0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Pochoutkový rok.
1: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se griluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdravím naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: Tak možná něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle? Ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuj, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat.
0: Jo.
1: No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není za rohem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápad, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změnit. Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A hezky se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíc. A cibulo česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková, napodobně na skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až tam třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, jako já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal pod názvem ledu v kotlet z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice, jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No takže proto to krájím tak rychle teď.
0: No takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano, miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kyselý zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 trošku česneku, pepř a sůl a silnej, pro mě, my vždycky máme i vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme prvně základ a pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to. Nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku.
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Vždycky základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová, aby byla udělána, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
2: Plátky uděláme, budeme pak naklipem.
1: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
2: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale... To je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme.
3: Samozřejmě pepř.
1: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
2: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
2: Tak. A patýku ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
4: To je zelí. Mm-hmm. To je
1: bereš další cibuli?
2: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá?
2: Ano, to se bez tak jako pak uvaří, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
2: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
2: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce, ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty tři lžíce, jo?
2: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme, dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
2: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo.
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte plátek prostě špeku.
2: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
2: Ano.
1: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
2: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
2: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout. a pak to takhle vzít.
1: Ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
2: Přijíš přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samodrží.
2: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme česnek, jenom na plátečky, ale uděláme ho. Já dávám 4, na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
2: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
2: Můžou se opíct, ale já je neopíčám, protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu. Jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit ze spoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
2: Přiklopíme a necháme do měka hezky udělat. Jo?
1: Kolik času asi?
2: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolna, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
2: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišu. Jo, taková by to byla ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jíšky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme?
2: Ano, a budeme mít šlupáči k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst?
2: No, já teda to doufám, ochutnej.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. 77.
2: Ale Patriku, víš co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchaný zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako salát ještě a jestli ho syrový k tomu. Tím se nic neskazí.
1: Víš, to je tak dobrý, Jardo.
2: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kameraman, ten má od Lajana Hlačeka na to, tak zabrzdí.
1: Tak jo.
2: Ale je to fakt moc dobrý. Tak si to vychválíme, viď.
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
2: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každý. Na tom není složitý. Jo.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: V téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahouzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný, trvalý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho

0: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale ten hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
2: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá lecos poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
3: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
4: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Maďo.
1: Ano.
0: Jsi připravena?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Janí.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
1: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali. A vlastně

0: tím dochucovali svoje pokrmy a jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu, myslím si, že každá, spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
1: Takže i Jana Švandová chodí z konívku a zalévá někde majoránku?
0: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě, kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
1: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
0: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
1: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
0: Jo, to je ta chalupa, ano.
2: A proč se to může tak říká?
0: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom s ní pak odjeli, že jo?
1: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
0: no,
1: nebo?
0: No já si myslím, že jsou hrozně fajn, člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamaráda, oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
1: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
0: No tak to jsme jedli opravdu špatně. Chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny. Ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný. A do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš. Ježíš, mané, no ze zelím, no.
2: Segedin.
0: Děkuju, no, jsem skladinská. Segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
2: Jejda.
0: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala verzi na segedinský guláš, no, jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcerová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule a jo. My jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takové jako ledvinky, jo, něco jako na způsob ledvinek. A jsem si říkala, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
1: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
0: Děkuju a nashledanou.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, a nebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt a věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvalskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna. Přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i se známými osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food piknik do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
1: Krásný večer, případně den či noc, do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu vydáme do jedné z nejunikátnějších vesnic Evropy a vlastně světa, protože jako jediná živá obec je díky své lidové architektuře a dodnes udržované podobě zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tušíte správně, míříme do jihočeských Holašovic, kde se o minulém víkendu konaly tradiční, letos už 27. selské slavnosti. Hrát nám bude muzika souboru Úsvit a také nejstarší jihočeská dechová kapela, Babouci. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčík.

O Holešovicích a jejich unikátnosti už jste ode mne slyšeli v utajených pokladech regionu, takže si to jen zopakujeme. Leží 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Jsou součástí obce Jankov a právě tamní dochovaná architektura, tedy domy a sýpky z 19. století s malovanými a bohatě zdobenými štíty ve stylu takzvaného selského baroka, velká náves s malým rybníčkem, kaplí svatého Jana Nepomuckého a křížem, tvoří neuvěřitelnou scenérii, díky níž se v Holešovicích cítíte jako v pohádce. A pohádkově vypadají během selských slavností každý rok v létě i samotní obyvatelé Holešovic, kteří jsou všichni v tradičních lidových oděvech.

0: Tak milí posluchači, abychom viděli, jak to tady v Holešovicích žije, tak jsem tady potkala úžasného muže v kroji, který se jmenuje Radek Maxa. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co to máte za kroj, pane Radku?
1: Máme kroj, aby jsme byli hlavně oddělení od těch ostatních účastníků a bylo vidět, že jsme tady místní a že tady pořádáme a mohli se na nás obrátit s jakýmakoliv prosbama, informacema, žádostma.
0: Takže z vás, obyvatel Holešovic, tady stávají turističtí průvodci. Mimochodem, co děláte v civilním povolání?
1: V civilním povolání se věnuju stavařině, mám na starosti stavební firmu.
0: Žijete tady v Holešovicích? Jak se tady žije mimo tady ty slavnosti? Protože teď je to všechno krásné, nadýchané, ale jak vypadá tady běžný život?
1: Hejte, běžný život je jako skoro na každé jiné vesnici, všichni se tu známe, oslovujeme se strejdo, teto, mezi náma je to všechno bezvadný, jediný rozdíl proti ostatním je asi, že tu máme větší takový ruch, je tu víc turistů, někteří jsou bezvadní, někteří už úplně ne třeba, ale jinak je to podobné jako na každé jiné vesnici. Jsme živá vesnice.
0: Já musím využít toho, že vy jste stavař, jak jste říkal, tak jak je možné, že tady ty chaloupky a ty statky vypadají pořád stejně jako z 18. z 19. století, jak je možné, že jste to tady udrželi?
1: Hejte, ono, my k tomu vlastně máme vztah, no, já nevím, jak to jako nazvat, ale ty lidi si sami toho váží, že to takhle je a že to udržujeme a že to je hezký, že to i jiný lidi obdivují, takže si to fakt vážíme a chceme to dál zachovávat. No.
0: Čím jsou podle vás Holešovice nebo tady ta oblast vašeho rodného kraje unikátní, co na ní máte rád vy?
1: Já asi tu přírodu hlavně okolo a i tu vesnici, že je opravdu zachovala, je to takový jeden stejný soubor a hlavně tu přírodu okolní.
0: Dokázal byste žít jinde, pane Radku?
1: Hlejte, byl jsem na chvilku donucený žít v Budějovicích a byl jsem tam 4 roky a nezvykl jsem si a strašně rád jsem se okamžitě vrátil. Takže asi ne.
0: Tak pravil rodák z Holešovic Radek Maxa. Já děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.

0: Jihočeské Holešovice dnes tvoří celkem 23 památkově chráněných statků s klenutými vjezdy a ony překrásné chalupy s malovanými štíty, o kterých jsem se zmiňovala. Jak se v nich ale žilo původním obyvatelům a kdo vlastně byli oni původní obyvatelé? Velké štěstí selských slavností je, že na nich potkáte spousty etnografů a jedním z nich byl letos i Jan Kuča. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdybychom se tady ocitli v polovině 19. století, jak by to tady vypadalo v reálu?
1: V polovině 19. století ještě mnohé chalupy by nebyly přestavěny do této podoby těch krásných domů, kterým říkáme styl selského baroka, ale některé už ano. To byla totiž ta doba, kdy se sedláci zmohli. Měnilo se zemědělství, objevovaly se už modernější technologie a sedláci a z jižních Čechách už to bylo všechno vysušené, už nebyly blata, bažiny. A tím, že se změnilo zemědělství, tak byli bohatší a bohatší a mohli si dovolit nechat si postavit nové statky. Kdybychom byli opravdu v Holešovicích, tak zde by se mluvilo německy. Stejně tak jako v okolních vesnicích, samozřejmě ve všech německých oblastech se trochu mluvilo česky a ve všech českých se trochu mluvilo německy, ale tady by se asi většinou mluvilo německy. A vesnice Holešovice patří k takzvanému strýčickému jazykovému ostrovu. Velice podobně to vypadalo na dnešních okrajích Českých Budějovic, českobudějovický jazykový ostrov. A tak, jak to mnohdy bývá, tak ti Němci byli ještě konzervativnější než okolní české obyvatelstvo.
0: A to se projevovalo v čem například?
1: No, třeba tím, že chodili ještě déle v selském oblečení, to znamená něco, co my dnes jmenujeme kroj. A tím pádem to, co se třeba v některých vesnicích už odkládalo, tak zde se ještě déle chodilo v tom tradičním starém. Podobně jako na Doudlebsku, kde zase působilo to naopak. Protože Němci byli na té výspě české, tak tam zase byli ty archaičtější Češi.

0: Vždycky se lidé odlišovali tradičním lidovým oděvem, krojem. Tak lišili se ti lidé nějak vizuálně? Poznali se lidé tady z okolí Holešovic a z Doudlebska od těch, kteří byli na Blatech? Protože vy jste říkal, že se to prolínalo, ale tady jsme měli vlastně i ten německý jazykový ostrov.
1: Na Blatech kroje vypadaly hodně jinak. Celá ta skladba oblékání byla naprosto jiná. Ale třeba to, co je společné, tak jsou těžké tkané sukně. Na Blatech si spíše volili temné barvy, to znamená tmavozelenou, tmavomodrou, fialovou, ale všechno tmavé odstíny. Až vlastně ve 20. století, když už byly jako folklorní soubory, když už se nechodilo v selském, tak si začali i dávat červené sukně a podobně. Kdežto na Doudlebsku a zrovna v těch jazykových ostrovech, tak tady právě ty ostré barvy, to znamená taková sitě červená, taková rumělková, nebo taková fuksiově fialová, tak ta byla velice oblíbená.
0: Proč?
1: Obliba obyvatelstva. Prostě ono totiž na Blatech se našívali na to široké hedvábné stuhy s květovaným vzorem. A na tom tmavém podkladu oni krásně vypadali. Navíc se většina té sukně zakryla širokým fjertochem, který byl vyšíván, a to vyšívání ani nebylo to nejdůležitější, ještě důležitější byla aplikace z korálků a z flitrů barevných, které to vlastně celé jako oživily.
0: Tak my se teď s Janem Kučou, etnografem, půjdeme podívat na závěr vystoupení souboru Doudleban. Moc děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Jihočeský soubor Doudleban na selských slavnostech v Holešovicích vystupuje pravidelně a pravidelně přijíždějí také jeho vedoucí Vlasta Doležalová a Jan Šimánek, který je profesí historikem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, ale také tanečníkem a zpěvákem Doudlebanu.
1: Začnu, pane Jene, byť je to nezdvořilé vámi. Zkusme si představit Doudleby jako oblast, která se vymykala zcela jednak z těch jihočeských oblastí a jednak také z těch českých oblastí.
2: Doudlebsko je region, který není úplně moc veliký, je to zhruba oblast mezi Českými Budějovici, Českým Krumlovem, Trhovými Sviny, Borovany, případně až zasahuje ke Křemži. A byla to oblast, která byla osídlena českým obyvatelstvem a ze tří stran z jihu byla obklopena Němci. Takže z toho důvodu právě to sousedství s těmi Němci dalo podnět k tomu, že se tam dlouho udržovala svébytná lidová kultura. No a z té severní strany byly České Budějovice a za nimi už byla naopak velmi bohatá, a to byly Blata, kde byl naprosto odlišný kroj, jiné nářečí, takzvaně Čechy. Na sever od nás se říkalo jiti na Blata, jiti do Čech, a na jih do Němec. A mezi tím byl ten náš kraj, a to bylo to Doudlebsko. Udává se, že vlastně ty Doudlebové byly jeden z těch slovanských kmenů, které nám přišly někdy v tom 6. století v době těch stěhování národů, a že právě v Doudlebech založili teda to hradiště. Bylo to vlastně středisko toho okolního kraje. No a potom se založením Českých Budějovic v roce 1265 se tím centrem jižní Čech staly České Budějovice. Doudleby se staly takovou nepatrnou vesnicí a ten zájem o ně potom vzrostl až v době národního obrození, kdy vzrostl vlastně zájem o ty jednotlivé české regiony a najednou přišli lidé, kteří začali zkoumat doudlebské nářečí, doudlebskou historii, doudlebské kroje. A potom byl vlastně založen i náš soubor, a to bylo ale až v roce 1943 za druhé světové války.

0: Jak hledáte ty původní prameny? Protože my jsme si říkali, jak vlastně důdlebané se zrodili, jak vznikly, tak z čeho čerpáte?
1: Já se přiznám, že teda díky kolegovi panu Šimánkovi vlastně z ničeho čerpat nemusím, protože mám souboru odborníka, takže vlastně ty prameny čerpá hlavně on.
0: Musíme vnést naše posluchače z jiných konců republiky nějak do myslí a hnutí důdlebanů. Vy jste oba dva v kroji. Ty kroje jsou velmi specifické. Vy máte vyšívanou vestu, tak začneme tím mužským. A co vlastně to symbolizovalo? Mně jde o to, jak se důdlebané lišili od těch jiných jihočeských regionů.
2: Ten náš kroj na Důdlebsku je kroj poměrně chudý a je naprosto odlišný od toho kroje blatského, který byl prostě severně od Budějovic kolem Třeboně, Hluboké, Veselí nad Lužnicí. A ten náš kroj té podobě, kterou my vlastně zachováváme, odpovídá zhruba tomu svátečnímu oblékání té druhé poloviny 19. století, kdy byly těsné kontakty právě s tím sousedním Rakouskem, Bavorskem, a ten kroj je ovlivněn tou rakouskou a bavorskou módou. Proto třeba chlapci mají ty tmavé kalhoty, původně teda kožené, dneska látkové, když to všude jinde v Čechách byly kalhoty žluté, žlutá jelenic nebo žluté barvy, tak máme kalhoty tmavé po vzoru té bavorské módy. Tmavé vesty je kytičkami vyšitá, bílé košile, dlouhé, chudé na vyšívku pouze okolo manžet, jsou vyšívané nebo kolem krku. No a tou nejcennější částí toho kroje, který mám na sebe, toho mužského, je opasek vyšívaný pavým brkem, což byly vlastně původně taková pánská peněženka pro formany. U nás se hodně formanilo, lezlo se do těch Rakous a bylo třeba někam schovat ty peníze. Takže ten opasek samozřejmě uvnitř měl kapsičku, tam se dávaly ty zlaté stříbrné mince a původně to byla prostě móda formanů, kterou pak převzali ty doudlebští sedláci.
0: Tak teď se podíváme na dámy a na ženy. Vy jste říkal, že důdlebský kroj byl chudý, no tak to tedy na paní vlastně není vidět, že by byla chudá. Takže co nosily ženy na Důdlebsku?
1: Ženský kroj se skládá ze sukně, které se u nás říká šerka, pak máme zástěru, které se říká fjertoch, pak máme vestičku, které se říká šněrovačka, a za mě bych řekla, že nejhezčí je na tom to, že se vlastně dědí po těch generacích, v těch rodinách, že některé části našeho kroje možná na první pohled působí třeba trošku omšele, ale opravdu to není, že by se to nechalo nově ušít, ale někdo to má po těch babičkách nebo maminkách a maminky ještě po svých maminkách, tak to si myslím, že je takové naše dědictví, že si na tom hodně zakládáme.

0: Pan Ladislav Chyňava, Duda, kterého jsem xkrát potkala na festivalu ve Strakonicích, na nejrůznějších folklorních akcích, na chodských slavnostech, Domažlicích a teď jsme tady v Holešovicích. Tak pane Ladislave, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Vy žijete v Českých Budějovicích, jste v tom vašem dudáckém spolku všech jeho českých dudáků. Ale vysvětlete mě, co vás přitahuje na spolupráci se souborem Doudlebana vlastně na tom Doudlebsku.
1: Já jsem z Doudleb, pocházím z Doudleb ze Straněna. Vlastně já s tímhletím souborem jsem od 15 let, tak to bude skoro příští rok vlastně 50 let.
0: No to je neuvěřitelné. No. Jaké jsou Straňany? Co je krásné na Doudlebech a na Straňanech?
1: Krásný kostel tam je a krásnou to má historii a řeka Malše tam protejká kolem takového ostrohu a jsou tam docela příjemní lidi a tak se tam dobře žije, ale já bohužel jsem musel nějak odcestovat do Budějic, když jsem se oženil, no když praskla manželce plodová voda, tak od té doby jsem Budějcí.
0: Jak je váš tak Holešovicí?
1: Tak v Holešovicích tady už leta prostě vystupujeme jednak s Doudlebanem nebo s malou kapelou Pavla Havlíka, takže je to tady krásný prostředí, vlastně ta Víska právem to má vlastně jako ty Holešovice, ten světový ohlas.
0: Vy jste, pane Ladislave Dudáky, liší se ladění těch jihočeských dud? Hraje se jinak na Doudlebsku, jinak na Blatech? Jak to vlastně je s jeho českým dudáctvím? Jinak ve Strakonicích, kde jsem vás poprvé potkala.
1: Dudy jsou laděny nejčastěji v S-dur a pak v D-dur. No a můžou být i jinak, ale většinou se teda ladí do těchto vlastně stupnic, takže další stupnice můžou být, ale spíš se pohybujeme v těchto stupnicích. Tudíž dudy mají jenom jedno ladění, nemůže se s nima hrát jiným, takže všichni musí se přizpůsobit těm dudám.
0: Jaká je nejslavnější česká dudácká píseň podle vás?
1: No samozřejmě, kdyby byl Bavorov, ne?
0: To je... Opravdu?
1: Určitě, to je nejznámější jihočeská písnička, která se hraje po celém světě.
0: Děkujeme. Ladislav Chyňava, dudák z Českých Budějovic, tady v Holešovicích, rodák z Doudleb a také z obce Straňany. Naslyšenou.
1: Já taky děkuju za rozhovor.

0: Nebylo by ovšem selských slavností v Holašovicích, kdyby nebylo bývalo legendární a navíc nejstarší jihočeské dechovky Babouci. Ta způsobila v Holašovicích takové nadšení, že jsem nemohla nevyspovídat i její členy. Stojím tady s kapelníkem Tomášem Staňkem, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Václavem Novákem, prvním křídlovkářem. Začneme panem kapelníkem. Proč se jmenujete Babouci? A já, když jsem viděla, jak máte obrovskou fanouškovskou základnu, tak si říkám, vy musíte mít i zároveň k tomu nějaký klub nebo nějaký spolek, protože to není možné, aby za samotnou kapelou lidé tak jezdili.
1: No tak historie kapely je velmi dlouhá. Vznik se datuje od roku 1868. A jak jste se ptala, jak vlastně vznikl ten název Babouci, tak je to tím, že kapelu založili bratři Baboučkové, se jmenovali. No a po chalupě jim říkali Babouci a ten název se drží až do dnes. No a co se týče těch fanoušků, hrajeme každý víkend. Našim fanouškům se líbí náš styl a hrajeme to ze srdce. Snažíme se předávat tu energii našim fanouškům. Oni nám to zase oplácí tím, že na nás chodí a že s námi zpívají. A v tom je asi to kouzlo vlastně té naší kapely. No.
0: No a já se na to kouzlo pořád snažím přijít, protože vy neuvěřitelně hrajete. Všichni tady ožijí, jako by je polil člověk živou vodou. Jak vlastně fungují Babouci? Jak to vlastně děláte?
1: Jsme amatérská kapela, protože každý máme ještě zaměstnání, neděláme jenom tu muziku nebo ty babouky, ale každý chodí ještě do práce. A pak jste se ptala, v čem spočívá to kouzlo té kapely. Asi je to možná tím, že dodržujeme ten styl, který byl od samého začátku, od roku 1868 se nic nezměnilo a my vlastně používáme ten styl, kdy si zpíváme sami celá přední řada a nemáme žádné solové zpěváky a prolínáme to souličky, klenetu, křídlovek a baskřídlovek. A možná také je to tím, že my neskracujeme ty písničky naše jsou to příběhy ze života, jsou to lidové písničky, které skládali obyčejní lidé, dělníci, zemědělci, a proto se to možná také tomu publiku líbí, že to není nic umělého, ale že je to právě ze života a že každý si tam najde to své. Jsou tam i spousta zamilovaných písniček o lásce, o zrzelých láskách, o těch dělnických profesích, jak jsem říkal, a to je možná to kouzlo. A když se to prováže tou lidovou muzikou, těmi krásnými soly, které si téměř všechny skládáme sami, tak se to asi těm lidem líbí. No.

0: Já se ještě zeptám tady pana Křídlovkáře, mistra Křídlovkáře Václava. Jak vy jste se dostal do Babouku? Já jsem se už ptala tady vašeho pana kapelníka, jak vlastně funguje ten váš život. Vy jste přitom každý z jiné obce, z jiné lokality, tak jak to vlastně děláte? Jak se člověk dostane do tak slavné nejstaršího české dechovky? Musí skládat nějakou zkoušku, nebo jak to probíhá?
1: No většinou to přece život sám a většinou to je o náhodě. A stává se, že občas kapela má problém taky na postu, takže je třeba vymýšlet nebo hledat náhrady a no a nakonec to zůstane tak, když se to hodí, takže zůstane stálo a vydrží to třeba jako my tady s Tomášem 28 let.
2: V roku 2000 my jsme ze shodou okolností nastoupili ve stejném roce, Mašek nastoupil o několik měsíců dříve a já hned po něm a už jsme tady spolu 26 let.
0: To je neuvěřitelné, je ve vás strašně mladá a živá energie. Jak vlastně Babouci fungují? Kdo dělá ty aranže? Jak se scházíte? Protože vy jste mi, pane kapelníku, říkal, že vy nebydlíte všichni pohromadě, že jste tak jako různě rozprostření po jižních Čechách, tak jak to vlastně funguje?
2: Je to taky taková kuriozita, že vlastně naše kapela je strašně rozsáhlá, co se týče vzdáleností. Třeba Vašek bydlí v Protivíně a já bydlím ve Svatém Janu nad Malší, což je 100 kilometrů možná vzdálenost a opravdu jsme roztáhení, dá se říct, téměř po všech jeho českých okresech. Takže na zkoušení v podstatě není ani prostor, jsme tak sehraní, to jsem právě chtěl ještě říct, že jsme taky rarita, že je tam stálá sestava v té kapele už několik desítek let. My máme v podstatě stabilní kádr a samozřejmě je to znát na té kvalitě té muziky, že ty lidi jsou sehraní, že jo. Stačí, když se na sebe podíváme a už víme, co se bude dít, takže to je další věc, která zapadá do té mozaiky, proč ta kapela jako šlape a je oblíbená.
0: No, co k tomu dodat, děkuji úžasným mužům tady z kapely Babouci, nejstarší jihočeské dechové muziky, jejímu kapelníkovi Tomáši Staňkovi, díky a naslyšenou.
2: Já také děkuji za rozhovor a přeju vám vše dobré.
0: A také Václavu Novákovi, Křídlovkáři, díky a naslyšenou.
1: Já se taky loučím a přeju všem krásný den.

0: A to je z dnešního folklorního notování, při kterém jsme zaznamenali 27. ročník jihočeských selských slavností v Holešovicích téměř všemilí posluchači. Příští týden se spolu vydáme za úplně jinými čarokrásami naší země, a to v pořadu Utajené poklady regionu. A těšte se, bude to celé na vodě a o vodě. Více příští sobotu v 19.05. Naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Druhá polovina života. Místo konce nový začátek. Mnoho žen po 40 pocítí zvláštní druh únavy. Děti odrůstají, kariéra je v určitém bodě a najednou se dostaví pocit neviditelnosti a také otázka, to už je vážně všechno? Dnes budu hostit v Cestě k uzdravení dvě výjimečné ženy. Dámy, které se tady spolu vidí poprvé a já se skoro vsadím, že během chvíle spolu najdou společnou řeč. Obě ženy jsou v podstatě v důchodovém věku. Já tam mířím za pár let taky. A obě dámy rozhodně do důchodu nejenom nepatří, ale oni tam ani nechtějí. Jsou prototypem ženy, která nestárne, kterým vrásky i roky sluší, které milují svůj věk v moudrosti a které předávají vnitřní krásu i zkušenosti dál. Těší se Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dobrý den. Dnes budeme mluvit o okamžiku, kdy se žena kolem čtyřicítky nebo padesátky podívá do zrcadla a má

0: Má pocit, že se stává neviditelnou. Pro rodinu je servisní organizací, pro trh práce často za zenitem. A zda je to pravda, tak to se dozvíme dnes, protože moje pozvání přijali dvě dámy, které tento mýtus anebo fakta možná rozbourají. Je to profesionální koučka a mentorka Iveta Clark a modelka, která dobývá světová mola, Hana Janata. Dámy, obě vítejte. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dnešní díl bude, já tomu říkám, o uzdravování sebevědomí tam, kde se člověk vnímá jako méně cenný. Hana Janata je lékařkou duševního zdraví a paní Iveta Clark, jak už tady zaznělo, je mentorkou a koučkou, která v podstatě pomáhá lidem zbavit se pocitů, které je limitují anebo jim třeba i některé věci zakazují. A když se vás právě teď zeptám na to, co je vlastně midlife, co to pro vás znamená? Začnu u Ivety Clark.
2: Já mám, Kateřino, radost, že říkáte midlife. Já mám takový pocit, že jsem se s tím setkala vlastně s tím slovem asi před 3 lety nebo před 4 na univerzitě ve Spojených státech, kde jsem studovala ty aspekty a symptomy toho, co to období životní přináší. Takže v češtině je to vlastně střed života a mně se na tom názvu nebo na té terminologii líbí, že tam je ten život. Že tam není ta krize, že často my máme tohle období spojený s tou krizí středního věku, hodně se to takhle značí u mužů, ale ani my se tomu nevyhýbáme a mně se vlastně zdá, že když tomu období dáme nový slovník, takže začneme taky o něm jinak přemýšlet. Takže já bych řekla, že midlife je takový okamžik, kdy si všimneme, že se něco mění. A ono to vypadá jako, že se něco bortí nebo že něco končí a trochu nás to znejistí. Vlastně nás to trochu znejistí anebo někdy i více znejistí. Takže asi bych chtěla říct, že midlife není období, ale že to je okamžik, kdy si všimneme ty změny. A co se potom začne dít, je vlastně příprava na ten druhý poločas.
0: Paní Janato.
1: Je to tak, to slovo příliš nepoužívám. U sebe jsem si toho midlifeu nikdy nějak moc nevšimla sama na svém životě, ale možná je to ten moment, to se mi líbí. Byla to nějaká definice konce století, takže staré ideály se přežily a nové nebyly nalezeny. Takže je možný rezignovat, toužit po těch starých, aby se to vrátilo, anebo prostě otevřít oči a srdce těm novým.
0: Milé dámy, dovolte mi tuto otázku. Ona je poměrně důležitá a vím, že vám nebude dělat žádný problém to říct veřejně. Kolik vám je let?
1: 68.
0: A vám, Iveto?
2: 63.
0: Já jsem tady v úvodu vlastně mluvila i o tom, že se vás důchod netýká a ani do něj nechcete jít. Dnešní cesta k uzdravení je vlastně o veliké inspiraci, jak to v životě nezabalit. My jsme ale začali krizí středního věku. Milé dámy, prošli jste krizí středního věku, jedna z vás?
1: Já jsem tomu říkala tak, protože když mě bylo těch 50, zbavila jsem se dětí, nebyla tam ta každodenní péče, tak jsem měla pocit, že mám takovou tu druhou mízu, jako se připisuje mužům. Jo? Oni zakládají ty nové rodiny, mají nové děti a já najednou jsem se cítila svobodná. Zašla jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze. Týkalo se to teda hlavně fyzických aktivit, že jsem začala běhat, tancovat, líst na stěnách umělejch. Naučila jsem se jezdit na koni, střílet lukem. To období trvalo asi 5 let a skončila jsem pak u toho baletu. Ten mi tyhle ty moje pokusy zastavil. Ale zároveň jsem začala i malovat a hrát na flétnu, jo, protože jsem měla najednou prostě strašně moc energie. Takže to bylo moje krize středního věku.
0: Ale to asi není ta typická krize.
2: A to je naprosto přesně, co se děje. Protože ten problém s tím, že to nazýváme krize, je v tom, že si představujeme, že to je nějaký jako těžký období. A tohle ten příběh je vlastně ukázkou toho, že to nemusí být těžký období. Že to je vlastně období, kdy jako jdeme ven, že rozkveteme nějak. A rozkveteme, nemyslím úplně třeba fyzicky, ale rozkveteme z hlediska možností, které se nám jakoby objeví. A k té vaší otázce, Kateřino, jestli mám životní krizi, tak já jsem podobně jako Hana asi ji nějak nevnímala, ale vlastně čím víc se tím tématem zabývám, tím víc vidím, že jsem ji měla. A to se mi asi zdá důležitý, protože vidím, že i ty ženy, s kterýma pracuju, procházejí něčím, co si vůbec neumějí někam zařadit, pojmenovat a teprve, když se o tom něco dozvědí, tak řeknou, aha, tak tohle se mi dělo. A proč jsem na začátku řekla, že to není nutně věk, nebo není není to prostě nějaký číslo nebo období, je, že vidím, že se ty změny, kterých se ten náš život dotýká, opakujou v takových intervalech, že to vlastně není o tom, že to někdy skončí. Ta druhá půlka je hodně o té transformaci a ta vlastně nekončí.

0: Do našeho pořadu o zdraví jsem pozvala mentální koučku Ivetu Clark, která získala praxi v Americe a své zkušenosti a znalosti po revoluci přivezla k nám, do velkých firem mezi manažery. Dnes koučuje individuálně a zajímá se o krizi středního věku. Inspirací je nám v cestě k uzdravení naše nejstarší modelka Hana Janata. Když jí bylo 63 let, přihlásila se do modelingové agentury a vzali ji.
1: Cesta k uzdravení.
2: Paní Janata vlastně si s krizí středního věku za mě teda poradila velice dobře a velice aktivně. Ona si našla způsob, jak nebýt sama, jak jít mezi lidi, začala s baletem, jak už tady zaznělo, začala cvičit. Zkrátka, vy jste se asi necítila sama.
3: Ne. Měla jsem ráda společnost, byla jsem i vůdčí osobnost, ale měla jsem třeba sen, že bych chtěla bydlet sama od 17 let. Ono to nešlo, že jo, v té době vůbec. Byty se přidělovaly, takže já jsem si splnila ten sen v těch 50, že jsem se konečně odstěhovala. První noc byla těžká, není to úplně jednoduchý, ale pak se mi to samozřejmě zalíbilo a jsem pořád sama. Chce to trošku odvahy a nebát se toho, ono to fakt přijde, zjistíte, že jste vlastně svobodná. No.
2: Jenomže každý paní Clark tuhle sílu v sobě nemá, anebo potřebu. Co vlastně poradit lidem, kteří to skutečně po té 50 tak trošku balí? Jo. A možná je to i tím, že jsou třeba propuštěni z práce, neumí se přenastavit, mají pocit, že už o ně nikdo nestojí. A podle mě se to netýká jenom žen, zase abychom úplně neopomenuli muže. Přesto, co s tím?
4: To je taková otázka, která vede k nějakému návodu, který bych ráda posluchačům nabídla, ale bohužel to neumím, protože to období má spoustu vrstev, ve kterých se odehrává hodně věcí a to je proč je pro nás tak náročný, že to, co běžně v životě zvládáme jako běžný životní situace, se najednou nahrne v jednom časovém jakoby horizontu a my se v tom trošku boříme jako do nějaký bažiny. A co vidím, že pomáhá, je, že je dobrý, když ty lidi dostanou nějaký slovník, protože jak to téma je tabu a vlastně se o něm nemluví, tak ty lidi vlastně nemají ty slova, kterými by ty věci popsali. Takže mně funguje, když začneme mluvit o tom, co se děje a nějak to, odpusťte mi to slovo, normalizujeme. Že vlastně to není něco, co se děje Kateřině nebo Haně nebo Ivetě. To je prostě součást životního cyklu. Já bych řekla, teď mě to tak napadlo, že to je takový jiný stav, který se nám děje, když jsme matky a pak se nám děje v tom středním věku a je to pasáž. Pro mě je fascinující, že když mluvíme o demografických skupinách ve společnosti, tak mluvíme o dětech, mluvíme o teenagerech, mluvíme o generaci X a Y a pak mluvíme o seniorech. Ale vlastně mezi tou generací X a Y je 30 let života, který vůbec nijak nepojmenováváme. A my mluvíme teď tady o tomhle období. Takže já bych řekla, že nám chybí slovník, že nám chybí osvěta, že nám chybí rozhovory s lidmi, kterých se to konkrétně týká, který v té demografické naší struktuře teď nabývají hodně velkou sílu.
2: A proto dnešní rozhovor. Souvisí se středním věkem třeba i strach? Začnou se lidé víc o sebe bát, o svůj život, o svoje zdraví?
4: Já jsem si všimla, jak jste řekla, strach, že mi trochu jako se roztřásl hlas, ještě než jsem promluvila. Protože jeden z důvodů, já si myslím, proč je to tabu, to téma, je, že my vlastně nejsme staří, ale ubývá nám ta energie, to tělo prostě přirozeně stárne a najednou ty naše profesionální cesty, které jsou vystavené směrem výkonu, odevzdávání nějakých výsledků, se protne s tím osobním, zatím čím je ten strach z té smrti. A z toho, že se to blíží, že už jsme vlastně na té druhé straně. A ten strach začne být trošku limitující. Takže zase, když máme nějaký slovník, když o tom mluvíme v nějakých kolektivech, skupinách, v rozhovorech, jako je tenhle, tak si dodáváme nějaký podpory vzájemný, že se nás to týká všech. A že je vlastně na nás, jakou cestu zvolíme, abychom těch dalších 30-40 let, který máme před sebou, užili v nádherném prostoru životním, který je plný plnění snů a radosti z toho, že si něco můžu dovolit, co jsem dřív nemohla.
2: Hezky jste ukázala na lékařku duševního zdraví, naší zatím nejstarší českou modelku, Hanu Janatu. Neměla jste strach, když jste se přihlásila do modelingové agentury, Hano?
3: Já jsem neměla strach, já jsem se styděla. To nebyl strach jako takový, jako úzkost strach. Já se stydím hodně.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zajímá mě, jestli krizi středního věku z vašeho pohledu koučky prožívají víc ženy nebo muži?
2: Oba. Když se to vezme z hlediska antropologického, tak jsme lidský bytosti, takže ten život má stejné zákonitosti pro nás. Tak všichni se narodíme, učíme se chodit, učíme se mluvit a máme vlastně všechny ty přechodové fáze. Ale jak to prožíváme, je úplně odlišný. A řekla bych, že to souvisí s tím studem, o kterém jsem mluvila před chvilkou, že ženy se stydí, ale jdou to zkusit a překonají to a jdou vlastně jako ven, kdežto ten muž se stydí a stydí se tak, že jde dovnitř. Takže ten muž se bojí toho vyzkoušení a máme taky samozřejmě jako ženy zkušenost, že my si o těch věcech jako povíme, ale ten muž začne omezovat svůj sociální kontakt s jinými muži, protože se bojí toho srovnání, že on je jediný, který selhává, on je jediný, který už nemá tu energii nebo který má trošku pocity nějaký nerelevance. A to mužský psyché je v tomhle daleko náročnější a to období je pro ty muže, bych řekla, mnohem složitější.
3: Já souhlasím, můžu k tomu něco říct, protože jak já učím, že ten balet v Elpidě, což je organizace aktivizující seniory, nabízí spoustu kroužků jazykových, vzdělávacích, různých a je tam převaha žen. A není to tím, že by jich bylo v té populaci víc ještě v těch 60, 70 letech, ale já jsem si vždycky říkala, proč tam ty mužský nechodí, protože právě se stydějí začínat něco, hrůza, že se lžou, ještě když je překoná nějaká ženská, že jo. To vůbec nemůžu ještě zkousnout, když je v něčem lepší. Takže úplně je to pravda, jsem ráda, že jsem to slyšela od odborníka, že to byl takový můj dojem z pozorování toho života.
2: Já vlastně si všímám při práci s lidma, že jsou takový tři jako okruhy zábran, který máme. Ta jedna je, co by tomu řekli lidi, ale ta první je, co bych tomu řekla já. Já přeci nejsem taková, já přeci tohle neumím. My máme takový předpoklady o sobě, který nám sami už jako zapřičinujou, že něco neskusíme. Takže co bych tomu řekla já, jak to vlastně souvisí s tou mojí identitou, na kterou jsem zvyklá. Pak co by tomu řekli ty lidi, že jo? A pak co by tomu řekla ta moje rodina, ty nejbližší. Takže je vždycky dobrý si vlastně udělat takový testík a projet si všechny tyhle tři jako okruhy, co by tomu všichni řekli a nakonec jako zjistíte, že je to stejně na vás.
1: Já navážu na to, co by tomu řekla rodina. Hana Janata už je babičkou, vnoučata má v zahraničí. Není vám někdy vyčítáno, že se těm vnoučatům nevěnujete víc?
3: Myslíte mojí dcerou?
1: Ano.
3: Ne. My jsme se rozhodli, že já jsem se tam chtěla přestěhovat po té 60, že půjdu babičkou na plný úvazek do Francie a budu tam učit tancování, protože ten jazyk neumím, že jo, a nenaučím se ho tam pořádně. A rozmysleli jsme si to a ona sama řekla, ne, bude lepší, když bude babička pražská, aby tu měli ty kořeny, aby měli kam jezdit, takže nikdo mi to nevyčítá, aspoň teda ne na hlas. Teda moje dcera určitě ne, možná okolí si řekne, ta si žije, má vnoučata tamhle, vidí je 4x do roka. No a já jsem pro ně vzor, že jo, trošku. Oni mě mají rádi a vidí aktivní babičku a je to pro ně vzor takovej, než kdybych byla babička, která by se kolem nich starala, pekla buchty. Něco za něco, no.
2: A vidíte, to je přesně, jo, že vlastně ten společenský tlak na nás pořád je vyvíjený, jo, jako, no, ta si žije, že jo, ta má vnoučata někde, ale ve chvíli, kdy si tohleto jako uvědomíme, tak si řekneme, no, ale my jsme se takhle domluvili a já jsem vlastně pražská babička. Že vlastně člověk se taky trošku musí naučit stát si v tom svým a důvěřovat tomu, že on, jak si to nastaví, tak to chce.
1: Samozřejmě tenhle dotaz padl záměrně, protože já to o Haně vím, že má takovouhle dohodu s dcerou, která se mi moc líbí a vlastně možná tímto dotazem i apeluji vlastně na naše děti, aby nás v tom středním věku nechali jít.
2: To je krásný a my to taky musíme umět těm dětem nabídnout. Je to vlastně taková jako dvojitá dohoda.
1: A jak se to dělá, aby to nebylo konflikt?
2: Teď mě k tomu napadlo, že to někdy může být konflikt, který si ale vlastně tak trochu ten začarovaný kruh vytváříme sami, že my nenecháme jít ty naše dospělí děti. Že my se vlastně těžko zbavujeme té mateřské role, protože nám žádná najednou jiná nová se jako nenabízí. A je tam najednou to prázdno. Takže to souvisí s tím, že některý lidi zůstanou v tom prázdnu úplně bezradný a některý udělají to, co Hana a řeknou, já vlastně teď můžu se přestěhovat a bydlet sama.
0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Jana, to co vás letos čeká? Mimo to, že jste nominovaná na ženu roku.
3: Nejvýznamnější ženy roku 26.
1: Přesně tak.
3: To je úžasný. Hlasování končí a pak nějak půlce března se bude vědět. Takže já už jenom tu nominaci beru, že to je vítězství.
1: No.
3: protože v tom prostoru veřejným jsem strašně krátcem v podstatě. A takže budu pokračovat v tom, co dělám, a chtěla bych psát knížku, ale konečně. Už se to rýsuje. Už nebudou se mnou jenom rozhovory, už to napíšu po svým. A tak nějak, nevím přesně co. Já to mám to takhle den ze dne, jako řeším věci, až přijdou ty výzvy, tak asi nedělám vysloveně plány.
2: A mě ještě k tomu napadá, jestli můžu zase navázat na to, co říkáte, jako co budete dělat, že vlastně co je taky specifický pro ten věk, že se nám zkracuje ten horizont, kdy my si jako něco plánujeme. Že se vlastně docela hodně učíme zůstat s tím, co je, a koukat, kudy to povede dál a nechat se tím překvapit. A to je taková fáze, která je založená na takový jako už dobrý sebedůvěře, že ať to bude jakkoliv, tak se něco prostě stane, já se v tom nějak zorientuju, já to nějak využiju, anebo se to prostě nepovede. A vidím, že kejváte, že prostě pro tyhle ten věk je to přirozený. A člověk se tím strašně osvobodí od takových zklamání, že si projektujeme do těch plánů nějaký výsledky, které vlastně se často nestanou. A my máme možnost být v tom mnohem lehčí v tom našem životě.
1: Já myslím, že to je úplně nejkrásnější závěr dnešního rozhovoru. On to byl spíš dialog, milé dámy, já vám za to velice děkuju. A teď se vás zeptám a začnu zase u Ivety Clark, protože ta je tady dnes za tu odbornici, mentální koučka, která vlastně se potkala s lékařkou duševního zdraví, zároveň s českou modelkou Hanou Janatou. Jaké to pro vás bylo setkání, Iveto?
2: Já jsem nadšená, že to, co vidím v té spolupráci s lidmi, se děje i mimo tu spolupráci. Že když se jako rozhlídneme, tak máme tu inspiraci všude, já ji mám teď po levý ruce.
1: A pro vás, Hano?
3: Pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem o tom midlifeu v podstatě ještě neslyšela, nebo slyšela, ale nezamyslela jsem se nad tím, co to znamená. Takže pro mě to bylo obohacující pro můj osobní duševní rozvoj, nebo budu se nad tím i zamýšlet dál. Já z každého slova, z každé věty, kterou slyším, si potom něco přetransformuju, to, co je dobrý pro můj život třeba.
1: Děkuju a přeji vám oběma mnoho elánu, síly a duševního zdraví.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Muž z Brna, který okradl Národní banku o miliony, je ve vazbě. Nejstarším občanským průkazům dnes skončí platnost. Brněnská zbrojovka ve fotbalové lize uhrála remízu v Plzni. Dnes bude většinou polojasno, teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Ženbeková. Dobré ráno. Soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadržela policie. Muž podle ní během práce na brněnské pobočce obcházel interní pravidla, kradl a způsobil tak škodu v řádu desítek milionů korun. Kriminalisté se teď s pomocí obviněného snaží získat ukradené finance zpět. Krajské státní zastupitelství v Brně k žádosti o vazbu přistoupilo kvůli obavě, že se muž pokusí utéct, řekl v sobotu Českému rozhlasu jeho mluvčí Petr Lužný.
2: Obviněný je ohrožen trestem odnětí svobody ve výši 5 až 10 let. Z tohoto důvodu, i přesto, že nějakou formou spolupracoval, tak zde byla obava jednak, že by mohl ovlivňovat svědky v té počáteční fázi vyšetřování a jednak, že by mohl z důvodu toho vysokého hrozícího trestu uprchnout.
0: Na jihu Moravy včera padlo 5 teplotních rekordů pro první srpen na stanicích, které měří 30 let a déle. Nejtepleji bylo ve Strážnici, kde meteorologové naměřili 37,5 stupně Celsia, uvedl Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Pro jih Moravy platí i pro další dny výstraha před extrémní zátěží teplem a požáry. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moci používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale můžou i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
3: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště. Sport.
0: Fotbalisté brněnské zbrojovky i ve druhém zápase po návratu do šance ligy obrali o body favorita. Po výhře nad Spartou remizovali v Plzni 1-1. Domácí v první půli poslal do vedení Kabongo. Za hosty po změně stran srovnal Daniel Vašulín, který v létě přestoupil do Brna právě z Viktorie. Urostlý útočník stejně jako před týdnem proměnil sólový únik.
4: Teď jsem šel jako dva zápasy sám na bránu, no. Musím říct, že hodně dlouho se mi to nestalo. Posledního půl roku jsem toho moc nenahrál a mám obrovskou motivaci do tady té sezóny. Dokázat, že ty góly budu dávat a věřím, že to bude pokračovat a že nebudu úspěšný jen, ale budem úspěšný jako tým.
0: Bod získal i další brněnský nováček Artis, který v druhém kole šance ligy remizoval na Slovácku 1-1.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, občas i zvětšená oblačnost, postupně se můžou objevit lokální přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní, večer se bude měnit na severozápadní až severní. V případných přehánkách a bouřkách a jejich okolí může vítr i výrazně zesilovat. Rozptylové podmínky budou většinou velmi dobré a biozátěž je kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 dejte pozor na dopravní nehodu. Stala se mezi 11. a 5. a 12. kilometrem ve směru na Břeclav. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, máme 4 minuty po 5. hodině, začíná nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno, kterým vás až do 9. hodiny provede Alena Přikrylová. Letos máme na Moravě velmi suché léto, skoro vůbec neprší. Teplé večery jsou fajn, ale vody nejen v retenčních nádržích ubývá. V reportážích vám odhalíme, proč studna u zříceniny hradu Pišovec na Žďársku je naopak plná vody, na rozdíl od množství vody na Vranovské přehradě, kde každý den voda ubývá o několik centimetrů. V jazykové dílničce s Jiřím Trachtulcem se zamyslíme nad původem jednoho rčení. No a než si připravíte snídani a začnete plánovat nový den, podíváme se na počasí a významné události i výročí spojené s dnešním datem 2. srpna, kdy má svůj svátek Gustav. Jméno, které pochází ze Švédska a přeneseně se dá jméno vykládat jako sloup nebo záštita. Před námi je ráno plné písniček, které nestárnou. Zaspívá Jiří Korn, Marie Rotrová a za okamžik Radek Tomášek. Pohodovou neděli.
1: Český rozhlas Brno.

na vlnách Českého rozhlasu Brno 11 minut po 5. hodině. Dobré ráno. Stáváte do neděle s datem 2. srpna roku 2026. Před 148 lety se narodil lékař Eduard Zmund. Svůj život zasvětil oboru zvanému balneologie, tedy nauce o léčivých vodách, lázních a jejich účincích na lidský organismus. Propagoval saunu, bahenní zábady i rehabilitační tělocvik. V Soběslavi pak založil továrnu na léčivé čaje. Před 134 lety byl vydán zákon, který zaváděl korunu jako platidlo na území Rakouska-Uherska. Do této reformy se jako měna používal jeden zlatý. Před 105 lety zemřel legendární italský operní pěvec Enrico Caruso. Slávě nadaného tenoristy pomohl také vynález fonografu. Caruso totiž patřil mezi první umělce, kteří novince uvěřili a již v roce 1902 nechal zaznamenat svůj božský hlas, který tak mohou poslouchat i současní milovníci opery. Před 104 lety zemřel vynálezce telefonu Alexander Graham Bell. S telefonem zpočátku moc velký úspěch neměl. Lidé se ho totiž báli. Odborná technická komise tehdy dospěla k názoru, že je nutné vynález zcela odmítnout. Ani v budoucnu totiž prý nelze předpokládat jeho hromadné rozšíření. 77. narozeniny dnes oslaví dokumentaristka Olga Sommerová. Za svou kariéru natočila stovky filmů, za niž získala několik desítek cen na domácích i zahraničních festivalech. Bestsellery se staly i její knihy rozhovorů O čem sním ženy a kniha O čem sní muži. No a v tuhle chvíli možná poznáte podle prvních tónů, si poslechneme duet Petra Kotvalda a Stanislava Hloška. Bílá královna, hit z roku 1983.

0: Petr Kotwald a Stanislav Hložek, Bílá královna. Hudbu napsal Pavel Vaculík a text Jan Krůta. Dobré ráno, pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Máme 17 minut po 5. hodině, je tu aktuální předpověď počasí a také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty na jižní Moravě. No a ty se pohybují mezi 19 až 21 stupni Celsia. 19 máme v Kobylisdánicích, Ivanovicích na Hané, Nemochovicích nebo ve Strážnici a naopak nejtepleji je v tuhle chvíli v Brně Tuřanech, v Brodě nad Dyjí, ale také v centru Brna, kde je skoro jasná obloha. Dnes očekávejte mírně větrný a postupně slunečný den. Teploty je stále převážně tropické. Ráno a dopoledne bude spíše zvětšená oblačnost, jen výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Odpoledne a večer bude většinou polojasno, občas i skoro jasno a nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů Celsia. Vát bude mírný severovýchodní, postupně až východní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž je na trojce vysoká. Slunce dnes vyjde v 5 hodin a 26 minut a zapadá ve 20 hodin a 35 minut. Ano, blíží se nám chvíle, kdy se Jiří Trachta jako vždy touto dobou o víkendu bude zamýšlet nad původem jednoho rčení. Tak si to nenechte ujít. Dobré ráno. No a deštík vám posíláme v podání Jiřího Korna. Zpívat jako déšť.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Protančili jsme mezi kapkami deště. Na vlnách Českého rozhlasu Brno máme 5:22, zpíval nám Jiří Korn. Zastavme se teď u malého jazykového zamyšlení Jiřího Trachtulce, našeho pravidelného víkendového jazykovědce s nadhledem.
1: V dnešním jazykovém koutku si připomeneme, proč se říká čumí jak puk, tedy zírá překvapeně až nechápavě. Při vyřknutí slova puk nás v prvé řadě napadne hokejový touš. Tudy však cesta k objasnění původu tohoto rčení nevede. Vše nasvědčuje tomu, že se nejedná o hokejový puk, ale o kozla. Toto přirovnání pochází z oblastí, kde pukl, zkráceně též puk, se říká kozlovi. A ten zpravidla nehledí nijak inteligentně. Někteří však tvrdí, že puk je pupen rostliny, který, když na jaře vyleze z tmavé hlíny, hledí s překvapením na náš osluněný svět. Odsud pravděpodobně pochází i verze hledí jak z jara a myslí se tím opět ten puk. A závěrem příklad z brněnského Hantecu. Kometa vykouřila ze Spartou a cajzli na to čučelí jak puk. Tedy kometa porazila Spartu a Češi na to překvapeně zírali. Hantec dechá.
0: To byla jazyková dílnička Jiřího Trachtulce, s tou další se v našem vysílání setkáte opět příští víkend. O poznání delší pláže mohou využít lidé na Vranovské přehradě. Kvůli suchu totiž každý den voda ubývá o několik centimetrů a nestačí do nádrže dotékat. Ovlivňuje to nějak provoz kempů a pomohl by se zvládáním sucha kanál Dunaj-Dyje? Tyto otázky budou zodpovězeny krátce po půl v reportáži, ale ještě předtím krátké zprávy s Věrou Šembekovou a v tuhle chvíli Beatles. Dobré ráno.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu.

veselou teď k vrátkům, milé, kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej. A zkus se životu dál smát. No tak si zpívej.

0: desetině normálu. Hladina nádrže tak klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Podrobnosti uslyšíte po zprávách. Na brněnský hrad Špilberk jezdí víc minibusů, nově každou půl hodinu. Na linku 80 můžou cestující v obou směrech nově přistoupit i na Obilním trhu a Komenského náměstí. Minibusy navíc už nejsou v provozu jen o víkendech, ale i v pracovní dny, vždy od 8:30 ráno do 10 hodin večer. Sportoviště tenisového klubu Bajda v Kroměříži čeká modernizace. Náklady na rekonstrukci areálu přesáhnou 4 miliony korun. Polovinu částky pokryje dotace z Národní sportovní agentury. Zastupitelé Kroměříže pak rozhodli o dotaci 900 tisíc korun. 400 tisíc korun poskytne Zlínský kraj. Zbytek nákladů sportovní klub pokryje z vlastních zdrojů. Práce začnou na podzim a potrvají do poloviny příštího roku. Hasiči zvíru dovedli do studny u zříceniny hradu Pišolec na Žďársku vodu z cisterny zaparkované pod svahem. Pomocí hadic překonali vzdálenost 300 metrů a 30-metrové převýšení. Na pouštění se jim povedlo na první pokus. Proč to dělali, uslyšíte v ranním vysílání krátce před šestou. Na jižní Moravě bude ráno a dopoledne zvětšená oblačnost, výjimečně přehánky. Odpoledne a večer většinou polojasno, občas i skoro jasno. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr bude mírný a biozátěž kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolona se nárazově tvoří na dálnici D2 na příjezdu do Brna mezi 0,5. a 0. kilometrem. Je to kvůli omezenému provozu, v úseku totiž pracují silničáři. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Poetické slovo Medulienka a velký hit, který v roce 1971 naspíval slovenský zpěvák a kytarista Pavol Hamel. Posloucháte Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 39 minut. Jak rychle v krajině kvůli suchu ubývá voda, mohou na vlastní oči pozorovat návštěvníci Vranovské přehrady. Její hladina kvůli nedostatku srážek a horku klesá rychleji než v předchozích letech. S nedostatkem vody v Dyji by v této oblasti do budoucna mohl pomoct kanál z Dunaje. Ten je ale zatím ve fázi studie.
1: Paní Ilona Vranovskou přehradu navštívila naposledy před několika lety. To, jak nízko je hladina letos, ji překvapilo.
2: Nečekala jsem až takhle málo vody, no. My jsme koukali i loni třeba na nějaký fotky, tak už bylo vidět, že ty vody je míň, ale letos je to zase ještě horší, no. Tady, co se týče té pláže, tak to bylo všechno vlastně pod vodou.
1: Ukazuje paní Ilona směrem ke břehu. Blíž se jdeme podívat s provozovatelem Vranovské pláže Pavlem Svobodou.
3: Tyto vody, tak jak je letos méně, tak bývá spíše koncem srpna nebo až září, když už je potom létě.
1: Voda tady stále ubývá, což dokazují i čáry na břehu pláže, které vytvořily nánosy lehčího písku v místech, kde byla hladina včera.
3: Je to vidět jakoby i tady ty nánosy, že to je zhruba ten metr a půl, to plus minus udělá za den, jakoby na délku, jo.
1: Voda tak musí bedlivě sledovat zakotvené lodě s občerstvením u pláže. Mohly by totiž skončit na souši.
3: No je s tím akorát více práce, musíme to častěji posouvat, jo. Když voda ubývá, tak musíme jít za tou vodou, takže má to vliv na to, že máme větší písečnou pláž.
1: Nedostatek vody v Dyji je dlouhodobý problém. Letos v kombinaci s horkem a sinicemi dál potoku uhynuly tuny ryb. Jednou z možností, jak situaci zlepšit, je i odběr vody z Dunaje 70 km dlouhým kanálem. Studie už potvrdila proveditelnost projektu. Na řadě jsou teď jednání s rakouskou stranou. Projektem se zabývá i pracovní skupina Dolních Rakous a Jihomoravského kraje. Pokračuje náměstek hejtmana lidovec Jan Zámečník.
4: Pokud by to mělo dávat z hydrologického hlediska největší smysl, tak by ta voda se měla čerpat na naší straně před nátokem Dyje do Vranovské přehrady.
1: Přítoky do přehrady jsou teď podle Povodí Moravy asi na desetině normálu. Hladina nádrže klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Kromě odpařování i tím, že z ní voda odtéká, upřesňuje mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
5: Nádrž plní své účely a zajišťuje především odběr vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a dotuje do řeky Dyje vodu ze svých zásob. Jen za první pololetí letošního roku z nádrže odteklo o 35 milionů kubíků vody víc, než do ní přiteklo.
1: Vranovská přehrada podle Kučerové pomáhá udržovat dostatek vody v Národním parku Podyjí, který pod hrází začíná. Jestli nakonec kanál Dunaj-Dyje bude do přehrady vodu opravdu jednou přivádět, se ale zatím s jistotou říct nedá. Šimon Franc, Český rozhlas.

0: Šepotáme se Zuzanou Norisovou na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 5:44. Je to počasí.
1: Počasí.
0: Po ránu pro vás sledujeme, jak se vyvíjí teploty na jižní Moravě a ty se pohybují mezi 19 až 21 stupně Celsia. Nejchladněji je na spoustě místech Kobylí, Žánice, Ivanovice, Nahané, Nemochovice nebo Strážnice a naopak nejtepleji máme v tuhle chvíli v Brně Tuřanech, v Lednici, ale také v centru Brna, kde je skoro jasno a 21 stupňů. Dnes očekávejte mírně větrný a postupně slunečný den, teploty stále převážně tropické. Ráno a dopoledne očekává máme spíše zvětšenou oblačnost, jen výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Odpoledne a večer bude většinou polojasno, občas i skoro jasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Vár bude mírný severovýchodní, postupně až východní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž je na trojce, tedy vysoká. Sluníčko nám dnes vyšlo v 5:26 a zapadá ve 20:35. Studna u zříceniny hradu Pišovec na Žďársku je plná vody. Zásluhu na to mají hasiči z Víru. Jak se jim podařilo studnu naplnit a proč to dělají, uslyšíme za chvíli v reportáži, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut před 6 hodinou dozněla lyrická píseň Phila Collinse Dobré ráno. Řemeslníci mohou pokračovat na opravách zříceniny hradu Pišovec na Žďársku. Studna u památky je totiž opět plná vody, kterou potřebovali na míchání malty. Dopravili ji tam hasiči z víru. Museli překonat 300 metrů s 30-metrovým převýšením a použili přitom 16 hadic.
1: Já vím, že ještě půl kilometru je v tapce, když tak.
2: Tak srovnáme to.
3: Člen hasičského sboru Vír, Radovan Žák. Můžu se vám dívat pod ruce?
4: Natahujeme řád, vlastně hadice, se napojí ten řád na tu cisternu a bude se dopravovat voda vlastně tam přímo na tu zříceninu do té studny. Tím řádem, který teď chystáme.
3: Myslíte, že to bude fungovat hned na poprvé?
4: To se uvidí, to poznáme. No. Je pravda, že to nějaké převýšení tam je, ale auto má určitě ten výkon, takže to se pozná. No.
5: A pojďte rovně, rovnej. Trošku doleva.
1: Jiří, tak projdi spoje, prosím tě.
3: Ale studna úplně prázdná, nebo trošku na dně něco.
6: 7 metrů hloubka.
3: Nakláníme se starostou Víru, Ladislavem Stalmachem za Piráty.
6: Tak kdysi to byl jediný zdroj vody pro obyvatele hradu a geniální, protože pravděpodobně té vody měli dost, ale teď ji používáme na ty stavební práce, všechny ty zdiva byly, veškerá ta malta byla namíchána z vody tady z cisterny.
3: Viděla jsem, že turisté můžou nosit kýble s pískem, vodu jste po nich nechtěli, aby tahali.
6: Byla to taky varianta, ale nevěděli jsme, jak by to dopadlo a potřebovali jsme to rychle, takže naši hasiči, když jsem jim ve středu zavolal, tak vlastně v sobotu už počkáme ještě, jak to všechno dopadne, ale vypadá to, že už tady tlačí vodu a pevně věřím, že dostane až sem.
1: Už jde voda?
3: Už jde voda? Běžím. Rychle.
6: Voda.
3: Tak se to podařilo. Tak krásný, za 50 minut včetně přípravy. Docela rychlá akce.
1: Není, při požáru to musí být rychlejší.
3: Hasiči se musí s cisternou otočit ještě zhruba 4x, než studnu úplně naplní. Od Víru Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Meteorologové varují před vedrem, záchranáři připomínají vhodná opatření. V Blansku otevírá po dvouleté výstavbě nový krytý bazén. Fotbalisté Artisu Brno remizovali na hřišti Slovácka 1-1. Dnes bude oblačno až polojasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Teploty se dnes na některých místech můžou vyšplhat až k 32 stupňům Celsia. Ukazuje to předpověď Českého hydrometeorologického ústavu. Lidem při takovém počasí hrozí úpal, úžeh nebo kolaps z vedra. Záchranáři apelují na to, aby hodně pili, nosili pokrývky hlavy a omezili fyzickou námahu, shrnuje mluvčí Michaela Botová.
2: Lidé nejčastěji popisují, pokud volají právě kvůli potížím z horka, že mají slabost, omdlévají, není jim dobře, mají bžitky před očima. Starým a chronicky nemocným lidem bychom doporučili, aby v těch nejteplejších částech dne raději vůbec ven nevycházeli.
0: Sportovci v Blansku můžou ode dneška chodit plavat do nového krytého bazénu. Výstavba budovy na místě původních městských lázní v Mlýnské ulici stála přes 320 milionů korun a trvala 2 roky. Během srpna bude mít sportoviště zkrácenou otevírací dobu. Od září se rozběhne provoz naplno, včetně pronájmů, potvrzuje Radek Snopek, šéf místních technických služeb, které bazén spravují.
3: Plánujeme samozřejmě využít nejenom pro veřejnost, ale pro organizované skupiny. Můžou si tyto skupiny rezervovat pro nájmy buď to celého bazénu nebo jednotlivých drah. Samozřejmě už komunikujeme s blanenskými sportovními skupinami, nejen s plavci a nejen s plaveckýma školama. To znamená povinné plavání dětí škol, to všechno už máme naplánované.
0: Rekordní počet přijatých zvířat letos zatěžuje záchranné stanice po celém Česku. I kvůli extrémním teplotám už ošetřili přes 22 tisíc zvířat. Podle ochránců přírody jim ale komplikuje práci také dlouhodobé podfinancování a nedostatek zaměstnanců. Ministerstvo životního prostředí připouští zpoždění letošních dotací a připravuje změny, které by stanicím umožnily získávat část peněz předem.
1: Sport.
0: Fotbalisté Artisu Brno ve druhém kole šance ligy remizovali 1-1 na půdě Slovácka a získali svůj historicky první bod v nejvyšší soutěži. Ten zařídil vyrovnávacím gólem v 84. minutě střídající Fomba, který po pasu Ade Dirana zakončoval do prázdné branky. Ten první si navíc srazil do branky obránce Glososa, o čem mluvil i trenér Artisu Roman Nádvorník.
4: Šťastný gól, protože se tam dvakrát odrážel, dvakrát jsme ten balon měli na noze, měli jsme ho odehrát ven z vápna, nakonec náš hráč trefil našeho hráče, takže my jsme vlastně dali 2 góly a i přesto jsme remizovali. Musím už to pochválit za reakci po tom gólu směrem nahoru a že se nám povedlo rychle vyrovnat a myslím si, že tomu zápasu ve finále ta remíza asi sluší.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jižní Moravě oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy zvětšená oblačnost, výjimečně přehánky, k večeru přechodně i skoro jasno. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, na severu bude lokálně kolem 27. Vítr mírný a biozátěž kvůli horku vysoká. Více o počasí za chvíli s brněnskými meteorology.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy teď pojedete plynulé. Nové omezení je na tahu Brno-Svitavy. V Letovicích částí průtahu městem pojedete Kyvadlově jedním jízdním pruhem. Omezení potrvá až do 7. srpna. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné nedělní ráno ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Máme 4 minuty po 6. hodině a ranním vysíláním vás provází Alena Přikrylová. V tradičním čase před 7 hodinou se budeme věnovat sportu. Nejlepší fleretista planety, šermíř Alexandr Šupenič, v těchto dnech předává své zkušenosti dětem v rodném Brně. Jak takový workshop probíhá, vám představíme v reportáži. Budeme řešit cenu mléka, s brněnskými meteorology se podíváme na počasí, ale ještě předtím zalistujeme kalendářem s datem 2. srpna. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno a pohodové nedělní vstávání.
1: Český rozhlas Brno.

Nedělní letní dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. Máme 11 minut po 6. neděli s datem 2. srpna roku 2026. Z té narozeniny by dnes oslavil Gustav Opustil, rodák z Hranic na Moravě, scénárista, dramaturg a příležitostný herec. Připravoval například pořady Pražský písničkář, Kabaret u dobré pohody nebo silvestrovské programy. Zahrál si také ve filmech jako Skřivánci na niti, Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodné pány. 85. narozeniny by dnes oslavil valašský hudebník Bedřich Čuba. Pocházel z Valašského Meziříčí. Nejčastějšími tématy jeho písní byly Beskydy a Valašsko a byl známý jako valašský dechovkářský král. V roce 1964, právě 2. srpna, bylo otevřen první plavecký bazén na riviéře v Brně Pisárkách. 25-metrová nádrž vznikla v rámci tehdejší akce Z a ležela v jiné poloze než nynější bazény, otevřené v roce 1990. Před 61 lety byl založen oddíl sálové cyklistiky tělovýchovné jednoty Favorit v Brně. Na počátku měl oddíl 15 členů, většina z nich pocházela z Králova pole. V čele vyznavačů tohoto sportovního odvětví tehdy stály Jan Basel a Karel Vojtek. Tréninkové prostory se podařilo zajistit ve škole na náměstí Republiky v Husovicích. 59. narozeniny dnes oslaví klavírista Igor Ardašev. Narodil se v Brně, patří k nejvýraznějším osobnostem evropských klavíristů. Absolvoval brněnskou konzervatoř a později také brněnskou jamu. Vystupuje s řadou domácích i zahraničních orchestrů a k jeho oblíbeným skladatelům patří zejména Bedřich Smetana a Antonín Dvořák. No a za chvíli si o počasí budu povídat s odborníky, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno. Thank you.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno, pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: A v tuhle chvíli už jsem ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím Andreu Kvapilovou. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jaké počasí máme během nedělního rána? Oteplilo se, ochladilo se, jak to vypadá?
2: Tak teďka ty aktuální teploty se nám pohybují od 21 do 18 stupňů. Oblačnost máme takovou docela rozdílnou. Na řadě míst teďka máme malou oblačnost, skoro jasno, polojasno. Naopak v ty jižní a východní část kraje, tak tam spíše teďka převládá oblačnost zvětšená a vítr převážně mírný, severovýchodní do 20 km za hodinu.
0: Pokud je zvětšená oblačnost, přichází déšť?
2: Tak dneska čekáme jenom výjimečně přehánky, spíš bude ten den takový nejčastěji oblačno až polojasno, hlavně ráno a dopoledne čekáme místy tu oblačnost zvětšenou a naopak k večeru už nám té oblačnosti by mělo začít ubývat a tam už může být i skoro jasno. Ty nejvyšší teploty dneska očekáváme od 29 do 32 stupňů, sever kraje trošinku chladnější, tam spíše lokálně kolem 27 stupňů, pád nám k tomu bude vítr mírný, severovýchodní, potom později i východní do 25 km za hodinu.
0: Podíváme se na začátek nového týdne, můžeme to klidně vzít i s nedělní nocí.
2: Tak tam stále očekáváme malou oblačnost, jasno až polojasno, jenom výjimečně se při té přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přehánka během noci, během dne i bouřka. Přes ten den to vypadá, že by se to mělo týkat spíše těch odpoledních a večerních hodin. Ty nejnižší teploty od 21 do 18 stupňů, ty nejvyšší od 36 do 39 stupňů. Na severu kraje ale lokálně jen 34 stupňů naměříme. A úterý to by mělo být nejteplejší. Tam čekáme ty nejvyšší denní teploty od 36 výjimečně i ke 40, ty nejnižší od 23 do 19 stupňů, také spíše slunečno, jenom při té výjimečně zvětšené oblačnosti by se mohla vyskytnout přehánka nebo bouřka. A ve středu tam také očekáváme spíše malou oblačnost, ale tam je šance, že odpoledne a večer už by se nám při té zvětšené oblačnosti mohly lokálně vyskytnout přehánky nebo bouřky, ty teploty nejnižší od 23 do 19 stupňů a ty nejvyšší od 35 do 39 stupňů.
0: A závěrem se podíváme na teplotní rekordy spojené s dnešním datem 2. srpna.
2: Tak ta nejvyšší hodnota je z roku 1994, kdy jsme na stanici Pohořelice zaznamenali 35,6 stupně Celsia a minimum máme z roku 1935, kdy na stanici Štítary na Znojemsku jsme zaznamenali 2 stupně.
0: To byla Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji a budu se těšit zase někdy naslyšenou. Krásnou neděli.
2: Děkuji, hezký den naslyšenou.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.
4: Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání 6. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc a její syn Benjamin. Společně napsali knihu Tramvaják, co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava, co nabízí manuál pro budoucí tramvajáky a tramvajačky a proč je dobré nevzdat se svého snu a jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák. I o tom bude řeč. Přidejte se k nám. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání
5: Český rozhlas Brno.

Michal Tučný, Spím v obilí. Na vlnách Českého rozhlasu Brno máme 6 hodin a 23 minut. Zajímá vás, co se děje v Brně? Tak si rozhodně nenechte ujít brněnskou jedenáctku, kterou pro vás připravuje Tomáš Kremer a David Nekvinda. A během 11 minut rozeberou vše podstatné, co se v Brně v týdnu odehrálo. Dětská nemocnice v Brně začíná řešit letitý problém s vedrem na pokojích bez klimatizací. Upozorňovali na to rodiče i personál. Ke zlepšení situace přiměla management až jedna neodbytná babička. Poslechněte si o ní reportáž. V brněnské jedenáctce se taky dozvíte něco o akčním plánu Brna na zvládání veder. O elánu čerstvě 90-letého Milana Údeho, o pivním šermování s nejlepším šermířem světa Alexandrem Šupeničem, o utíkajících pávech a o Brnu na nových eurobankovkách. Brněnskou jedenáctku si můžete pravidelně poslechnout v pátek po 17. hodině. Všechny díly pak najdete na našem webu brno.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Máme 6 hodin a 24 minut, za chvíli krátké zprávy s Věrou Šembekovou. No a krátce po půl reportáž, ve které farmáři si stěžují na výkupní ceny mléka. Ty klesly pod výrobní náklady. Některé supermarkety teď přitom litr prodávají i za 6 korun. Proč cena tak radikálně klesla a kolik farmáři prodělají, se dozvíte krátce po půl v reportáži. Ale ještě předtím písničky, které nestárnou, právě teď zpívá Karel Gott.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadržela policie. Muž podle ní během práce na brněnské pobočce obcházel interní pravidla, kradl a způsobil tak škodu v řádu desítek milionů korun. Na jihu Moravy včera padlo 5 teplotních rekordů pro první srpen na stanicích, které měří déle než 30 let. Nejtepleji bylo ve Strážnici, kde meteorologové naměřili 37,5 stupňů.

0: Ve druhém kole první ligy remizovali v Plzni 1-1. Zbrojovka ubrala Plzeň v lize o body poprvé po sérii 9 proher. Na jižní Moravě dnes bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy zvětšená oblačnost, výjimečně přehánky, k večeru přechodně i skoro jasno. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, na severu bude lokálně kolem 27. Vítr mírný a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 pozor ve směru na Břeclav, v okolí sjezdu na Podivín pracují silničáři. Mezi 39. a 5. a 43. kilometrem zabrali pravý pruh, kolona se tam ale netvoří a plynule pojedete i po ostatních silnicích na jižní Moravě. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: zpívá něco o lásce. Posloucháte Český rozhlas Brno a vstáváte do nedělního rána. A možná si právě teď naléváte sklenici mléka, přidáváte si je do kávy nebo si pochutnáváte na sladkém kakao. Výkupní cena mléka klesá. Farmáři za ně dostávají až o 30% méně než loni. Prý jim to nepokryje ani náklady na výrobu. Není to ale jen problém Česka. Mléka je podle odborníků nadbytek na celém světě.
1: Oproti loňskému roku, když porovnám cenu za litr mlíka před rokem, tak je úplně stejná, akorát je o 3 koruny nižší. Jo.
2: S Josefem Divišem jsme v areálu mléčné farmy Selecta v Pacově.
1: A tak když my produkujeme nějakých 500 000 litrů měsíčně, tak si každý dopočítá, jak kolik peněz jako přicházíme. Jo.
2: Nedostáváte se už pod náklady?
1: No tak to samozřejmě, že jo, ty náklady jsou někde 11,50 a my máme cenu za 10,27 a to ještě máme jako řekněme, ne VIP, ale díky tomu, že jsme certifikovaný na takzvaný QMilk +.
2: Počkejte, mě to nějak nedává smysl, já jsem včera kupoval plnotučné mléko v akci za 8 korun, říkáte, že náklady jsou 11?
1: Podle mě je to prostě naprostá dehonestace prostě té práce chovatelů, který okolo toho chodí. Tam nejde prostě říct, hele, vypneme teďky ty cecíky a nebudeme dojít a počkáme, až to bude.
2: A co tady vlastně stojí za extrémně nízkými výkupními, ale vlastně i prodejními cenami mléka? Já jsem se na to zeptal Jiřího Kopáčka, předsedy Českomoravského svazu mlékárenského.
3: V současné době celý svět je ve vysokém převisu nabídky nad poptávkou. Ten objem mléka celosvětově se zvýšil. Zvýšil se řádově celosvětově o 2,6%, v Evropě to je kolem 2% a v České republice to je v této chvíli téměř 4%.
4: Jo, vyrábíme všechno z vlastního mlíka, z vlastního chovu. Máme všechno v bioprodukci a vlastně jste se ptal na cenu mlíka, takže já v podstatě ani nevím, jak se cena mlíka vyvíjí během roku, dvou, tří, nevím.
2: Nízké výkupní ceny mléka ale paradoxně nedopadají na některé malé ekologicky hospodařící farmáře. Na rodinném statku v Pošné na Pelhřimovsku, kde si právě povídám s Alešem Mokrým, veškeré mléko nejen zpracovávají například na jogurty nebo sýry, ale také sami prodávají.
4: Prodáváme tady, z 30% jezdíme po trhách a zavážíme 2-3 obchůdky. My máme specifickou základnu zákazníků, to je spíš taková komunita.
2: Tady na Vysočině vyprodukovali podle Českého statistického úřadu loni farmáři skoro 680 milionů litrů mléka. To je nejvíc v republice. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 6 hodin a 46 minut, je tu aktuální předpověď počasí a také pro vás sledujeme, jak se po ránu na jižní Moravě pohybují teploty a ty jsou v tuhle chvíli v rozmezí od 18 do 21 stupňů Celsia. Nejchladněji je v Ivanovicích na Hané, ve Znojmě Kuchařovicích a ve Strážnici a naopak nejtepleji v Brodu nad Dyjí. Centru Brna je skoro jasno a 20 stupňů. Dnes očekávejte mírně větrný a postupně slunečný den, teploty stále převážně tropické. Očekáváme oblačno až polojasno ráno a dopoledne i místy oblačnost zvětšenou, jen výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. K večeru bude přechodně i skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů Celsia, na severu kraje lokálně 27. Vád bude mírný severovýchodní až východní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, biozátěž je na trojce, tedy vysoká. Slunce nám dnes vyšlo v 5 hodin a 26 minut a zapadá ve 20 hodin a 35 minut. Nejlepší fleretista planety. Tak si teď nejen díky čerstvému titulu mistra světa může říkat šermíř Alexandr Šupenič. V těchto dnech předává své zkušenosti dětem v rodné Brně. A nejen o tom budeme mluvit už za okamžik, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Hostem poradny pro zdraví ve středu 5. srpna bude ortoped Vladimír Procházka a povídat si budeme o léčbě deformit nohou, tedy v bočených či stuhlých palcích, kladívkových prstech a dalších potížích, které lze vyřešit díky mini-invazivním chirurgickým operacím. Náš host se bude věnovat i posluchačským dotazům. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
5: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas.

0: Šermíř Alexandr Šupenič může říct, že si splnil životní sen. Podařilo se mu to díky nedávnému mistrovství světa, na kterém ovládl soutěž fleretistů. Titul světového šampiona přitom není to jediné, co tímto úspěchem brněnský rodák získal.
1: Vždycky byl mým snem se pokusit o to stát se nejlepším na světě a vlastně musím říct, že teď se mi to povedlo, protože nejenom, že jsem vyhrál mistrovství světa, ale vlastně jsem se stal světovou jedničkou a i jsem vyhrál to celkový hodnocení světového poháru a vlastně i to finále, já jsem perfekcionista vlastně a mám pocit, že se to blížilo jako z mýho pohledu dokonalosti.
2: Přibližuje šermíř Alexandr Šupenič, co vše pro něj znamená nedávný triumf na mistrovství světa. Nejtěžší chvíle zažil v turnaji fleretistů ve čtvrtfinále, ve kterém výrazně prohrával. V tu chvíli mu pomohla mentální příprava.
1: Já jsem měsíc zpátky začal opravdu, cokoliv jsem dělal, tak jsem se snažil jako hledat pozitivní věci na tom. I když se mi nepovedl trénink, když prostě byla nějaká věc, tak jsem se vždycky jako úkol jsem měl si napsat pozitivní věci. A myslím si, že se to projevilo tak, že v tom čtvrtfinále, i když vlastně to působilo negativně, že to bylo 9-4 v můj neprospěch, tak já jsem pořád jako nestrácel víru a pořád jsem hledal ty pozitivní věci. Já jsem jako vlastně neřešil to skóre, ale snažil jsem se vyřešit tady tuhle hádanku, jak to porazit.
2: Teď se Šupenič musí vyrovnat se situací, po které celé roky toužil a najít další cíl po tom, co si ten hlavní splnil.
1: Tam si člověk musí vytvořit další ty mety, protože já se snažím žít v životě podle takového mota, že to nejlepší nás ještě čeká. A ono v případě, kdy vyhrajete mistrovství světa a stanete se nejlepším, uvidíme, co bude a teďka jenom bych rád jako na sebe nechal působit to, co jsem dokázal a to, co jsme s týmem dokázali a nějakým způsobem si to prožít.
2: Zlatou medaili teď může šermíř v rodném Brně ukazovat svým nástupcům. Jako každý rok pořádá i letos v hale Sokola v Kounicově ulici svůj letní kemp pro děti. I když zájem roste a kapacita je dlouho před zahájením zaplněná, další místa Šupenič nepřidává.
1: Nejde to, já se, jako už i tak jako ta kapacita je jako na hraně a já se snažím, abych fakt ten kemp dělal tak, abych se všema těma lidma měl nějaký kontakt. Těším se na to moc, je to hodně jako práce a hodně jako velký záhul pro mě, ale zároveň je to něco, co mě extrémně baví, naplňuje a věřím, že i tento výsledek, který jsem měl, tak ty děti bude motivovat k tomu více pracovat na sobě a třeba se něco nového naučit.
2: V pátek pak kemp zakončí už taky tradiční exhibice na Jakubském náměstí v centru Brna.
1: Nejenom oslavíme mistrovskou medaili a titul mistra světa, ale bude tam exhibice výběru světa proti výběru Česka. Já budu šermovat samozřejmě na české straně. Diváci můžou přijít, dát si pivko, pobavit se, vyfotit se z medailí se mnou a zažít zábavu.
2: Zve Alexandr Šupenič na akci, která v pátek odstartuje po 19. hodině. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Vysoké teploty můžou snižovat účinnost některých léků. Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu. Na vojenském cvičení v Náměšti bylo letos dvakrát více studentů než v loni. Dnes bude oblačno až polojasno, teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Během veder by lidé měli dbát na správné skladování léků. Ideální je co nejchladnější, ale suchá místnost, případně co nejnižší místo v pokoji, třeba na dlažbě, kde se drží teploty nižší. Pokud léky byly delší dobu uložené ve špatných podmínkách, měli by je lidé odnést do lékárny k odborné likvidaci. Vážná zdravotní rizika po jejich požití sice pravděpodobně nehrozí, lék ale může mít sníženou účinnost, pokračuje Martin Kopecký, viceprezident České lékárnické komory.
2: Běžné tabletové formy, většina léků, co se běžně používá, chronických léky na tlak, na cholesterol, tak ty tuto teplotu vyšší nějakou dobu vydrží. Ale čípky, masti, gelové kapsle, spíš jako se to technologicky může rozhodit, můžou být i některé účinné látky, které se prostě teplem rozkládají.
0: Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu. Žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu není ohrožen, uvedl ústav na síti X. Útok ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací zřizovanou ministerstvem zdravotnictví. Hackerské útoky na státní instituce, obce, ale také nemocnice s různými dopady se objevují opakovaně. Cílem hackerů se stala tento týden v pátek také Masarykova univerzita v Brně. Klíčové služby se podařilo zachovat bez omezení. Letošní dobrovolné vojenské cvičení v Náměšti nad Oslavou nedokončilo jen 14 branců. Cvičení se tam konalo podruhé. Je určené zejména studentům středních škol od 18 do 23 let. Od loňska stoupl zájem zhruba dvojnásobně.
3: Tak přísahám!
4: Tak přísahám!
5: Musel se člověk zvyknout na ten náročný vojenský režim. Měli jsme ale tady hodně lidí, kteří nás u toho opravdu podporovali a bylo tady opravdu vidět takové to bratrství a sesterství mezi námi.
6: Říká Jan Soudný, jeden z účastníků dobrovolného vojenského cvičení, který právě přísahal v Náměšti nad Oslavou. Sem na začátku července nastoupilo 127 studentů. Cvičení dokončilo 113 z nich, včetně 30 dívek. Pokračuje velitel cvičení major Filip Šilhan.
7: Můžu rovnou předeslat, že mnohé dívky docela překvapily svým talentem ke střelecké přípravě.
6: Útvarům po celé zemi letos nastoupilo na dobrovolné vojenské cvičení na 1200 studentů. Z Náměště nad Oslavou Milan Soldán, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté zbrojovky Brno ve druhém kole první ligy remizovali v Plzni 1-1. Stejným výsledkem skončilo utkání Artisu Brno na hřišti Slovácka.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jižní Moravě oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy zvětšená oblačnost, výjimečně přehánky. K večeru bude přechodně i skoro jasno. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, na severu bude lokálně kolem 27. Vítr mírný, severovýchodní až východní. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích jižní Moravy je teď po ránu plynulý. V Brně pozor na dopravní nehodu v Táborské ulici. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Máme krátce po 7. hodině, dnes je 2. srpna, před námi je neděle. Ideální čas vyrazit někam na výlet, navíc máme krásné léto. Na Boskovicko do okolí obcí Suchý Žďárna Benešov nás krátce před 8. pozve Petr Vejrosta z Nedvědického klubu českých turistů. V reportáži navštívíme nově otevřený krytý bazén v Bansku a bombardínem se zahřejeme zahrajeme i teď během léta v Babských Hradách. Ale ještě předtím se budeme zabývat čipováním štěňat. A samozřejmě nabízíme písničky, které nestárnou. Zaspívá Karel Černoch, Hana Zagorová a právě teď Iveta Bartošová. Tak zůstaňte s námi. Krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Hanna Zagorová na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut po 7 hodině nám zpívala Proč ti na tom tak záleží. My se teď vrátíme malinko v čase. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno nabízí každý všední den hodinu předpolednem setkání se zajímavými hosty a také poradny, do kterých můžete volat své dotazy a mluvit s odborníky. Například v pátek to byla chovatelská poradna věnovaná čipování psů a jejich zápisu do centrální evidence. Hostem moderátora Zdeňka Truhláře byla ředitelka státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Jana Kozáková.
1: Čipování psů je v Česku povinné už od roku 2020. Koho se ta povinnost týká a jak souvisí s očkováním proti vzteklině, paní ředitelko?
2: Tak souvisí velmi úzce a mnoho lidí si neuvědomuje, protože to má spojené pouze jako s nějakou identifikací toho zvířete, nicméně je to velice důležité z nákazových důvodů a ve spojitosti s velmi nebezpečným onemocněním, jako je vzteklina. Takže je to velice úzce legislativně propojené, ta povinnost, jak jste správně zmínil, je od roku 2020 daná v té legislativě a každý pes starší 3 měsíců musí být tedy načipován i ve vztahu k tomu, že je tedy zároveň naočkován proti vzteklině.
1: A následně s tím potom bude souviset i ta centrální evidence psů?
2: Ano, to je vlastně systém, který potom slouží k tomu, abychom fungovali v jednom systému, protože se dále budeme bavit, že těch systémů doteďka bylo samozřejmě více. Ne každý měl přístup do každého, mluvíme teď o orgánech, které by se v tom tedy měli orientovat a mělo by jim to být ku pomoci vlastně při výkonu dozoru. Nemusíme se bavit jenom o veterinární správě, ale i třeba o policii České republiky.
1: Jak samotné čipování v ordinaci probíhá? Kam se čip aplikuje, v jakém věku je to pro psa bolestivé a co třeba znecitlivění? Tak pojďme to rozebrat.
3: Chovatele se určitě nemusí čipování bát, není to žádný velký veterinární úkon. Je to běžná aplikace jednorázovou jehlou, kdy se čip zavede do podkoží na levé straně krku. Dá se to připodobnit očkování běžnému, takže nějaké znecitlivění nebo nějaké zákroky navíc se nevyžadují a ani nejsou potřeba. Pejsek to snáší velice dobře. Čipují se štěňata nejpozději však do 3 měsíců jejich věku.
1: Jak je ten čip vlastně veliký? Jak si to představit?
3: Čip má velikost rýžového zrnka. A aplikuje se jehlou, která má větší průměr, o trošičku větší průměr než normální jehla na vakcinaci. A u štěňátek se používají ty aplikátory v menší velikosti, aby ta jehla nebyla tak velká. Není to žádná jako velká bolest pro to štěně a ten pes to dobře snáší.
0: Pokud vás téma zaujalo, chovatelskou poradnu s datem 31. července 2026 si můžete zpětně poslechnout na našem webu a také na webu můjrozhlas.cz. Za chvíli počasí, teď nám zaspívá Martin Maxa a po snídani s Karlem Černochem přidáme babské rady. Dobré ráno.

0: Píseň Nábojnice v podání Martina Maxe pomalu doznívá na vlnách Českého rozhlasu Brno 17 minut po 7 hodině. No a blíží se nám chvíle na počasí.
1: Počasí.
0: Po ránu pro vás sledujeme, jak se nám vyvíjí teploty na jižní Moravě a ty se pohybují mezi 18 až 20 stupni Celsia. Nejchladněji je ve Znojmě Kuchařovicích a teplo je naopak už v Dyákovicích, Lednici nebo Pohořelicích, ale také v centru Brna, kde máme polojasnou oblohu. Dnes očekávejte mírně větrný a postupně slunečný den, teploty stále převážně tropické. Očekáváme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne i místy oblačnost zvětšenou, jen výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. K večeru bude přechodně i skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů Celsia, na severu kraje lokálně kolem 27. Vád bude mírný severovýchodní až východní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž je vzhledem k horku vysoká na stupni číslo 3. Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 26 stupňů Celsia. Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 26 minut, zapadá ve 20 hodin a 35 minut. Krásné ráno.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Pondělí 3. srpna přijala pozvání do Dobrých rad Iva Steinhauserová. Povídat si s ní budu o zdravém grilování. Jak zacházet se syrovým masem, aby bylo pro konzumaci bezpečné? Co nepodcenit při přípravě na otevřeném ohni? Do čeho maso ideálně naložit a jak vybrat ten správný druh? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Inspirativní snídaně jsme si dali na vlnách Českého rozhlasu Brno s Karlem Černochem. Ano, taková letní snídaně v trávě. No, na jihu Moravy teď z důvodu sucha trávu trochu déle hledáme. Ano, je horké léto, tak si teď představte zasněžené italské svahy a Bombardino. Je tu Jarka Vykoupilová, její babské rady, které vás dnes naučí vyrábět sladké a hřejivé Bombardino.
1: Babské rady.
2: Bombardino je sladký a hřejivý alkoholický nápoj původem z Itálie. Svoji oblibu má zejména v zimě a mezi lyžaři. Postup na něj i jeho název vznikl už v roce 1972, a to nadšeným zvoláním lyžařů na sjezdovce. To je bomba, odtud tedy Bombardino. Základ tvoří vaječný likér smíchaný s brandy, rumem nebo whisky. Hustý sladký nápoj se tradičně servíruje horký v termohrnku, aby si vyšší teplotu na chladném vzduchu co nejdéle zachoval. Tento správně připravený nápoj se neobejde bez bohaté vrstvy šlehačky a trochy kaká nebo skořice na ozdobu. V jakých poměrech si doma můžete lahůdku dopřát? 100 ml vaječného likéru a 50 ml brandy nebo rumu. Zajímavá je i varianta, kdy se třetina alkoholu nahradí silnou kávou. Teď myslím na to pravé italské espresso. Pro zahuštění Bombardina se dá použít kukuřičný škrob nebo pudinkový prášek. Kvůli pocitu konzumentů, že hustší rovná se poctivější.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Teploty se dnes na některých místech můžou vyšplhat až na 32 stupňů Celsia, předpovídají to meteorologové. Lidem při takovém počasí hrozí úpel, úžeh nebo kolaps z vedra. Záchranáři apelují na to, aby hodně pili, nosili pokrývky hlavy a omezili fyzickou námahu. Sportovci v Blansku můžou ode dneška chodit plavat do nového krytého bazénu. Výstavba budovy na místě původních městských lázní v Mlýnské ulici stála přes 320 milionů korun. Včera ji město představilo lidem a podívat se tam byla i naše reportérka. Za chvíli uslyšíte, jak se návštěvníkům nové sportoviště líbí. Rekonstrukce věznice v Uherském Hradišti začne v roce 2028. Celý areál, včetně justičního paláce a muzea totality, by se měl otevřít v roce 2030. Lhotský klášter ve Znojmě po celý srpen nabídne fotografický festival. Druhý ročník největšího festivalu fotografie v Česku, Photo Art Fest Znojmo, nabízí 3000 snímků od 35 českých i slovenských fotografů i legend světové fotografie, jakými jsou držitel Pulitzerovy ceny Nick Ut, legenda rockové fotografie Bob Gruen nebo kultovní fotografka Ruby Rejová. Výstavy jsou otevřené každý den. Fotbalisté Artisu

0: Teplynulé komplikace byly mezi 6:30 a 7:00 na trati linky číslo 9 v Brně a spoje tak můžou mít až 15-minutové zpoždění. Trať byla totiž v úseku u Dělnického domu pro linku 9 zcela neprůjezdná a tramvaje končily v zastávce Geislerova, jezdily také záložní autobusy. Teď už tramvaje po trati jezdí, mají ale zpoždění. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Kočovní herci František Nedvěd na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máky odkvetly, léto je v plném proudu, tedy ve své polovině, no a na Blanensku mají novinku. 6 plaveckých drah, relaxační část, brouzdaliště pro děti i parní sauna. Nový krytý bazén v Blansku vrací po 5 letech do města možnost celoročního plavání dětem, závodním plavcům i těm, kteří za plavání museli dojíždět do okolních měst.
1: Chodíme často plavat, jako se synem plaveme, jako ještě používá rukávky a tak, ale chodíme.
2: Martin Handl z Blanska doteď dojížděl se synem do bazénu v Kuřimi nebo do Boskovic. Teď se těší, že ho budou mít přímo ve městě.
1: Takže si myslím, že tady budeme jako chodit hodně často, jako, že syn se na to hodně těšil, já taky, takže si myslím, že není co řešit.
2: A kam tady z těch míst, co teďka vidíme, bys nejradši šel?
3: Sem.
2: A proč?
3: Je to největší bazén.
2: Jsou tady nějaké věci, které tě na tom lákají?
3: Třeba ty dvě skokánky. Třeba skákat.
2: Bojíš se toho skoku do té vody?
3: Ne.
2: Potvrzuje 6letý Davídek Handl a podobně se těší i jeho kamarád.
4: Martínek Hůška.
2: Se jmenuješ Martin, kolik je tobě?
4: 6.
2: A ty teda umíš taky plavat?
4: Jo.
2: Kam bys šel tady vevnitř?
4: Taky tam do plaveckého.
2: Do toho největšího, že?
4: Hm.
2: Co by si tam dalo všechno dělat?
4: Skákat bomby, šipky, zachabovat. Vy jste tady bubli.
2: Na plavání se těší taky dospělí.
5: Chodím plavat skoro každý den.
2: Říká Lukáš Kala z Blanska, který si teď bude moct zaplavat přímo ve svém rodišti, a ne v Brně, kde pracuje.
5: Byl právě ten problém to, že jsem nemohl tady plavat, tak jsem musel jezdit dřív do Brna, abych stíhal bazény v Brně. A tím, že tady máme teďka v Blansku tento super nový bazén, tak můžu konečně plavat tady u nás ve městě.
2: První srpnový den byl na bazénu prohlídkový. První plavci si tu zaplavou ode dneška. Bez krytého bazénu byli blanenští 5 let. Nový bazén nahradil původní městské lázně, které už ale byly ve špatném stavu. Vedení města dlouho řešilo, jestli původní budovu jenom opraví anebo zbourá.
6: Dnešní moderní technologie úplně komplexně nenapasujete na starou stavbu 50letou, zejména to byly vysoké stropy a tak dále, takže kvůli energetickým úsporám jsme se rozhodli prostě zbourat a postavit nový moderní bazén. Myslím, že to má logiku.
2: Upřesňuje starosta Jiří Crha z ODS. Obnova vyšla na více než 320 milionů korun. Pro město tak jde o největší investici za poslední dobu. Z Blanska Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Dobré ráno, po ránu pro vás sledujeme, jak se nám vyvíjí teploty na jižní Moravě a ty se pohybují mezi 18 až 20 stupně Celsia. Nejchladněji je ve Znojmě Kuchařovicích a naopak nejtepleji v Diákovicích, Lednici nebo Pohořelicích. A Pohořelice si mohly v roce 1994 připsat i teplotní rekord. Tehdy teplota dosáhla 35,6 desetin stupňů Celsia. Nejchladněji bylo naopak ve Štítarech v roce 1935 a to pouhé 2 stupně nad nulou. V centru Brna máme dnes polojasno a 20 stupňů. Dnes očekávejte mírně větrný a postupně slunečný den, teploty stále převážně tropické. Očekáváme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne i místy oblačnost s většinou, jen výjimečně se mohou vyskytnout přeháňky. K večeru bude přechodně i skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů Celsia, na severu kraje lokálně kolem 27. Vár bude mírný, severovýchodní až východní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž je na trojce, tedy vysoká. No a za chvíli zatelefonujeme Petru Vejrostovi z Nedvědického klubu českých turistů, který nás pozve na Boskovicko. Tak zůstaňte s námi. Krásné ráno.
2: Blíží se terénní závod nákladních vozidel v Kunštátu u Boskovic. Pozvání do úterního dopoledního vysílání proto přijal hlavní organizátor Traktrialu Jan Kovář. Přiblíží nejen samotné závody a jejich systém, ale také popíše, co musí zvládnout jezdci v kabině vozu a jaké to je překonávat s těžkými vozidly náročný terén. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Činasky na vlnách Českého rozhlasu Brno 11 minut před 8 hodinou. Máme letní neděli, ideální čas vyrazit na výlet a já už zdravím pana Petra Vejrostu z Nedvědického klubu českých turistů, který také vyrazil na výlet a určitě nám i něco zajímavého doporučí. Dobré ráno.
1: Dobré ráno přeji vám i všem, kdo nás právě poslouchají.
0: Tak kam to dnes bude, kam vyrazíme?
1: Já jsem se v uplynulém týdnu trošku toulal na Boskovicku, takže se vydáme tam a mohu doporučit opravdu tady ta místa, o kterých budu hovořit. Mě zaujala celá řada míst a také četné rozhledy. Často jsem si uvědomil také skutečnost, jak se mýtiny po rozsáhlé těžbě v uplynulém desetiletí zase pomalu mění v les. To bylo takové povzbudivé. A uvědomil jsem si ještě něco. Já jsem se pohyboval pěšky, ale potkával jsem docela dost cyklistů a mám za to, že pro cyklisty, cykloturisty je tato oblast asi vhodnější. Je tam docela dost zpevněných cest a značené cyklotrasy taky. Takže já dneska spíš upozorním na některá místa, která mě zaujala a bude na každém, jak si je propojí, jak si to promyslí a jak je navštíví. Takže prvním tím místem, co mě zaujalo, je Žďárna. Tam jsem vystoupil z autobusu a šel jsem kousíček západně od obce a tam na červené turistické značce tam jsem přišel ke kříži, ale je to také docela dobré rozhledové místo a je odtud vidět vysílač Kojál třeba. O něm se malinko zmíním, je 340 metrů vysoký a je to jen tak mimochodem nejvyšší stavba na Moravě. Mm-hmm. A ve Žďárně tam je také kostel svatého Bartoloměje, je pomník obětem válek. A dalším místem je obec Suchý, je taková, působilo tam nějako rekreační místo a tam je asi nejvýznamnější, nejvýraznější dominantou rybník. A pokud budou trvat horké dny, tak si myslím, že je to ideální místo pro osvěžení. Dalším takovým místem je Benešov. Tam je kostel povýšení svatého kříže, pomník obětem první světové války. A zaujalo mě takové zajímavé pětní místo na okraji obce blízko Nového hřbitova. Dalším místem je Okrouhlá. Tam jsem přišel ke zvonici a kdo by se vydal od té zvonice vpravo po úplně nové asfaltové cestě, přijde k dalšímu zajímavému místu a tím je Melkov. A z tohoto směru, jak popisuji, tak hned u prvních stavení je kříž, ale také původně upravený docela velký pařez. Víc těžko mohu prozradit, to bych chtělo fotku, ale kdo se tam zastaví, tak myslím, že bude se mu to místo určitě líbit. No a závěrečným místem tady toho výletu mohou být Boskovice. Já jsem šel po modré turistické značce a místy jsem vnímal docela dost hrubý povrch cesty, řekl bych, že je to spíš lepší opravdu pro ty cyklisty. A ještě pár poznámek, jestli máme čas.
0: Máme ještě chvíli.
1: No, já jsem se zastavoval i proto, že mě zaujaly pohledy přes to široké údolí řeky Svitavy směrem k Českomoravské Vysočině. Ty pohledy skutečně jsem považoval za hodně půvabné. Cestou jsem také viděl pasoucí se dobytek, ale viděl jsem také čápy, kteří, jak se zdálo, tak úspěšně hledali potravu na louce. A ještě dvě poznámky, takové opravdu pro turisty. Všiml jsem si, že tam jezdí i cyklobus. A úplně poslední poznámka. Turisté většinou znají, ale připomenu, mám na mysli body záchrany, což jsou žluté tabulky, se kterými se lze na turistických trasách setkat. Odtud může volat ten, kdo má třeba nějakou závažnější zdravotní komplikaci a dovolat se pomoci. Takže ty body záchrany také jsem tam na několika místech viděl.
0: Po Boskovicku jsme se toulali s panem Petrem Vejrostou. Děkuji vám za vaše tipy a nabídky výhledu, protože Boskovicko a vlastně okolí Žďárné, Benešova, Suchého je opravdu lahodící oku. A budu se těšit zase někdy naslyšenou. Přeji vám krásný taky den, pohodovou neděli. Děkujeme.
1: Také přeji, já také děkuji a těším se také naslyšenou.
0: Krásný den.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT 2. Městečko ohrožované bandity přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Jihomoravští zemědělci sklidili skoro 90% obilí. Památník holokaustu v Hodonině u Konštátu na Blanensku dnes rozezní zapomenuté romské písně. Brněnská zbrojovka ve fotbalové lize uhrála remízu v Plzni. Dnes bude oblačno až polojasno, teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Zemědělci na jihu Moravy dokončují letošní žně. Dohromady sklidili přes 87% obilí a řepky, vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Jihomoravští pěstitelé jsou ve srovnání se zbytkem republiky nejdál. Například na Břeclavsku sklizeň obilí dokončili před minulý týden.
4: Žně postupují rychle i v dalších částech republiky. Dohromady mají tuzemští zemědělci sklizeno přes polovinu ploch obilí. Umožňuje to suché počasí, které ale zároveň letos mělo negativní dopad na výnosy. U obilovin se pohybují kolem 5,5 tuny na hektar. To je zhruba o tunu méně ve srovnání se stejným obdobím loni. Výnos řepky je taky nižší, letos se pohybuje okolo 2,5 tuny na hektar, tedy asi o půl tuny méně než loni. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Teplárny Brno příští rok dokončí postupnou výměnu parovodní sítě pod městem za horkovody. S pracemi za 3 miliardy korun firma začala před více než 15 lety. Teď dělníci pracují třeba poblíž hlavního vlakového nádraží. Spolu s parovody mizí z ulic také výduchy z podzemí, kterými lidé přezdívají kouřící značky. Podle mluvčí tepláren Brno Radky Mistrové by alespoň některé mohly symbolicky ve městě zůstat. Tématu se věnoval i náš reportér, co zjistil, vám přiblížíme krátce před 8:30. Památník holokaustu v Hodonině u Konštátu na Blanensku dnes připomene oběti genocidy Romů vzpomínkovým koncertem. V noci z 2. na 3. srpna 1944 nacisté zlikvidovali romský rodinný tábor v Osvětimi Březince a zavraždili přes 4200 lidí. Zpěvačka a houslistka Iva Bitová dnes večer společně s cymbalistou Petrem Pavlincem zahrají zapomenuté písně Romů z Horňácka. Projekt s názvem Kala Zingarika přibližuje Iva Bitová.
5: Ty písně jsou o hladu, o smrti, o lásce, takové ty základní věmy, které prožívá každý. Takže my se vracíme k tomu materiálu, který samozřejmě uchopíme po svém, aranžujeme, upravujeme a oživujeme zapomenuté písně.
3: Sport.
2: Fotbalisté brněnské zbrojovky i ve druhém zápase po návratu do šance ligy obrali o body favorita. Po výhře nad Spartou remizovali v Plzni 1-1. Domácí v první půli poslal do vedení Kabongo. Za hosty po změně stran srovnal Daniel Vašulín, který v létě přestoupil do Brna právě z Viktorie. Urostlý útočník stejně jako před týdnem proměnil sólový únik.
6: Teď jsem šel jako dva zápasy sám na bránu, no. Musím říct, že hodně dlouho se mi to nestalo. Posledního půl roku jsem toho moc nenahrál a mám obrovskou motivaci do tady té sezóny. Dokázat, že ty góly budu dávat a věřím, že to bude pokračovat a že nebudu úspěšný, ne, ale budem úspěšný jako tým.
2: Bod získal i další brněnský nováček Artis, který v druhém kole šance ligy remizoval na Slovácku 1-1.
3: Počasí.
2: Dnes bude na jižní Moravě oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy zvětšená oblačnost, výjimečně přehánky, k večeru přechodně i skoro jasno. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, na severu bude lokálně kolem 27. Vítr mírný a biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Po silnicích Jižní Moravy teď pojedete plynulé. Na silničáře pozor, na dálnici D2 ve směru na Břeclav pracují v okolí výjezdu na Podivín. Mezi 38,5 a 43,5 kilometrem se pohybují v pravém jízdním pruhu. Ani tam se kolona netvoří. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pohodové nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno. Máme 4 minuty po 8 hodině, dnes je 2. srpna, svátek má Gustav, jméno pochází ze Švédska a přeneseně se dá vykládat i jako sloup nebo záštita. V reportážích navštívíme Vranovskou přehradu, kde se každým dnem z důvodu sucha zvětšuje písečná pláž a v Brně se zaměříme na takzvané kouřící značky, ale ještě předtím probereme počasí s brněnskými meteorology, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: Lucie Bílá s písní Jsi můj pán z úspěšného českého muzikálu Drákula na vlnách Českého rozhlasu Brno dozněla 11. minutu po 8. hodině.
1: Počasí.
0: A v tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím pana Petra Hrušku. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí máme v neděli na Jižní Moravě?
2: Aktuálně máme také různorodé množstvo oblačnosti v kraji. Na některých místech skoro jasná nebo polojasná obloha. Týká se to hlavně oblastí okolo Brna smerom na sever alebo západ. V juhovýchodnej časti kraja tam je oblačnosti viac. Zrážky sa ale nevyskytujú žiadne. Teploty sú väčšinou od 18 do 21 stupňov Celzia. No a fúka nám mierny severovýchodný vietor.
0: Padnú dnes teplotní rekordy, jak sa nám bude dál vyvíjať počasí?
2: Dnes pravdepodobne teplotné rekordy padať nebudú, pretože nás čaká taký o niečo v úvodzovkách chladnejší deň, aspoň oproti tým predošlým a aj tomu, čo nás čaká potom už zase od zajtra. Takže dnes by sme si úplne od toho najväčšieho horka mali oddýchnuť. Maxima by mali byť v rozmedzi 29 až 32 stupňov, na severe kraja lokálne chladnejšie okolo 27 stupňov Celzia. Počasie väčšinou také polojasné až oblačné, len veľmi výnimočne sa môžu objaviť prehánky, je to len drobná pravdepodobnosť. No a k večeru bude prechodne i skoro jasno. Vietor taký o niečo svižnejší, severovýchodný až východný.
0: Ale teploty nám príznivé vydrží i během noci?
2: Tam závisí, kto si čo predstaví pod pojmom priaznivé. Minimá by mali byť v intervale 21 až 18 stupňov, takže dosť teplo. Na niektorých miestach môže byť i tropická noc nad 20 stupňov Celzia. Očakávame polojasno až skoro jasno, len výnimočne by sa mohla objaviť prehánka v noci, no a vietor slabý, premenlivý.
0: Na spaní pod čirákem téměř ideální, ale doma to nevyvětráme během noci. A jaké bude pondělí a start nového týdne?
2: A tam už sa nám zase začne výrazne oteplovať. Čakáme slnečné počasie, len výnimočne pri prechodne zväčšenej oblačnosti by sa mohla objaviť prehánka alebo búrka, keby nejaká vznikla, tak skôr popoludní a večer, ale je to len malá pravdepodobnosť. No a maxima už zase veľmi vysoké, 36 až 39 stupňov na severe kraja, lokálne okolo 34 stupňov. Vietor slabý, premenlivý, potom behom dňa mierny vietor južných smerov. No a horko by malo potom pokračovať ešte aj v ďalších dňoch, minimálne útorok, streda, pravdepodobne i v štvrtok. Potom v tej druhej časti týždňa by sa malo začať jemne ochladzovať.
0: To byl Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Moc vám děkuji za výhled do dalších dnů i za aktuální předpověď počasí. Mějte se krásně, přeji pohodovou neděli a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den, prajem, naslyšenou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 19 minut po 8 hodině, dobré ráno. Původně jich z brněnských ulic strčelo 105, dnes jich jsou poslední dvě desítky, no a za pár let nezůstanou téměř žádné. Turisté si je často fotí a místní obyvatelé jim neřeknou jinak než kouřící značky. Ano, jeden z brněnských fenoménů do pár let téměř zmizí z ulic. Jde o výduchy z parovodního potrubí, který místní obyvatelé přezdívají kouřící značky. Teplárny Brno brzy dokončí jejich letitou výměnu za úspornější horkovody. Pár trubek ale chtějí zachovat, aby symbolicky připomínali období páry, která zásobovala i dnes už neexistující textilní továrny.
1: Kulatá červená značka Zákaz vjezdu stojí před nejvyšším správním soudem, chrlí páru a ze správného úhlu to vypadá jako výduch z podzemní továrny na mraky. Často tu vídám turisty, jak si úkaz fotí. Dnes jsem ale nenarazil na žádného, tak se za jednoho vydávám a zjišťuju, jestli Brňané vědí, co je tahle kouřící značka zač.
2: Excuse me, do you know what it is?
3: Podzemí jsou trubky, kterými proudí pára. Ne, nic tam nehoří, ale vlastně dole je jaderný reaktor.
1: Vtipkují dva mladíci, ale jejich první odpověď byla správná, stejně jako dalšího muže.
4: Tím se ohřívá voda nebo se vytápí domy. Nebojte, žádný oheň podzemí.
1: Tahle značka přestane kouřit zřejmě příští rok. A tím bude takřka dokonaná výměna parovodů za horkovody, která začala v roce 2010 a vyjde na asi 3 miliardy korun. Zrovna teď dělníci pracují mezi hlavním vlakovým a autobusovým nádražím u hotelu Grand. Doplňuje mluvčí brněnských tepláren Radka Mistrová.
5: Vyměníme, až bude dokončeno, více než těch 96 kilometrů starých parovodů a nahradíme je horkovody, kde budou jednak nižší tepelné ztráty, jsou tam i úspory vlastně pro koncové zákazníky.
1: Potrubní síť se zároveň smrskne asi o třetinu a z původních 105 výduchů zůstane jen pár. Na odhadem 3-kilometrové trase mezi spalovnou odpadu a teplárenským kotlem nedaleko centra města. Pára tam pohání turbínu.
5: A pak je otázka, jestli tady v centru udělat nějakou symbolickou maketu nebo řekněme repliku té kouřící trubky, ale to samozřejmě po té dostavbě nějak zkusíme pořešit, možná třeba i formou nějakého studentského projektu nebo něčeho takového.
1: Přestože období brněnské páry zdánlivě končí, ne tak docela. Když loni teplárny vyměnili potrubí v blízkosti fakultní nemocnice u svaté Anny, musel si tam špitál postavit vlastní zdroj páry. Zdůvodňuje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
6: Technickou páru si vyrábíme sami a používáme ji zejména pro sterilizaci a vlhčení vzduchu.
1: A o rok předtím musel vlastní kotelnu zřídit i starobrněnský pivovar, dodává jeho ředitelka Klára Konupčíková.
7: Páru si dnes vyrábíme pomocí zemního plynu a využíváme ji v klíčových částech výroby piva. Například při ohřevu varních kotlů během procesu vaření nebo v pasterech, které zajišťují stabilitu a kvalitu finálních výrobků.
1: Čas od času taky některá trubka přibude, i když jenom dočasně. Naposledy to bylo posledních pár měsíců na dvoře místo držitelského paláce Moravské galerie, říká její mluvčí Eva Kadlčáková.
8: Loni na podzim došlo k havárii parovodu uprostřed místodržitelského paláce na jeho nádvoří, což významně ovlivnilo provoz celého paláce a i expozice umění do kapsy.
1: Parovod, který ale do pár let zanikne, už je opravený. Do expozice galerie se tak lidé po parní havárii dostanou znovu od příštího čtvrtka. Z Brna Tomáš Kremr, Český rozhlas.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Jihomoravském kraji platí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, vyhlásil ho hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL na žádost krajských hasičů. Nesmí se rozdělávat oheň nebo používat zábavní pyrotechnika. Mezi místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru patří například lesy, sklady sena nebo obilí, pole, parky a také zahrady. Vranovská přehrada má kvůli suchu nižší hladinu, než je v tomto období běžné. Přítoky do přehrady jsou podle Povodí Moravy asi na desetině normálu. Hladina nádrže tak klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Podrobnosti uslyšíte po zprávách. Na brněnský hrad Špilberk jezdí víc minibusů, nově každou půl hodinu. Na linku 80 můžou cestující v obou směrech přistoupit nově i na obilním trhu a Komenského náměstí. Minibusy navíc už nejsou v provozu jen o víkendech, ale také v pracovní dny vždy od 8:30 ráno do 10 hodin večer. Letošní dobrovolné vojenské cvičení v Náměšti nad Oslavou nedokončilo jen 14 branců. Cvičení se tam konalo podruhé. Je určené zejména studentům středních škol od 18 do 23 let. Od loňska stoupl zájem zhruba dvojnásobně. Ochránci přírody objevili na louce u Holštejna na Blanensku vzácného modrázka očkovaného. Silně ohrožený druh motýla se vyskytuje na vlhkých loukách. Současné sucho ale ničí jeho hostitelské prostředí, upozornili zoologové. Na jižní Moravě dnes bude oblačno až polojasno, dopoledne místy zvětšená oblačnost, výjimečně přehánky, k večeru přechodně i skoro jasno. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, na severu bude lokálně kolem 27. Vítr mírný a biozátěž kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.

0: Petr Spálený na vlnách Českého rozhlasu Brno 8 minut po půl deváté. Vstáváme do vypravlého léta jižní Moravy, tráva křupe pod nohama a půda nenasytně vsákne každou cenou kapku vody. Jak rychle v krajině kvůli suchu voda ubývá, mohou na vlastní oči pozorovat návštěvníci Vranovské přehrady. Její hladina kvůli nedostatku srážek a horků klesá rychleji než v předchozích letech. S nedostatkem vody v Dyji by v této oblasti do budoucna mohl pomoci i kanál z Dunaje. Ten je ale zatím ve fázi studie.
1: Paní Ilona Vranovskou přehradu navštívila naposledy před několika lety. To, jak nízko je hladina letos, ji překvapilo.
2: Nečekala jsem až takhle málo vody, no. My jsme koukali i loni třeba na nějaký fotky, tak už bylo vidět, že ty vody je míň, ale letos je to zase ještě horší, no. Tady, co se týče té pláže, tak to bylo všechno vlastně pod vodou.
1: Ukazuje paní Ilona směrem ke břehu. Blíž se jdeme podívat s provozovatelem Vranovské pláže Pavlem Svobodou.
3: Tyto vody, tak jak je letos méně, tak bývá spíše koncem srpna nebo až září, když už je potom létě.
1: Voda tady stále ubývá, což dokazují i čáry na břehu pláže, které vytvořily nánosy lehčího písku v místech, kde byla hladina včera.
3: Je to vidět jakoby i tady ty nánosy, že to je zhruba ten metr a půl, to plus minus udělá za den, jakoby na délku, jo.
1: Svoboda tak musí bedlivě sledovat zakotvené lodě s občerstvením u pláže. Mohly by totiž skončit na souši.
3: No je s tím akorát více práce, musíme to častěji posouvat, jo. Když voda ubývá, tak musíme jít za tou vodou, takže má to vliv na to, že máme větší písečnou pláž.
1: Nedostatek vody v Dyji je dlouhodobý problém. Letos v kombinaci s horkem a sinicemi dál potoku uhynuly tuny ryb. Jednou z možností, jak situaci zlepšit, je i odběr vody z Dunaje 70 km dlouhým kanálem. Studie už potvrdila proveditelnost projektu. Na řadě jsou teď jednání s rakouskou stranou. Projektem se zabývá i pracovní skupina Dolních Rakous a Jihomoravského kraje. Pokračuje náměstek hejtmana lidovec Jan Zámečník.
4: Pokud by to mělo dávat z hydrologického hlediska největší smysl, tak by ta voda se měla čerpat na naší straně před nátokem Dyje do Vranovské přehrady.
1: Přítoky do přehrady jsou teď podle Povodí Moravy asi na desetině normálu. Hladina nádrže klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Kromě odpařování i tím, že z ní voda odtéká, upřesňuje mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
5: Nádrž plní své účely a zajišťuje především odběr vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a dotuje do řeky Dyje vodu ze svých zásob. Jen za první pololetí letošního roku z nádrže odteklo o 35 milionů kubíků vody víc, než do ní přiteklo.
1: Vranovská přehrada podle Kučerové pomáhá udržovat dostatek vody v Národním parku Podyjí, který pod hrází začíná. Jestli nakonec kanál Dunaj-Dyje bude do přehrady vodu opravdu jednou přivádět, se ale zatím s jistotou říct nedá. Šimon Franc, Český rozhlas.

0: Mike Oldfield na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 8 hodin a 45 minut. Pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Po ránu pro vás sledujeme, jak se nám pohybují teploty na jižní Moravě a ty jsou v rozmezí od 18 do 21 stupňů Celsia. Nejchladněji je v Tišnově Hájku a naopak nejtepleji v Dějákovicích, Lednici, Pohořelicích, ale také v centru Brna, a to 21 stupňů Celsia, polojasná obloha. Dnes očekávejte mírně větrný a postupně slunečný den. Teploty stále převážně tropické. Očekáváme oblačno až polojasno ráno a dopoledne i místy oblačnost zvětšenou, jen výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. K večeru bude přechodně i skoro jasno a nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů Celsia. Na severu kraje lokálně kolem 27 stupňů. Vád bude mírný severovýchodní až východní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž je vysoká na trojce. Před námi je krásný slunečný den, sluníčko nám zapadá ve 20 hodin a 35 stupňů, ale věřím, že spousta z nás bude právě bojovat s velkým horkem, proto nezapomínejte na pitný režim. Krásnou neděli.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám.

Blíží se nám 9. hodina a zprávy s Věrou Šembekovou. Po 9. zůstaňte s námi a pojďte se po našich vlnách Českého rozhlasu Brno toulat s Josefem Veselým. Nezabloudíme na záhadný hrad Kost. Víte, co se tam dělo, případně děje? Autor pořadu o nečekaných až paranormálních jevech, kdy si natáčel a bude nejen vzpomínat, ale nabídne i úryvek z reportáže. Čeká nás soutěž s názvem Kdo to byl? No a na závěr v dalším díle Toulek českou minulostí se bude mluvit o posledním mezi českými krály. Po 10. vás pořadu Pochoutkový rok naladíme k dobré chuti. Podle vašich receptů po 11. nám své hudební lásky přiblíží Jan Dalecký a po 12. se můžete těšit na blahopřání s písničkou, která dnes moderuje Květa Navrátilová. Nedělním ránem vás na vlnách Českého rozhlasu Brno provázela Alena Přikrylová. Krásný den vám všem.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Meteorologové varují před vedrem, záchranáři připomínají, jak ochránit svoje zdraví. V Blansku otevírá po dvouleté výstavbě nový krytý bazén. Fotbalisté Artisu Brno remizovali na hřišti Slovácka 1-1. Dnes bude oblačno až polojasno, teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Teploty se dnes na některých místech Jihomoravského kraje můžou vyšplhat až na 32 stupňů Celsia, předpovídají to meteorologové. Lidem při takovém počasí hrozí úpal, úžeh nebo kolaps z vedra. Záchranáři proto doporučují hodně pít, nosit pokrývku hlavy a omezit fyzickou námahu, shrnuje mluvčí Michála Botová.
2: Lidé nejčastěji popisují, pokud volají právě kvůli potížím z horka, že mají slabost, omdlévají, není jim dobře, mají vžitky před očima. Starým a chronicky nemocným lidem bychom doporučili, aby v těch nejteplejších částech dne raději vůbec ven nevycházeli.
0: Sportovci v Blansku můžou ode dneška chodit plavat do nového krytého bazénu. Výstavba budovy na místě původních městských lázní v Mlýnské ulici stála přes 320 milionů korun a trvala 2 roky. Během srpna bude mít sportoviště zkrácenou otevírací dobu. Od září se rozběhne provoz naplno, včetně pronájmů, potvrzuje Radek Snopek, šéf místních technických služeb, které bazén spravují.
3: Plánujeme samozřejmě využít nejenom pro veřejnost, ale pro organizované skupiny. Můžou si tyto skupiny rezervovat pro nájmy buď to celého bazénu nebo jednotlivých drah. Samozřejmě už komunikujeme s blanenskými sportovními skupinami, nejen s plavci a nejen s plaveckýma školama, to znamená povinné plavání dětí škol, to všechno už máme naplánované.
0: U ženy hospitalizované od sobotního odpoledne v pražské fakultní nemocnici Bulovka po návratu z Ugandy se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Žena měla po návratu do Česka zdravotní potíže. Nadále je v péči lékařů, kteří pokračují v diagnostice s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
1: Sport.
0: Fotbalisté Artisu Brno v druhém kole šance ligy remizovali 1-1 na půdě Slovácka a získali svůj historicky první bod v nejvyšší soutěži. Ten zařídil vyrovnávacím gólem v 84. minutě střídající Fomba, který po pasu Adedirana zakončoval do prázdné branky. Ten první si navíc srazil do branky obránce Glosoa, o čemž mluvil i trenér Artisu Roman Nádvorník.
4: Šťastný gól, že se tam dvakrát odráželo, dvakrát jsme ten balon měli na noze, měli jsme ho odehrát ven z vápna, nakonec náš hráč trefil našeho hráče, takže my jsme vlastně dali 2 góly a i přesto jsme remizovali. Musím už to pochválit za reakci po tom gólu směrem nahoru a že se nám povedlo rychle vyrovnat a myslím si, že tomu zápasu ve finále ta remíza si sluší.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude oblačno až polojasno, dopoledne místy zvětšená oblačnost, výjimečně přehánka, k večeru přechodně i skoro jasno. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, na severu bude lokálně kolem 27. Vítr mírný, severovýchodní až východní, rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete bez kolon. Pokud směřujete z Pohořelic do Znojma, dejte pozor. U Branišovic máme tam hlášené labutě na vozovce. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

Dobrý den, milí moji. Pár minut po 9. hodině dne s datem 18. května 2025 vás vítají redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Michal Zelínka a autor Josef Veselý. A co nás čeká a případně nemine, rozhodnete-li se s námi strávit něco přes, já nevím, 50 následujících minut, asi tak. Jako první máme na řadě připraveny, takové rozhlasové memoáry, alespoň já jim takhle nadneseně říkám, neboli to, co jeden z nás zažil a furt si to pamatuje. Dnes navštívíme něco, možná někoho, paranormálního. Ku příkladu to snad má být příběh jistého zvonu, který sám zvoní mimo jiné. Pak dáme slovo soutěži, která se jmenuje Kdo to byl? A samozřejmě, že nesmíme zapomenout na toulky českou minulostí, v níž jsme se dostali do doby velké války, jak se říkalo válce první světové, v době, kdy ještě nikdo netušil, že lidstvo čeká mnohem větší válka. Bude to příběh posledního našeho císaře a krále a jeho ženy. Takže prosím, pokud se připojíte k poslechu, přejeme vám, aby ten poslech byl ničím a nikým, pokud možno nerušeným.

0: A já teď rád vítám v tomto pořadu jeho redaktora Marka Zouhara. Ahoj Marku.
1: Ahoj a dobrý den.
0: Marka, ačkoliv je to jinak docela normální člověk, tak ho náramně zajímají věci, no tak nelze říct nenormální, ale ty, které jsou s normalitou, tak nějak vedle, čili paranormálně, že jo?
1: Myslím, že pomyšlení na to, co je mezi nebem a zemí, může lákat i lidi docela racionálně.
0: Já jsem téhož náhledu, a to už od svých mladistvých let, kdy se mi dostala do rukou knížka od profesora Vladimíra Vondráčka.
1: On byl taky nějaký paranormální?
0: Tak nejspíš ne. Kromě toho, že byl psychiatr, tak byl taky odborník i jako psycholog, farmakolog, endokrinolog, no a ještě k tomu profesor na univerzitě.
1: Ale se zájmem o věci záhadné.
0: A tajemné. Však se taky jeho skvělá kniha jmenuje Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, což je jedna z jeho 225 knih a studií.
1: Uf, typický psavec. A dá se to číst?
0: No dá, dá i dnes. Teda zejména jeho třídílné paměti jsou skvělé. Jinak cokoliv záhadného ho velice přitahovalo a on se snažil se čmohl o rozumové vysvětlení. Konec konců o něm se říká, že je to jeden z otců české či československé psychiatrie.
1: Ale jinak byl normální.
0: No tak jako ty nebo já, no. V té jeho knížce je taky jedna myšlenka, kterou jsem si adoptoval a vlastně celý život se jí řídím.
1: No, prosím tě.
0: No, tak posuď sám. On se vyjádřil, že kdykoliv usedá na židli, tak očekává, že se pod ním zřítí. A je pokaždé příjemně překvapen, že se to tak nestane.
1: No to je docela fajn názor. Takže ty jsi taky jedno velké radostné překvapení.
0: No, jak kdy. No. Kdyby se ale viděl jeho fotku, tak na něj nezapomeneš. On byl takový vyčouhlý, vyzáblý, s knírem a bratkou. A víš, jakou měl přezdívku?
1: To netuším.
0: Ibis, to je takový pták, něco jako volavka. No. Jistý karikaturista, on se jmenoval Bydlo, o něm prohlásil, když ten v zimě nastydne od nohou, tak teprve v létě dostane rýmu.
1: A setkal se s ním?
0: Setkal. Díky mému profesorovi Milanu Nakonečnému, jehož předmět obecná psychologie jsem studoval. Mimochodem, on mě z toho posuzování, co je a co není normální, nebo či je to lépe paranormální, tak mě vyvedl. Autor mimo jiné knihy Lexikon magie. On ještě prvním semestru pár svých studentů zblbl, že ho musíme navštívit, tedy ne jeho, ale profesora Vondráčka, že budeme mít příhodu na celý život.
1: A stálo to za to?
0: Fakt stálo. Profesor Vondráček byl nesmírně vtipný, pohotový, s takovým břitkým, suchým humorem, který uměl okamžitě reagovat na naše otázky. Kromě toho byl mistrem aforismu.
1: No vida. Pamatuješ si snad některý?
0: No, pamatuju. Třeba tenhle. Jako, co si přál k narozeninám. K narozeninám je ustáleným zvykem přáti si především zdraví. Já si však myslím, že je lepší být mírně churav a šťasten, než být zdráv a nešťasten. Proč jsem se dožil takového věku? Protože jsem byl stále nemocný. Všichni mý přátelé, kteří byli stále zdraví, jsou už mrtví.
1: Najedl se zřejmě vtipné kaše.
0: Ano, jeden z jeho studentů, pozdější taky psychiatr, se ho zeptal, pane profesore, já vás obdivuji. Jak jen dokážete po celý den poslouchat ty nesmysly, co vám ti vaši pacienti povídají. A Vondráček se na mladšího kolegu podíval udiveně. A kdo vám řekl, kolego, že poslouchám?

0: Takže stran paranormálních jevů si byl řádně vyzbrojen, když ses i před rozhlasovým mikrofonem zabýval věcmi nadpřirozenými.
1: Ano, tyhle ti dva profesoři mě nemohli připravit líp, ale že prý si něco našel v archivu.
0: Našel jsem hned několik příběhů odehrávajících se na hradě Kost.
2: Bylo nás asi 10, tenkrát mi bylo asi 25 roku nebo tak nějak. A vidíme, jak nějaká holka, taková docela hezká, jde takhle obilím přes to. A říkali jsme si, no tak si to asi zkracuje. I když jako mě to bylo divný, pan samozřejmě to tam znal, tak se mě bylo divný, kam si to zkracuje, jo? Protože jako tím směrem, co ona šla, jaksi žádná cesta pak už nebyla, aby si to zkrátila. No ale šli jsme podle toho obilí a nikde jsme nenašli. Nevšimli jsme si, že by tam někdo do toho obilí vstoupil. No tak samozřejmě jsme to pro jistotu ještě prošli zpátky a opravdu nikdo do toho obilí nikde nevlez. Jo? Takže to je takový to plný slunce, že jo, těžký, zlatý obilí, poledne. A bylo opravdu, bylo asi za 2:12. Poledne, no tak samozřejmě, no tak co by to mohlo být jiný?
3: Polednice.
2: Polednice.
3: Pod plachetkou osoba.
2: Pod plachetkou, a to byla hezká osoba. A plachetku neměla, ale a pravděpodobně to byla nějaká polednice. Jo? Takže i v tom, jak si proto o tom mluvím, že i v tom rozpáleným dní samozřejmě může být cosi dramatického. Ale ještě, když potom máte tmu, zimu, vlhko, a průvan, jak říkal Werich, že jo? Tak samozřejmě na člověka to působí už samo o sobě poměrně nepříjemně.
4: Jsme nahoře, tak jsme to zády. Tady můžeme chodit jenom po těch trámech, jak jste říkal.
2: Aha. Tady je v tom okýnku ten zvon je.
4: Tady je ten zvon schovaný.
2: No, tady je schovaný.
4: Se nějak musíme po těch trámech k němu dostat. Kolem dokola, jo. To je takový malý zvonek.
2: No to je cymbálek, no.
4: Cymbálek.
2: On tak malý.
4: A obrácená miska.
2: No obrácená miska, on má... On to přes půl metru bude.
4: No ale hlavně je na něm jméno pana Woldřicha Felixa.
2: Woldřicha Felixa z... A tam to je rozbitý od toho zvonku, že jo, tadyhle ten prostor.
4: Tam je to rozbité.
2: To je, jak to ťukalo to kladivko,
4: čteme potom jedině a na bílině.
2: A na bílině kosti.
4: Aha. A ještě něco tam bude.
2: A ještě něco, no. Mm-hmm. Já to mám dole opsané.
4: Takže tenhle zvon, že bije.
2: Tenhle ten zvon pravděpodobně, takhle já si tady mám tomu klíče. Mm-hmm. Tak si stoupnu, já ho musím trochu otáhnout, protože on, jak leží na tom, tak nezní. Jo, tak to musí být takhle.
4: A nemohlo by třeba na ten zvon něco dopadnout a ten zvon rozeznit? Přemýšlel jste o tom?
2: Těžko na tom může něco. Proč vás takhle pravidelně, aby na to padalo?
4: Pravidelně o půlnoci, ale jo? A je to vždycky jenom o půlnoci, není to třeba někdy jindy?
2: Já jsem nezažil jsem žádný jiný čas, jenom půlnoc. Třeba jsem ho neslyšel, jo? To jako netvrdím tak kategoricky, že to není možný. Ale já osobně si myslím, že to bylo jenom o půlnoci. To se mi stalo taky doma, jak bydlím, tak tam jsme, máme nábytek podle stěn, že jo, i stolek to, a prostředek vlastně pod lustrem je jako volný prostor. No a já jsem šel z vedlejší místnosti si pro něco a rozsvítil jsem a teď jsem viděl na tom volném prostoře byl asi takovejhle něco, nějaký tvoreček takovej, bylo to šedivý a
3: říká tak 10 cm.
2: No, asi tak. No. Možná ani ne.
3: Ukazuje to zrovna prstama.
2: No a ten, a bylo to jako na vejšku, tudíž myš to být nemohla, bylo to jako na vejšku. A teď se to rozeběhlo a metalilo to a ručičkama, nožičkama to, a ještě se to takhle v té zatáčce klouzalo trochu, protože to běželo do oblouku. A i ty ručičky byly takový, já nerad bych se někoho, jako, abych se někoho nedotkl, to bych nerad, ale v podstatě takový ty lidi, kteří mají vadu vzrůstu, tak těma rukama pohybují trochu jiným způsobem, nežli lidi, kteří tu vadu nemají. Jo, a tohle to právě těma ručičkama tak mrskalo podobně a zaběhlo to pod skříň. Tak samozřejmě já, jo, abych se s ním dohovořil, tak říkám tomu trpajzlik teda, od té doby, co jsem to viděl. Takže abych se s tím trpajzlíkem domluvil, tak jsem honem běžel pod tu skříň se podívat. Pod skříní nic. Jo, a Tak jsem si říkal, no dobře, tak to třeba vlezlo nějakou dírou do skříně, protože samozřejmě jsem věděl, že tam jako zeď a podlaha žádnou díru nemají v tom místě. Jo, takže tam mi to utíct nemohlo, tak jsem ještě vyndal, až tam mám dole desky gramofonový, tak jsem vyndal desky a koukal jsem. A skříň byla taky netknutá a trpaslík tam někde, no tak hold, mi někde zmizel. To je právě doklad toho, nechtěl se mnou hovořit, že ho odešel, tak co bych ho lákal na nějaký, nebo ho nutil nějakýma čárama, aby vylez, on by pak byl naštvaný třeba a už by mi nic neřekl zajímavý, anebo by mi si vymyslel nějaký jiný báchorka, teď by to nemusela být pravda. Tudíž vždycky je lepší, když člověk jak si vychází s tím druhým po dobrým, že jo, a oba si vyjdou vstříc, já si něco chci vidět, já tě nebudu tahat s nějakýma čárama pekelnýma, že jo, ty máš chuť se mnou popovídat, přišel se, řekneš mi věci, které jako mě zajímají.
5: Místo očí mít

A teď už dám slovo dalšímu panu Kdotobilovi. Vlastně ona to bude paní Kdotobilová. Dávejte si dobrý pozor, co vám o ní prozradíme. Ve výhodě budou zejména pamětníci.

0: Narodila jsem se v pátek 26. června roku 1885 v Praze.
1: Na svět přišla jako jedno ze čtyř dětí dělníka Valečka, který zpíval ve sboru Hlahol.
0: Už od mládí jsem toužila stát se herečkou, ale maminka ze mě chtěla mít švadlenu.
1: Tak se tedy švadlenou vyučila.
0: Ale současně jsem tajně navštěvovala dramatickou školu Karla Želenského.
1: V letech před první světovou válkou a během ní prošla kočovným souborem Faltisovým, Sedláčkovým a Morávkovým.
0: Po návratu do Prahy jsem se stala herečkou Švandova divadla na Smíchově a poté i Národního divadla.
1: Také často hostovala.
0: Ve Vinohradském divadle, také v Intimním divadle, ve Východočeském divadle v Plzni či v Dělnickém divadle na Kladně.
1: Naše první scéna jí nikdy nedala větší příležitost. Přesto i v menších postavách dokázala diváky zaujmout svým výrazným herectvím.
0: Dostávala jsem role nejrůznějších rozšafných a hodných maminek, tetiček, rázných manželek a podobně. Ano, to byl můj obor.
1: I na malém prostoru však dokázala skvěle vytvořit složité charaktery, třeba i několika gesty.
0: Moje role byly takové hřejivě lidské. Musím říct, že u diváků se staly nadmíru oblíbené.
1: Využívala jak svůj poněkud korpulentní vzhled, tak i mimiku a hlas.
0: Mými snad nejlepšími rolemi na divadle byla Tekla v Gogolově ženitbě, Klásková v Lucerně, Dubská v Našich furiantech.
1: Daleko víc hereckých příležitostí jí přinesl až film.
0: Poprvé jsem si zahrála paní Radovou ve Zlatém srdéčku. To bylo ještě za Rakouska-Uherska v roce 1916.
1: Už v němém období se stala jednou z nejzaměstnávanějších hereček.
0: Tu pravou slávu mi však udělal až zvukový film, ve kterém jsem dostávala nejrůznější maminky a tetičky ve snímcích nižší i vyšší úrovně.
1: Pouze výjimečně jí filmové umění dokázalo nabídnout velkou, dramatickou a třeba i zápornou roli.
0: Sehrála jsem například majitelku nevěstince v Tonce Šibenici, panovačnou majitelku domu v Poláčkově Domě na předměstí a starou vdovu Šustrovou ve Fričově dramatu Usnědeného krámu.
1: Nejčastěji vytvářela manželské páry s Teodorem Pištěkem.
0: Diváci se často omylem domnívali, že jsme manželé i ve skutečnosti.
1: Naposledy se naše neznámá objevila před filmovými kamerami roku 1947.
0: Shodou okolností jsem si zahrála opět s Teodorem Pištěkem v roličce hospodyně Máry v Čapkových povídkách Martina Friče.
1: Byla také častým hostem před rozhlasovým mikrofonem. Zemřela 17. července 1950 v Poděbradech, kam se jezdila léčit s nemocným srdcem ve věku 65 let. Takže pokud jste narazili na tu správnou stopu a došli jste po ní k tomu správnému jménu naši neznámé, neváhejte a napište nám je na adresu, kdo to byl, PSČ 602 00 Brno, anebo kdo to byl, @rozhlas.cz. Vše o této soutěži najdete na našich webových stránkách.

0: českou minulostí.
1: Jsme opravdu rádi, že jste se rozhodli i dnes spolu s námi pádlovat českou historii. Na rozdíl od mnohdy bezproblémového proplouvání takovým poklidným, líným tokem, je naše cesta dynamická, já bych řekl nepředvídatelná a často i nebezpečná. Nemůžeme vynechat žádný úsek našich dějin, aniž být jen trochu významnou osobnost, neboť obé by nám prostě na naší trase chybělo. Dnes jsme si dali za úkol pokračovat ve vyprávění o muži, který se měl stát rakouským císařem a taky českým králem. V obojím případě posledním. Poslední, to je také titulek 1208. Toulky českou historií.

0: jednou vládnout. Na Jadranu je ale zastihly prudké bouře a tak se vrátili. Nikoli přes uherskou část Zříše, jak bylo původně plánováno, leč ředitelství uherských státních drah považovalo dvorní vůz, který měl novomanžele dopravit do Vídně, za příliš lehký a tudíž je uherské dráhy nemohou přepravit. Karel v tom viděl, zřejmě oprávněně, uherský naschvál, který nějak souvisel s nevyjasněným státoprávním postavením Bosny a Dalmácie. Karel se chtěl vrátit po moři a odjel se Zitou do Dubrovníku, ale bouře pokračovaly a tak nakonec poté, co depeše létali sem a tam, došlo ke kompromisu. Maďaři dovolili, aby Karel se Zitou projeli do Vídně, ale jiným dvorním vozem. Tam jejich svatební cesta skončila.
1: Tak to popisuje první týdny společného života budoucího císařského a královského páru historik doktor Jan Glandauer.
2: Dva dny po návratu se Karel vrátil ke svým lotrinským dragounům.
3: A s ním i jeho žena, nyní arcivévodkyně Zita.
2: Jak Brandýs nad Labem, tak starou Boleslav zachvátilo vzrušení.
3: Prapory, papírové girlandy, iniciály C a Z.
2: V ulicích davy provolávali slávu.
3: Uvítací řeč pronesl brandýský starosta. Karel ve své odpovědi střídal češtinu a němčinu.
2: I když Brandýs byl městem ryze českým, tak se vítání zúčastnili představitelé země Čechy. A ta byla dvojjazyčná.
0: Rok, který Karel a Zita strávili po své svatbě v Brandýse, byl snad nejklidnějším obdobím jejich manželství. Je poněkud zvláštní, že Karel poté, co jej vítali se slávou jako téměř následníka trůnu a budoucího vladaře země, zůstával stále jen velitelem 5. eskadrony 7. dragounského pluku. Čekali bychom již nějaké vyšší velitelské místo, když už připustíme, že mělo smysl, aby se budoucí panovník připravoval na svou vládu tím, že sloužil v armádě. Karlovi však a kupodivu ani Zitě nevadilo, že budoucí panovník slouží jako subalterní důstojník.
1: Zita na to vzpomínala.
3: Po prvních dnech vítání, slavení a pozdravu se všechno vrátilo k obvyklému rytmu. Arcivévoda Karel plnil svou službu až do pozdního večera u své jednotky a brzo si našel speciální oblast, která ho zajímala a již se věnoval s velkou trpělivostí a láskou, totiž výchovu prostých vojáků, kteří mu opláceli velkou příchylností.
2: Karel byl výborný jezdec a střelec a lze si představit, že tím svým kolegům u pluku, kavaleristům, imponoval.
3: Nevyvyšoval se a byl podle četných svědectví u důstojníků, kamarádů, oblíbený.
2: Zita musela představovat ve společenském životě města i pluku senzaci. Arcivévodkyně, princezna, atraktivní, elegantní, chytrá.
3: Její pozdější vzpomínky na krásné dny v Brandýse si lze vysvětlit nejen otřesnými stresy let následujících, ale jistě i příjemným pocitem, že tehdy u 7 dragounů představovala společenskou jedničku.
2: Každému se líbila a díky ní společenský život u pluku a v provincii dostal nezvyklý lesk.

0: přívětivém městě na Labi však novomanželé nezůstali dlouho. V souvislosti se stále sílícím mezinárodním napětím přemisťovala monarchie své ozbrojené síly. V rámci této reorganizace měli také sedmí dragouni opustit příjemnou garnizonu v srdci Čech a vydat se do důstojníky obávané východní Haliče v samé blízkosti hranice s Ruskem.
1: Nejelo se vlakem,

0: ale na koních.
1: Poněkud těžkopádné, ne? Ve 20. století?
0: CAK armáda se zcela nezbavila averze vůči přesunu vojsk po železnici.
2: Možná však, že pouť sedmých dragounů vymyslel někdo se smyslem pro moderní propagandu. Jejich cesta se podobala manifestaci věrnosti a příchylnosti obyvatelstva k dynastii a říši.
0: Náhlý vpád zimního počasí, provázený záplavami sněhu, putování zpomalil. A tak sedmí dragouni dorazili do sídla své nové posádky, Kolomyjí, až po měsíci a půl.
3: V srpnu 1912 se dragouni zúčastnili velkých jezdeckých manévrů.
1: Uvádí historik dr. Jan Galandauer a dodává.
3: Soudíme, že nasazení takových mas jezdectva bylo v době kulometů již anachronismem, jak to potvrdili katastrofální ztráty rakouského jezdectva v prvních měsících světové války. Součástí manévrů byl i útok celé jezdecké divize. Podívaná na útočící jezdecké masy byla zajisté úchvatná, ale patřila k tomu i pošlapaná pole, zlomené koňské nohy, zranění kavaleristé. Karel byl vynikající jezdec, nicméně na blátivém terénu jeho kůň uklouzl, jezdec spadl a utrpěl těžký otřes mozku. Jen málo stačilo a Zita by byla vdova a po Františku Josefovi by zasedl na trůn někdo jiný. Prostě bychom měli jiné dějiny.
0: Karlova rekonvalescence ve Vídni trvala několik měsíců. Do Haliče ani k sedmým dragounům se už nevrátil.
2: Dostal povýšení na majora a byl přeřazen k pěšímu pluku číslo 39 Konrad von Hetzendorf ve Vídni.
0: Karel převzal velení praporu a měl se seznámit s pěchotou královnou zbraní.
2: Už v Kolomyjích nebylo Zitě vždy dobře. Trpěla nevolnostmi a slabostí.
0: Nebyla však nemocná. Čekala první dítě.
2: Po návratu do Dolních Rakous proběhlo vše hladce. 20. listopadu 1912 porodila arcivévodu Otu.
0: Dostal při křtu spoustu jmen, aby se nikdo z četných příbuzných z obou stran necítil opominut.
3: František, Josef, Otto, Robert, Mária, Antonín, Karel, Max, Jindřich, Sixtus, Xavier, Felix, René, Ludvík, Kajetán, Pius, Ignác.
1: Pomalu nestačil kalendář.
0: Říkalo se mu však stejně jenom Otto.
2: Byl prvním z celkem 8 potomků arcivévodského a posléze císařského a královského páru.
0: Pokud by se stal Otto císařem, předpokládalo se, že se bude jmenovat František Josef II.
2: Když se narodil Karel, nikdo nepomyslel, že někdy bude císařem. 6 Habsburků stálo trůnu blíž.
0: Naproti tomu o chlapečkovi, který se právě narodil, se předpokládalo, že jednou císařem bude.
2: Předpokládalo se, že po Františkovi II.
1: Pod tímto jménem hodlal vládnout František Ferdinand d'Este.
2: A po svém otci Karlovi se císařem stane a bude vládnout až na samý práh 21. století.
1: Leč se jim nestal, i když se politice celý svůj dospělý život věnoval. Všechno dopadlo jinak. I když ve 21. století prožil 10 roků, zemřel ve věku 98 let. Když oslavil své 6. narozeniny, říše, jejímž panovníkem se měl jednou stát, už neexistovala.
3: Vznešená jednoduchost malého dvora v prostorově velmi omezeném zámku Hetzendorf u Vídně, do kterého se arcivévodská rodina přestěhovala, se mi velmi líbila.
1: Vzpomíná na přijetí u Karla a Zity rakouský generál a spisovatel Albert von Marguty.
3: Sluha mě u arcivévodského páru ohlásil bez jakékoliv přehnané formálnosti. Jakmile jsem vstoupil do přijímací místnosti, vyšli mi laskavě vstříc. Oba mě podali ruku a arcivévoda mě ihned vyzval, abych si sedl. Tak se z obvyklé nuceně formální audience stala jakoby rodinná návštěva. Obzvláště mile se mě dotklo, že arcivévoda a arcivévodkyně se s vřelou účastí zajímali o mé osobní záležitosti. Něco takového bylo u císaře Františka Josefa zásadně vyloučené. Ten se přímo úzkostlivě vyhýbal tomu, aby se jen dotkl soukromého života těch, které přijímal, pokud se nejednalo o příslušníky nejvyšší společnosti. Myslím, že starý mocnář se domníval, že by si nějak zadal, kdyby v tomto směru projevil nějaký zájem. Arcivévoda Karel a arcivévodkyně Zita si to nemysleli. A proto se těm, které přijali, rychle lidsky přiblížili.
1: A dostáváme se k 28. červnu 1914, osudnému dni. Předzvěsti katastrofy, která měla zanedlouho otřást samými základy evropské civilizace. Nikoli poprvé, nikoli naposled.
2: Pro arcivévodu Karla a jeho ženu znamenal sarajevský atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este okamžitý přelom v jejich životě, okamžitou změnu v jejich postavení.
0: Dosud tady byla jistá pravděpodobnost, že někdy nejspíše asi za 20 let se Karel stane císařem a králem a Zita císařovnou a královnou.
1: Mohlo se tak stát, ale nemuselo, neb osudy lidí jsou nejisté.
0: A bylo jen pravděpodobné, nikoli jisté, že Karel přežije svého strýce arcivévodu a následníka trůnu.
2: V každém případě se ještě 27. června 1914 následnictví trůnu i samotný trůn muselo 27-letému Karlovi a 22-leté Zitě jevit jako něco vzdáleného.
1: Pak ale přišla ona zpráva, která všechno změnila.
2: Karel se Zitou právě obydvali v Reichenau, což bylo místo, kde prožil značnou část svého dětství František Ferdinand.
0: Objevil se poslíček s telegramem.
2: Což samo o sobě nebylo nic mimořádného. Členové arcidomu, tedy arcivévodové a arcivévodkyně, mohli v Habsburské říši telegrafovat zadarmo. A také toho privilegia často využívali.
0: Podle Zitina svědectví vzal Karel telegram do ruky a zarazil se. Z tváří mu vyprchala barva.
3: S nejvyšším politováním musím sdělit, že arcivévoda František Ferdinand a jeho choť byli zavražděni.
1: Co se těm dvěma teď mohlo tak honit hlavou?
2: Zděšení nad strašlivým činem?
0: Lítostí nad smrtí blízkých příbuzných?
2: Nenávist k vrahům?
0: Obavy z budoucnosti?
2: A nebo záchvěv onoho pocitu, kterému se málo kdo vyhne, seználi, že moc je již na dosah ruky.
1: Zita měla, jak vzpomínala později, pocit neskutečna. V rozkvetlé zahradě s nádherným výhledem na podhůří Schneebergu bylo těžké si představit, že v daleké Bosně tekla krev.
0: Byli jsme hluboce otřeseni. Dosud jsme se cítili tak bezpeční, tak v ústraní. Vždycky jsme se domnívali, že trůn a s ním spojené povinnosti náleží daleké budoucnosti. Najednou bylo po bezpečí. Náhle jsme byli na řadě. Připadali jsme si jako omámení. Ta strašlivá odpovědnost v okamžiku, kdy se otřásaly základy říše.

0: Zavraždění strýčka Ferdinanda a tetičky Žofie rázem učinilo z Karla následníka trůnu a ze Zity korunní princeznu.
1: Karel byl širší veřejnosti neznám. Nevěděl se o něm, neměl tolik času, aby se nějak profiloval.
0: Nekolovali o něm nepřátelské klepy jako o Františku Ferdinandovi, nebyl zde ani nějaký určitý pozitivní obraz.
1: Někomu se líbilo mládí, svěžest a neopotřebovanost nového následníka.
0: Jiný se zase obával jeho neskušenosti a nepřipravenosti.
1: Ani politici a diplomaté nevěděli mnoho.
2: Další český politik v sobě nezapřel univerzitního profesora a nasadil poučující tón.
3: Profesor Masaryk vyslovil obavu, bude-li mít ten mladý následník trůnu dost politického rozumu a dost vážnosti pro ty věci. Informace o něm nejsou zrovna příznivé. Slyším, že je nevzdělaný, že se učí nerad a že má pouze smysl pro lehkovážný život.
2: Zdá se, že i Masaryk jakoby podlehl zlehčujícím fámám, které se o Karlovi šířily.
0: Když padlo rakouské ultimátum Srbsku, vystoupil nový následník trůnu při vyřazení 130 nových poručíků Tereziánské vojenské akademie ve městě Steinfeldu.
1: Všeobecné nadšení vojáků i obecenstva vyvrcholilo, když Karel po ceremonii vytasil šavly a pronesl několik ohnivých slov o boji za vlast a věrnost císaři.
0: Noví poručíci vypřáhli koně z dvorního kočáru, zapřáhli se sami a odtáhli kočár i s následníkem trůnu na nádraží, kde mohl vstoupit do svého salonního vagónu, jejíž mezi tím místní dívky vyzdobily květy.
2: Je zcela pravděpodobné, že za pouhý rok podstatná část, dejme tomu třetina nadšených poručíků, byla mrtva nebo zmrtačena. Ztráty CAK aktivních důstojníků byly v prvním roce války obrovské.
1: Na počátku sice Karel nadšeně volal do boje.
0: Ale jak praví vzpomínky Zitiny, pravda s mnohaletým odstupem, Karel i ona se nad válečným nadšením pozastavovali.
3: Já jsem v skutku důstojník tělem i duši.
2: Měl se vyjádřit Karel.
3: Nerozumím však tomu, že lidé, kteří vidí své příbuzné táhnout do války, mohou být tak nadšení.
0: Nový následník trůnu byl přidělen vrchnímu velení armády.
3: Aby se něčemu přiučil.
2: Jak se vyjádřil jeho císařský prastrýc?
0: Když se vrchní velení stěhovalo, sloužil v Přemyšlu na území Haliče, dnešního Polska. Pak se přesunul do Těšína.
1: Jeho postavení ve vrchním velení bylo zvláštní. Nebyl mu přidělen žádný úkol a o ničem nerozhodoval.
0: Byl styčným důstojníkem mezi Těšínem a Vídní.
1: A nebyl spokojen, že nevelel nějaké vojenské formaci přímo na frontě.
0: To se však mělo změnit. Následníka trůnu čekalo bojiště. Měl se stát zborovým velitelem při plánované ofenzivě proti Itálii na jihovýchodní frontě, to jest v jižních Tyrolích.
2: Jeho aktivity lze stručně vyjádřit několika větami.
0: 10. září 1914 se zúčastnil bitvy o Grodek. Potom se dostal do čela elitního 20. armádního sboru a vedl si docela úspěšně.
1: 19. května 1916 zahájil se svým sborem vítěznou ofenzívu. Vojska monarchie postupovala na celé frontě.
0: 31. července 1916 byl Karel povýšen, byl jmenován na severovýchodě velitelem 12. armády v Haliči.
2: A tak došlo k ději, který popisuje ve své knize o Karlovi I. její autor, historik dr. Jan Galandauer.
3: Dne 11. listopadu 1916 zastihl Karla na velitelství armádní skupiny v Segešváru na území dnešního Rumunska Telegram. Zdravotní stav císaře se zhoršil. Je nutný návrat následníka trůnu do Vídně. Ještě ten den večer odejel Karel zvláštním dvorním vlakem. Ti, kteří se s ním loučili, tušili, že se již ke své armádní skupině nevrátí. Tušil to také Karel a můžeme si jen domýšlet, jaké myšlenky se mu honily hlavou, když se dvorní vlak řítil Uherskou nížinou.
1: Když Karel se Zitou přijeli do Vídně, císař už přijal svátost umírajících.
0: I když měl vysokou horečku, chtěl si obléci uniformu. Nedovedl si představit, že by mohl dámu a arcivévodkyni přijmout jinak. Jen s obtížemi ho přemluvili, aby tentokrát udělal výjimku.
1: V 9 hodin a 5 minut ošetřující lékař již nezaslechl tlukot srdce. Císař byl mrtev.
0: V okamžiku, kdy František Josef opustil tento svět, se stal Karel císařem a králem, Zita císařovnou a královnou.
1: Ti, kteří byli shromážděni v předsíni úmrtní komnaty císařovi, s napětím hleděli na její vchod.
0: Český šlechtic Zdeno Lobkovic byl přesvědčen, že to byl on, kdo Karla jako císaře první oslovil.
3: Na pětě jsme se dívali velkou galerii k předsíni císařova apartma, kde se muselo panstvo objevit. A konečně se objevilo. Nikdy mne nic tak nedojalo jako pohled na nový císařský pár. Císař Karel měl na sobě onen památný večer námořnickou uniformu, v které vypadal obzvláště štíhlý a vysoký. Císařovna vedle něj byla o něco menší, také štíhlá. Obě veličenstva se jevila jako obraz dokonalé harmonie. Nikdy na to nezapomenu. Jim po boku Marie Josefa, matka mladého císaře. Přemožen okamžikem políbil jsem ruku svému císaři a pánovi, kterému jsem již více než 9 let sloužil. Udělal jsem mu na čele křížek, podobně jako jsem to již učinil před jeho svatbou, a řekl, nechť Bůh žehná vašemu veličenstvu.
2: Co by veličenstvům byli Karlovi a Zitě požehnány ani ne 2 roky, jako panovníci nad Rakousko-Uherskou říší, nad Uherským a také nad Českým královstvím, byli poslední. Už abychom se pomalu loučili, snad vám s námi bylo aspoň trošku příjemně, přímo nedělně. Doufáme, že nejinak tomu bude za týden. Těší se na vás redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Michal Zelinka a autor Josef Veselý. A dobrý den, milí moji.

0: se terénní závod nákladních vozidel v Kunštátu u Boskovic. Pozvání do úterního dopoledního vysílání proto přijal hlavní organizátor Traktrialu Jan Kovář. Přiblíží nejen samotné závody a jejich systém, ale také popíše, co musí zvládnout jezdci v kabině vozu a jaké to je překonávat s těžkými vozidly náročný terén. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost. Hekři napadli web státního zdravotního ústavu. Provoz ústavu není ohrožený. V Kozlanech na Vyškovsku odpoledne vystoupí dechové kapely. Dnes bude oblačno až polojasno, teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moci používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale můžou i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
4: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
3: Web státního zdravotního ústavu od včerejšího večera stále nefunguje, napadli ho hekři. Ústav o tom informoval na síti X. Podle něj útok neovlivňuje chod instituce ani neohrožuje citlivá data, laboratorní výsledky nebo jeho provoz. Případ zdravotní ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten bude útok analyzovat. Cílem hekrů se stala v pátek také Masarykova univerzita. Klíčové služby se podařilo zachovat bez omezení. Lidé si odpoledne můžou přijít poslechnout dechovou hudbu do Kozlan na Vyškovsku. Na 23. ročníku akce Kelnarovi Kozlany vystoupí kapely jako Voděnka z Kozlan, Hanačka, Gloria a Moravská 12. Pořadatelé letos připravili i zastřešení jak pro kapely, tak pro návštěvníky. Na závěr programu všechny kapely společně zahrají píseň Rozmarné děvčátko skladatele Jana Kelnara, vyzdvihla organizátorka Dana Krištanová. Letošní dobrovolné vojenské cvičení v Náměšti nad Oslavou nedokončilo jen 14 branců. Cvičení se tam konalo podruhé. Je určené zejména studentům středních škol od 18 do 23 let. Od loňska stoupl zájem zhruba dvojnásobně.
5: Tak přísahám!
6: Tak přísaháme!
7: Musel se člověk zvyknout na ten náročný vojenský režim. Měli jsme ale tady hodně lidí, kteří nás u toho opravdu podporovali a bylo tady opravdu vidět takové to bratrství a sesterství mezi námi.
8: Říká Jan Soudný, jeden z účastníků dobrovolného vojenského cvičení, který právě přísahal v Náměšti nad Oslavou. Sem na začátku července nastoupilo 127 studentů. Cvičení dokončilo 113 z nich, včetně 30 dívek. Pokračuje velitel cvičení major Filip Šilhan.
9: Můžu rovnou předeslat, že mnohé dívky docela překvapily svým talentem ke střelecké přípravě.
8: Po celé zemi letos nastoupilo na dobrovolné vojenské cvičení na 1200 studentů. Z Náměště nad Oslavou Milan Soldán, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Na jižní Moravě dnes bude oblačno až polojasno, dopoledne místy zvětšená oblačnost, výjimečně přehánky, k večeru přechodně i skoro jasno, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, na severu bude lokálně kolem 27 stupňů, vítr mírný, severovýchodní až východní a biozátěž kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na nehodu pozor v Modřicích v Chrlické ulici u mostu přes řeku Svratku. Zasahují tam záchranáři. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
10: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se grilluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdraví naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: To možná něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle? Ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenaruš, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat.
0: Jo.
1: No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není za rojem, abych toho řekl víc, víš?
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápad, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změnit. Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A jestli se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku houpíc. A cibulo česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková, napodobně na skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až tam třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, jako já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělával pod názvem Ledu v kotle, z kotletu a prdnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice, jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No takže proto to krájím tak rychle teď.
0: No takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano, miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
1: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl těla, k tomu cibule, špek, česnek.
2: Kolik?
1: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
3: Pochoutkový rok.
1: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoráckej závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme prvně základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to. Nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
0: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku?
1: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
0: To jsou tak 3-4 lžíce.
1: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
0: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
1: Uděláme vždycky základ, tak.
0: Na jakou barvu čekáme?
1: Taková do zlatová, aby byla udělána, jo?
0: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
1: Plátky uděláme, budeme pak naklepem.
0: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
1: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme.
2: Samozřejmě pepř.
0: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
1: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
0: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
1: Tak. A Patryku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
2: To je zelí.
4: Mm-hmm.
2: To je zelí.
0: Bereš další cibuli?
1: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
0: Ta bude takhle čerstvá.
1: Ano, to se bez tak jako pak uvařuje, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
0: Z jarní cibulky?
1: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
0: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
1: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce, ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
0: Tomu říkáš lehce, ty 3 lžíce, jo?
1: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme, dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
0: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
1: Do každého takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo?
0: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte jo, plátek je. Prostě špeku.
1: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
0: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
1: Ano.
0: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
1: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To...
0: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
1: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejvíc zatáhnout. a pak to takhle vzít.
0: Ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
1: Přijíš přes dlaň.
0: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samo drží.
1: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ, lehce políjet, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám jeho. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
0: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
1: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
0: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
1: Můžou se opít, ale já je neopíčám. Protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu, jo?
0: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zespoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
1: Přiklopíme a necháme do měka hezky udělat, jo?
0: Kolik času asi?
1: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolna, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
0: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
1: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajíšku. Jo, taková by to byla ale přírodně, jenom lehce.
0: To znamená trošku jížky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
1: Ano, a budeme mít šlupáče k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
0: Už můžu jíst?
1: No, já teda to doufám, ochutnej.
4: Bomba.
0: Já jsem v 7. nebi. V 70. 7. 77.
1: Ale Patriku, víš, co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchaný zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako salát ještě a jestli ho syrový k tomu. Mm-hmm. Tím se nic neskazí.
0: Mm-hmm. Víš, to je tak dobrý, Jardo.
1: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Lána Hlačeka na to, tak zabrzdí.
0: Tak jo.
1: Ale je to fakt moc dobrý. Tak si to vychválíme, viď?
0: A uděláme si to podle receptu, který všichni najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
1: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každý. Na tom není složitý. Jo.
0: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: V téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahouzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný, trvalý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
3: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSN normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
3: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale ten hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
4: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá leco poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
2: A vy se můžete zaměřovat při srovnání

0: Naďo.
1: Ano.
0: Jsi připravena?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Jani.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
2: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak v květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí s konívkou a zalévá někde majoránku?
2: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
2: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
2: Jo, to je ta chalupa, ano, ano.
1: A proč se tomu tak říká?
2: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v

0: Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková atypická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom s ní pak odjeli.
1: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no, Jana Švandová, takhle jako přijde na guláš,
0: no,
1: nebo...
0: No, já si myslím, že jsou hrozně fajn a člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
1: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
0: No tak to jsme jedli opravdu špatně. Chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny. Ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný. A do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš, Ježišmane, ze zelím, no. Segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
2: Jejda.
0: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no, jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcrová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule a jo. My jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takový jako ledvinky, jo, něco takového na způsob ledvinek. A jsme si říkali, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
1: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
0: Děkuju a nashledanou.
3: Český rozhlas Brno.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, a nebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně, absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvaldskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna. Přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i seznámíme osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food piknik do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Jihomoravští zemědělci sklidili skoro 90% obilí. Památník holokaustu v Hodoníně u Kunštátu večera rozezní zapomenuté romské písně. Brněnská zbrojovka ve fotbalové lize uhrála remízu v Plzni. Dnes bude oblačno až polojasno, teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Zemědělci na jihu Moravy dokončují letošní žně, dohromady sklidili přes 87% obilí a řepky, vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Jihomoravští pěstitelé jsou ve srovnání se zbytkem republiky nejdál, například na Břeclavsku sklizeň obilí dokončili předminulý týden.
4: Žně postupují rychle i v dalších částech republiky. Dohromady mají tuzemští zemědělci sklizeno přes polovinu ploch obilí. Umožňuje to suché počasí, které ale zároveň letos mělo negativní dopad na výnosy. U obilovin se pohybují kolem 5,5 tuny na hektar. To je zhruba o tunu méně ve srovnání se stejným obdobím loni. Výnos řepky je taky nižší, letos se pohybuje okolo 2,5 tuny na hektar, tedy asi o půl tuny méně než loni. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Záchranné stanice pro volně žijící živočichy evidují za první půl rok rekordní nárůst přijatých zvířat. Celkem jich bylo přes 22 tisíc, to je zhruba o 20% více než loni za stejnou dobu. Je to i kvůli letošním vysokým teplotám. Záchranné stanice často narážejí i na hranici svých kapacit, jak kvůli personálu, tak dlouhodobému podfinancování. To navíc vyúčtovávají zpětně, ale to jsou problémem i spožděné peníze od Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo spoždění letošních dotací připouští. Ujistilo, že stanice na provoz získají 25 milionů korun. Podle ochranářů by ale na zajištění chodu záchranných stanic byl potřeba zhruba čtyřnásobek, tedy 100 milionů. Památník holokaustu v Hodonině u Kunštátu na Blanensku dnes připomene oběti genocidy Romů vzpomínkovým koncertem. V noci z 2. na 3. srpna 1944 nacisté zlikvidovali romský rodinný tábor v Osvětimi Březince. Zavraždili přes 4200 lidí. Zpěvačka a houslistka Iva Bitová večer společně s cymbalistou Petrem Pavlincem zahrají zapomenuté písně Romů z Horňácka. Projekt s názvem Kala Zingarika přibližuje Iva Bitová.
5: Ty písně jsou o hladu, o smrti, o lásce, takové ty základní věmy, které prožívá každý. Takže my se vracíme k tomu do materiálu, který samozřejmě uchopíme po svém, aranžujeme, upravujeme a oživujeme zapomenuté písně.
2: Sport. Fotbalisté brněnské zbrojovky ve druhém zápase po návratu do šance ligy obrali o body favorita. Po výhře nad Spartou remizovali v Plzni 1-1. Domácí v první půli poslal do vedení Kabongo. Za hosty po změně stran dorovnal Daniel Vašulín, který v létě přestoupil do Brna právě z Viktorie. Urostlý útočník stejně jako před týdnem proměnil sólový únik.
6: Teď jsem šel jako dva zápasy sám na bránu, no. Musím říct, že hodně dlouho se mi to nestalo. Posledního půl roku jsem toho moc nenahrál a mám obrovskou motivaci do tady té sezóny. Dokázat, že ty góly budu dávat a věřím, že to bude pokračovat a že nebudu úspěšný jen, ale budem úspěšný jako tým.
2: Bod získal i další brněnský nováček Artis, který v druhém kole šance ligy remizoval na Slovácku 1-1.
1: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude oblačno až polojasno, k večeru přechodně i skoro jasno. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, na severu bude lokálně kolem 27. Vítr mírný a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na nehodu pozor na dálnici D1 u Brna, je ve směru na Prahu v místě dopravního omezení mezi stým 98 a stým 97 a půl tým kilometrem. Před ní se tvoří kolona, která začíná na 201. kilometru, zdržíte se okolo 20 minut. V Brně je nehoda v Porgesově ulici na výjezdu ke kruhovému objezdu u obchodního centra v Králově Poli. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

Milí posluchači, druhý prázdninový měsíc, srpen, nemohu začít jinak, než připomínkou dvou nejtalentovanějších brněnských hudebníků, které jsem mohl považovat za své přátele. Starší z nich přišel na svět hned 1. srpna roku 1937, a to v Nedvědici, pod krásným starým hradem Pernštejn. Jmenuje se Zdeněk Nečesánek a předloni jsem měl možnost odvysílat hodinový medailon o jeho skvělém umění hry na housle. Studovali jsme spolu na konzervatoři, chvíli dokonce u téhož pedagoga, profesora Josefa Holuba. Zdeněk hrál sekund v jeho kvartetu. Jako 19letý natočil svou první desku suprafon se skladbou Malcolma Lockyera Fiddler's Boogie. Nebyl jsem sám, komu nedal spát, dokud ji nenacvičil přesně podle nahrávky. Jako podklad pro baletní vystoupení jsem ji na vojně hrál nejmíň 200krát. Zdeňka Nečesánka doprovází legendární smyčcový orchestr Dalibora Brázdy.

Zdeněk Nečesánek se stal vítanou akvizicí Československého rozhlasu Brno. Nejprve jako primáš brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, pak se stal koncertním mistrem brněnského estrádního rozhlasového orchestru. S ním nahrával často jako solista, takto ve volnější skladbě Blue Blues z repertoáru berlínského houslového mága Helmuta Zachariase.

V řadě dalších skvělých houslových sól se Zdeněk Nečesánek stavěl do čela vlastního souboru a jeho brněnskou éru ukončil odchod do zahraničního angažmá, bohužel definitivního. Přes Rakousko a Německo se dostal až do jižní Afriky, kde jeho život skončil 11. března 2002. Po Blue Blues se teď rozloučíme rychlou skladbou Jana Kulíška Vítr v zádech z roku 1964. Po krátkém hudebním předělu bude znít hudba Josefa Blahy v podání orchestru Gustava Broma. Zůstávejte na příjmu. Příjemné chvíle s hudbou z Brna přeje Jan Dalecký.

Milí posluchači, jak jsem předpověděl, druhá část dnešních hudebních lásek Jana Daleckého bude též přísně monotematická. Jediný autor, Josef Blaha, jediná kapela, orchestr Gustava Broma a hudba časově navazující na tu minulou. Kde končí stopa Zdeňka Nečesánka v brněnském rozhlasu, tam se objevuje nové jméno klavíristy v Bromově souboru, střídajícího stejně suverénně dva další nástroje – varhany a málo slýchaný hoboj. V lednu 1966, asi půl roku po svém příchodu ke Gustavu Bromovi, napsal Josef Blaha ráznou novinku, nazvanou Pochod jazzové policie. Skladba mířila na můj zlozvyk kritizovat všelijaké chyby a omyly našich jazzmenů. Ne ty hudební, ale překlepy a nepřesnosti v názvech a jménech cizích autorů. Josef Blaha se narodil 3. srpna 1943. Před příchodem do Brna vystudoval Kroměřížskou konzervatoř a rok působil jako první hobojista ve Zlínské, tehdejší Gottwaldovské filharmonii. Měl tedy důkladnou klasickou průpravu a k tomu velký skladatelský talent.

Po řízném úvodu musí přijít podle klasické formy koncertu volná lyrická část. V pestré tvorbě Josefa Blahy tuto úlohu beze zbytku splňuje jeho aranžmá a provedení balady mně dosud neznámého Matta Matthewse, která na veřejné rozhlasové nahrávce dne 6. prosince 1966 dostala rovnou český název – Stesk. Bromův orchestr velmi citlivě doprovází nádhernou barvu sólového hoboje v rukou a ústech Josefa Blahy. Jsou to 3 minuty nepopsatelné krásy. Musí se to prožít.

okouzlení vzácně slýchaným tónem útlého dřevěného dechového nástroje zvaného hoboj nás určitě vrátí do koloběhu světa písnička Josefa Blahy Zelený chrám na slova Jana Růžičky. Byla adresována pěvecké hvězdě orchestru Gustava Broma, Heleně Blehárové, a její rozhlasová nahrávka vznikla v únoru 1968. Kdyby skladatel, klavírista, varhaník a hobojista žil, zítra by na narozeninovém dortu napočítal 83 svíček. Bohužel, oč větší byl ten jeho všestranný talent, tím rychleji proběhl jeho život. Josef Blaha se za celou 55-letou historii Bromova souboru stal jedinou obětí těžké havárie autobusu během slovenského turné pouhé 4 týdny po svých třicátinách. Vzpomeňte na něj se mnou.

0: pondělí 3. srpna přijala pozvání do Dobrých rad Iva Steinhauserová. Povídat si s ní budu o zdravém grilování. Jak zacházet se syrovým masem, aby bylo pro konzumaci bezpečné? Co nepodcenit při přípravě na otevřeném ohni? Do čeho maso ideálně naložit a jak vybrat ten správný druh? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Hostem poradny pro zdraví ve středu 5. srpna bude ortoped Vladimír Procházka a povídat si budeme o léčbě deformit nohou, tedy v bočených či stuhlých palcích, kladívkových prstech a dalších potížích, které lze vyřešit díky miniinvazivním chirurgickým operacím. Náš host se bude věnovat i posluchačským dotazům. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

A právě teď, tedy za chvíli, se z vašich přijímačů ozve sváteční nedělní vyzvánění. Ale ještě než se tak stane, je třeba vám povědět, ve věži kterého kostela, v kterém místě dotyčné zvony visí a ozývají se. Nacházejí se v jedné obci na Břeclavsku, která má takové pozitivní jméno. Dobré pole se jmenuje. Kromě češtiny se zde používal i jazyk chorvatských přistěhovalců. Ti mu říkali Dobropolje. Ještě ve 30. letech minulého století mělo 46% místních obyvatel chorvatský původ. Zdejší kostel je zasvěcen svaté Cecílii, což je patronka hudby, hudebníků a zpěváků. Předpokládá se, že na místě zdejšího kostela původně stála drobná kaple. Nynější kostel je v jádru pozdně gotickou a poté i renesanční stavbou s pozdějšími úpravami. Byla k němu přistavěna i barokní věž. Dnes představuje výraznou dominantu obce. Teď je však už na čase, aby se ozvaly dobropolské zvony, tak jak je zaznamenal náš spolupracovník Štěpán Radkovič. Dobrý den, milí moji.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Z brněnských ulic mizí další parovody. Jejich hlavní síť má zaniknout příští rok. V Blansku otevírá po dvouleté výstavbě nový krytý bazén. Nevolnost, mžitky před očima nebo vyčerpání můžou být příznaky potíží z vedra. Dnes bude oblačno až polojasno, teploty do 32 stupňů. Dobré poledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Teplárny Brno příští rok dokončí postupnou výměnu parovodní sítě pod městem Zahorkovody. S pracemi za 3 miliardy korun firma začala před více než 15 lety. Teď dělníci pracují třeba poblíž hlavního vlakového nádraží. Spolu s parovody mizí z ulic taky výduchy z podzemí, kterým lidé přezdívají kouřící značky. Podle mluvčí tepláren Brno Radky Mistrové by alespoň některé mohly symbolicky ve městě zůstat.
2: Je otázka, jestli tady v centru udělat nějakou symbolickou maketu nebo řekněme repliku té kouřící trubky, ale to samozřejmě po té dostavbě nějak zkusíme pořešit, možná třeba i formou nějakého studentského projektu nebo něčeho takového, protože kouřící trubky jsou samozřejmě fenomén, tak aby o ně Brno nepřišlo.
0: V provozu zároveň zůstane ještě asi 3-kilometrový parovod s výduchy mezi městskou spalovnou odpadu a teplárenským provozem na Špitálce. Sportovci v Blansku můžou ode dneška chodit plavat do nového krytého bazénu. Výstavba budovy na místě původních městských lázní v Mlýnské ulici stála přes 320 milionů korun a trvala 2 roky. Během srpna bude mít sportoviště zkrácenou otevírací dobu. Od září se rozběhne provoz naplno, včetně pronájmu. Potvrzuje Radek Snopek, šéf místních technických služeb, které bazén spravují.
3: Plánujeme samozřejmě využít nejenom pro veřejnost, ale pro organizované skupiny. Můžou si tyto skupiny rezervovat pro nájmy buď to celého bazénu nebo jednotlivých drah. Samozřejmě už komunikujeme s blanenskými sportovními skupinami, nejen s plavci a nejen s plaveckýma školama. To znamená povinné plavání dětí škol, to všechno už máme naplánované.
0: Kapacita bazénu je 190 lidí. Teploty se dnes na některých místech můžou vyšplhat až ke 33 stupňům Celsia. Ukazuje to předpověď Českého hydrometeorologického ústavu. Lidem při takovém počasí hrozí úpal, úžeh nebo kolaps z vedra. Záchranáři apelují na to, aby lidé hodně pili, nosili pokrývky hlavy a omezili fyzickou námahu. Shrnuje mluvčí Michála Botová.
4: Ti lidé nejčastěji popisují, pokud volají právě kvůli potížím z horka, že mají slabost, omdlévají, není jim dobře, mají vždycky před očima. Starým a chronicky nemocným lidem bychom doporučili, aby v těch nejteplejších částech dne raději vůbec ven nevycházeli.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. K večeru bude přechodně i skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů. Na severu kraje lokálně kolem 27. Biozátěž je dnes vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda se stala na D1 na 197. kilometru ve směru na Jihlavu, srazila se tam 2 auta. Neprůjezdný je jeden pruh, na místě jsou záchranáři. V místě je pohyblivá kolona, aktuální zdržení je asi 20 minut. Kvůli opravě je omezený provoz na D2 mezi 40. a 43. kilometrem u Podivína ve směru na Břeclav. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Krásné nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří posloucháte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Stříbrňanka pro nás zahrála polku pánů Horký pernička pod horama dědina a přivítala nás do první hodiny vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Gustav, na Slovensku slaví jmeniny Gustáv a v církevním kalendáři je svatý Eusebius a svatý Petr Julian Eymard. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a já věřím, že pěknými písničkami a přáními vám přineseme radost a potěšení. Dnes nebudeme zpívat, dnes budeme losovat. Těším se na vítěze tohoto týdne, držme palce, ale až po písničce.

Vážení a milí, teď je tady ta milá chvíle, kdy budeme losovat. Já poprosím svoji kolegyni Sandru, která natahuje ruku a už to tam trošičku vytahuje. Ano, vytáhli jsme výherce tohoto týdne a výherkyni a je to Markéta Šlichtová, 14 roků, krumvířská dědina a Krumvíř. No to je nádhera. Tak my velice gratulujeme. Jsme velmi rádi za našeho vítěze. No a samozřejmě produkce naše se spojí a Markétko Šlichtová vyhrála si rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Tak já věřím, že to přinese radost a ještě jednou velká gratulace a posíláme další písničku, neboť teď, abych jenom řekla, dozněla Lidéřovská kaplička, Dalibor Brázda, Vladimír Salčák, Vlčnověnka nám zahrála, ale teď nám bude nám hrát Gloria a bude to Zdeněk Kurský, Miloslava Gurská, Čižmičky a Polka.

0: Český rozhlas Brno.
1: Tak vážení a milí, losovali jsme, zahráli jsme písničku Čižmičky Zdeně Gurský. Miloslava Gurská Gloria nám dohrála a určitě jste poznali, Václav Štěrba zpíval a také Karel Hegner. Tak přátelé, a jdeme na tady napsaná přání, máme je tady. Takže 2. srpna, což je dnes, slaví krásné půlkulatiny 85 let maminka, babička a prababička paní Ludmila Chrástková ze Senorad. Drahá maminko, uběhlo 5 let jako voda a my, celá rodina, ti chceme přát k dnešním narozeninám co nejvíce zdraví, radost ze zahrádky, bystrou hlavu, zluštění osmisměrek a ještě mnoho let společně strávených s námi. Děkujeme za vše, máme tě moc rádi. Přejí dcery s rodinami, 5 vnoučat s rodinami a pravnoučátka Lucka, Šimon, Šarlota, Dominik, Matias, Nelly a Mia. Tak a písnička. Uver mi má, milá Uver, tak som já len opustěný. Antonín Gaj, nebo Anton Gajdoš a ludová hudba Miroslava Dudíka.

písnička nám dozněla, pojďme napsaná přání, která tady mám. Dobrý den, chtěli bychom popřát novomanželům Bušinovým, Majdě ze Starého Města a Krištofovi z Těmic k jejich krojované svatbě, která se konala minulou sobotu ve Starém Městě. Spoustu krásných a spokojených let jim přejí její kamarádi, sousedi, kolegové z práce a rodina. Tak předali jsme moc krát děkuji, přátelé Marek Kopecký a Sabina Večeřová. Tak předali jsme a máme tu ještě další psaní. K dnešním 85. narozeninám připadající na 2. srpna, což je dnes, prosím o písničku pro svou maminku, paní Anešku Staňkovou z Rackové u Zlína. Hodně zdraví a pohody přeje dcera Eva s přítelem Liborem, vnuci Robin a Vítek a synové Petr a Mirek. No a já posílám tomu navrch ještě písničku Svatební polka Antonín Koníček, Vladimír Salčák, Boršičanka Antonína Koníčka a polka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.
2: Ano, přátelé, a posloucháte pořad Blahopřání s písničkou. Vítám paní Janu z Otrokovic. Dobrý den. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý
3: můžu
2: den.
3: Mluvit?
2: Ano, prosím, už jste ve vysílání.
3: Takže chtěla bych, dnes se dožívá 100 roků paní Milada Stuchlíková, rodačka z Nesovic, žila v Kloboučkách u Bučovic a nyní je u dcery vlasti v Níškovicích u Slavkova. K narození nám přeje neteř Pavla Kůstová se svou rodinou z Domažlic a přání posílá teda Jana Krpcová z Otrokovic. Děkuju moc za hraní.
2: Ano, no to je úžasné, těch 100 roků. To je nádhera, paní Stuchlíková teda, no to je úžasné. Tak velká gratulace i od nás teda samozřejmě. A doufám, že je v takovém jaksi přívětivém stavu paní Stuchlíková, že se jí daří. A paní nám utekla. Dobře, nevadí. Takže posíláme písničku a velkou gratulaci paní Stuchlíkové ke stým narozeninám. A která, že to bude? Jiří Zmožek, Lásko, moje lásko a Tufa Ranka ze Šakvic.

A máme tady další poštu. Je tu prosba, abychom zahrali pěknou písničku mamince paní Ludmile Maďarové z Modré u Velehradu, která zítra 3. srpna oslaví krásných, úctyhodných 95 roků. Písničku bychom si přáli zahrát v poledne, ano, a my tak činíme. A je to teda pro paní Ludmilu Maďarovou z Modré u Velehradu a to přání zní takto. Milá maminko, 95 let je nádherný věk, který sebou nese moudrost a lásku, kterou si nás vždy štědře obklopovala. Děkujeme ti za tvou obětavost a za to, že jsi pro nás vždy tady byla. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, i když to nemáš lehké, klid v duši a spoustu dalších chvil v kruhu rodiny, která tě má ráda. Přání ze srdce posílá dcera Ludmila s Františkem, vnuk René s manželkou, vnuk Marian s manželkou, pravnuci Lucinka, Maja, Rendia a Davídek. Tak přátelé, předali jsme a hrajeme další písničku. Růže planá František Kohoutek, František Gregor a Krumsíňanka.

0: Vítám ve vysílání paní Helenu z Brna. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás taky zdravím. Chtěla bych popřát panu Martinu Poretníkovu k jeho 3/4 století, dnešním 3/4 století, hlavně zdraví a ať mu to ještě dlouho zpívá. Mm-hmm. A dnešní den, rodina Vajglová mu to přeje.
0: Ano.
1: A dnešnímu mé neteří Martině k jejím 40. narozeninám.
0: Ano.
1: Přeju taky hodně zdraví. A hlavně, a děti jsou z jejich zdraví, protože teď mají nějaké zdravotní problémy.
0: No ano.
1: Takže ji přeju taky.
0: Ano.
1: A ať se ve zdraví všichni sejdeme.
0: Výborně.
1: Děkuji za to přání.
0: Ano, tak my vám přejeme také hodně zdraví, ať se vám daří a naschledanou. No a já vítám ve vysílání paní Lidku z Brumov Bylnice, tak z Brumova Bylnice. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý. Zdravím vás všechny a všechny posluchače a prosila bych o přání pro pana Františka Švacha z Brumova, který ano? se dneska dožívá 75 let. Milý Františku, v údolíčku pod Kaňurem Moravská zem začíná. Tam, kde tichý vánek vane, je tvoja rodná dědina. Tam ti roky ubíhaly jako voda v potoku. Ani jsme se nenadáli a máš 75 roku. My k tomu výročí chceme taky přát vše nejlepší, co život může dát. V pokoji nech ti plyne žití čas a Matka Boží tě chrání v každý čas. Ať Bůh pevné zdraví dopřeje, vždyť On je naše naděje. Radost z dětí, vnuků v měj a na sestřičku vzpomínej. Z celého srdce přeje sestra Lidka s celou rodinou.
0: No výborně. Tak paní Lidko, já vám přeji vše dobré, ať se vám daří a nashledanou.
2: Nashledanou, děkuju.
0: Ano, také. No a já tady připojím psané přání. Písničku posílám do Vizovic k zítřejšímu svátku Milušce Buriankové. Vše nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví, lásku, klid, pohodu. Ať tě láska k cestování, dechovce, tanci neopouští a protancuješ ještě nejedny střevíce. To a ještě více ti přeje Hanka z Holína. Další oslavenkyně je paní Miluška Bednářová z Olbramovic. Také jí přeji jen to nejlepší, zdraví, lásku, pohodu, při setkávání na dechovkách přeje Hanka z Holína. Písnička je také pro všechny kamarády, přátelé a známé. Děkuji a přeji hezkou neděli, Hana Druláková. Tak předali jsme a hrajeme písničku Od starej Břeclavy teče voda, Josef Černý a Brolno.

0: Český rozhlas Brno.
1: Přátelé, a vítám paní Elišku z Rudice. Vítejte.
2: Já bych chtěla, prosím vás, pěknou písničku pro paní Oldřišku Pavlíčkovou z Hučic, její jménám, které má ve čtvrtek 6.8. hlavně hodně zdraví a štěstí přeje kamarádka Eliška.
1: Výborně. Tak,
2: děkuji.
1: Ano, je to všechno, paní Eliško.
2: To, děkuji.
1: Přeji vám krásnou neděli, ať se vám daří.
2: Ano.
1: Naschledanou. Tak a pojďme ještě na jeden telefon. Halo, halo, kdo se k nám, prosím, dovolal?
3: No, už jsem ve studiu.
1: Ano, prosím, už jste ve vysílání.
3: Jo, jsem ve vysílání, dobře. Tak já zdravím všechny posluchače a vás tam v rádiu.
1: A kdo nás, prosím, zdraví?
3: Robert Zmouřinová.
1: Vítejte, ano.
3: V pátek 31.7. tak se dožil Zmouřinová 72 let, pan Josef Kos. Tak by mu chtěl popřát hlavně zdraví do dalších let a ať se mu splní, co si přeje. A byl jsem v Němčanech v pátek ještě a potkal jsem tam jednýho pána, jmenuje se Vojtěch Handrla. Tam ta písnička by byla i pro něho. A všem, kdo mě pohlase pozná. Ať je to z Rašovic, Mouřinova nebo z Vyčovic, to už oni budou vědět.
1: Dobře, tak přeji
3: vám... Paní Navrátilová, nashledanou a přežijte ty horka tam.
1: Ano, ano, ano, dneska je lépe, dneska se to dá jakž takž. Takže no, nashledanou. Nashledanou. No a já tady připojím, mám tady ještě e-mailovou poštu. Dobrý den, prosím o písničku pro pana Františka Procházku z Mikulovic, který 30. července oslavil krásné půlkulaté narozeniny 65 let. Ty náš milý Františku, sedni si teď na chviličku, hoď si nožku přes nožku a poslechni si pěknou písničku. Protože tě rádi máme, vinšování posíláme, zdraví, ať máš stále pevné, každá nemoc, ať se ti vyhne, láska a štěstí, ať ti neschází, životem dál tě provází. Dopřej si též odpočinku, po obědě si zdřímně na hodinku. Vše nejlepší, zdraví, štěstí, lásku a pohodu ti přejí manželka Dana, syn Martin, dcera Dana a rodina Fruhvirtova. Děkuji vám, s pozdravem, Dana Procházková. Tak přidali jsme a hrajeme další písničku. Krojovaná frajírečka, Jaroslav Fischer, Josef Rapáč, Marián Polákovič a Záhorjenka.

0: Vítám ve vysílání paní Hanu Kozubíkovou ze Slopného.
1: Dobrý den, všechny vás zdravím. Chtěla bych poděkovat Aničce a Františkovi Bělaškovým z Tichova za krásné odpoledne páteční. A popřát jim krásný víkend. Mm-hmm. Hana a Petr.
0: Výborně.
1: Děkuju moc.
0: Ano, ať se vám daří.
1: Děkuju.
0: Pěknou neděli. A jestli tady ještě vezmem jeden telefon. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal? Tady pořad blahopřání.
2: Dobrý den, tady Jana ze Znojma.
0: Vítejte, paní Jano. Jejda, ale myslím, že tam máte nahlas ten rádiečko, že jo? Ano, prosím, mluvte.
2: Je to hodně vidět nebo slyšet?
0: Ano, ano, je. Bylo by to potřeba vypnout.
2: Tak já jdu. Já jsem to stlumila, ono je to ještě hodně nahlas.
0: Ne, ne, ne, to musíte vypnout. To nepomůže stlumit.
2: Dobře.
0: Ježiš, to je jeskyně. No teď už ne.
2: Tak ještě jednou zdravím ze Znojma vás a všechny posluchače. Včera jsem volala od 6:30 do 7:00. Nikdo mi to nevzal. Já mám takovou smutnou prosbu. Jestli by šlo večer, dneska má dcera výročí úmrtí, písničku objednat Pamperišky. Každý rok si ji objednávám. Ale oni jsou dvě verze. Ona je jako dechovka a...
0: Prosím vás, já se vám omlouvám, ale my máme písničky dopředu připraveny a tady tohleto teda jako tu vzpomínku na ty naše milé, kteří už nejsou mezi námi, se je večer, ano, takže omlouvám se.
2: Takže na večer už to nejde nachystat, třeba několik dní dopředu, ano.
0: Ne, já už mám playlisty, jsou hotové, takže jedině třeba paní Ostré říct, jako požádat jí o tuto písničku, aby vám to ona třeba zahrála v té Moravě.
2: Aha. Dneska večer, jestli teda ještě mám jednou volat, nebo...
0: No, jestli chcete tu vzpomínku, tak ano. Ale jako bude jiná písnička teda, ano?
2: Bude jiná písnička. A musím to objednat, nebo dneska?
0: Ne. Prosím, to si jenom zavoláte přímo jako teď. Promiňte, už jste ve vysílání, ale tohle jsou takové kancelářské vyřizování. Já musím teď tady brát další telefony a přát, abych to stihla. Omlouvám se vám. Ano, ano, prosím, na toto číslo, jak voláte. Nashledanou, nashledanou. Tak, já si tady dám přání, které tady mám a je to takovým dobrým příkladem toto přání, že zapomínáte na ty své milé. Vy jim popřejete, řeknete kolikátého, řeknete kolik let mají, odkud jsou, ale nenapíšete jméno. Takže teď budeme právě takto přát. Dobrý den, chtěla bych zahrát nějakou pěknou písničku, neboť 3. srpna oslaví krásné 65. narozeniny a teď nevím kdo, a je z Říčan u Brna. Takže paní oslavenkyně z Říčan u Brna. Vše nejlepší, hodně zdraví, které potřebuje, lásku, panenka Marie a andělíček strážný, ať jí ochraňuje štěstí, to jí z celého srdce přeje Lenka a její rodina. Děkuji. Takže předali jsme, ale prosím, zkuste si to vždycky přečíst, než to pošlete někam, abyste tam hlavně měli jméno, odkud ten člověk je a kolik má let a kdo přeje. Děkuji velice. No ale pojďme ještě na jedno přání, které tady mám. Zahrajte písničku pro naši maminku Věrku Štěpánkovou z Mutěnic, jejím krásným 66. narozeninám. Přejeme jí hlavně pevné zdraví a štěstí. Mami, máme tě rádi. Mirek, Věrka, Renata, Sovča, Tomča a Libor. Tak a písnička Pod grumvířskou lůku a Moravěnka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A máme tady další e-mailovou poštu. Krásný den, chtěli bychom touto cestou poslat blahopřání a nějakou hezkou písničku babičce, nyní již i prababičce, paní Martě Kostkové z Brna k jejímu středečnímu svátku. Za celou rodinu přejí vše jen to nejlepší, vnučky Kristýna, Karolína a Kateřina a pravnouček Pepíno. No a já tady mám ještě jedno přání. Dobrý den, dnešní písničku a přání všeho nejlepšího k dnešním narozeninám posílám paní Božuli Chrástkové z Rakvic. Písnička ať potěší i jejího manžela Toníka, hlavně hodně zdraví, přeje Marie s rodinou a přátelé z Lanžota. Tak to bylo další přání a my si dáme písničku Těmický mlýn Zdeněk Gurský, Marie Františka Tomejčíková a Žadoviáci.

písnička nám dozněla a pojďme přidat ještě další poštu. Zdravíme, chtěli bychom popřát naší milované tetince, která dnes slaví úctyhodných, krásných 80 roků. Moc děkujeme za vše, co pro nás v životě udělala. Přejeme hlavně zdraví a spoustu dalších let do po našem boku. S láskou tvá Natálie s rodinou Rosypalovou, máme tě moc rádi. Tak to je krásné, pojďme na poslední zpívanou písničku Karel Hašler. Ta naše písnička česká, bude nám hrát Krajanka a zpívat budou Jiří Škvára, Vratislav Velek a Brigita Hlaváčková a Ivana Tereko.

Tak, přátelé, dozněla nám písnička, kterou určitě všichni dobře znáte. Doufám, že jste si trošku zabroukali, zanotovali. No, ale nedá se nic dělat. Poslední písnička dozněla, vaše gratulace a budeme se loučit. Těší se na vás dnes podvečer po 18. hodině Květa Navrátilová. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. No a právě posloucháte orchestrální skladbu, která nese název Jadrna, napsal ji Miloslav Koustrunk mladší. No a bude a hraje nám kumpánovi muzikanti.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. Městečko ohrožované bandity přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Silničáři od zítřka zprovozní opravený průtah Dražovicemi na Vyškovsku. U ženy na Bulovce, která předtím byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. V Kozlanech na Vyškovsku se dnes koná přehlídka dechové hudby Kellnerovy Kozlany. Dnes bude oblačno až polojasno, teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Dražovice na Vyškovsku budou od zítra po téměř roce a půl průjezdné bez omezení. Krajští silničáři dokončili poslední etapu opravy průtahu. Na investici za celkem 30 milionů korun se podílela taky obec. Práce zahrnovaly mimo jiné opravu kanalizační sítě, chodníků a nové veřejné osvětlení. Na zhruba 1,4 kilometru dlouhém úseku museli stavbaři taky opravit opěrné zdi a schodiště v místech, kde ujížděl svah. Celou akci plánovali silničáři z obcí více než 10 let, říká lidovecká starostka Dražovic Miloslava Svobodová.
4: My jsme měli svoje projekty, které oni vložili do toho svého velkého a kromě té kanalizace se společně i to veřejné osvětlení povolovalo. Je to obrovská stavba, tohle se to plánovalo a až to bude hotový, tak bude krásná cesta.
2: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy ji tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
5: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
2: Lidé se dnes můžou přijít poslechnout dechovou hudbu do obce Kozlany na Vyškovsku. Na 23. ročníku akce Kellnerovy Kozlany vystoupí kapely jako Voděnka z Kozlan, Hanačka, Gloria a Moravská dvanáctka. Letos poprvé pořadatelé počítají i s případným horším počasím a připravili zastřešení jak pro kapely, tak pro návštěvníky. Na závěr programu všechny kapely zahrají píseň Rozmarné děvčátko skladatele Jana Kellnera. Vyzdvihuje organizátorka Dana Krištanová.
6: Na závěr tohoto našeho celého odpoledne se koná tento koncert všech těch kapel, které tam jsou, všichni se navlezou na jedno pódium a všichni mají noty na tu jeho skladbu a všichni to tam hrají a je to úžasná, úžasná nádhera.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů, na severu lokálně kolem 27. Povane mírný severovýchodní až východní vítr, biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda se stala na D1 na 197. kilometru ve směru na Jihlavu. Srazila se tam dvě auta. Neprůjezdný je jeden pruh, na místě jsou záchranáři. V místě je pohyblivá kolona, zdržení asi 10 minut. Omezení je na silnici 1/43 u Letovic. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a kostecký pánství a takhle se moje babička a moje dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel shánět práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek.
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, Žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrým stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě hlavně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzního slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže... A už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny, vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubinku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako, je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenní.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte řebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten řebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá říct, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velký taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat.

0: jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
1: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
1: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
1: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
1: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
1: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
1: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
1: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj pradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
1: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
0: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří kinským.
1: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede potom nebi.
2: Je trošku jiný.
1: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
1: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
1: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
1: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem byl kočáru z pohádky, z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
1: To je hodně houpavý.
2: Ano.
1: On je jako opérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
1: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
1: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
1: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
1: No takže opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím, já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii a nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu.

0: takhle.
1: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
2: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymyšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě jí šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano. Ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, ne, ne, mám spousta klíče, obyčejný, a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkovišti vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, a tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako kdyby jste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná, mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého pradědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď, díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Kornuenem, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský del Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: No, určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii. Takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rotkinských je staročeský rytířský a později panský hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Několik brněnských bazénů čeká během srpna oprava. Nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost. V kroměřížském areálu Bajda se chystá rekonstrukce tenisových kurtů. Dnes bude oblačno až polojasno, teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Brněnská městská společnost Stares Sport využívá léto k údržbě a opravám krytých koupališť. V srpnu proto postupně uzavřou bazény v Lužánkách, v Rašínově ulici a v Kohoutovicích. Dělníci například vymění zastaralá čerpadla, opraví vzduchotechniku a provedou sanitární úklid. Popisuje mluvčí společnosti Michaela Dittrichová.
2: Práce jsou plánovány především na období nižší návštěvnosti, abychom co nejméně zasáhli do běžného provozu. Využíváme zejména letní měsíce nebo přechodná období mezi jednotlivými sportovními sezónami. O veškerých odstávkách informujeme návštěvníky přímo v areálech, na webových stránkách, infolince společnosti anebo také prostřednictvím sociálních sítí.
0: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale mohou i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
3: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
0: Web Státního zdravotního ústavu od včerejšího večera stále nefunguje. Napadli ho hackři. Ústav o tom informoval na síti X. Podle něj útok neovlivňuje chod instituce ani neohrožuje citlivá data, laboratorní výsledky nebo jeho provoz. Případ zdravotní ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten bude útok analyzovat. Sportoviště tenisového klubu Bajda v Kroměříži čeká modernizace. Náklady na rekonstrukci areálu přesáhnou 4 miliony korun. Polovinu částky pokryje dotace z Národní sportovní agentury. Zastupitelé Kroměříže rozhodli o dotaci 900 tisíc korun a 400 tisíc korun poskytne Zlínský kraj. Zbytek nákladů sportovní klub pokryje z vlastních zdrojů. Podle mluvčího města Jana Vondráška projde rekonstrukcí tenisový kurt s umělým povrchem a vybuduje se nový záblahový systém na 7 antukových kurtech.
4: Sportoviště se nachází na pozemcích, které si TC Bajda Kroměříž od města dlouhodobě pronajímá. Je využíváno pro pravidelné organizované tréninky mládeže i dospělých, kondiční přípravu sportovních klubů, školní tělesnou výchovu, rekreační sportování veřejnosti i pořádání sportovních akcí. Kurt s umělým povrchem bude využíván také pro soutěžní utkání mládežnických kategorií.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. K večeru bude přechodně i skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů. Na severu kraje lokálně i 27 stupňů. Povane mírný severovýchodní až východní vítr a biozátěž je dnes vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda se stala na D1 na 177. kilometru ve směru na Jihlavu. Srazila se tam dvě auta. V místě je neprůjezdný levý pruh a tvoří se kolona. Aktuálně se zdržíte asi 10 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V neděli 2. srpna krátce po 14. hodině začíná dvouhodinovka svátečního odpoledního vysílání, kterým vás dnes provází Sandra Silná. Uslyšíte písničky, které nestárnou, ale také reportáže. Před 14:30 se například podíváme na Brazilfest a před koncem hodiny si řekneme více o spaní v horku a tropických teplotách. Jarka Vykoupilová nám v Babských Radách poradí, co na bolest hlavy. A už za chvíli se také spojíme s brněnskými meteorology. Hudebně tuto hodinu otevírají Petr Spálený a po něm Hana Zagorová. Příjemný poslech a i přes vysoké venkovní teploty krásné odpoledne.
6: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Ve 14 hodin a 13 minut přinášíme společně s brněnskými meteorology pravidelnou předpověď počasí a já už teď ve vysílání vítám Petra Hrušku. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Prosím vás tedy o shrnutí aktuálního počasí v Jihomoravském kraji.
2: Aktuálně máme většinou polojasno, někde oblačnou oblohu, nejvíc oblačnosti je hlavně na Hodonínsku alebo vo východnej časti Hodonínska. Teploty jsou většinou od 25 do 29 stupňov Celzia, Troubsko sa blíží k 30 stupňom, no a fúka nám taký svižnější severovýchodný vietor.
1: Jak se bude počasí vyvíjet v průběhu odpoledne a také večer?
2: Oblačnosť by mala postupne sa zmenšovať, takže malo by byť postupne viac slnečného svitu, len veľmi výnimočne sa môže objaviť prehánka a maxima v tých teplejších oblastiach kraja by mali dosahovať okolo 30 stupňov Celzia, na severe tam zostane o niečo chladnejšie. Potom v noci väčšinou málo oblačnosti, zase drobná pravdepodobnosť na prehánku, minima 21 až 18 stupňov a k tomu slabý premenlivý vietor.
1: Myslím, že většina z nás asi tuší, že nás opět čekají tropické dny a teploty. Jak se tedy bude počasí vyvíjet z kraje nového týdne v pondělí, v úterý?
2: Ano, malo by se zase výrazně oteplovat. Počasí je většinou slunečné, len malá pravděpodobnost na prehánku alebo búrku. Maxima zajtra 36 až 39 stupňov. Na severe kraje lokálně jemně chladnejšie, 34 stupňov Celzia. Podobně i v útorok stále většinou slunečno, len malá pravděpodobnost prehánky alebo búrky. Minima 23 až 19, takže aj noci začnou být velmi teplé. A maxima 36 až 39 stupňov, dokonca na juhu kraja výnimočne by sme sa mohli blížiť až k 40 stupňom Celzia.
1: My se tomuto tématu těch tropických nocí budeme také věnovat v této hodině. Ještě vás poprosím, jaké jsou teplotní rekordy pro dnešní den, tedy 2. srpen?
2: Najvyšší hodnotu máme z roku 1994, Pohorželice 35,6 stupňa Celzia a najnižšia hodnota je z roku 1935, kedy na stanici Štítary poklesla teplota na 2 stupne Celzia.
1: Říká Peter Hruška z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám pro tuto chvíli moc děkuji a přeji příjemné odpoledne a brzy opět naslyšenou.
2: Děkujem, pekný den, naslyšenou.
1: Tolik tedy dnešní předpověď počasí pro tuto chvíli a následující 2 dny. A my už se za chvíli podíváme na to, jak dunění desítek bubnů dosud rozechvělo centrum Brna. Tanečnice i přes velké vedro nepolevují ani vteřinu a ulice zaplavují barvy a hudba. To vše totiž můžete zažít na Brazil Festu. A jak vypadá letošní, nebo jak vypadal letošní karnevalový průvod, to zjistíme už za chvíli v reportáži.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání 6. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc a její syn Benjamin. Společně napsali knihu Tramvaják, co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava, co nabízí manuál pro budoucí tramvajáky a tramvajačky a proč je dobré nevzdat se svého snu a jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák. I o tom bude řeč. Přidejte se k nám. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Ve 14 hodin téměř 27 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno Pavel Novák. Hádej, hádej. My už se teď ale podíváme na Brazilfest, protože začal poslední den tohoto brněnského festivalu, který má být variací na světoznámý festival v Rio de Janeiro. Čtyřdenní program plný hudby a tance nabídl desítky koncertů, taneční vystoupení anebo bubenický workshop. Dominantou byl ale včerejší karnevalový průvod.
1: Karnevalový průvod prošel v sobotu centrem města. Ulicemi se neslo dunění desítek bubnů, které přerušovaly jen hlasitý potlesk. Okázalé pestrobarevné kostýmy a čelenky s peří poutaly pozornost všech, co se na Brazilfest přišli podívat. Objemné peří oblékla i tanečnice Veronika Lálová.
2: Já jsem součástí úplně od začátku, to znamená od toho prvního ročníku až teďka do toho sedmého. Bez toho kostýmu člověk zatančí o 50% úplně jinak a to jako líp, nemůže se v tom tolik třeba hýbat. Takže je to docela náročný v tomhle tom.
1: Stejně jako Lálová se někteří návštěvníci vracejí na festival pravidelně. Neodradila je ani očekávaná vlna veder.
3: Žiju v Brně 5 let a každý rok se snažím přijít, protože všichni lidé jsou na ulicích a užívají si to jako já. Moji kamarádi byli letos součástí průvodu, takže i z toho důvodu je to pro mě speciální. Promiňte, jsem z toho dojatá. Je to opravdu speciální, přímo kouzelné.
1: Říká se slzami v očích 20-letá studentka z Brazílie. Festival jí připomíná rodinu a domov. Sedmý ročník nabídl i workshopy pod vedením dvou brazilských hvězd. Čtvrteční večer patřil brazilskému mandolinistovi Hamiltonovi de Hollandovi, který zahrál na Špilberku. Jak se zrodila myšlenka proměnit centrum města v Rio de Janeiro, vysvětluje ředitel Brazilfestu Jakub Škrhá.
4: Celý ten nápad vznikl, když jsem žil v Rio de Janeiro, celkem 3 roky jsem tam studoval rytmy a perkuse a měl jsem tu možnost vystupovat na tom největším karnevalu na světě právě v Rio, na Sambodromu. A to je zkušenost, která mě jako zasáhla natolik, že jsem si říkal, že něco takového bych chtěl i u nás doma v Brně.
1: Na letošní 7. ročník přijeli nadšenci z celé republiky i ze zahraničí. Mezi nimi byla i skupina kamarádek ze Slovenska, která cestovala dlouhé hodiny, aby si užila jedinečnou festivalovou atmosféru. Už na konci karnevalu měli jasno, že příští rok přijedou znovu. Andrea Němcová, Český rozhlas.
0: Tolik tedy první odpolední reportáž. Podívali jsme se na brněnský Brazilfest. No a za 10 minut dostane slovo také Jarka Vykoupilová a její babské rady. Ty se dnes budou týkat bolesti hlavy. Teď nám bude zpívat Marek Ztracený, Jiří Štědroň a také Milan Drobný.

mlčení. I když jsem sám, jsem s tebou ve dne v noci a tiše doufám ve vysvobození. A když ostatní jenom přihlíží a ty smíš.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno dospíval Milan Drobný Koupím opuštěný hrad a věřím, že jste poznali i světoznámou melodii. Teď ale dostane slovo Jarka Vykoupilová, která nám v Babských radách opět dobře poradí a dnes ohledně bolesti hlavy. Na bolest hlavy totiž pomůže nejenom ticho, ale i správné dýchání, masáž spánků a čaj. Podrobnosti a další tipy právě teď.
1: Babské rady.
2: Pro rychlé zmírnění akutní bolesti hlavy se doporučuje lehnout si do tiché a tmavé místnosti a zavřít oči, aby si odpočinuli namáhané svaly a zrak. Následně se několikrát zhluboka nadechnout nosem po dobu 4 sekund, zadržet na 2 sekundy dech a pomalu vydechovat ústy alespoň 6 sekund, čímž se uvolní napětí a mělo by se i zlepšit okysličení mozku. Vyzkoušet můžete také jemnou masáž spánku, a to krouživými pohyby, poté si promasírujte i šíji a ramena, aby se uvolnily stuhlé svaly, které bolest hlavy mohou vyvolat. Pomáhá také přiložení studeného obkladu na čelo při pulzující bolesti nebo teplý obklad na šíji a ramena. Během tohoto procesu je doporučeno také vypít sklenici vody, případně bylinkového čaje. Vřele se doporučuje heřmánkový nebo mátový. V Japonsku bolest hlavy odhání tím, že tlačí na bod mezi obočím, tedy uprostřed čela. Zkuste jemný tlak, který by měl přinést úlevu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Protože momentálně zažíváme velmi vysoké teploty, tak už se za zhruba 10 minut v reportáži budeme tomuto tématu víc věnovat. A sice spaní v teplotách přes 20 stupňů, na které naše tělo není zvyklé.

ale my se s tím teď musíme všichni vyrovnávat. A tak vám poradíme, jak se na večer schladit a vysvětlíme, kdy a proč se začínáme potit. Více v reportáži za chvíli a teď Louis Armstrong a Hello Dolly.

0: Blíží se terénní závod nákladních vozidel v Kunštátu u Boskovic. Pozvání do úterního dopoledního vysílání proto přijal hlavní organizátor Traktrialu Jan Kovář. Přiblíží nejen samotné závody a jejich systém, ale také popíše, co musí zvládnout jezdci v kabině vozu a jaké to je překonávat s těžkými vozidly náročný terén. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Extrémní počasí těchto dnů přináší i tropické noci, kdy teplota neklesá pod 20 stupňů. Ve chvíli, kdy jdeme spát, máme doma častokrát ještě tepleji. Zvláště v bytech, které jsou vyhřáté celodenním sluncem a nemají se jak ochladit. Existuje ale pár drobných triků, které nám můžou pomoct, abychom se i v těchto horkých dnech dobře vyspali.
2: Když je u nás doma moc velké teplo,
0: Český
2: tak
0: rozhlas
2: pomůže vlhký nějaký materiál přes okno nebo dokonce i sebe překrýt vlhkým prostěradlem. Pomůže i chladná sprcha.
3: Doporučuje doktorka Marie Born pro kvalitní spánek o horkých nocích. Je podle ní důležité schladit tělo tak, abychom se cítili příjemně.
2: Chladit místa, kde máme nejvíc průtoku krve, to znamená podpaží a v tříslech a kolem kotníků, tam jsou největší cévy nejblíž povrchu a když je schladíme, tak schladíme celé tělo.
3: Odborníci doporučují spát v lehčím oblečení a hlavně pod tenčí přikrývkou, protože když je člověku teplo, začne se potit.
4: Pokud je teplota prostředí přece jenom nižší než teplota kůže, tak teplo samovolně odchází z těla do prostředí, ale pokud teplota venku stoupá a přesahuje teplotu mého tělesného povrchu, tak jsem odkázán čistě na pocení.
3: Přibližuje Petr Zouhar z Fyziologického ústavu Akademie věd, že tento princip funguje v noci i ve dne. Teoreticky bychom se tak měli potit až ve chvíli, kdy se okolní teplota pohybuje okolo 37 stupňů. Všichni ale víme, že ve skutečnosti stačí i teploty nižší.
4: 37 stupňů to je teplota nějakého mého tělesného jádra, ale teplota povrchu kůže bude trošku nižší než je u toho jádra.
3: Při pocení člověk ztrácí nejen vodu, ale především minerály, draslík, vápník a nebo horčík, které jsou důležité pro fungování celého organismu. Jejich nedostatek pak může vést ke svalovým křečím, nevolnosti a nebo dokonce bezvědomí.
5: Tekutiny se musí přijímat po malých doušcích a měly by v optimálním případě obsahovat i dostatečné množství jontu.
3: Podle Kristýny Bardové z Fyziologického ústavu Akademie věd je pak zásadní pozvolné pití tekutin.
5: Jak se přijme velké množství vody a jontu naráz, tak si s tímto tělo nedokáže tak dobře pomoci v tom vnitřním prostředí.
3: V horkých dnech je důležité, abychom pili průběžně a snažili se vyhýbat prostředí, které je teplejší než naše tělo, a to ve dne i v noci. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Teplárny Brno po více než 15 letech prací zruší parovodní síť pod městem. Jihomoravští zemědělci sklidili skoro 90% obilí. Je světový týden kojení. Lékaři poukazují na zdravotní benefity mateřského mléka. Dnes bude oblačno až polojasno, teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Dělníci v Brně dokončují předposlední etapu výměny parovodů za horkovody. Práce za 3 miliardy korun začaly v roce 2010. Hotové mají být podle plánů příští rok. Brněnské teplárny teď nahrazují starou technologii za novou, třeba u autobusového nádraží před hotelem Grand. Letošní práce tam skončí na podzim, upřesňuje mluvčí tepláren Radka Mistrová.
3: Ten projekt pokračuje už v podstatě více než 15 let, je to právě rozděleno na jednotlivé úseky a za tu dobu vyměníme, až bude dokončeno, více než těch 96 km starých parovodů a nahradíme je horkovody, kde budou jednak nižší tepelné ztráty, jsou tam i úspory pro koncové zákazníky a ve finále po nějaké optimalizaci to bude zhruba 67 km trasy.
2: Zemědělci na jihu Moravy dokončují letošní žně. Dohromady sklidili přes 87% obilí a řepky. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Jihomoravští pěstitelé jsou ve srovnání se zbytkem republiky nejdál. Například na Břeclavsku sklizeň obilí dokončili před minulý týden.
4: Žně postupují rychle i v dalších částech republiky. Dohromady mají tuzemští zemědělci sklizeno přes polovinu ploch obilí. Umožňuje to suché počasí, které ale zároveň letos mělo negativní dopad na výnosy. U obilovin se pohybují kolem 5,5 tuny na hektar. To je zhruba o tunu méně ve srovnání se stejným obdobím loni. Výnos řepky je taky nižší, letos se pohybuje okolo 2,5 tuny na hektar, tedy asi o půl tuny méně než loni. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Až 80% novorozenců jejich matky při propuštění z porodnice plně kojí. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Následně ale některé ženy kojení omezí nebo s ním přestanou. Podle organizace UNICEF je do půl roka života plně kojených jen 15 až 20% dětí.
5: Mezi ně patří i děti Sylvy z Prahy, která plně odkojila svou první dceru a totéž zkouší i u druhé.
6: Ta první byla kojená do 2,5 let a ty druhý jsou teďka 2, tak si myslím, že to uděláme stejně. Zvládli jsme to bez náhražky.
5: Častými důvody, proč ženy kojit přestanou, jsou nedostatečná podpora ze strany okolí nebo psychická nepohoda, říká laktační poradkyně Lucie Pátá.
7: Protože ta hladina těch hormonů, které jsou pro kojení nezbytné, tak přímo reaguje na to, jak se ta žena cítí.
5: Mateřské mléko má podle lékařů mnoho benefitů. Dítěti dává živiny a posiluje jeho imunitu. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. K večeru bude přechodně i skoro jasno. Nejvyšší teploty dosahují 29 až 32 stupňů. Povane mírný severovýchodní až východní vítr. Biozátěž je dnes vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Hromadná nehoda se stala na D1 na 183. kilometru u Popůvek ve směru na Brno. Na místě je policie, neprůjezdný je levý pruh a krajnice. Na místě se tvoří kolona, aktuálně se zdržíte asi 15 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: I po 15. hodině pokračuje nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. A teď se blíží také chvíle, kdy se Jiřík Trachtě jako vždy touto dobou o víkendu bude zamýšlet nad původem jednoho rčení. Nejprve ovšem dostanou hudební slovo Věra Špinarová a Karel Gott. V reportáži v 15.20 se podíváme za mizejícími kouřícími značkami, které jsou jednou z ikon Brna. Po půl čtvrté se jako každou neděli vypravíme na mlejn a od Zdeňka Junáka se dozvíme, co se tam opět semlelo. No a nebude chybět ani pravidelná rubrika Erko. Příjemný poslech vám z brněnského rozhlasového studia i nadále přeje Sandra Silná.
1: Český rozhlas Brno.

0: Krátce před 15:45 je znovu čas na malé jazykové zamyšlení Jiřího Trachtulce, našeho pravidelného víkendového jazykovědce s nadhledem.
1: V dnešním jazykovém koutku si připomeneme, proč se říká čumí jak puk, tedy zírá překvapeně až nechápavě. Při vyřknutí slova puk nás v prvé řadě napadne hokejový touš. Tudy však cesta k objasnění původu tohoto rčení nevede. Vše nasvědčuje tomu, že se nejedná o hokejový puk, ale o kozla. Toto přirovnání pochází z oblastí, kde pukl, zkráceně též puk, se říká kozlovi. A ten zpravidla nehledí nijak inteligentně. Někteří však tvrdí, že puk je pupen rostliny, který, když na jaře vyleze z tmavé hlíny, hledí s překvapením na náš osluněný svět. Odsud pravděpodobně pochází i verze hledí jak z jara a myslí se tím opět ten puk. A závěrem příklad z brněnského Hantecu. Kometa vykouřila ze Spartou a cajzli na to čučelí jak puk. Tedy kometa porazila Spartu a Češi na to překvapeně zírali. Hantec dechá.
0: To byla jazyková dílnička Jiřího Trachtulce. S tou další se v našem vysílání setkáte zase příští víkend. Původně z brněnských ulic trčelo 105 kouřících značek. Dnes jsou jich poslední dvě desítky a za pár let nezůstanou téměř žádné. Turisté si je často fotí a místní obyvatelé jim neřeknou právě jinak než kouřící značky. A my se k ním za okamžik vrátíme v reportáži. Teď už Beatles a Marta Kubišová. Hey!

0: Blíží se terénní závod nákladních vozidel v Kunštátu u Boskovic. Pozvání do úterního dopoledního vysílání proto přijal hlavní organizátor Traktrialu Jan Kovář. Přiblíží nejen samotné závody a jejich systém, ale také popíše, co musí zvládnout jezdci v kabině vozu a jaké to je překonávat s těžkými vozidly náročný terén. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, nedělní odpolední vysílání a teď už je čas na reportáž. Jeden z brněnských fenoménů do pár let téměř zmizí z ulic. Jde o výduchy z parovodního potrubí, kterým místní obyvatelé přezdívají kouřící značky. Teplárny Brno brzo dokončí jejich letitou výměnu za úspornější horkovody. Pár trubek ale chtějí zachovat, aby symbolicky připomínali období páry, která zásobovala i dnes už neexistující textilní továrny.
1: Kulatá červená značka Zákaz vjezdu stojí před nejvyšším správním soudem, chrlí páru a ze správného úhlu to vypadá jako výduch z podzemní továrny na mraky. Často tu vídám turisty, jak si úkaz fotí. Dnes jsem ale nenarazil na žádného, tak se za jednoho vydávám a zjišťuju, jestli Brňané vědí, co je tahle kouřící značka zač.
2: Excuse me, do you know what it is?
3: Podzemí jsou trubky, kterými proudí pára. Ne, nic tam nehoří, ale vlastně dole je jaderný reaktor.
1: Vtipkují dva mladíci, ale jejich první odpověď byla správná, stejně jako dalšího muže.
4: Tím se ohřívá voda nebo se vytápí domy. Nebojte, žádný oheň podzemí.
1: Tahle značka přestane kouřit zřejmě příští rok. A tím bude takřka dokonaná výměna parovodů za horkovody, která začala v roce 2010 a vyjde na asi 3 miliardy korun. Zrovna teď dělníci pracují mezi hlavním vlakovým a autobusovým nádražím u hotelu Grand. Doplňuje mluvčí brněnských tepláren Radka Mistrová.
5: Vyměníme, až bude dokončeno, více než těch 96 kilometrů starých parovodů a nahradíme je horkovody, kde budou jednak nižší tepelné ztráty, jsou tam i úspory vlastně pro koncové zákazníky.
1: Potrubní síť se zároveň smrskne asi o třetinu a z původních 105 výduchů zůstane jen pár na odhadem 3-kilometrové trase mezi spalovnou odpadu a teplárenským kotlem nedaleko centra města. Pára tam pohání turbínu.
5: A pak je otázka, jestli tady v centru udělat nějakou symbolickou maketu nebo řekněme repliku té kouřící trubky, ale to samozřejmě po té dostavbě nějak zkusíme pořešit, možná třeba i formou nějakého studentského projektu nebo něčeho takového.
1: Přestože období brněnské páry zdánlivě končí, ne tak docela. Když loni teplárny vyměnili potrubí v blízkosti fakultní nemocnice u svaté Anny, musel si tam špitál postavit vlastní zdroj páry. Zdůvodňuje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
6: Technickou páru si vyrábíme sami a používáme ji zejména pro sterilizaci a vlhčení vzduchu.
1: A o rok předtím musel vlastní kotelnu zřídit i starobrněnský pivovar, dodává jeho ředitelka Klára Konupčíková.
7: Páru si dnes vyrábíme pomocí zemního plynu a využíváme ji v klíčových částech výroby piva. Například při ohřevu varních kotlů během procesu vaření nebo v pasterech, které zajišťují stabilitu a kvalitu finálních výrobků.
1: Čas od času taky některá trubka přibude, i když jenom dočasně. Naposledy to bylo posledních pár měsíců na dvoře místodržitelského paláce Moravské galerie, říká její mluvčí Eva Kadlčáková.
8: Loni na podzim došlo k havárii parovodu uprostřed místodržitelského paláce na jeho nádvoří, což významně ovlivnilo provoz celého paláce a i expozice umění do kapsy.
1: Parovod, který ale do pár let zanikne, už je opravený. Do expozice galerie se tak lidé po parní havárii dostanou znovu od příštího čtvrtka. Z Brna Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: 15 hodin 24 minut a pokud vás zajímá, co se zase semlelo ve Mlejně, zůstaňte s námi a za 10 minut se to dozvíte. Teď bude zpívat Tom Artway, po něm Hana a Petr Ulrichovi a také Jiří Schellinger.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj, Bože, už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím síl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.

až zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat.

0: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Brno dospíval Jiří Schellinger. No a my už se teď podíváme spolu se Zdeňkem Junákem na Mlejn, protože na Mlejně je živo a často je docela veselo. Tak to alespoň vidí Julie Kalodová ve svých fejetonech. Ten dnešní ale čte, tak tady je změna, Zdeněk Truhlář.
2: Od té doby, co jsme se natrvalo přestěhovali na venkov, řešíme jednu zvířecí detektivku za druhou. Zvířata naše i divoká se stala každodenní součástí našeho života. Neznámý noční lovec schodil vlaštovčí hnízdo. Místní kuna překousala kabely u motoru v autě. U řetkviček se objevily obrovské díry, které rozhodně nemohl vyhrabat běžný hraboš. Od potoka se pravidelně v noci ozývá zvláštní zoufalé pískání. O tom, že červotoč a tesařík dokáže kompletně zničit dřevěné konstrukce i vybavení domácnosti, bychom mohli napsat populárně naučnou knihu. Minulý týden ráno jsme na půdě objevili zvláštní trus, který v našem domě nikdy nebyl. Taková informace zamává s pánem domu i mnou, která mám na starosti úklid a péči o domácí pohodlí. Co to bude tentokrát? Odhadovali jsme zamyšleně u snídaně a googlili zvířecí trus na internetu. Mimochodem, je to velmi zábavné poznání. Víte například, co všechno se nachází ve výkalech sovy? Nejprve jsme ta malá černá hovínka chtěli přisoudit myším, jenže s námi žijí 4 kočky, proto se v okolí našeho domu už několik měsíců nevyskytuje ani jeden myší chlup. Tohle musí být od jiného živočicha. Jak vám to mám popsat? Malé výkaly byly tmavší, podlouhlejší a rozházeny vedle sebe na malé ploše. Nikde jinde jsme nic nenašli, jen na tom jednom místě mezi dvěma trámy. To bylo zvláštní. Odpoledne jsme o záhadě vyprávěli dětem. A není to od toho netopíra, který se mi prohání nad hlavou? Zeptal se syn, který se na celé prázdniny přesunul na půdu s postelí i počítačem. No jistě, vždyť ten živočich musí létat. Tím se vysvětluje ta hromádka na jednom místě. Živočich, který leze po zemi, by trousil po mnohem větším území. Podobné události milujeme, proto jsme se k večeru všichni přesunuli na půdu a snažili se malé savce alespoň zahlédnout. Zatím jsme měli méně trpělivosti než štěstí a netopíra jsme nezahlédli. A tak musíme věřit synovi, který barvitě popisuje netopíří bravurní kličkování v trámoví. Snad se u nás budou mít dobře a vychytají všechny otravné mouchy v okolí.
1: Slyšeli jste fejetony

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: Pravidelná rubrika Erko o novinkách ve vysílání Českého rozhlasu Brno bude tentokrát i s malou akustickou hádankou. Nahrávku Julie Kaledová pořizovala na dovolené a pokud v dálce uslyšíte drobné klapání, tak tento zvuk vyluzuje zobák malého papouška jménem Lora. Julie Kaledová, Lora a Erko právě teď.
2: Úterý 1. září a narozeniny Českého rozhlasu Brno. Jsem ráda, že Erko je poslem dobrých zpráv a můžu v tomto čase v premiéře zmínit blížící se oslavy vzniku naší, ale především vaší oblíbené stanice. Z narozeninového programu zatím neprozradím úplně všechno, ale nalákat vás můžu, protože 102 let, tolik Českému rozhlasu Brno v úterý 1. září bude, oslavíme koncertem a s zajímavou soutěží ve vysílání. Už brzy se dozvíte víc. Jsme rádi, že jste součástí našich akcí a že nás při rozhlasových výjezdech osobně navštěvujete. Už v pátek 7. srpna se můžete za námi vydat do zoologické zahrady v Hodoníně. Chovatelskou poradnu odtud bude moderovat Zdeněk Truhlář a na místě bude i regionální stopař Vojta Halaš. A my se na vás těšíme. Připomínám také, že si můžete zdarma vyzvednout krásné velkoformátové fotografie všech účastníků i rozhlasáků z letošní pouti do Vranova. Najdete je u nás v Beethovenově ulici na Vrátnici. To je dnes z rubriky Erko všechno. Mějte se v těchto letních dnech pěkně a rádi. Za týden ve stejném čase se naslyšenou těší Julie Kaledová.
0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: 15 hodin 47 minut, posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno a zprávy v 16 hodin, které se blíží, pro vás připravuje Jitka Uhnavá. No a už po nich další pravidelný pořad, a to hvězdné návraty. V dnešních hvězdných návratech se můžete těšit na známé scénky. Tentokrát v nich uslyšíte takzvaného nahrávače jednoho našeho slavného komika. Spolupracoval léta s Felixem Holzmanem. Na začátku mu pomohl v kariéře, ale nakonec se rozešli. Takový byl ve zkratce umělecký život Františka Budína. Obšírněji to vezme Patrik Rozehnal a přidá řadu slavných dialogů této dvojce. Vše nabídneme ve hvězdných návratech, které začínají, jak už jsem říkala, jako obvykle hned po zprávách v 16 hodin. A my se společně můžeme slyšet ještě po zprávách v 17 hodin, kdy budu moderovat pro vás souhrn těch nejzajímavějších reportáží tohoto týdne na Českém rozhlase Brno.
3: Sloužil a po mořích se

0: vydržela. Ale pan praskla, z čehož plyne, že mužný boj má stránky stinné a že i dva jsou příliš mnoho, kam je místo pro jednoho. Čemu se ještě často pěje, dva se tu berou před ní směje. Čemu se ještě často pěje, dva se tu berou před ní směje. Čemu se ještě často pěje.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Silničáři od zítřka zprovozní opravený průtah Dražovicemi na Vyškovsku. Vysoké teploty můžou snižovat účinnost některých léků. Stromolezci v Otrokovicích odborně ošetřují stromy. Dnes bude oblačno až polojasno, teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Dražovice na Vyškovsku budou od zítřka po téměř roce a půl průjezdné bez omezení. Krajští silničáři dokončili poslední etapu opravy průtahu. Na investici za celkem 30 milionů korun se podílela taky obec. Práce zahrnovaly mimo jiné opravu kanalizační sítě, chodníků a také nové veřejné osvětlení. Na zhruba 1,25 kilometru dlouhém úseku museli stavbaři opravit opěrné zdi a schodiště v místech, kde ujížděl svah. Celou akci plánovali silničáři z obcí více než 10 let, říká lidovecká starostka Dražovic Miloslava Svobodová.
2: My jsme měli svoje projekty, které oni vložili do toho svého velkého a kromě té kanalizace se společně i to veřejné osvětlení povolovalo. Je to obrovská stavba, tolik let se to plánovalo a až to bude hotový, tak bude krásná cesta.
0: Během veder by lidé měli dbát na správné skladování léků. Ideální je co nejchladnější, ale suchá místnost. Případně co nejnižší místo v pokoji, třeba na dlažbě, kde se drží teploty nižší. Pokud by léky někdo měl delší dobu uchovávané ve špatných podmínkách, měl by je odnést do lékárny k odborné likvidaci. Vážná zdravotní rizika po jejich požití sice pravděpodobně nehrozí, lék ale může mít sníženou účinnost. Pokračuje Martin Kopecký, viceprezident České lékárnické komory.
3: Běžné tabletové formy, většina léků, co se běžně používá, chronických léky na tlak, na cholesterol, tak ty tuto teplotu vyšší nějakou dobu vydrží. Ale čípky, masti, gelové kapsle, spíš jako se to technologicky může rozhodit, můžou být i některé účinné látky, které se prostě teplem rozkládají.
0: V zahradách mateřských škol, na sídlišti a aktuálně i v okolí Štěrkoviště v Otrokovicích pracuje skupina stromolezců. Jde o arboristy, kteří stromy odborně ošetřují zdravotním prořezem. Pracovníci také instalují bezpečnostní vazby, které upevňují oslabené koruny. Lana ponechávají koruně přirozený pohyb, ale zabrání tomu, aby se při silném větru nebo velkém zatížení oslabené větve rozlomily a spadly. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
4: Odborníci tím pomáhají prodloužit životnost stromů a zvyšují bezpečnost pro kolem jdoucí. Každá instalovaná vazba je evidovaná a označená rokem montáže. Stromy následně procházejí pravidelnými kontrolami, při kterých odborníci sledují jejich zdravotní stav i funkčnost vazeb.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. K večeru bude přechodně i skoro jasno. Nejvyšší teploty dosahují 29 až 32 stupňů. Vane mírný severovýchodní až východní vítr. Biozátěž je dnes vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Hromadná nehoda se stala na D1 na 183. kilometru u Popůvek ve směru na Brno. Místo je už průjezdné, ale vytvořila se kolona. Počkáte si asi 20 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzmann. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
6: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
5: Byl to Franta Univerzál.
6: Co kdo?
5: No náš komik.
6: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
5: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
7: Já jsem doktor Vobtáhlo.
5: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
7: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
5: Ale jen si vzpomeňte. František Budín. Budín.
7: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
5: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmannovi. Co tomu říkáte teď?
7: Ale že koukám jako blázen.
5: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo.
2: No ovšem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky u toho?
2: No říkám, že ano.
3: Jo.
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu, já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kviz je jasno, ano, takový malý blonďák.
2: To je, ale no. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tahá, no. Já už vím. Je.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kviz snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... To se otáčíte pořád.
3: Ne, jen koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no. Dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
2: ano.
3: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: Ano, Zanzibar.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, to no. Je Zanzibar, no, přesně.
3: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže přesně tady jako...
2: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Dar es Salaamu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
3: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptejte něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
2: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holcmanem, měli bychom začít právě u pana Holcmana. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holcman měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holcmana dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holcman navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holcman napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohleto?
1: No to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, prosím, je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je?
1: Banjo a basa, to
2: no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím
2: víte?
1: Vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, no.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny.
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také. No. Celá rodina hudebně no. Nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. Ne, no, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě,
2: v té
1: ne?
2: Zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níž, povídá.
1: No,
2: a uděláme hůlála.
1: A to je ale roztomilý. No,
2: tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níž a že ano. By mohl dělat hůlála.
1: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. on má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: No neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale u kulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, že jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí.
2: A prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.

0: Péči je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmana s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Je, ale jo, to jo, jo. No jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
3: Tak,
2: no, jestli chcete... Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohl.
3: No ovšem.
2: Aha, no.
3: No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což chcete.
3: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
3: Pro Krista pána,
2: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška.
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Ale víte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc?
3: No všem.
2: Papoušek,
3: no.
2: Jo? Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekne, než jsem osně.
3: Tak abychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou, kde by to?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
3: No tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím jako, že zajíc je hlodavec,
2: ano.
3: Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: Všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
3: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jedno, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
3: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano.
3: Jo.
2: Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
3: No tak to ani nevím.
2: No jo.
3: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
3: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
3: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: V František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holzmanna. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojce připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holzmann pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holzmannova nechápavost pak vytáčí vaší brány.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
0: podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo,
0: no.
1: Takže jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
0: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, že je to v pořádku, ne? Víte jen tak na půl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, to je
0: jméno.
1: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se,
1: to,
0: tady...
1: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, no, všem,
1: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano,
0: sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo...
1: Tady.
0: Vlastně obrácení, tady, že jste se
1: narodil. Ještě, vy jste mě chtěl, já už jim tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa středost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné.
0: Kde jste se
1: narodil. Já to tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano. Jo, víte, co je tady tohle? F cheese občpru.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčov, kvečvíčov,
0: F-číslo.
1: Zkrátka, to je zkratka a přijde sem. Zkrátka, ta zkratka, ano.
0: No to číslo.
1: Ano, to číslo. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou to je, hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. Te Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka, přijde na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete,
1: jo,
0: není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak sem a nejsem, no jak se to veme, jo? No, to...
0: Jak to sem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
0: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, no. Už skoro půl roku.
0: Proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Přijde manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vás, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je
0: budíš,
1: pravě,
0: ale...
1: divná. Divná.
0: Jo.
1: Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix, se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felix se dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady?
3: Vlastní nějakou básně?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básně.
2: No to mě mimo toho, ano, ještě to.
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou báseň jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte tu?
3: No ano, tu vaši báseň.
2: Jo, tak já řeknu tu báseň.
3: No, tady, prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, a to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná.

0: Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. O, Demeter. Blbý písmo tohle, ale... O, Dejda. Ne. Dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschledanou. Vidíte, že to mělo... Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
1: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
0: Vážného? Je to hodně vážný?
1: Smutný.
0: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
1: Hodně.
0: No tak můžou taky jednou plakat.
1: Já řeknu tu smutnou.
0: Jo.
1: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla svěže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vránu. Jak jí nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zly, ach zly se měla v noci trudy, seš pro mě jak příliš chudý, vece hrobníkova dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáh se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, tak je pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete.

0: dělat, zpívat.
1: Jo, jsi zakouřil, nemáte tady vajgle nějaký.
0: Dovolte, nemůžete na jeviště a během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
1: Proč?
0: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
1: Kouření?
0: No ovšem, kouření zkracuje život.
1: Jo?
0: No.
1: Jo, jo, to nemůže zkrátit.
0: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
1: No jo, ale to nemůže zkrátit
0: no,
1: život.
0: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
1: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři,
0: no.
1: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
0: Tak to je čirá náhoda.
1: No, náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když to bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
0: Kolik?
1: 103.
0: 103 roku?
1: No.
0: Ty ale požehnaný.
1: No, vidíte, teď se bude ženit.
0: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
1: Ale on nechce, no, ale on musí.
0: Já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
1: No jo,
0: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teďko...
0: Cože jste?
1: Vynálezce, jako...
0: Jste vynálezce?
1: Zlepšovatel, takový.
0: No dobře, a na jakém poli?
1: Co?
0: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
0: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
1: Je to různé, všelijaké praktické a nepraktické.
0: Se tak vysvětlil obecenstvu, o jaké vynálezy
1: no,
0: asi...
1: No to různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento noncieton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no.
2: Nebo jsem vynalez například takový hrníček, který má to ouško dovnitř.
0: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to by se to neurazilo právě.
1: No různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří v oko.
0: Umělé kuří v oko?
1: Umělé kuří v oko.
0: To je váš vynález?
1: No, to je.
0: No, ale k čemu takové umělé kuří v oko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte
0: umělé kuří v oko? No to já neznám.
2: Vy neznáte?
0: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
0: No, ano.
2: A tu, když si dáte do boty,
0: no.
2: Tak vás to tlačí jako opravdový kuří v oko.
0: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou poličku v botě,
1: no?
0: Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No, slast, co myslíte, když to tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
3: A jo? Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
3: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
3: V Jugoslávii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
3: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
3: Jo, tak. Jel jste tam jako namířeno.
2: A co?
3: Jel jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
3: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
3: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
3: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte? No.
3: Jo.
2: Játra mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
3: Zlý. A já myslím, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
3: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
3: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
3: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
3: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jí zrovna nevidím.
3: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takový sešlej. Jo?
3: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
3: No jo. A
2: co je vám vlastně?
3: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
3: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
3: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo. Hmm,
2: asi jste špatně vysel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
3: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
3: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
3: No jo, to je pravda.
2: Až přijde to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
3: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No můžeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
3: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
3: Ne, jen mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
3: no.
2: Píchá, jo.
3: No, buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zase mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
3: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: Ano, tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
3: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
3: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
3: A na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a takový
3: ten. Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, ano. Dneska už třikrát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
3: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
3: Jo? No, a jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
3: No tak to nic není. Ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. On je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
3: to
2: že?
3: To bych teda řekl.
2: No já už budu muset pomalonku, páč, já mám ještě nějaký učení.
3: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
3: Medicínu, no. Já taky, tak jste kolegové.
2: Taky jo.
3: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
3: No jo, no, to je pravda. Naschledanou.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté. Takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na delší turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tváři.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Několik brněnských bazénů čeká během srpna oprava. Za první půlrok přijali záchranné stanice rekordní počet zvířat. Moravské zemské muzeum v Brně připravuje v Uherském Hradišti muzeum totality. Dnes bude oblačno až polojasno, teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Brněnská městská společnost Stares Sport využívá léto k údržbě a opravám krytých koupališť. V srpnu proto postupně uzavřou bazény v Lužánkách, v Rašínově ulici a v Kohoutovicích. Dělníci například vymění zastaralá čerpadla, opraví vzduchotechniku a provedou sanitární úklid. Popisuje mluvčí společnosti Michaela Dytrichová.
2: Práce jsou plánovány především na období nižší návštěvnosti, abychom co nejméně zasáhli do běžného provozu. Využíváme zejména letní měsíce nebo přechodná období mezi jednotlivými sportovními sezónami. O veškerých odstávkách informujeme návštěvníky přímo v areálech, na webových stránkách, infolince společnosti anebo také prostřednictvím sociálních sítí.
0: Záchranné stanice pro volně žijící zvířata letos hlásí rekordní počty přijatých pacientů. Jen během prvního půl roku jich zapsali zhruba o 20% víc než za stejné období v minulém roce. Můžou za to i letošní vysoké teploty, které přehřívají hnízda. Ochranáři přitom ale narážejí na kapacity personální i finanční.
3: A tohle je malý rolík.
4: Praktikant Vítek se snaží otevřít malému ptáčeti zobák a pomocí pinzety ho nakrmit. Záchrannou stanici pro volně žijící zvířata ve Vlašimi vede Alena Konvalinová.
5: Máme nárůst už vlastně poslední 4-5 let.
4: Stejný trend hlásí celá národní síť záchranných stanic.
5: Jsme se dostali na číslo 22 000 přijatých zvířat do 36. Je to o více než 4 000 víc než v loňském roce.
4: Propočítává Marta Kroča-Brindová, předsedkyně Rady národní sítě záchranných stanic při Českém svazu ochránců přírody. Před rozhodnutím záchrannou stanici zavřít na konci loňského roku stála dvě zařízení. Postupně se ale do problému dostávají i stanice další. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Rekonstrukce věznice v Uherském Hradišti začne v roce 2028. Celý opravený areál, včetně justičního paláce a muzea totality, by se pak měl otevřít v roce 2030. Více Marek Junek, ředitel Moravského zemského muzea, které expozici připomínající totalitní komunistický režim připravuje.
6: Když úřad zastupování státu ve věcech majetkových vysoutěžil architekty, kteří řeší celkovou rekonstrukci, tak se prostě ukázalo, že ty práce budou trošku vlastně delší, než se původně předpokládalo. A proto ten termín otevření 2030.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes nadále očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. K večeru bude přechodně i skoro jasno. Nejvyšší teploty dosahují 29 až 32 stupňů. Na severu kraje je lokálně kolem 27. Vane mírný severovýchodní až východní vítr. Biozátěž je dnes vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda se stala na D1 na 177. kilometru ve směru na Jihlavu. Srazila se tam dvě auta. V místě je neprůjezdný levý pruh a tvoří se kolona. Aktuální zdržení je asi 10 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Každou neděli po 17. hodině vám nabízíme zajímavé reportáže z uplynulého týdne, které natočili kolegové Jarka Vykoupilová a Zdeněk Truhlář. Tentokrát se vydáme za spolkem všeho schopných, do brněnské zoo za mláďaty sovice sněžné, záchranáři poradí s drobnými zraněními a připomeneme začínající mezinárodní kytarový festival Brno. Příjemný poslech Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.

0: Hustopečský spolek všeho schopných stihl ve své historii uspořádat společenská setkání, recesistické akce i prakticky zvelebit město a jeho okolí nebo uspořádat dobročinnou sbírku. Bylo jasné, že tuhle jedinečnou skupinu nadšenců nemůže ve svém cyklu Tady to žije vynechat kolegyně Jarka Vykoupilová, která spolkový život mapuje pravidelně každé pondělí před 9 ráno.
1: V názvu všeho schopní je malinko recese.
2: No určitě, protože si myslím, že jsme všeho schopní nahoru i dolů. Jako jo. Ale ten název vznikl, že po prvním country bale, který se nám fakt vydařil, ty kulisy, co jsme vyrobili a všechno to bylo fakt tak skvělý, že jsem někde četl v novinách právě o nás, o tom country bale bylo psaný všeho schopní hustopečáci.
1: Říká skromně Miroslav Vodák ze spolku všeho schopný. Kdy spolek vznikl?
2: To mám pocit, že 2012 jsme nějakou akci dělali. Sešli jsme se, děti pouštěli draky. Zakončili jsme to v hospodě.
1: Od pořádání akcí jste přešli k takovým skutkům, třeba realizace lávky nebo vysazování stromů.
2: My děláme ty ovčí bály, kapely nám hrajou zadarmo. Lidi přijdou, neplatí vstupný, ale máme takovou jako sklinku, kde se ty peníze házejou, takže vždycky se tam nějakých ze 30 tisíc tam vždycky najde. Buď to jsou to sociální věci tady nějaký v místě Hustopeči, nebo jsou to výsadby stromů. Teď nás čeká bál, potom budou Burčákovy slavnosti, kde se taky účastníme. Pak máme listopad, to jsou zase punče. Je pravda, že přes to leto nošíme, ale doufám, že se to změní.
1: Co vám spolkový život přinesl do vašeho života? Jsou to přátelství?
2: No, úžasný lidi, hromadu srandy, těch 10 schůzek předtím, než to vlastně vymyslíme, opravdu fakt se nasmějeme.
1: Nabíráte třeba ještě další členy?
2: Určitě plno nemáme, nabíráme a byli bychom rádi, kdyby hlavně jsme omladili trošičku. Bereme přes polní. Máme člena z Plzně, který pravidelně jezdí na všechny akce. Teď jsme přijali dokonce člena z Mělníka. Dokola vesnice, budu jmenovat Kurdiov, Brumovice, taky vesnice Brno, ale tak my máme rádi tady.
1: Jste hustopecký patriot?
2: Úplně. Když jsou týden pryč a dojedu, tak tečou mě slzy, když jsou tady. Jsou tak rád. Opravdu ty lidi tady miluju.
1: My přece jen tady kráčíme kolem výběhu.
2: Kráčíme ke Kadibuce. No a tohle je naše všehoschopná Kadibutka. Říkáme tomu Serpoint.
1: Městský mandloňový záchod má titulek, má tam cedulku krásnou.
2: Já si myslím, že tady jsou lidi spokojení. Když si tam zajdou, tak jako cítím z nich takovou úlevu.
1: Já chci Kadibutku otevřít a podívat se dovnitř.
2: To tam bude určitě ale čurbec, jako fakt, já jsem tam dlouho nebyl.
1: Tak pár pavučin.
2: Ano, a vidíte tady naše všehoschopné noviny. Takže když někdo sedne, tak se může třeba probrat našima fotkama, co jsme kde dělali. Kočovné divadlo, když jsme jezdili, hráli jsme pohádky. Dobývání vrcholu, no to jsou úžasné, nádherné věci, když v krojích takhle objíždíme Českou republiku. Šel jsem v kroji s nůšou na zádech, kde mi žonek kořálky v ruce. V druhé ruce jsem vedl velblouda a šel jsem takhle tím blanickým lesem nahoru na kopec a jeli proti mě cyklisti. Bylo to úžasné, jak ti cyklisti málem spadli z kola.
1: Kolik těch budek tady je v okolí?
2: Jedna u Ovčina, na rozhledně vlastně Hustopecké mandloním sadu a třetí je směrem na Starovice.
1: I to je jedna stopa spolku všeho schopných.
2: Je taková docela úspěšná, voňavá stopa. Ano, pomáhá lidem.
0: Přejme spolku všeho schopných z Hustopečí řadu dalších bláznivých i užitečných nápadů. Reportáž natáčela Jarka Vykoupilová. A za chvíli se podíváme také do brněnské zoo.

slyším slova proroka zpět do divadla Rokoko.

0: pondělí 3. srpna přijala pozvání do Dobrých rad Iva Steinhauserová. Povídat si s ní budu o zdravém grilování. Jak zacházet se syrovým masem, aby bylo pro konzumaci bezpečné? Co nepodcenit při přípravě na otevřeném ohni? Do čeho maso ideálně naložit a jak vybrat ten správný druh? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Posloucháte letní odpoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Letos 14. června se v brněnské zoo vylíhla dvě mláďata sovice sněžné a byl to velký důvod k radosti. Odchov není vůbec jednoduchý. Tento druh je přizpůsoben chladným oblastem severu a vysoké letní teploty představují pro mláďata riziko. Jak se s ním zvládají popasovat samotná mláďata i pečující chovatelka, to uslyšíte právě teď v reportáži Jarky Vykoupilové.
1: Chovatelka ptáku Aneta Ladrová mě praktickým vozíčkem veze k pavilonu ptáku.
2: Spíš bych tomu řekla voliéra sovic, protože ty sovičky vlastně jsou hodně zvyklí na venek, takže oni nemají žádný vlastně vnitřní zázemí a jsou celoročně venku a mají takovou pěknou voliérku, vlastně tak takovou přírodně udělanou.
1: Ta běžná péče o typ této sovičky?
2: Dává jim tam vlastně takový bazének, aby se měli kde koupat, protože mají velice rádi šplouchání a rádi se chodí vykoupat. Oni si takhle i udržují to peří a hlavně v létě se jim to obzvlášť líbí. Jak byly ty velká horka, tak jsme jim tam právě dávali i ledové kostky, že vlastně nabírali ten led do toho peří a se jim dařilo díky tomu krásně ochlazovat. V té volné přírodě ty sovice loví hlavně lumíky. Oni jsou na to docela specializovaní. Hlavně dostávají laboratorní myšky, hrozně moc jim chutnají potkaní a dostávají i kuřátka.
1: Kdyby byly ve volné přírodě a bylo takové teplo, co by se dělo?
2: Ty sovy jsou schopny se ochladit vlastně sami. Oni většinou si vydolují třeba takový důlek v zemi, někde jde nějaký stín a do toho dolíku oni si zalezou a ta země je vlastně chladná, tam, kde není prohřátá sluncem. To vlastně dělají tady krásně ty naše mláďata, že oni si vlastně v té hlíně hrabali dolíčky a pak se do nich natáhli. Už několikrát nám v podstatě jako způsobili šok, že už je po nich, protože oni tam si opravdu lehnou, že natáhnou hlavu, natáhnou nohy úplně za sebe a leží tam v podstatě, jak když jako padli na znak. A takhle vtipně nám tam lehají a spínkají.
1: Já jsem zvědavá, tak vystupujeme u voliéry.
2: Pojďme dovnitř, jestli tam nějakýho prcka uvidíme. Já mám pocit, že jsem tam jednoho slyšela se ozývat. A jo, tam se jeden schovává a tentokrát je vlastně hlídá taťka. Oni se o ty mláďata starají oba dva. Ta naše samice, ona už je docela stará, jí už je vlastně 18 let. Dostala mladýho ženicha, opravdu hodně mladýho ženicha, tomu jsou vlastně 3 roky. Naštěstí letos se pochlapil, on teda letos od jara se opravdu snažil, předváděl se s různými klacíky, vždycky ho vzal do zobáku a létal tam a zpátky a čepířil se před ní a snažil se na ní udělat dojem. Postavili si krásný hnízdečko právě na zemi, což máme obrovskou radost, protože to je asi zachránili v těch horkách, že občas měla tendence ta samice vlastně hnízdit na střeše a v té hlíně vlastně chladný se krásně podařilo ty vajíčka vlastně jí uchladit a vysedět do zdárného konce ty dva malinký. Tady vidíme tu samici, už na nás kouká s otevřeným zobákem, už jako přemýšlí, co jí vlastně chceme. Pravděpodobně nikde poblíž nemá prcky, jinak by ona na nás ječela. A u těch sovic sněžných ta samice je takhle strakatá a samec je úplně čistě bílý.
1: Je to ten typ té kouzelnické sovy, kterou měl i Harry Potter?
2: Všichni určitě známe, měla bílou barvu. Hedvika byla ve skutečnosti Hedvig a já se nám taky musí něco jako k tomu vyjádřit. Člověk fakt jako udělá něco dobrýho pro ty zvířata, oni si to užívají, mají z toho radost, tak to je nenahraditelný.
0: Samotná voliéra s rodinkou sovic sněžných je momentálně pro návštěvníky nepřístupná, aby nerušili mláďata v prvních samostatných krocích. Každopádně, až zatím šediví krasavci povyrostou, budou je moci návštěvníci obdivovat. Reportáž o sovičkách na ledu pro nás připravila Jarka Vykoupilová a zpětně si ji můžete spolu s dalšími reportážemi poslechnout na našem webu a také v aplikaci Můj rozhlas. A po dvou písničkách se dočkáte dobrých rad, jak ošetřit drobná zranění, tak nás dál poslouchejte.

0: Stále posloucháte pořad, který každou neděli v tomto čase rekapituluje to nejlepší z reportáží našich kolegů, které pořídili v právě končícím týdnu. Letní radovánky občas končí nějakou tou oděrkou nebo naraženinou. Jak taková zranění ošetřit, o to se v dalším díle cyklu Modré majáky zajímal kolega Zdeněk Truhlář u jihomoravských záchranářů.
1: Občas nám lidé volají na akutní linku i s banálními případy, které jsou vlastně schopni vyřešit doma sami.
2: Říká záchranář Marek Krejčí, se kterým natáčím na základně v Brně Bohunicích. O jaké případy se nejčastěji jedná?
1: Jsou to drobné ranky na kůži, povrchové odřeniny nebo jenom nějaké obraženiny kostí.
2: Jak třeba ošetřit takovou odřeninu typicky teď v létě, když potom třeba děti jdou s touto rankou zpátky se koupat?
1: Důležitá je čistota tady těchto ranek, takže základem je opláchnout to prostě pitnou vodou tekoucí, osušit, dát tam nějakou základní dezinfekci a podle toho, jak je ta ranka hluboká nebo povrchová, pak ošetření. Buď se tam dává sterilní krytí, nebo se i tyhle ty drobné ranky můžou ponechat volně. Co se týče koupání v bazénu a podobné případy, tak existují dneska již i obvazy, které jsou právě tady na toto dělány.
2: Čili nedoporučujete třeba vodě odolné náplasti nepropustné?
1: V některých případech určitě ano, jako jizvy po nějakých závažnějších úrazech, tak určitě ano, aby ty rány nemokvaly, ale ty drobné oděrky, kde jsou prostě jenom strupy, tak ty můžou zůstat na volno.
2: Pokud lidé vyráží na nějakou dovolenou třeba tady u nás k přehradě, k rybníku a tráví tam delší čas, jak by se měli vybavit co do lékárničky?
1: Lékárničky jsou individuální právě na to, kam se směřujete. Určitě základem jsou základní dezinfekce, rukavice, nějaké nůžky, sterilní krytí. No a pak určitě i nějaký volně dostupný léky proti bolestem, například i na trávicí obtíže, a myslím si, že to je takový ten základ.
2: Nezřídka se v létě setkáváme také s hmyzím bodnutím. Co může pomoci ulevit třeba od svědění, od bolesti?
1: Tak základem je takovouhle bodnou ranku od hmyzu ošetřit prostě tekoucí vodou čistou, pak fyzikální chlazení, prostě led přes nějaký plátínko, no a poslední volně dostupné léky, které vám jako zabrání tomu svědění. A alergici jsou vybaveni různými léky, ale oni ví, jak to používat.
2: Dalším typickým lehkým zraněním je třeba obražení. Co pomáhá právě v těchto situacích?
1: Určitě je dobrý zaujmout nějakou úlevou polohu a opět fyzikální chlazení, dát si led nebo modré gelové vložky, které vlastně si dáte na tu kůži, akorát ne na holou, ale vždycky přes nějaký kapesník nebo nějakou roušku. No a chvilka klidu.
2: Pokud by si lidé nebyli jistí postupem a třeba chtěli jenom poradit, mohou se i tak obrátit na záchranku?
1: Tísňová linka záchranné služby slouží vlastně pro akutní případy, kdy ty lidé jsou často v ohrožení života. Pokud se chcete ale pouze poradit nebo na něco zeptat, máme i v Jihomoravském kraji neakutní linku na čísle 800 140 155, kde si s operátorem můžete popovídat o vašem zdravotním stavu, a určitě doporučuji i aplikaci Záchranka, která je plná typů jak na první pomoc.
0: Doporučuji záchranář Marek Krejčí, se kterým na základně Jihomoravské záchranné služby v Brně Bohunicích natáčel kolega Zdeněk Truhlář. Tento i další díly cyklu Modré majáky si můžete kdykoliv znovu poslechnout v mobilní aplikaci anebo na webu mojrozhlas.cz.

0: Dnešním koncertem začne už 35. Mezinárodní kytarový festival Brno. V jeho čele stojí kytarista a profesor hry na kytaru Vladislav Bláha. Kromě přípravy festivalu a výuky také koncertuje u nás i v zahraničí. Pro kolegu Zdeňka Truhláře tak bylo docela štěstí pana ředitele zastihnout na začátku týdne, kdy přípravy mířily do finiše.
1: Dobrý den, vítám vás.
2: Dobrý den, právě vcházím do bytu ředitele kytarového festivalu Vladislava Bláhy.
1: Před dvěma hodinama jsme dorazili z Chorvatska, kde jsme měli koncert na ostrově Brač, velice úspěšný.
2: Tak teď jste v plném vybalování.
1: Rád vám ukážu svoji pracovnu, kde teda mám svoji sbírku zhruba 30 kytar z 19. století. Všechny jsou hratelné.
2: Tak to jsem zvědavý, vcházíme do pracovny. Tady je to tedy opravdu samá kytara. Tak která je ta nejstarší?
1: Ta nejstarší je tady tato, to je z Lombardie z Itálie z roku 1810.
2: A tady i zkoušíte a připravujete festival.
1: Ano, tady dělám všechno.
2: No ale to asi není jednoduché, když jste stále na cestách.
1: No, je to náročné, my samozřejmě festival připravujeme celý rok, hned jak skončí předchozí festival, tak začínáme pracovat na dalším festivalu, takže na tom pracujeme denně.
2: Denně, pokud zrovna někde nekoncertujete nebo nevyučujete, protože to je také jedna z vašich činností, letos 35. ročník kytarového festivalu Brno. Čím chcete nalákat letos? Přece jenom už je to pěkná řádka let.
1: Ano, proto jsme letos zvolili netradiční, ale velice kontrastní program, kde máme nejenom klasické

0: Klasickou kytaru začínáme tradičně nocí pravého flamenka z Andaluzie, tedy opravdu Romové z Andaluzie, žádní zahraniční interpreti, který bude v neděli 2. srpna, ale pak tady máme třeba dánské duo kytara s flétnou, máme tady jazzové flamenko Manuel Alonso ze Španělska, světového talenta Igor Klokov, který z okolosti studoval u mě na JAMU, který vyhrál 6 významných světových soutěží a v dalších 10 získal ceny, což je nejúspěšnější absolvent kytary v historii JAMU. A nebo zase světový kytarista číslo 1 Jorge Caballero z Peru, tak ten bude hrát na koncertě 4. srpna. A máme tady daleko ještě více programů, takže máme velikou radost, že o toho zájem.
1: To je opravdu celá řada jmen, ale jedno tam letos chybí a to je Vladislav Bláha.
0: Hráli jsme v předchozích letech, ale musí samozřejmě hrát i někteří, nemohou hrát pořád.
1: Přesto mi to nedá, když už jsem tady u vás ve vašem království mezi kytarami, abych vás nepožádal alespoň o pár tónů pro naše posluchače.

0: Tak to bylo pár akordů ze skladby od Manuela de Falla a srdečně vás zvu na celý kytarový festival, který začíná 2. srpna, končí 8. srpna a další informace jsou na webových stránkách guitar.cz.com.
1: Tolik Vladislav Bláha v rozhovoru se Zdeňkem Truhlářem a ještě doplním, že 35. Mezinárodní kytarový festival Brno začíná právě dnes na Biskupském dvoře a zavítá také do sálu Nové radnice a radnice Brno Střed. Přehled zajímavých reportáží uplynulého týdne končí. Na závěr připomenu, že všechny reportáže, včetně cyklů Tady to žije a Modré majáky, najdete na našich internetových stránkách brno.rozhlas.cz, kde si je můžete kdykoliv znova poslechnout. Příjemný zbytek víkendu vám od mikrofonu z Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.

0: Hostem poradny pro zdraví ve středu 5. srpna bude ortoped Vladimír Procházka a povídat si budeme o léčbě deformit nohou, tedy v bočených či stuhlých palcích, kladívkových prstech a dalších potížích, které lze vyřešit díky miniinvazivním chirurgickým operacím. Náš host se bude věnovat i posluchačským dotazům. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Z brněnských ulic mizí další parovody. Jejich hlavní síť má zaniknout příští rok. U ženy na Bulovce, která byla předtím v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. Po půl roce života je plně kojených jen 20% dětí, zjistil UNICEF. V noci bude polojasno až skoro jasno, teploty do 18 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Teplárny Brno příští rok dokončí postupnou výměnou parovodní sítě pod městem za horkovody. S pracemi za 3 miliardy korun firma začala před více než 15 lety. Teď dělníci pracují třeba poblíž hlavního vlakového nádraží. Spolu s parovody mizí z ulic taky výduchy z podzemí, kterým lidé přezdívají kouřící značky. Podle mluvčí tepláren Brno Radky Mistrové by alespoň některé mohly symbolicky ve městě zůstat.
4: Je otázka, jestli tady v centru udělat nějakou symbolickou maketu nebo řekněme repliku té kouřící trubky, ale to samozřejmě po té dostavbě nějak zkusíme pořešit, možná třeba i formou nějakého studentského projektu nebo něčeho takového, protože kouřící trubky jsou samozřejmě fenomén, tak aby o ně Brno nepřišlo.
2: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy ji tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím, že se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
5: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
2: Až 80% novorozenců je při propuštění z porodnice plně kojených. Ukazují to data ministerstva zdravotnictví. Následně ale ne všechny ženy u kojení zůstanou. Podle organizace UNICEF je do půl roku života plně kojených jen 15 až 20% dětí. Laktační poradkyně Lucie Pátá upozorňuje, že mnoho žen chce s kojením pokračovat. Z různých důvodů jim to ale třeba nejde.
6: Mateřské mléko je rozhodně skvělá věc a pro miminko má úžasné a řekla bych i nenahraditelné benefity, ale zase nesmíme to přehánět, nesmíme jít přes čáru, protože pokud právě budeme tlačit maminku, která bude v úzkostech, bude frustrovaná, to kojení nebude tou její mateřskou náplní, abych tak řekla, tak to zase fungovat nebude.
1: Počasí.
2: Večer a v noci bude na jižní Moravě polojasno až skoro jasno, výjimečně přehánky. Nejnižší teploty klesnou na 21 až 18 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou nepříznivé a biozátěž bude zítra vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda se stala na silnici 53 u Znojma, srazila se tam dvě auta. V místě je neprůjezdný jeden pruh, počítejte s možností zdržení. A krátká kolona je na D1 ve směru na Vyškov na obchvatu Brna. Zdržíte se asi 10 minut. Šťastné cesty vám přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Stříbrňanku a polku pánu Ondrušek Pernička z Moravy Lásku mám. Věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Gustav, na Slovensku taktéž je Gustav, tak ještě jednou vše nejlepší. Připomenu telefon 726 46 5200 a teď už další písnička.
1: Každý z nás se někde narodil. Každého z nás přitiskla k srdci máma. A kdybys pak tisíc přešel mil a tisíc srdcí slyšel být, to za ní jen musíš jít.

Ano, ano, dozněl Valčík, naše krásná Morava, František Kotásek, Stanislav Pěnčík, dohrála Šohajka. No a my si tady dáme nějaké přání, přátelé, které tady mám. Krásnou neděli vám do rozhlasu, prosím, o písničku pro naši maminku, babičku a prababičku, paní Janu Světlíkovou z Pohřelic. Dnes slaví krásných 80 roků. Je stále aktivní členkou místního petangového klubu, navštěvuje univerzitu třetího věku už řadu let a stále jí to baví se vzdělávat. Je i aktivní prababičkou, která hlídá i s manželem Ferdíkem pravnoučátka. Včera jsme oslavili její i tatínkovi narozeniny, 85 roků. Sešla se celá rodina, takže milá maminko, hodně zdraví, to je asi jediné, co potřebuješ. Vše ostatní už máš. Za celou rodinu přeje dcera Gáby s Jirkou, Rita s Michalem a všechny vnučky a ti nejmenší Filipek, Lucinka a Mateo posílají pusinku. Ale já tady pro paní Janu Světlíkovou, jestli se nemýlím, mám ještě jedno přání, které bych ráda teda předala společně. Tak je to, dnes bych chtěl nechat zahrát a poblahopřát naší kamarádce, vášnivé hráčce petangu, absolvence Univerzity třetího věku Janě Světlíkové z Pohořelic k jejím dnešním kulatým narozeninám. Přeji ti, milá Janičko, hlavně hodně zdraví, štěstí, radost ze hry z petangu, radost ze svých dětí, vnoučátek a pravnoučátek. To vše přeje Radek, Marcela a Míša Šlesovi z Jezeřan Maršovic. K přání se připojuje Mařenka Šlesová, všichni Šlesovi, Gajerovi, Hamalovi z Jezeřan Maršovic. A ještě přeji našemu kamarádovi, starostovi obce Petru Slavíkovi z Jezeřan Maršovic k jeho dnešním krásným narozeninám. Přeji mu také hodně zdraví a štěstí. To vše přeje Radek a Marcela Šlesovi z Jezeřan Maršovic. Tak to byly přání takhle spojená a my dáme další písničku, přátelé. Kam, že si ty frajárečko a Skaličané?

0: Český rozhlas Brno.
1: Ano, a máme tady další přání písemné. Prosím o písničku pro pana Františka Procházku z Mikulovic, který 30. července oslavil krásné půlkulaté narozeniny 65 roků. Ty náš milý Františku, sedni si teď na chviličku, hoď si nožku přes nožku a poslechni si pěknou písničku. Protože tě rádi máme, vinšování posíláme, zdraví, ať máš stále pevné, každá nemoc, ať se ti vyhne, láska a štěstí, ať ti neschází, životem dál tě provází. Dopřej si též odpočinku, po obědě si zdřímně na hodinku. Vše nejlepší, zdraví, štěstí, lásku a pohodu přejí manželka Dana, syn Martin, dcera Dana a rodina Hruhvětová. Tak to bylo přání a písnička, pojďme na ní. Tichá voda do Nudajka padala, Lidová, Marie Prajková, Ludmila Kosková a Podlužan.

Krásná písnička dozněla, no a my se budeme věnovat dalším přáním. Tak, dobrý večer. Včera slavil své padesátiny pan Josef Zapletal ze Šumic, rodák z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání přejí přítelkyně Libuška s celou rodinou, rodiče, sestra Ivetka s rodinou, sestra Jana a rodina Zapletalova a rodina Uhrova. Tak a dáme další písničku. Srdéčko je smutné. Jiří Wolf, Antonín Pernička, Moravská veselka a polka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.
2: Přátelé, a jsme zpět, pořad Blahopřání s písničkou, a pojďme tady na přání, které tady mám. Vzpomínka je to. Dnes je to rok, co odešla naše maminka, babička, paní Marie Zapalačová z Podivic u Vyškova. Čas plyne, ale láska a vzpomínky zůstávají navždy. Chybíš nám každý den a navždy budeš součástí našich srdcí. Máváme tam nahoru a vzpomínku posílá dcera Jarmilka s rodinou. Já posílám další písničku, je to Lidová Před naším, za naším a Moravěnka.

Písnička nám dosněla a pojďme tady na další e-maily. Pardon. Tak, mám tady blahopřání k kulatým 80. narozeninám bývalé kolegyni paní Věře Suchánkové rozené Mackové. Pracovali jsme spolu 20 let ve výzkumném ústavu čistých chemikálií v podniku Lachema v Brně Řečkovicích, kam jsem nastoupil 1.11.1984. Poté jsme se občas potkávali, bydlela se svým manželem Karlem Suchánkem v obci Dolní Loučky, nedaleko Tišnova. Po jeho smrti se odstěhovala do bytu v Brně. Říkala mi, že chystají svatbu vnučky, ale ona nic slavit nebude. Přeji vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a radosti z vnoučat. Pozdrav posílá věrný posluchač, pan doktor Jan Boleslav z Tišnova. Takže to bylo tady tento e-mail a pojďme na další písničku. Zajtra se já vydávat mám Lidová a Mistříňanka.

0: Český rozhlas Brno.
1: A já vítám první volající, paní Hartlovou ze Zlína.
2: Dobrý den. Pozdravuju všechny posluchače a vás v rádiu.
1: Ano, děkujeme.
2: Vzpomínku na rodiče Vojtěcha a Ludmilu Škrobáčkových z Lanžhota. Vzpomíná dcera s rodinou.
1: Dobře.
2: Naschledanou.
1: Ano, naschledanou. A teď už paní Jana ze Starého Města u Uherského Hradiště. Vítejte.
3: Dobrý den, dneska slaví svátek Gustav. Tak bych chtěla popřát Gustavovi Mihálovi na Košíky Uherského Hradiště a jeho synovi k svátku. A dále bych chtěla popřát všem lidem dobré vůle a ti, co vás poslouchají a strašně, no ti, co vás poslouchají a co mají jenom dobře a krásné přání.
1: Dobře.
3: A vám taky. Tak zatím.
1: Ano, paní Jano, děkujeme pěkně a přejeme pěkný večer. Naschledanou.
3: Naschledanou.
1: Tak, přátelé, pojďme na písničku. Lidová, tenká som já, tenůčka, Jarmila Šuláková a Broln.

0: písnička nám dosněla. Pojďme přivítat paní Máriu ze Slovenska. Je, musíte si vypnout rádio. Paní Mário, musíte vypnout rádio.
1: Už som vypala.
0: No, tak prosím.
1: No, ja by som chcela, ako už som zagratulovala priateľke, ale chcem jej dať zahrať nejakú pesničku, volá sa Anička Ondrisková, tak by som jej chcela ešte raz popriať všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a lásky.
0: Áno. Dobře,
1: a
0: paní Mária.
1: Z Jablonice.
0: Z Jablonice?
1: Mm-hmm. Ne z Jablonice, z Rockbellu. Ona je z Rockbellu, ja som z Jablonice.
0: Dobře, tak ano. No. Tak je to takové, jaké si zmatené. Dobře, paní Mário, já vám přeji krásný večer, ať se vám daří, ano.
1: A já vám.
0: Ano.
1: Prajem všetko najlepšie aj vám.
0: Děkujeme pěkně.
1: Aby ste boli zdravá, šťastná. Ano, ano. Dobré.
0: Děkuji vám. Přeji vám pěkný večer. Naschledanou.
1: Děkujem a já vám. Do počutia.
0: Tak a pojďme ještě napřímo jeden telefon. Kdo se k nám, prosím, dovolal?
2: No, dobrý podvečer, paní Navrátilová.
0: Ano, dobrý.
2: Já bych chtěla opožděně poslat písničku Marta, protože jsem se nedovolala týdni.
0: Ano.
2: Tak já bych chtěla poslat. A je to pro paní Martu Zadákovou. Moment, promiňte. Pro paní Martu Zadákovou z Břeclavy, paní Martu Cyprisovou z Kostic a paní Martu Trubačovou také z Kostic. Já jim přeju hlavně hodně zdraví a štěstí a spokojenosti a doufám, že to dobře oslavili. A tu písničku bych chtěla poslat ještě aj opožděně k narozeninám paní Aně Tučkovej, hejtmance z Kostic.
0: Ano.
2: Měla narozeniny, tak já jí přeju hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, lásky od svých milých, radost vnoučat a pravnoučátek a k tomu nech má aj Boží požehnání, nech je zdravá a šťastná. To jí přeju a zdravím všetkých mojich přátelé do Nivnice, na Březovu, všady, paní Navrátilová. A ještě bych vás, prosím vám, musím vám poděkovat, to byla písnička, to, kde jste to vyhrávali, krásná.
0: A která?
2: A to před tím, co ještě jste hráli, to jsem ještě nečula. Něco o lásce, je to ale dvě písničky před...
0: Zajtra se já vydávat mám?
2: Ne.
0: To před naším za naším?
2: Ne, ještě.
0: Srdéčko je smutné?
2: Ano. A kdo to hraje?
0: Moravská Veselka to hrála, byl to Valčík a napsal to Jiří Wolf, Antonín Pernička.
2: Srdéčko je smutné, teda se to jmenuje.
0: Ano.
2: To byla krásná písnička.
0: Tak to jsme rádi, že jsme se trefili.
2: Děkuji.
0: Ano, do srdíčka.
2: Děkuji vám. Vám také hlavně zdravíčko
0: ano,
2: a i vašim
0: ano.
2: Kolegovi nebo kolegyni s kým jste. Tak hlavně
0: ano,
2: zdraví,
0: děkujeme.
2: Zdraví.
0: Mějte se moc hezky. Naschledanou, paní Maruško.
2: Naschledanou.
0: Tak a pojďme si tady přidat e-mail. Chtěl bych jen tak své babičce Marii Beňové a dědovi Josefu Jakoubkovi popřát krásný den, spoustu pohody, dobré nálady a úsměv na tváři. Ať si ještě užijete spoustu společných výletů, krásných zážitků, příjemných chvil s rodinou a ať vás provází hlavně pevné zdraví a dobrá atmosféra každý den. Mějte se krásně, posílám vám velkou pusu váš vnuk Jeník. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Až půjdu na polečko, Zdeněk Baťka a Kumpánovi muzikanti.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak vážení a milí, pojďme na další e-maily, které přišly. Takže dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda pana Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína. Písničku posílá kamarád Broněk. No a je tady ještě jeden e-mail od Broňka Uhra. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda pana Jaroslava Wolfa z Otnice. Písničku posílá kamarád Broněk a kapelník dechové hudby Dolněmčanka pan Antonín Daníček. Takže předali jsme tato dvě přání a další písnička. Velikou lásku mám Blahoslav Smišovský, Antonín Pojeta, Frajárka a jdeme na

0: Janková, Miroslav Mordych dospívali a já chci pozdravit pana Pavla Svobodu z Blanska, který se k nám dovolal. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, já vás volám a zdravím všechny v Českém rozhlase a chtěl bych dneska popřát paní Marii Študlové, která oslaví dnes významné životní jubileum z Vratíkova. Zahrajte jí pěknou písničku, děkuji vám.
0: Velmi rádi, ano. Tak pane Pavle, pěkný večer, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a já tady ještě připojím přání a je to k 80. narozeninám paní Růženě Kašníkové z Hlohovce. Milá babičko Růženko, děkujeme ti za všechnu lásku a péči a k tvým narozeninám přejeme hodně zdraví, pohody a radosti z každého dne. Máme tě moc rádi. A písničku posílají dcery, vnoučata a pravnoučata. Tak, písničku tak pošleme a bude to Polka u našeho mlýna a Moravanka.

přátelé, známá lidová u našeho mlýna dozněla kdysi dávno. No a pojďme tady, přišel další e-mail. Dobrý den, chtěl bych popřát šťastnou cestu dechové hudbě Lidéřovské šestce, která dnes hrála na festivalu v Českých Velenicích. Děkuji, Martin Pavka. Tak samozřejmě my vám přejeme šťastnou cestu domů. Hlavně buďte opatrní, to je pravda. No a písnička, která to bude, tak já doufám, že se bude líbit. Ano, takže Už je to dávno a Josef Zíma.

Tak, známá písnička nám dozněla. Já mám tady ještě dva e-maily, které ráda předám. Jsou od Broňka Uhra a v tomto znění chtěl by pozdravit a písničku poslat kamarádovi a muzikantovi Pavlu Gorošovi z Nivnice, který hraje na klarinet dechové hudbě Nivničanka. Tak a potom dále chce také poslat písničku kamarádovi a spolužákovi Milanovi Adámkovi, jeho mamince Aničce Adámkové ze Strání Květné. Takže Broněk Uher vám posílá pro potěšení pěknou písničku. No já doufám, že se vám bude líbit. Je to lidová, jaké je to hezké, Karel Zelníček zaspívá, Jaroslav Zbořil a za doprovodu Starobrněnské dvanáctky.

Dozněla nám poslední zpívaná písnička, náš čas se prostě naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu se loučí Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku, pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem už zítra v poledním a podvečerním čase s Jiřinou Ostrou. Rozloučíme se orchestrální skladbou Miroslava a Richarda Procházky Sny, kterou pro nás hrají Kumpánovi muzikanti. Přeji vám dobrý poslech a krásný nedělní večer.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Silničáři od zítřka zprovozní opravený průtah Dražovicemi na Vyškovsku. Vyškov chce novou sportovní halu, současná sportoviště podle města nestačí. Vysoké teploty můžou ovlivnit fungování některých léků. V noci bude polojasno až skoro jasno, teploty do 18 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Dražovice na Vyškovsku budou od zítřka po téměř roce a půl průjezdné bez omezení. Krajští silničáři dokončili poslední etapu opravy průtahu. Na investice za celkem 30 milionů korun se podílela taky obec. Práce zahrnovaly mimo jiné opravu kanalizační sítě, chodníků a nové veřejné osvětlení. Na zhruba 1,4 kilometru dlouhém úseku museli stavbaři taky opravit opěrné zdi a schodiště v místech, kde ujížděl svah. Celou akci plánovali silničáři z obcí více než 10 let, říká lidovecká starostka Dražovic Miloslava Svobodová.
4: My jsme měli svoje projekty, které oni vložili do toho svého velkého a kromě té kanalizace se společně i to veřejné osvětlení povolovalo. Je to obrovská stavba, tohle se to plánovalo a až to bude hotový, tak bude krásná cesta.
2: Nedostatek místa pro tréninky i soutěžní utkání sportovců by v budoucnu mohla ve Vyškově vyřešit nová sportovní hala, na kterou vzniká studie. Sportoviště ve městě jsou podle starosty Karla Jurky z ODS na hraně kapacit. Herní plochu nové haly o velikosti 46x26 metrů bude možné pomocí mobilních clon rozdělit na tři menší plochy. Počítá se i s tribunou pro diváky, ošetřovnou nebo šatnami pro sportovce i trenéry a rozhodčí. Předpokládané náklady jsou mezi 150 a 200 miliony korun. Vysoké teploty můžou znehodnotit některé léky. Konkrétně můžou způsobit třeba rozpad účinné látky. Lidé by proto měli dbát na to, aby léky uchovávaly na co nejchladnějším, ale zároveň suchém místě. V případě třeba inzulínu na stabilním místě v lednici. Dlouhodobě špatné skladování léků a následné jejich požití by nemělo být život ohrožující. Podle Ludmily Bezdíčkové ze Sdružení praktických lékařů ale můžou nastat komplikace.
5: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí. Možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka a s dotazem na ten konkrétní lék, ale pokud už jsme ho použili, tak si myslím, že to není na to, aby člověk byl nějak znervózný, že to mohlo uškodit.
1: Počasí.
2: Večer a v noci bude na jižní Moravě polojasno až skoro jasno, výjimečně přehánky. Nejnižší teploty klesnou na 21 až 18 stupňů, povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé a zítra bude biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda se stala na D1 na 255. kilometru ve směru na Brno. Neprůjezdný je pravý pruh, na místě jsou záchranáři. Záchranáři, zdržíte se asi 10 minut. Omezení je na silnici 1/43 u Letovic. Kvůli opravě je v místě provoz vedený kyvadlově. Počítejte s mírným zdržením. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zvolil jsem vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez nich gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř, k obrazu svému, nech mě schořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepovědomí.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Druhá polovina života. Místo konce, nový začátek. Mnoho žen po 40 pocítí zvláštní druh únavy. Děti odrůstají, kariéra je v určitém bodě a najednou se dostaví pocit neviditelnosti a také otázka, to už je vážně všechno? Dnes budu hostit v Cestě k uzdravení dvě výjimečné ženy. Dámy, které se tady spolu vidí poprvé, a já se skoro vsadím, že během chvíle spolu najdou společnou řeč. Obě ženy jsou v podstatě v důchodovém věku. Já tam mířím za pár let taky. A obě dámy rozhodně do důchodu nejenom nepatří, ale oni tam ani nechtějí. Jsou prototypem ženy, která nestárne, kterým vrásky i roky sluší, které milují svůj věk v moudrosti a které předávají vnitřní krásu i zkušenosti dál. Těší se Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dobrý den. Dnes budeme mluvit o okamžiku, kdy se žena kolem 40 nebo 50 podívá do zrcadla a má pocit, že se stává neviditelnou. Pro rodinu je servisní organizací, pro trh práce často za zenitem. A zda je to pravda? Tak to se dozvíme dnes, protože moje pozvání přijali dvě dámy, které tento mýtus anebo fakta možná rozbourají. Je to profesionální koučka a mentorka Iveta Clark a modelka, která dobývá světová mola, Hana Janata. Dámy, obě vítejte. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnešní díl bude, já tomu říkám, o uzdravování sebevědomí tam, kde se člověk vnímá jako méněcenný. Hana Janata je lékařkou duševního zdraví a paní Iveta Clark, jak už tady zaznělo, je mentorkou a koučkou, která v podstatě pomáhá lidem zbavit se pocitů, které je limitují anebo jim třeba i některé věci zakazují. A když se vás právě teď zeptám na to, co je vlastně midlife, co to pro vás znamená? Začnu u Ivety Clark.
3: Já mám, Kateřino, radost, že říkáte midlife. Já mám takový pocit, že jsem se s tím setkala vlastně s tím slovem asi před 3 lety nebo před 4 na univerzitě ve Spojených státech, kde jsem studovala ty aspekty a symptomy toho, co to období životní přináší. Takže v češtině je to vlastně střed života a mně se na tom názvu nebo na té terminologii líbí, že tam je ten život. Že tam není ta krize, že často my máme tohle období spojený s tou krizí středního věku, hodně se to takhle značí u mužů, ale ani my se tomu nevyhýbáme a mně se vlastně zdá, že když tomu období dáme nový slovník, takže začneme taky o něm jinak přemýšlet. Takže já bych řekla, že midlife je takový okamžik, kdy si všimneme, že se něco mění. A ono to vypadá jako, že se něco bortí nebo že něco končí a trochu nás to znejistí. Vlastně nás to trochu znejistí anebo někdy i více znejistí. Takže asi bych chtěla říct, že midlife není období, ale že to je okamžik, kdy si všimneme ty změny. A co se potom začne dít, je vlastně příprava na ten druhý poločas.
1: Paní Janato.
2: Je to tak, to slovo příliš nepoužívám. U sebe jsem si toho midlifeu nikdy nějak moc nevšimla sama na svém životě, ale možná je to ten moment, to se mi líbí. Byla to nějaká definice konce století, takže staré ideály se přežily a nové nebyly nalezeny. Takže je možný rezignovat, toužit po těch starých, aby se to vrátilo, anebo prostě otevřít oči a srdce těm novým.
1: Milé dámy, dovolte mi tuto otázku. Ona je poměrně důležitá a vím, že vám nebude dělat žádný problém to říct veřejně. Kolik vám je let?
2: 68.
1: A vám, Iveto?
3: 63.
1: Já jsem tady v úvodu vlastně mluvila i o tom, že se vás důchod netýká a ani do něj nechcete jít. Dnešní cesta k uzdravení je vlastně o veliké inspiraci, jak to v životě nezabalit. My jsme ale začali krizí středního věku. Milé dámy, prošli jste krizí středního věku, jedna z vás?
2: Já jsem tomu říkala tak, protože když mě bylo těch 50, zbavila jsem se dětí, nebyla tam ta každodenní péče, tak jsem měla pocit, že mám takovou tu druhou mízu, jako se připisuje mužům. Jo? A oni zakládají ty nové rodiny, mají nové děti a já najednou jsem se cítila svobodná. A začala jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze. Týkalo se to teda hlavně fyzických aktivit, že jsem začala běhat, tancovat, líst na stěnách umělejch. Naučila jsem se jezdit na koni, střílet lukem. To období trvalo asi 5 let a skončila jsem pak u toho baletu. Ten mi tyhle ty moje pokusy zastavil. Ale zároveň jsem začala i malovat a hrát na flétnu, jo, protože jsem měla najednou prostě strašně moc energie. Takže to bylo moje krize středního věku.
1: Ale to asi není ta typická krize.
3: A to je naprosto přesně, co se děje. Protože ten problém s tím, že to nazýváme krize, je v tom, že si představujeme, že to je nějaký jako těžký období. A tohle ten příběh je vlastně ukázkou toho, že to nemusí být těžký období. Že to je vlastně období, kdy jako jdeme ven, že rozkveteme nějak. A rozkveteme, nemyslím úplně třeba fyzicky, ale rozkveteme z hlediska možností, které se nám jakoby objeví. A k té vaší otázce, Kateřino, jestli mám životní krizi, tak já jsem podobně jako Hana asi ji nějak nevnímala, ale vlastně čím víc se tím tématem zabývám, tím víc vidím, že jsem ji měla. A to se mi asi zdá důležitý, protože vidím, že i ty ženy, s kterýma pracuju, procházejí něčím, co si vůbec neumějí někam zařadit, pojmenovat a teprve, když se o tom něco dozvědí, tak řeknou, aha, tak tohle se mi dělo. A proč jsem na začátku řekla, že to není nutně věk, nebo není to prostě nějaký číslo nebo období, je, že vidím, že se ty změny, kterých se ten náš život dotýká, opakujou v takových intervalech, že to vlastně není o tom, že to někdy skončí. Ta druhá půlka je hodně o té transformaci a ta vlastně nekončí.

0: Do našeho pořadu o zdraví jsem pozvala mentální koučku Ivetu Clark, která získala praxi v Americe a své zkušenosti a znalosti po revoluci přivezla k nám, do velkých firem mezi manažery. Dnes koučuje individuálně a zajímá se o krizi středního věku. Inspirací je nám v cestě k uzdravení naše nejstarší modelka Hana Janata. Když jí bylo 63 let, přihlásila se do modelingové agentury a vzali ji.
1: Cesta k uzdravení.
2: Paní Janata vlastně si s krizí středního věku za mě teda poradila velice dobře a velice aktivně. Ona si našla způsob, jak nebýt sama, jak jít mezi lidi, začala s baletem, jak už tady zaznělo, začala cvičit. Zkrátka, vy jste se asi necítila sama.
3: Ne. Měla jsem ráda společnost, byla jsem i vůdčí osobnost, ale měla jsem třeba sen, že bych chtěla bydlet sama od 17 let. Ono to nešlo, že jo, v té době vůbec. Byty se přidělovaly, takže já jsem si splnila ten sen v těch 50, že jsem se konečně odstěhovala. První noc byla těžká, není to úplně jednoduchý, ale pak se mi to samozřejmě zalíbilo a jsem pořád sama. Chce to trošku odvahy a nebát se toho, ono to fakt přijde, zjistíte, že jste vlastně svobodná. No.
2: Jenomže každý paní Clark tuhle sílu v sobě nemá, anebo potřebu. Co vlastně poradit lidem, kteří to skutečně po té 50 tak trošku balí? Jo. A možná je to i tím, že jsou třeba propuštěni z práce, neumí se přenastavit, mají pocit, že už o ně nikdo nestojí. A podle mě se to netýká jenom žen, zase abychom úplně neopomenuli muže. Přesto, co s tím?
4: To je taková otázka, která vede k nějakému návodu, který bych ráda posluchačům nabídla, ale bohužel to neumím, protože to období má spoustu vrstev, ve kterých se odehrává hodně věcí a to je proč je pro nás tak náročný, že to, co běžně v životě zvládáme jako běžný životní situace, se najednou nahrne v jednom časovém jakoby horizontu a my se v tom trošku boříme jako do nějaký bažiny. A co vidím, že pomáhá, je, že je dobrý, když ty lidi dostanou nějaký slovník, protože jak to téma je tabu a vlastně se o něm nemluví, tak ty lidi vlastně nemají ty slova, kterými by ty věci popsali. Takže mně funguje, když začneme mluvit o tom, co se děje a nějak to, odpusťte mi to slovo, normalizujeme. Že vlastně to není něco, co se děje Kateřině nebo Haně nebo Ivetě. To je prostě součást životního cyklu. Já bych řekla, teď mě to tak napadlo, že to je takový jiný stav, který se nám děje, když jsme matky a pak se nám děje v tom středním věku a je to pasáž. Pro mě je fascinující, že když mluvíme o demografických skupinách ve společnosti, tak mluvíme o dětech, mluvíme o teenagerech, mluvíme o generaci X a Y a pak mluvíme o seniorech. Ale vlastně mezi tou generací X a Y je 30 let, života, který vůbec nijak nepojmenováváme. A my mluvíme teď tady o tomhle období. Takže já bych řekla, že nám chybí slovní, že nám chybí osvěta, že nám chybí rozhovory s lidmi, kterých se to konkrétně týká, který v té demografické naší struktuře teď nabývají hodně velkou sílu.
2: A proto dnešní rozhovor. Souvisí se středním věkem třeba i strach? Začnou se lidé víc o sebe bát, o svůj život, o svoje zdraví?
4: Já jsem si všimla, jak jste řekla, strach, že mi trochu jako se roztřásl hlas, ještě než jsem promluvila. Protože jeden z důvodů, já si myslím, proč je to tabu, to téma, je, že my vlastně nejsme staří, ale ubývá nám ta energie, to tělo prostě přirozeně stárne a najednou ty naše profesionální cesty, které jsou vystavené směrem výkonu, odevzdávání nějakých výsledků, se protne s tím osobním. Zatím čím je ten strach z té smrti a z toho, že se to blíží, že už jsme vlastně na té druhé straně. A ten strach začne být trošku limitující. Takže zase, když máme nějaký slovník, když o tom mluvíme v nějakých kolektivech, skupinách, v rozhovorech, jako je tenhle, tak si dodáváme nějaký podpory vzájemný, že se nás to týká všech a že je vlastně na nás, jakou cestu zvolíme, abychom těch dalších 30, 40 let, který máme před sebou, užili v nádherném prostoru životním, který je plný plnění snů a radosti z toho, že si něco můžu dovolit, co jsem dřív nemohla.
2: Hezky jste ukázala na lékařku duševního zdraví, naší zatím nejstarší českou modelku, Hanu Janatu. Neměla jste strach, když jste se přihlásila do modelingové agentury, Hano?
3: Já jsem neměla strach, já jsem se styděla. To nebyl strach jako takový, jako úzkost strach. Já se stydím hodně.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zajímá mě, jestli krizi středního věku z vašeho pohledu, koučky, prožívají víc ženy nebo muži?
2: Oba. Když se to vezme z hlediska antropologického, tak jsme lidský bytosti, takže ten život má stejné zákonitosti pro nás. Tak všichni se narodíme, učíme se chodit, učíme se mluvit a máme vlastně všechny ty přechodové fáze. Ale jak to prožíváme, je úplně odlišný. A řekla bych, že to souvisí s tím studem, o kterém jsem mluvila před chvilkou, že ženy se stydí, ale jdou to zkusit a překonají to a jdou vlastně jako ven, kdežto ten muž se stydí a stydí se tak, že jde dovnitř. Takže ten muž se bojí toho vyzkoušení a máme taky samozřejmě jako ženy zkušenost, že my si o těch věcech jako povíme, ale ten muž začne omezovat svůj sociální kontakt s jinými muži, protože se bojí toho srovnání, že on je jediný, který selhává, on je jediný, který už nemá tu energii nebo který má trošku pocity nějaký nerelevance. A to mužský psyché je v tomhle daleko náročnější a to období je pro ty muže, bych řekla, mnohem složitější.
3: Já souhlasím, můžu k tomu něco říct, protože jak já učím, že ten balet v Elpidě, což je organizace aktivizující seniory, nabízí spoustu kroužků jazykových, vzdělávacích, různých a je tam převaha žen. A není to tím, že by jich bylo v té populaci víc ještě v těch 60, 70 letech, ale já jsem si vždycky říkala, proč tam ty mužský nechodí, protože právě se stydějí začínat něco, hrůza, že se lžou, ještě když je překoná nějaká ženská, že jo. To vůbec nemůžu ještě zkousnout, když je v něčem lepší. Takže úplně je to pravda, jsem ráda, že jsem to slyšela od odborníka, že to byl takový můj dojem z pozorování toho života.
2: Já vlastně si všímám při práci s lidma, že jsou takový tři jako okruhy zábran, který máme. Ta jedna je, co by tomu řekli lidi, ale ta první je, co bych tomu řekla já. Já přeci nejsem taková, já přeci tohle neumím. My máme takový předpoklady o sobě, který nám sami už jako zapřičinujou, že něco neskusíme. Takže co bych tomu řekla já, jak to vlastně souvisí s tou mojí identitou, na kterou jsem zvyklá. Pak co by tomu řekli ty lidi, že jo? A pak co by tomu řekla ta moje rodina, ty nejbližší. Takže je vždycky dobrý si vlastně udělat takový testík a projet si všechny tyhle tři jako okruhy, co by tomu všichni řekli a nakonec jako zjistíte, že je to stejně na vás.
1: Já navážu na to, co by tomu řekla rodina. Hana Janata už je babičkou, vnoučatama v zahraničí. Není vám někdy vyčítáno, že se těm vnoučatům nevěnujete víc?
3: Myslíte mojí dcerou?
1: Ano.
3: Ne. My jsme se rozhodli, že já jsem se tam chtěla přestěhovat po té 60, že půjdu babičkou na plný úvazek do Francie a budu tam učit tancování, protože ten jazyk neumím, že jo, a nenaučím se ho tam pořádně. A rozmysleli jsme si to a ona sama řekla, ne, bude lepší, když bude babička pražská, aby tu měli ty kořeny, aby měli kam jezdit, takže nikdo mi to nevyčítá, aspoň teda ne na hlas. Teda moje dcera určitě ne, možná okolí si řekne, ta si žije, má vnoučata tamhle, vidí je 4x do roka. No a já jsem pro ně vzor, že jo, trošku. Oni mě mají rádi a vidí aktivní babičku a je to pro ně vzor takovej, než kdybych byla babička, která by se kolem nich starala, pekla buchty. Něco za něco, no.
2: A vidíte, to je přesně, jo, že vlastně ten společenský tlak na nás pořád je vyvíjený, jo, jako, no, ta si žije, že jo, ta má vnoučata někde, ale ve chvíli, kdy si tohleto jako uvědomíme, tak si řekneme, no, ale my jsme se takhle domluvili a já jsem vlastně pražská babička. Že vlastně člověk se taky trošku musí naučit stát si v tom svým a důvěřovat tomu, že on, jak si to nastaví, tak to chce.
1: Samozřejmě tenhle dotaz padl záměrně, protože já to o Haně vím, že má takovouhle dohodu s dcerou, která se mi moc líbí a vlastně možná tímto dotazem i apeluji vlastně na naše děti, aby nás v tom středním věku nechali jít.
2: To je krásný a my to taky musíme umět těm dětem nabídnout. Je to vlastně taková jako dvojitá dohoda.
1: A jak se to dělá, aby to nebylo konflikt?
2: Teď mě k tomu napadlo, že to někdy může být konflikt, který si ale vlastně tak trochu ten začarovaný kruh vytváříme sami, že my nenecháme jít ty naše dospělí děti. Že jo? My se vlastně těžko zbavujeme té mateřské role, protože nám žádná najednou jiná nová se jako nenabízí. A je tam najednou to prázdno. Takže to souvisí s tím, že některý lidi zůstanou v tom prázdnu úplně bezradný a některý udělají to, co Hana a řeknou, já vlastně teď můžu se přestěhovat a bydlet sama.
0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Janato, co vás letos čeká? Mimo to, že jste nominovaná na ženu roku.
3: Nejvýznamnější ženy roku 26.
1: Přesně tak.
3: To je úžasný. Hlasování končí a pak nějak půlce března se bude vědět. Takže já už jenom tu nominaci beru, že to je vítězství. No. Protože v tom prostoru veřejným jsem strašně krátce v podstatě. A takže budu pokračovat v tom, co dělám a chtěla bych psát knížku, ale konečně. Už se to rýsuje. Už nebudou se mnou jenom rozhovory, už to napíšu po svým. A tak nějak, nevím přesně, co. Já to mám to takhle den ze dne, jako řeším věci, až přijdou ty výzvy, tak asi nedělám vysloveně plány.
2: A mě ještě k tomu napadá, jestli můžu zase navázat na to, co říkáte, jako co budete dělat, že vlastně co je taky specifický pro ten věk, že se nám zkracuje ten horizont, kdy my si jako něco plánujeme. Že se vlastně docela hodně učíme zůstat s tím, co je a koukat, kudy to povede dál a nechat se tím překvapit. A to je taková fáze, která je založená na takový jako už dobrý sebedůvěře, že ať to bude jakkoliv, tak se něco prostě stane, já se v tom nějak zorientuju, já to nějak využiju, anebo se to prostě nepovede. A vidím, že kejváte, že prostě pro tyhle ten věk je to přirozený. A člověk se tím strašně osvobodí od takových zklamání, že si projektujeme do těch plánů nějaký výsledky, které vlastně se často nestanou. A my máme možnost být v tom mnohem lehčí v tom našem životě.
1: Já myslím, že to je úplně nejkrásnější závěr dnešního rozhovoru. On to byl spíš dialog, milé dámy, já vám za to velice děkuju. A teď se vás zeptám a začnu zase u Ivety Clark, protože ta je tady dnes za tu odbornici, mentální koučka, která vlastně se potkala s lékařkou duševního zdraví, zároveň s českou modelkou Hanou Janatou. Jaké to pro vás bylo setkání, Iveto?
2: Já jsem nadšená, že to, co vidím v té spolupráci s lidmi, se děje i mimo tu spolupráci. Že když se jako rozhlídneme, tak máme tu inspiraci všude, já ji mám teď po levý ruce.
1: A pro vás, Hano?
3: Pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem o tom midlifeu v podstatě ještě neslyšela, nebo slyšela, ale nezamyslela jsem se nad tím, co to znamená. Takže pro mě to bylo obohacující pro můj osobní duševní rozvoj, nebo budu se nad tím i zamýšlet dál. Já z každého slova, z každé věty, kterou slyším, si potom něco přetransformuju, to, co je dobrý pro můj život třeba.
1: Děkuju a přeji vám oběma mnoho elánu, síly a duševního zdraví.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Za dveřmi je den židovských památek. Ohlédneme se za festivalem v Holešově a pozveme na návštěvu židovského Náchodska. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Finkerlandová. Desítky židovských pamětihodností po celých Čechách i na Moravě se otevřou už příští neděli 9. srpna. Bude se totiž konat 9. ročník Dne židovských památek.

0: Pátek. Zájemci se mohou těšit na řadu míst, která nejsou běžně přístupná nebo v posledních letech prošla nákladnou opravou. Podrobnosti nám prozradí koordinátor cestovního ruchu z židovské obce v Praze Pavel Veselý. Dobrý večer. Den židovských památek se letos koná už po deváté. Jsou nějaké novinky?
1: Novinek je docela dost. Zhruba každým rokem, zhruba každou tak pětinu, čtvrtinu těch objektů různě nahrazujeme, takže letos je to asi 10-11 objektů. Mezi nimi například synagoga v Divišově, nebo židovské hřbitovy v Květuši, Mirotici nebo v Křížkovicích v severních Čechách.
0: Kdybyste mohl doporučit tři místa, která letos speciálně stojí za návštěvu, která by to byla?
1: Já si myslím, že by to byla určitě synagoga a židovský hřbitov v Neveklově, protože v Neveklově navíc je ještě poměrně široký doprovodný program ke dni židovských památek, který začíná, tuším, už v pátek. Samozřejmě, že stojí za to navštívit i právě tu zmiňovanou synagogu, kde v loňském roce byla dokončena unikátní oprava synagogálního stropu. Další například v Pacově, protože pacovská synagoga také vlastně podstupuje dlouhodobou rekonstrukci díky spolku Tikun Pacov. A ze židovských hřbitovů asi třeba židovský hřbitov ve Zbyšičkách v jižních Čechách.
0: Jak se lidé dozví, která místa mohou navštívit? Je potřeba si také nějak zajišťovat vstupenky?
1: Prakticky na všechna místa je vstup zdarma nebo vstup dobrovolný. A pokud je někde něco spoplatněno, jsou to pouze nějaké například komentované prohlídky ještě navíc. A seznam všech míst, která jsou zapojena do Dne židovských památek, najdou zájemci na našem webu www.denžidovskýchpamátek.cz, kde je nejenom seznam s otevírací dobou a přístupností jednotlivých objektů, ale také interaktivní mapa.
0: Den židovských památek se letos koná už po deváté. Jak je o něj zájem?
1: Ono se to velmi špatně odhaduje, protože na spoustě těch, zejména třeba regionálních hřbitovů, nemáme možnost, jak spočítat, kolik tam přijde lidí, ale z našich nějakých průzkumů a odhadů se každým rokem pohybujeme v řádu tisíců návštěvníků, mezi 5-10 tisíci návštěvníky, což si myslím, že je docela zajímavé číslo.
0: My dnes žijeme v době narůstajícího antisemitismu. Setkáváte se i s negativními reakcemi na Den židovských památek?
1: Fyzicky asi ne. Zatím tuhle tu zkušenost nemáme. Jsme za to rádi. Ale samozřejmě v tom virtuálním světě občas pod nějakými příspěvky, které třeba propagují Den židovských památek, najdeme i komentáře, které samozřejmě jsou nenávistné. Ale jak říkám, ten samotný Den židovských památek jsme zatím, a je to tak dobře, nenarazili zatím nikdy na žádný problém.
0: Vy už jste trochu nakousnul, že mezi zpřístupněnými objekty jsou i místa, která nedávno prošla nebo procházejí rozsáhlou rekonstrukcí. Je ještě hodně míst, která takový nějaký větší zásah potřebují, nebo se dá říct, že vlastně většina židovských památek u nás už je víceméně opravená?
1: Ono se to přesné číslo asi nedá úplně vyčíslit, protože je potřeba rozlišit, jsou to židovské památky stále ještě ve vlastnictví židovských obcí, potažmo Federace židovských obcí, nebo památky, a není jich málo, které jsou už dnes v rukou soukromých majitelů nebo obcí nebo jiných církví. Ale dá se říci, že asi většina, pokud to budeme brát statisticky, tak většina těch objektů je nějakým způsobem opravena, rekonstruována, ale zase na druhou stranu jsou tady objekty, které na tu rekonstrukci třeba čekají. Některé z nich jsou také do Dne židovských památek zapojeny, například synagoga v Písku.
0: Říká Pavel Veselý z židovské obce v Praze. Děkuju moc a ať se Den židovských památek vydaří.
1: Moc děkuji a naslyšenou.

Vyuč mě, Bože, jak mám jednat s lidmi, ať vím, jak zlo proměňovat v dobro. Na text básníka v jidiš z přelomu 19. a 20. století Avroma Reisena zpívá ostravský soubor Adaš.

0: šoulet, chala nebo šakšuka, to jsou názvy tradičních pokrmů. Některé z nich byly na jídelním lístku v Holešově, kde se konal festival židovské kultury Hamakom. Kromě besed a koncertů dal totiž také možnost nahlédnout pod pokličku židovské kuchyně. Jaká jídla mohli ochutnat návštěvníci zámku, zjišťovala Blanka Kovandová.
1: Matci, poprosila bych dvakrát játra a jednou šakšuku.
2: Ano.
1: Děkuji.
2: Máme nachystané polévku Zlatý Jojich, klasickou, je to slepičí silně tažený vývar.
3: V kuchyni zámecké restaurace mi šéfkuchařka Marcela Kopecká ukazuje, co připravili pro dnešní den.
2: Pak tady máme krutí játra, šakšuka, jejich klasický pokrm, zelenina zapečená z vejci, anebo jejich klasický pokrm kašu varniškes, to je pohanka s houbami a sýrem.
3: Restaurace na Holešovském zámku se do festivalu židovské kultury zapojuje každoročně.
2: Ze začátku se podle mě lidi toho báli trochu, protože jsou ty názvy pro ně cizí. Chodilo třeba 10-15 lidí z začátku, teď chodí třeba v průměru 40-50.
3: Na jídelním lístku ale upozorňují, že jídla nejsou připravená košer. Filozofii židovského vaření považuje ale šéfkuchařka Marcela Kopecká za prospěšnou.
2: Oni nejí vlastně to mléko a mléčné výrobky s masem dohromady a myslím si, že je to vlastně správný způsob stravování.
3: Rozhodující slovo nakonec ale mají vždycky strávníci, třeba paní Dana a Erika.
4: Jsme se tady zastavili jako v rámci té židovské akce jako na to jídlo, že vyzkoušíme.
5: Polka byla asi židovská, hodně hustá slepičí polévka, byla moc dobrá.
3: A vy jste si teda vybrala?
4: Kuřecí stehno a šoule. Tak jako, je to taková pro mě jako nezvyklé jídlo, jakože doma si nepřipraví kroupy s fazolí, ale chutná mě to určitě.
3: Kavárna Pepe se naopak do festivalu Hamakom zapojila poprvé, vysvětluje majitel Petr Křížek.
6: No, my se nesnažíme být jakože vyloženě košer kuchyně nebo hrát si na něco, co nejsme. My jsme se chtěli vyloženě jenom přiblížit jejich kultuře. My jsme se snažili udělat moderní kuchyni s izraelskými motivy. Nakoupili jsme i vína izraelská.
3: Čím je to pro vás zajímavé, nebo čím si myslíte, že je třeba ten festival pro Holešov zajímavý?
6: Je to zajímavý v tom, že už je to tady opravdu dlouho a chtěli jsme to podpořit. Chceme podpořit kulturní dění v našem městě.

V repertoáru ostravského souboru Adaš a klezmerové kapely Naches je i jidiš píseň Ale Brider, neboli Všichni bratři. Její slova napsal židovský básník konce 19. a první poloviny 20. století Moris Linčevský.

0: Pozoruhodné předměty, které jsou spjaté s židovskou historií, má ve svých sbírkách Muzeum Náchodska. Pocházejí i z bývalé náchodské synagogy. Najdeme mezi nimi evropské unikáty. Historička Mariana Poláková je představila redaktorovi Karlu Sladkému.
1: Předměty, které se vztahují k náchodské židovské obci, má také Muzeum Náchodska. A já, když se tady dívám, tak jsou docela i unikátní záležitosti, paní doktorko.
2: Ano, máme tu dokonce jeden unikát střední Evropy, možná celoevropský, což je kožené vědro na vodu ze synagogy, kde je jak hebrejský nápis, tak je tam i křesťanské datování. Židé totiž datují malinko jinak než křesťani, oni datují od stvoření světa. Takže dneska už mají nějaký rok 5800, nevím přesně kolik, ale my ho máme datovaného jako 1781 a nikde jinde po Evropě takovýto předmět zatím nebyl objeven nebo doložen.
1: A to je přímo z náchodské synagogy?
2: Tady tohle vědro. Je přímo ze synagogy, víme to podle toho hebrejského nápisu, kde je vlastně napsáno židovská obec Náchod.
1: Já vidím, že jsou známy pouze dva kusy.
2: A ten druhý máme v depozitáře, nebo máme u nás.
1: A co víme o té náchodské synagoze?
2: Náchodská synagoga, máme ji doloženou, víme, kde se v Náchodě nacházela, ale byla zbourána v 60. letech, protože její stav byl dost neutěšený. Za války se do ní svážely předměty židovské, které pak putovaly dál do synagog v Praze, kde se dělaly obrovský soupisy. A tím, že náchodská židovská obec nebyla po válce nikdy obnovena, tak ta budova chátrala. Nicméně ze vzpomínek pamětníků víme, že ten výbuch přišel nad ránem v ranních hodinách, aby lidi se tam neschromažďovali a tak, a že nebyla ani moc dokonale vyklizená, že přitom lítaly do vzduchu nějaké papíry a z té synagogy se podařilo zachránit jenom pár kusů textilí, právě tohle vědro. A něco malinko z toho tady máme právě v Náchodském muzeu.
1: Odkud pocházejí ty další exponáty, exempláře, které tady máte?
2: Něco máme ze sbírek, třeba ty šábesové svícny, což jsou teda vždycky dvojice svícnů, která se zapaluje při svátku šábes, a máme tady i nějaké půjčené předměty.
1: Já tady vidím i hebrejskou knihu. Mm-hmm,
2: to je z naší knihovny.
1: Pokrývky, také pokrývka hlavy tady je.
2: Taková to, co asi lidé znají. My tomu většinou říkáme jarmulka, ale může se tomu říkat i kypa.
1: Svitek.
2: A ukazovátko na Tóru, protože Tóra je tak posvátný svazek vlastně, že se člověk nesmí dotýkat jí holou rukou. Tak proto ukazovátko.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. V ukrajinském Haďači zničil požár hlavní synagogu a poškodil poutní areál u hrobu Šneuera Zalmana z Liady. Ten založil dnes rozšířené chasidské hnutí Chabad. Haďač jako druhé největší židovské modlitební místo na Ukrajině navštěvovali i po jejím napadení Ruskem tisíce židovských poutníků. Na pražských Olšanských hřbitovech bylo slavnostně odhaleno pamětní místo věnované židovským výsadkářům Chavivě Rejkové a Rafaelu Rejsovi. Jejich život byl spjat s předválečným Československem. Oba se jako příslušníci britské armády zapojili do slovenského národního povstání a po jeho potlačení byli nacisty zavražděni. Zájem o židovskou výuku roste. Uvádí to kyperská filantropická nadace Jael na základě analýzy údajů ze své celosvětové sítě o židovském vzdělávání ve 48 zemích. Zahrnuto bylo 145 vzdělávacích institucí. Ve více než polovině z nich se během uplynulého roku zvýšil počet žáků. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: U ženy na Bulovce, která předtím byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. V Praze na Vinohradech zasahovali policisté, v bytě se tam zabarikádoval psychicky nemocný muž. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy ji tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
2: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdili, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
0: Psychicky nemocný muž se zabarikádoval v bytě na Vinohradech v ulici Čáslavská v Praze. Na místě zasahovali policisté i hasiči. Muž jim nakonec dveře otevřel a nikomu se nic nestalo, potvrdil mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
3: Na místo vyrazila i zásahová jednotka a policejní vyjednavač. Vyjednávání bylo po několika desítkách minut úspěšné a muž se nakonec z policie vzdal a nyní je v péči záchranářů, který jej převezou do nemocnice na vyšetření.
0: Začala několikaměsíční výluka vlaků mezi Krnovem a Jeseníkem. Část trati vede přes Polsko. Tamní dopravce bude rekonstruovat trať. Až do 12. prosince proto budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník a Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník, Mikulovice a Zlaté hory pojedou bez omezení, potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník, Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Skupinové přepravy jako turistické akce, výlety a podobně je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých drah nejpozději 72 hodin před odjezdem vybraného spoje. Sport.
0: Hokejisty Litvínova povede v nové sezóně Robert Reichl. Asistenty mu budou dělat Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný. Klub o tom informoval na webu. 55-letý bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagána už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na D1 před Prahou z Brna je silný provoz od sjezdu na Sázavu. Na 27. kilometru se zastavuje a pomaleji se jede nesouvisle až na 16. kilometr. Celé je to asi na 20 minut. A na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kroměříž omezují průjezd následky nehody. Na kilometru 255 je průjezdný jen levý pruh. Zdržení je na 15 až 20 minut. Objet to můžete přes Postoupky a Bezměrov. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tady zámecké léto.
1: Zámecké léto.
5: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský d'Alborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u d'Alborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To d'Alborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty d'Alborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčípole, blízko Jičina, protože d'Alborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno d'Alborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o d'Alborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Joseph, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kněžti vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kněžti vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Já, moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil, ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československu, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jedno za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek?
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběhy

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský dal Borgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský dal Borgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože, a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to pravděpodobně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže A už moje pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný. Ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fideikomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fideikomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starili a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
3: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, moje prapradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdy si pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro 2 pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky Z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý. On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.

už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.

0: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
1: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
1: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
1: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
1: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
1: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
1: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě jí šoupli do jízdárně chvilku.
1: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
1: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
1: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
1: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, mám spousta klíče, obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratila, bylo by malér.
1: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole, v parkovišti vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
1: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
1: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
1: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho a...
1: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
1: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
1: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
0: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
1: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
1: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře...
1: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
1: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako kdybyste se tady zatočili, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač jste dlouho neviděl.
1: Jo, s tiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná, mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého prádědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Korno, jenom ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov.
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas? Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: No, určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změní. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii. Takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Vysoké teploty můžou ovlivnit fungování některých léků. Teplárny Brno po víc než 15 letech prací zruší parovodní síť pod městem. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vysoké teploty můžou znehodnotit některé léky. Konkrétně můžou způsobit třeba rozpad účinné látky. Lidé by proto měli dbát na to, aby léky uchovávali na co nejchladnějším, ale zároveň suchém místě. V případě například inzulínu na stabilním místě v lednici. Dlouhodobě špatné skladování léků a jejich následné požití by nemělo být život ohrožující. Podle Ludmily Bezdíčkové ze Sdružení praktických lékařů ale můžou nastat komplikace.
2: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí, možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka a s dotazem na ten konkrétní lék, ale pokud už jsme ho použili, tak si myslím, že to není na to, aby člověk byl nějak znervózný, že to mohlo uškodit.
1: Podle lékárnické komory jsou na teplo nejvíc náchylné čípky nebo masti. Dělníci v Brně dokončují předposlední etapu výměny parovodů za horkovody. Práce za 3 miliardy korun začaly v roce 2010. Hotové mají být podle plánu příští rok. Brněnské teplárny teď nahrazují starou technologii za novou, třeba u autobusového nádraží před hotelem Grand. Letošní práce tam skončí na podzim, upřesňuje mluvčí tepláren Radka Mistrová.
3: Ten projekt pokračuje už v podstatě více než 15 let, je to právě rozděleno na jednotlivé úseky a za tu dobu vyměníme, až bude dokončeno, více než těch 96 kilometrů starých parovodů a nahradíme je horkovody, kde budou jednak nižší tepelné ztráty, jsou tam i úspory pro koncové zákazníky a ve finále po nějaké optimalizaci to bude zhruba 67 kilometrů trasy.
1: V Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisté budou moct využívat nové podchody a v provozu budou i dvě zastávky městské hromadné dopravy. V Dolánkách u Turnova je pro veřejnost přístupný nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři tento týden odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy a veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun.
4: Mluvčí radnice Marcela Jandová na webu upozorňuje, že je biotop přístupný pouze pěšky, na kole nebo na koloběžce. Kiosek provozovatel otevře během srpna. Lidé se můžou v jezírku na vlastní nebezpečí koupat. Voda se ale čistí pouze biologicky. Kvalita vody proto není zaručená. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
1: Olomoučtí fotbalisté remizovali ve druhém kole šance ligy s Mladou Boleslaví 2-2. A utkání mezi Bohemians a Hradcem Králové skončilo bez gólu. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno. Odpoledne se místy objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 dejte pozor na kilometru 166,5 směrem na Hradec Králové. Stojí tam osobní auto po nehodě. A na silnici 53 se u odbočky na Dyje srazila dvě auta a je tam jeden neprůjezdný pruh. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už začíná pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
5: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se grilluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, víte, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdravím naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: To možná něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: No, ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle? Ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuš, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat. Jo. No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není za rohem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápady, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změnit. Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A jestli se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíct. A cibulo, česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková, napodobně na skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až tam třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, jako já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal pod názvem ledu v kotlet z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice, jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle teď.
0: No, takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano. Miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám na dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silnej, pro mě, my vždycky máme i vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme ho tam, já nevím, přes půl litru a pak podléváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to. Nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku.
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Uděláme vždycky základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová, aby byla udělaná, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
2: Plátky uděláme, budeme pak naklepem.
1: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
2: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme.
3: Samozřejmě pepř.
1: Takže popepříme stejně jako posolíme. Jenom z jedné strany stačí?
2: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
2: Tak. A Patríku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
3: To je zelí.
4: Mm-hmm.
3: To je
4: zelí.
1: Bereš další cibuli?
2: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá.
2: Ano, to se bez tak jako pak uvařuje, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
2: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
2: Stačí sluníčnice, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce, ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty tři lžíce, jo?
2: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme, dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
2: Každý ho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo?
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte no, plátek je. Prostě špeku.
2: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne šunka?
2: Ano.
1: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
2: To je tam to nejlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
2: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout. A pak to takhle vzít
1: ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
2: Přijď přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samo drží.
2: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme česnek, jenom na plátečky, ale udělám jeho. Já dávám 4, na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
2: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar, nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobno nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
2: Můžou se opít, ale já je neopíčám, protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu. Jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zespoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
2: Přiklopíme a necháme do měkká hezky udělat. Jo?
1: Kolik času asi?
2: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolna, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
2: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko jí zajišku. Jo, tak aby to bylo ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jíšky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
2: Ano, a budeme mít šlupáče k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst?
2: No, já teda to doufám, ochutnej.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. 77.
2: Ale Patriku, víš co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchaný zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako salát ještě a jestli ho syrový k tomu. Mm-hmm. Tím se nic neskazí. Mm-hmm.
1: Víš, to je tak dobrý, Jardo.
2: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Jana Hlačeka na to, tak zabrzdí.
1: Tak jo. Ale je to fakt moc dobrý.
2: Tak si to vychválíme, viď.
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni ale najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
2: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každý. Na tom není složitý. Jo.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahouzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný trvanlivý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
3: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSN normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
3: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale ten hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
4: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá lecos poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
2: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
0: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Maďo.
1: Ano.
0: Jsi připravená?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Jani.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
1: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu, myslím si, že každá, spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak v květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí s konívkou a zalévá někde majoránku?
1: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě i kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
1: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
1: Jo, to je ta chalupa, ano.
2: A proč se to může tak říká?
1: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom s ní pak odjeli, že jo?
0: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
1: no,
0: nebo?
1: No já si myslím, že jsou hrozně fajn, člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
1: No tak to jsme jedli opravdu špatně. Chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny. Ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný. A do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš. Ježíš, mané, no ze zelím, no. Segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
3: Jejda.
1: A od té doby prostě já, když vidím segedinský,

0: Dělali jsme si to takové jako ledvinky, jo, něco jako na způsob ledvinek. A jsme si říkali, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
1: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
0: Děkuju a nashledanou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, anebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně, absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt a věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvaldskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i seznámíme osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food picnic do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Web Státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje, napadli ho hekři. V Česku chybí v lázních pracovníci na různých pozicích. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přehánkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, pokračuje Čechová.
3: Napadení webových stránek Státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
2: Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo po fyzioterapeutech. Chybí ale taky lidé v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
4: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
2: Autobusy na Pelhřimovsku a Humpolecku jezdí ode dneška podle nových jízdních řádů. Přibyla i nová přímá linka z Pelhřimova do Prahy na zastávku Rostyly. Nový přímý spoj povede i mezi Prahou a Pacovem. Pokračuje náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný ze SocDem.
5: Ta obslužnost vlastně celého Pelhřimovska směrem na Prahu se hodně zlepší, ale celkově z hlediska počtu kilometrů se zlepší dopravní obslužnost Pelhřimovska a Humpolecka.
2: Zámeckou zeď na Pernštejnském náměstí v Hranicích znovu zdobí 5 erbů bývalých majitelů tamního panství. Restaurátoři je obnovili v rámci celkových oprav zdi. Investice vyjde na bezmála 2 miliony korun. Radnici se podařilo na akci získat dotaci. Pokračuje památkářka města Martina Cvešperová.
6: Kolem těch erbů byly takové šambrány, takže zedníci teď musí dotvarovat ty rámečky a potom budeme čekat asi ještě na vrat, která se vyrábí nově, a po osazení vrát dojde k finálnímu barevnému přetření celé zdi.
0: Sport.
2: Fotbalová Olomouc získala další posilu. Ze Slovácka přivedla mládežnického reprezentanta Daniela Baráta. 19-letý křídelní hráč se Sigmou podepsal víceletou smlouvu.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Na jihu Moravy až 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D35 opatrně na kilometru 166,5 směrem na Hradec Králové. Stojí tam osobní auto po nehodě. V Příbrami ve Fibichově ulici se srazila dvě osobní auta. A na silnici 381 u Křepic na Břeclavsku došlo ke střetu osobního auta se zvěří. A na místě tam teď zasahují záchranáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už začínají hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
7: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
8: Velmi málo, ale občas ano.
7: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů. A mohla být herečkou.
8: Asi.
7: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
8: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
7: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
8: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
7: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
8: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale lítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem a pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži 6 ran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
5: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
6: To
5: nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já se domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
6: To je hrozně těžký.
7: Nedělejte si starosti, my to vidíme všechno.
6: Všecko víš.
5: To budou vedle, víš?
6: To jsou vedle. Jo.
5: Jaká měna se používá v republice Andorra?
8: To jsem mohla myslet.
4: Tak dávejte dobrý pozor.
6: Řekni.
4: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
9: No, ono je to tam na hranici. Tam
4: teď ještě otázka, která se tam používá jiná.
9: Prosím?
3: Buď frank nebo obojí.
9: Já bych řekl, že obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to bude
3: špatně. Ne, to jsme dvojice prostě. To...
4: Tak co říkáte? No, žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
3: Ale...
7: Zkusíme to obojí.
4: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás. Kterou vyberete?
7: My jsme se asi...
3: No ano, ano, tak.
7: Jak jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
3: No. Tak, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
4: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
10: to není.
4: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, anebo je to zvláštní grafický tisk.
6: To je výborný.
9: Jednoduchá
5: otázka. To není, to je jasný, je tam plná věc. To je jasný. To by já ti nevím, ale mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
6: Já?
5: Já nevím, ne, ne. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
6: Tak.
5: Co?
6: Já ho poslechnu.
5: Jo?
6: Jo?
4: Posloucháte?
5: Nevynadáš mi potom.
6: Ne, no prosím, to se bych ti nedával.
4: To znamená, říkáte, je to zvláštní grafický tisk.
6: Řekni to.
4: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
6: To má vědět, jaký oblouk je.
9: Tak nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
6: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takovéto poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
2: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Ticiánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, když mě chválili. Tato si přesně vzpomíná.
1: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
2: Maria snad už v mateřské školce. Pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala. Nevím, jak jsem to zvládla. Asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu. Já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi. My jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
0: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby na pokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Marianka, matka pluku.
2: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina. A nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví, a on řekl, no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat DAMU, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí. Ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jeho kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanzlíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie. A díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech.

0: V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C a K polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurz v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky, každá si měla vybrat nějaký obor, jedna vařila, jedna tančila, já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. A pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřála, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
3: Fergel et alim ošas inen sebuk itkin tsot, juh slit otorps ituch adžib, i džakšan i návstop tsot.
4: No to je! Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
3: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost, svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
1: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové, protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
2: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem Mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba, a protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji. Omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem jí dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad, možná přijde kouzelník a šel jsem spát. Takže... Jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky, stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Sazky Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Potom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Sazky a Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Sazky a Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil. Já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě. To jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě, jak si zestářím, se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaše informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku a vyšlo vám to? Možná jste měli jiný typ, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikde neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu. Takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím. Což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku. A když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný. Ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Sazkia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen proto, že nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště, o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas ne gestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci, na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Jo, jo, jo. pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
0: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem? Tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, leva tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No, a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl George Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek. Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
6: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů, myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
6: Byly tři a pak to vyšlo jako soud.

0: prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši.
1: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali a já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, aby samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize a odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
0: jste
1: chtěli
0: to vyzkoušela
1: vědět.
0: I na sobě?
1: Ano, já jsem to měla jsem to vyzkoušený na sobě. A lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy a mě nezbylo nic jiného.
0: Už jsem viděla, jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích. Ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Ne, promiň, ty jsi zdravý jako
1: žít. Já tam mám různé hezké pozice i třeba na potenci.
0: No pouze pánové, ano, zbyste jako,
1: každý.
2: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
1: I duševní,
2: a
1: na krásu a na různé, jo, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
2: Prosím vás, paní doktorko, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prstem i na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega, který to takhle mi říkal, no jo, člověče, já jsem stloustul a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
0: A nebo spíš se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku?
2: Na prsteníčku nebo na středníčku, no, jo? No.
1: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
2: Z vašeho ne, ale jako...
0: Zdeněk posíval se na prsty.
3: Tak to náhodou vím.
1: Ano.
3: Tento prst je zbytečný.
1: Ano. Useknout, já bych navrhoval.
3: Myslím to vážně.
1: Ano.
3: Skutečně, nemá funkci.
0: Proto se tam nosí prsty.
3: Tak proto se nosí prsty.
4: Kromě
3: teda
0: pozor, jo. Ale to je zavádějící.
3: Lidi,
0: to když domyslíme jako pozor, jo.
2: A co kytaristé, ty ho potřebují taky. To klavirist, teď to říkáš, no já.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Nic neříkejte, ale navrhuju, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
7: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek... My si pamatujeme, to už spousta věcí se otancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

Šašošuška, haluška, šup, šašovi dobruška.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saskii Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ní neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ní naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá.
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Saskii Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznisem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
3: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné, pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice, říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bomboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůvek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Mm. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky
4: a
3: říká si, to bude mít koláč. A jednou taky tam byl zabitej králík a to jsem se dost lekla, teda přiznám. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici. Ale... Takže to je od toho diváka, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Saskii Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
3: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží. Zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
3: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Vážení posluchači, především vám přeju krásný závěr neděle 2. srpna. Z ní zbývá vlastně už jen jedna jediná hodina. A tu věnujeme noční lince, stejně jako tu první hodinu srpna 3. Dvě hodiny našeho povídání na jisté téma. To je před vámi na rozhlasových vlnách. U mikrofonu je Borek Kapitančik a posílám vám pozdravy do celé republiky a možná ještě dál právě za pomoci rozhlasových vln. A podobně jako Patrik rozehnal hvězdných návratech, já vás v noční lince, která začíná ovšem za pomoci vašich příběhů, vezmu do minulosti. Na schovávanou, nahoněnou, na kovboje a indiány, skákání panáka přes gumu, anebo třeba kvarteto, prší, pekseso, halma, dáma, mlínek, vrchcáby, anebo ten takzvaný hokej s tenisákem na plácku před domem. Jak jste si v dobách, kdy ještě nebyly mobily, kdy jsme ani nesnili o internetu a kabelové televizi, hrávali s vašimi kamarády a kamarádkami? Bylo to, jak jsme si kdysi hrávali inspirací třeba při prázdninovém pobytu vašich vnoučat? O tom, jak jsme si hrávali, o hrách vašeho dětství, můžete buď napsat na webovou stránku rozhlas.cz/linka, anebo telefonovat, jako obvykle. Číslo je 731 800 900. A už jsem to jednou řekl a znovu to zopakuju. Na vašich příbězích stojí noční linka. Bez nich by nebyla tou správnou noční linkou. Budu čekat na vaše příběhy na téma Takhle jsme si hrávali. Tak ještě jednou dobrý večer, hezký závěr neděle. No a těm, kterých se to týká, zítra plno elánu do nového pracovního týdne.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Máme pořád ještě 2. srpna, i když během těch 2 hodin našeho společného povídání na téma Takhle jsme si hrávali, se to změní. Ale jak říkám, zatím ještě stále mají svátek Gustavové, tak věřím, že jste jim pogratulovali. Ale teď k tématu. Naše posluchačka, která čeká na telefonu, nám chce říct, jak si hrávala v těch dávných, možná ne tak dávných dobách. Jano, váš hlas zní mladistvě, takže se omlouvám, pokud jsem se vás dotknul. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, zdravím všechny, je mě 63 roku.
0: No tak to jsme asi tak stejně velcí, tak to jsme si hrávali určitě podobně. Ale víte co, než mi povíte všechno to, co jste říct chtěla, tak se zkusím odrazit od toho, co možná naši posluchači slyšeli ještě před 23. hodinou. Pokud jste poslouchala Hvězdné návraty Sasky Burešovou, hrála jste si někdy na televizní hlasatelku, když jste byla malá?
1: Tak to zrovna ne. To určitě ne, hráli jsme si úplně na všechno, ale na televizní hlasatelky a na herečky ne. Za to jsme byli princezny a máma, táta a dítě.
0: To asi no, jenom do určitého hlavně věku, že?
1: Ano, ano. To jsme si hráli, když jsme byli malí a mysleli jsme to vážně. Já jsem měla v domě za sousedy zrovna sourozence, to byla holčička a kluk, no tak já jsem s tím klukem byla máma s tátou a holčička byla naše dcera a říkali jsme jí holko. Tak jsme na ní volali, jakože je naše holka a měli jsme krásný prostředí k tomu hraní, protože jsme bydleli ve starým činžovním domě a tam bylo takové romantické, bohaté prostředí, byl tam dvůr a velikánská zahrada pro všechny a všelijaká krásná zákoutí, takže tam se dalo hrát na všechno. No a hlavně jsme byli venku, hlavně jsme chodili ven a tam to všechno probíhalo a byly to takové ty klasické hry nahoněnou nebo naschovávanou, Honzo vstávej. Taky jsme si hodně hráli na písku a vždycky jsme do těch her byli velice zapálení. Pořád jsme vlastně byli na nohách a taky k nám chodili ještě děti z ostatních domů nebo my k ním na zahradu. Bylo to takové velice družné, uměli jsme si vyhrát, každý den jsme se nadýchali čerstvého vzduchu a i naši rodiče se stýkali. Já si hlavně v té souvislosti vzpomínám na tu vzájemnou družnost a taky, jak jsme se setkávali, když bylo hezky, tak jak jsme se setkávali vždycky v sobotu všichni my děti, který jsme si tam hráli i dospělí u táboráku večer. Jak jsme to chystali a pak jsme tam běhali a povídali si a poslouchali jsme, co říkají ty naši rodičové. Bylo to moc krásný, no ráda na to vzpomínám.
0: Pani Jano, mě by zajímalo, říkala jste, že jste bydlela v činžáku, předpokládám tedy, že tam bylo vícero, jak se říká, partají.
1: A tím sedm.
0: Sedm, no. A tím pádem taky vícero vašich vrstevníků či vrstevnic. Kdo svolával?
1: Ano.
0: Kdo svolával ke společnému hraní po té, co třeba skončili školní povinnosti, hodili jste aktovku do kouta? Kdo vlastně byl tím, kdo svolával k hrám u vás?
1: No hlavně případě? Já.
0: Jo, a jak jste to dělala? Zvonila jste na zvonky, půjde Kája
1: to
0: ven?
1: Taky. Zvonila jsem na zvonky, ať jdou ven, a nebo někdo už třeba venku byl, tak jsem se jala hned organizovat ty hry, nebo i společně a prostě byla jsem taková vedoucí tam, ale byly tam i starší děti zase, takže když my jsme byli maličký, tak ty se nás třeba ujali. Bylo to hezký prostě, no, byli jsme takový jejich hračky, jako těch starší, když jsme byli malinký. No, když jsme trochu povyrasli, tak jsem to vzala já zase pod svoje křídla. No a to byly, to jsme, když jsme prožívali nějaký hraní, já si pamatuju, že na tom dvoře byl takový vrak auta a já jsem si s tím kamarádem, sousedem do toho vraku jednou takhle o sobotním horkým poledni sedla. A my jsme si s takovým zápalem vypravovali o tom, jak to vypadá na jiných planetách ten život, že tam lidi mají zobáky a jak to tam všechno je a tak se rozbujela naše fantazie. Zase to bylo nádherný, jo, takový prostě, co si jenom děti dokážou vymyslet. No ale pak nás bohužel rodiče zavolali k obědu, ale prostě my jsme se měli moc rádi, jako kamarádi, a bylo to takový, bych řekla, trochu jiný než dneska, no.
0: Něco podobného mám teď před sebou, je to jednořádkový vzkaz našeho posluchače Bedřicha, já se k němu hned dostanu, ale když už tedy spolu mluvíme a vy jste říkala, že jste si hrávali i na schovávanou, zkuste třeba těm, já vím, že to je velmi nepravděpodobné, ale kdo ví, zkuste těm, kteří poslouchají a nedokážou si vybavit to, ne zaříkávadlo, ale to, co se odříkávalo, když jste vlastně čekala na to, až se vaši spoluhráči, protihráči, já nevím, jak to říct jinak, schovají. Co jste říkala u toho? Počítala jste 10, 20, 30?
1: No tak, 30? Když bylo, počítala, ale když byla třeba honička, tak se říká, že jsme si hráli na babu.
0: Ale počkejte, vy mi sem taháte...
1: Nechtělo, tak prosím?
0: Vy mi sem taháte honičku, já myslím tu schovávanou. Jaká přesně byla ta formulace? Jak jste počítala? Po desítkách?
1: To bylo nějak 10, 20 a teď se řeklo jméno, já už nevím přesně, ale při té honičce, já bych to chtěla říct, to bylo piky, piky na hlavu, že na babu nehraju.
0: Jo, tak to si pamatuju taky. A my jsme měli ještě takové zaříkávadlo, když se tedy při hře na schovávanou stálo třeba u zdi a počítalo se 10, 20, 30 a tam byla taková pojistka. 2 metry za mnou nebo všude okolo mě nikdo nesmí stát.
1: Protože, jo, nebo nebudu hrát.
0: Nebo nebudu hrát, protože byli i tací, kteří vám stáli za zády a okamžitě vás zapikali.
1: Tak tohle my jsme nedělali, no. My jsme byli takový nevinný.
0: Já vám moc krát děkuji, paní.
1: Ale vzpomněla jsem si, nebo nebudu hrát, jo.
0: Nebo nebudu hrát. Já to používám do dneška.
1: Tak jo.
0: Dobrou noc vám přeju a krásné
1: děkuji
0: léto.
1: Děkuji vám tež.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Když jsem tady zmínil to, co napsal Bedřich, musím přečíst. Dobrý večer, mě hodně bavilo hra na schovávanou. To byl život. Ne jako dneska, že jsou celý den na mobilu. Asi má být krátké, to je hodně špatný. No Bedřichu, já děkuji i za ten zdvižený prst a můžeme si pustit další písničku. Věřím, že po kapele Elán bude čas pro váš další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za zvuku zdalujících se bubnů dávám prostor naší další posluchačce. V noční lince je to Lidka, která nám chce říct, jak ona si v dobách, kdy měla věk, řekněme, jednociferný, anebo jen z počátku dvouciferný, jak si hrávala. Já vás zdravím, Lidko.
1: Já vás taky, Morečku. Ráda vás slyším po dlouhé době.
0: Vy jste nevypnula to rádio, že jo?
1: No tak skoro, úplně.
0: Teď nám to dělá vždycky ten dozvuk, ale to bude mást především vás.
1: No jo.
0: To je přesně ono.
1: Je to хорошо?
0: Teď už je to lepší.
1: No.
0: Tak jak jste si hrávala?
1: Už je to tak dlouho, ale na to člověk nezapomene, že? Říkám, už jsem 16 nebo 15 let v důchodu, takže konečně přežila jsem covid, já říkám, už přežiju všecko. Protože manžel bohužel zemřel za 2 dny v nemocnici. Říkal mě primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohl někdo pomoct. Už jsme byli druhý týden.
0: To mě mrzí, to mě moc mrzí, paní Lidka.
1: A on už to ten druhý týden v pondělí ráno se zbudil a nevydržel a utek, že musí jít do práce. On se staral o čistotu města. On byl zaměstnán z magistrátu.
0: Rozumím, ale paní Lidko, pojďme si říct, jak jste si hrávala, když jste byla malá.
1: Jo. No, takže smutné věci, na to nerada vzpomínám, ale bohužel, co nás lepšího čeká, už to nebude. Takže dneska, jak si ty děti hrajou, mě je jich líto, upřímně vám řeknu líto, protože oni vůbec netuší ani na které děti, které vyrůstají ve městech, jak vypadá, já nevím, koza, jo, nebo takové zvířata, co nám byly blízké. Já jsem vyrůstala vedle kravina na vesnici. No hned přes dvůr jsme měli kravín, tak jsme chodili za tou jednou tetičkou, ta nám dávala mlíčko přímo od kravičky. Takže to dneska děti neznají. Že?
0: Dobře, tak je poučte. No, jak se dá hrát, pokud by to mělo být z vašich zkušeností?
1: Nejradši jsme si natrhali pampelišky, a hrávali jsme si na školu, víte? Měli jsme takové ty paličky a jsme vyvolávali jako žáky, no, nebo na učitele, nevím, co to dá být. Potom jsme si hrávali na honěnou, na babu, na schovávanou a já nevím, škatule, hejbejte se. A takové, říkám, to byly hry, které dneska ty dnešní městské děti neznají. A ani nemůžou znát. A mě jich opravdu líto, protože já jsem třeba hrozně ráda četla, jo, mám i fotografie. Maminka večer bylo 9 hodin, zhasla a žádné čtení spát.
0: No jistě, abyste si nekazila oči, pochopitelně.
1: No právě, ale já baterku a četla a do 3 do rána. Dneska se které ty děti opravdu neumí ani čít, nebo nemají na to čas prostě. To jenom čumí do mobilu, no. Tak si to kazí, si to zdraví. Je mě opravdu líto, no. Tak krásně.
0: Já
1: nemůžu...
0: Tohle bědování si ještě dneska několikrát vyslechnu, ale pokračujte, no. Prosím, dál.
1: No tak říkám, já nejradši jsme si hráli na vojáky, že jo?
0: Na vojáky?
1: Já jsem dělala bezmaně mrtvoli umírající, to mi šlo. Ale dneska je taková doba, že když vidíte si pohádky, jo, které samý den, se to jmenuje, no ten lítající, asi nějaké ty obrudy, když to člověk vidí, jo, ty pohádky kreslené, mě se dělá špatně. Já když si vzpomenu na ty pohádky, co my jsme na nich vyrůstali, Čelka Mája, že motel Emanuel a prostě takové pohádky, to dneska ani ty dětka neznají.
0: No víte, robot, já myslím, že když třeba... Že když třeba vám bylo 10, 15 roků, tak ti, kterým bylo o 60 let víc, tak možná si říkali, ty dnešní děti si vůbec neumí hrát. To už není jako za nás ty hry. Ne, myslím, že se to neustále posouvá. Že když my jsme byli malí, tak nám zase nerozuměli ti o 50, 60 let starší.
1: No samozřejmě, no.
0: No a takhle se to pořád motá dokola.
1: Svět se úplně říká, všichni říkají, svět se zbláznil a svět je na ruby. Na podzim, jak teďka už začíná pomalu podzim, tak už se ochlazovalo, že? A teď je to naopak. Teďka vlastně už 40 stupňové vedra je začátek toho srpna, že? No a já říkám, no všechno je na ruby,
0: kdyby to mělo být jenom počasí, zajděte si někdy do takového toho velkého nákupního centra a už včera jsem tam viděl sešity, tušky, pera, no, měsíc před začátkem školy. A až bude září, tak už tam pro změnu budou svíčky na dušičky. Lidko, já vám děkuju, a přeju vám krásné léto. Mějte se hezky.
1: Vodu bývá, vyšichají řeky a říkám, a co nevyschne, tak zhoří. No a já říkám, co nás čeká, já bych dneska nechtěla mít 20 a nikdy by mě k tomu dali 3 miliony.
0: Tak paní Lidko, děkuju, rád jsem vás slyšel. Přeju vám dobrou noc a zase někdy naslyšenou v noční lince.
1: Přeju všem, dobrou noc. A pevné nervy, až to vydržíme, to, co nás čeká.
0: Ty potřebujeme
1: dobré,
0: vždycky.
1: To není.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Docela zajímavé je, že v originále tuhle písničku zpívá byť skoro až falzetem muž, takže to byla právě Hana Zagorová, která se jí ujala pro tu, řekněme, českou verzi. Ale teď naspět k Noční lince a především k tématu. Takhle jsme si hrávali. A Radka, která čeká na telefonu 731 800 900, k tomu má co říct. Radko, pěkný večer.
1: Dobrý večer, vám taky pěkný.
0: Tak já bych si teď dovolil jednu prosbu. Jistě byste vyjmenovala několik her, několik možností, jak jste trávila čas, když vám bylo 8, 9, 12 roků se svými kamarády a kamarádkami. Ale kdybyste měla vybrat jenom jednu hru, venkovní hru, kterou jste měla nejraději, která by to byla?
1: Tak venkovní by byla asi naschovávanou na naší zahradě v Bítouchově, vlastně u Semil, kam jsem se teďka vlastně po 20 letech asi vrátila. Tak mě to tady úplně tak na mě dejchlo a zrovna to vaše téma mě tak oslovilo, protože jste zmiňoval i tu halmu, kterou podle mě už spousta lidí dneska ani nezná. Hmm. Tak jako říkáte venkovní teda tu schovávanou, ale vnitřní právě tu halmu.
0: Jo, takže vy jste byla spíš na ty deskové hry?
1: No moc ne, právě, že jinak jsme vždycky co nejvíc lítali venku, ale právě tu halmu, zrovna jak jste od ní začali mluvit, tak mě to oslovilo, protože jsem ji hrávala se svojí sestřenicí, která mě ji naučila. Dneska si myslím, že už bych ji asi ani nezvládla hrát, ale vlastně jsme ji hrávali v domě, ve kterém právě teďka jsem se tam byla po 20 letech podívat.
0: No já bych si taky musel připomenout pravidla halmy. Já jsem to hrával s Jirkou Kouřilem, ale taky už si nepamatuju, on mě to naučil, taky už si nepamatuju přesně, jak to tam vlastně, jak s tím přeskakováním. No, tak si to budu muset nastudovat. Takže venku na schovávanou, možná nahoněnou. A jaké byly další hry, které jste provozovala, co by, řekněme, předpubertální jedinec?
1: No tak skákali jsme gumu samozřejmě, to byla taková ta klasika. A taky jsme hráli takový to krvavý koleno teda samozřejmě.
0: A tak vysvětlete těm, kteří vůbec neví, protože jsou třeba mladších ročníků, jak se hraje na krvavý koleno?
1: Teď si taky nejsem úplně jistá, jestli to řeknu 100% správně, ale vím, že se cirko první hodina odbyla, druhá hodina odbyla a pak se určila ta nějaká konkrétní hodina, by který mělo udeřit to krvavý koleno, který pak běhalo a chytalo teda ty ostatní. Takže ono je to vlastně taky určitě způsob jako hry nahoněnou, když se to tak asi vezme.
0: Navíc ještě hororový.
1: Tak, přesně s hororovou zápletkou.
0: Radko, já vám moc krát děkuju, vy jste mi připomněla opravdu právě tou halmou doby, kdy mě bylo nějakých 8 roků. No, děkuji
1: no,
0: vám za to.
1: No, to právě taky.
0: Díky, ale dnes už nehrajete na schovávanou na té zahradě, že?
1: No na téhle zahradě ne, protože v botu jsme jakoby přišli, ale jinak právě tím, že vlastně už mám jako děti, tak jako pořád ta jako naschovávanou, ta naštěstí mi přijde jako jedna z mála her, která se opravdu drží jako pořád, tak jako naschovávanou to jako pořád ještě jako funguje. I když teda s obměnou zombí dnešní děti, takže s obměnou zombíků, ale jinak pořád jako naschovávanou to se drží naštěstí.
0: Radko, děkuju a přeju vám krásné léto.
1: Já vám taky všem posluchačům a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Nejen telefonáty, ale i vaše psané příběhy, vzkazy, glosy, připomínky. Pokud se týkají noční linky a tématu těchhle dvou hodin našeho povídání, tak v jednu hodinu všechny taky uvidíte na už zmíněné adrese rozhlas.cz/linka. Pavel napsal: my jsme jako děcka stavili s matrací a dek všelijaké bunkry a místnůstky. A s bráchou jsme stahovali od multiservisu obrovské bedny od televizorů. A nehráli jsme si na hlasatele, ale stavili jsme z nich různé domečky a takové krabicové příbytky. Taky s bráchou jsme ze stavebnice stavili domky s vyskladněnýma žolíkovýma kartama, jsme vytvářeli silnice mezi těmito domky. Poté jsme se Angličákama navštěvovali a oba jsme se jmenovali Jura Novák. Bylo by toho mnohem víc, ale na to by nestačila noční linka. Krásný noční poslech přeje Pavel ze Židlochovic. A ptáte-li se, když jsem zmínil Židlochovice, zde napsal František, napsal. Uslyšíte během noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když jsem před malou chvilkou četl to, co napsal Pavel ze Židlochovic na téma Takhle jsme si hrávali, on stavil s bráchou z těch obrovských beden od televizoru různé domečky a podobně, no tak na tom je jasně vidět, že muži občas i něco postaví, nejenom, že si hrají nahoněnou, tedy mám tím samozřejmě na mysli v tom věku, o kterém se dnes bavíme, tedy který je důležitý pro naše téma. V těch 8, 9, 10 letech si děvčata natahovali gumu, jo, skákali gumu, skákali panáka, no a my jsme stavěli, ať už to byly bunkry, domečky, anebo aspoň ty branky k pomyslnému hokeji před panelákem na plácku, no tak stačily k tomu dvě lavičky, to byly takový ty šprušlový, co já si pamatuju. Laťové, tak jsem to měl říct. Jak si hrála Mirka? Chce nám to říct, právě teď čeká na telefonu. Mirko, zdravím na Šumavu.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. Já bych chtěla jenom takový malý příspěvek, kdy jsme byli taková parta děvčat, která měla krabici od bomboniéry, v té jsme měli udělaný malý pokojíček pro panenky a soutěžili jsme, která když navštíví nějakou švadlenu tady místní a dostanou ostřižky látek, která už je pro tu panenku, byť byla malička, 10 cm, maximálně 15 cm. Kdo už je hezký obleček, měli jsme zbytky vln, šili jsme, háčkovali jsme a soutěžili jsme, která pro tu svoji panenku utvoří ty nejhezčí šatičky. A když jsme se sešli s partou kluků, kterých bylo tady na vsi taky dost, tak jsme věděli přesně, teď je doba zrání ovoce, na které zahradě mají dobré hrušky, kde mají dobré švestky, kam se podívat, který zemědělec má třeba velký stoh, kde jsme jezdili, skákali ze stohu a byly to takový ty hry v přírodě, v partě a bez zášti, kdo co měl na sobě, čí, která maminka pracovala nebo který tatínek byl ředitel nebo obyčejný traktorista, ale byli jsme parta, která jsme se měli rádi. Hrozně moc jsme si užili přírody a takový ty soutěživosti, takový ty zdraví. A teď je mi těch dětí líto, že vlastně ručním pracem se nevěnují, mají jenom takovou tu ruční práci, že jsou sami, hledají něco na počítači, na telefonu a taková ta soudržnost těch dětí stejného věku se prostě v dnešní době vytratila. To je jenom můj malý příspěvek. Hrozně bych jim přála, aby se mohli vrátit do té naší doby, která je zhruba před 50-60 lety. A aspoň na jeden víkend zažili to, co jsme zažívali my každodenně, když jsme hodili tašky do kouta.
0: Já si z toho, co jste říkala, vyberu jenom jednu věc. Vy jste říkala, že v dobách, kdy jste byla malá, tak jste přesně věděli, kdy, v jaké zahradě, kde dozrává, dejme tomu, hruška, kde je rybíz a tak dál, a tak dál, a tak dál. V Brně proto máme, řekněme, nářečový výraz. Jak jste tomu říkali vy, když jste šli do cizí zahrady na ovoce?
1: Došli jsme se podívat, co tam zraje.
0: My jsme chodili na pajkl.
1: No, tak to my jsme teda neměli, tenhle výraz my jsme neměli, ale věděli jsme, která plaňka je uvolněná, no, kterou zítku nejlí přelezeme a zase třeba vo Velikonocí jsme, byť jsme chodili i na Farskou zahradu, tak na tu Farskou zahradu jsme o Velikonoci chodili vyhazovat vajíčka všichni.
0: Paní Mirko, já
1: takže
0: vám děkuju.
1: Takže pan farář o nás věděl.
0: Mně to bylo jasné. Já vám moc krát děkuju. Nejenom mě jste, myslím, vrátila o hodně let nazpět. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Takhle jsme si hrávali. Téma noční linky, kterou posloucháte. Přispět svým příběhem do ní můžete na 731 800 900 anebo tím, že napíšete na rozhlas.cz/linka. Ale ne vždy to vyjde tak, jak si představujeme. A já se už dopředu omlouvám paní Daně z Blatné, protože když ji slyšíte v telefonu, tak já si moc vážím jejich příběhu, jejího rozhledu a v žádném případě to nemyslím nijak zle. Ale asi jste si, Danu, nevzala brýle. Takže já teď ten vzkaz budu muset mírně luštit a mírně upravit. První věta ta by ještě šla. Krásný večer a noční linku z Brna s díky za téma a pohodu i zdraví. Ale už ta druhá věta, tam mám problém. Pokračuju. Všem posluchačům i vám, měli jsme mnoho fantazie, a tady už jsem v koncích. A dětství pestré predobila mi. Dodmes nosím bzpinku jak frajovené kinky. Cáp, zita... Čáp ztratil čepičku, to bych ještě pochopil, jakou měla barvičku. Honzo, bstávej, kolik je hodím. Sochy a moče iž byhadla, jrama infoany i vojáky. Prostě fantastické dětství, no to věřím. Panák a skaláni, to bude skákání, kuličky a tak dál. Leta byla parádní a já dnes s nostalgií vzpomínám a lituji dnešních dětí, závislých na mobilech bez vztahu k přírodě. Vedra mi berou hlas a sílu energie, proto raději píšu a prosím o blahodárný déšť. Paní Dano, já vám děkuji za váš vzkaz, moc se omlouvám, neměl to být v žádném případě ani ironie, neměla to být ani ironie, ani výsměch, ale ten váš vzkaz je tak roztomilý, že jsem ho prostě musel přečíst, tak jak jste to napsala.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si o tom, jak jsme si jako malí hrávali. Ať už to bylo před 20, před 30, před 50 nebo možná před 60 lety. Tady bych poprosil vlastně i paní Drahušku, aby nám umístila tu dobu, o které chce hovořit, trošku přesněji, tedy označila ji trošku přesněji. Zdravím do Prahy, paní Drahuško.
1: Dobrý večer vám, pane Borku, i všem posluchačům. No, všichni, kteří prožili dětství po válce, většinou jsme měli stejné hry. Ať to by bylo naschovávanou, nahoněnou. Ale protože v Praze jsem si tady hrávala s kamarádkami z jedné ulice, kde jsem bydlela. Ty hry se opakovaly hlavně i v Orlických horách, kde bydlel můj dědeček s babičkou. A dědeček měl hospodu a krám, který se potom změnil na jednotu a tak dále a to zaniklo. A my jsme si hráli nejenom na prodavače, nejenom v létě jsme vozili, když jsem byla úplně malá, panenky v kočárku, ale i koťátka místo panenek. Také jsme šili, také jsme vyšívali, hráli jsme si v zimě na bledky, protože jsme jezdili na rybníku, v létě jsme tam plavali. Když jsme trošičku povyrostli, tak jsme s místními chlapci, to už bylo takové to, na doktora.
0: Jo.
1: Čaj, na vojáky, na honěnou, rybičky.
0: Rybáři jedou, ano.
1: My bychom se mohli chytnout v řadě za ty ruce a tak dále. No a já si hrozně ráda vzpomínám a všichni na svatbu jsme si hráli. Soused měli velké kluky, asi o 3 roky starší než my, no tak ty už si nás vůbec nevšímali. Ale když už se jim pak zapalovala lítka jako i nám,
0: tak to si zase začali všímat, že jo?
1: Samozřejmě, naschovávanou ceně, naschovávanou ve stohu slámy. Bylo to tolik her, které ty děti dnes bohužel opravdu si hrát nemohou.
0: A už zase bědujeme.
1: Když mám vnučku a sousedovi chlapečka a oni, babi, pojď si hrát, tak na co si hrají? Na policajty. Já musím být ve strážnici, já musím být rozhodčí a pořád se někde schovávají, střílí tamhle za rohem garáže. Já jsem říkala, pojďte si postavit bunkr, aby jsme třeba, je pravda, že jsem to taky hodně organizovala já, hráli divadlo. A hráli jsme divadlo pro půl vesnice, protože babička měla takové dlouhé stoly, které nám dala na zahradu. V tu dobu prázdnin byl rybíz, byla limonáda, tak to jsme tam měli pokladnu, teď jsme to všichni připravovali. A Hrubínovi básničky jsme hráli jakoby divadlo, operníkové chaloupce a tak dále, tak jak to bylo. No a i ty děti vždycky přišly, vstupenka byla zadarmo anebo za korunu, ale než jsme namalovali plakáty, než jsme to roznosili, aby ty ostatní děcka také za námi přišly. Prostě jsme si to obrovsky užívali a když se tam po letech se vracela třeba na Velikonoce, které se tam krásně prožívali, tak všichni ti koledníci vzpomínali na to, jak to bylo hezké, když jsme zimně si udělali iglu ze sněhu. Jezdilo se na kře. Pamatuju se, jak brácha z té kry spadnul a no ale měli jsme tepláky, zamrzlé, vůbec to nevadilo. Nikdo nemarodil, všichni jsme se z toho dostali. Jezdilo se takzvaně na šlitáž.

0: to znamená, že jeden z vesnice zapřahal koně, saně, a my jsme si dům od domu za ty saně svoje sánky zapřáli. Jelo se do kopce a tam odtud my jsme teda sáňkovali až při měsíčku. To nám rodiče dovolili. No a užilo se tolik legrace, že opravdu ještě po těch letech si na to moc rádi vzpomínáme. A o těch deskových hrách to pamatuju si, že tenkrát moje teta namalovala vlastnoručně a slepila, kde se tomu říká biznis. Ale my jsme na to měli namalovaný náš dům, naši vesnici, hotely, vary, Mariánky, a teď si hrálo kostkami, kdo který hotel si koupil, autíčkem se vždycky popojelo, a byl úkol: zaspívej písničku, řekni básničku, nebo udělej chyby, nebo cokoliv jiného. Takže tam byla velikánská, takový třeba 20-30 vystřižených papírků, na kterých byl úkol. A vy, když jste se dostali do čtverečku, kde bylo napsáno jako stát, tak jste třeba nesměl, já nevím, několikrát házet kostkou, anebo jste musel za úkol zaspívat nebo něco přednést, jak už jsem říkala. No a na to si taky moc ráda vzpomínám.
1: Drahuško, vy jste měla tu výhodu, že jste vlastně domů do Prahy mohla přivést od dědečka z Orlických hor třeba i nějaké nové hry. Stalo se to někdy, že jste, řekněme, něco svým kamarádům a kamarádkám v Praze potom předváděla, co jste byla zvyklá si hrát s ostatními dětmi u dědečka na prázdninách, a oni to neznali?
0: No, také se to stalo, a teď vám přesně řeknu, co to bylo, protože tady v Praze jsme si převážně hráli. Máme tady takový lesík, takže tam jsme chodili a dělali si různé chaloupky z meku a honili se s koukama, samozřejmě na honěnou, na skovávanou, to je klasika, ale hrála se vybíjena. Když jsme přišli ze školy a bylo nám těch asi 12, tak vybíjena se hrála neustále. Kluci hráli kopanou samozřejmě, ale když potom viděli, že, a to se nás sešlo třeba 5-6, a hráli jsme to třeba hodinu, protože nás to velice bavilo. No a tady jsme měli různé ty bunkry, to si staví dneska děti také rádi, lezli jsme po stromech, ale to všechno patřilo k tomu dětství, jak tady, tak v těch Orlických horách.
1: Ono v Praze a vůbec ve větších městech, tam, kde se třeba v 70., 60., 70. letech stavilo, bylo hodně těch míst, které se daly využít, i když samozřejmě to bylo mnohdy nebezpečné, že na těch stavbách jsme si taky občas hrávali, třeba na schovávanou v nějakém rozestavěném domě.
0: Tak tehdy... a to u nás nebylo.
1: To nebylo.
0: Že Praha z nás se stala až po několika letech, takže my jsme byli okraj Prahy, které se potom teprve po letech připojili k Praze a stala se z toho Praha 9, Praha 14. Takže my jsme bydleli jakoby na venkově, se dá říct.
1: No, já jsem byl na okraji Brna, na sídlišti v Žabovřeskách, a tam se stavila mateřská školka, jesle, takže tam bylo kde si hrát i v tomhle smyslu.
0: Byl ten lesík a kolem něj byla velikánská pole, takže jsme přes to pole vždycky běhali k rybníčku, kde jsme se koupali, a to bylo v létě, že jo. V zimě jsme tam brusleli a hráli jsme si na krasobruslařky a kluci hráli hokej. Bylo to velice pestré a nikdy jsme se nenudili. Slovo nuda, to jsme vůbec neznali. A já bych přála všem, aby teda na takovéhle dětství se i ty naše vnoučata a jednou pravnoučata aspoň částečně dostala, užila si to stejně jako my. Pane Borku, mějte se moc krásně, ráda vás poslouchám a dám slovo zase někomu dalšímu. Budu ráda poslouchat i dál.
1: Drahuško, děkuji vám a zdravím do Prahy. Přeju krásné léto.
0: I vám.
1: Naslyšenou. Děkuji. Dobrý večer vám přeje i Sváťa z Brna, který píše: tak na co jsme si hráli? No, jak bylo řečeno, na schovávanou, na honěnou, ale hráli jsme i kuličky, stříleli z praku i z luku, dělali jsme z kůry lodičky a z vrbový zase píšťalky. Na břehu řeky Sázavy, pokračuje Sváťa, byla v Kácově poměrně velká písčitá plocha u fotbalového hřiště. Tak jsme na ní vyryli půdory s větší lodi s kabinami, kapitánským můstkem, strojovnou a rozdělili jsme si úlohy a poslouchali kapitánovi pokyny. Vydrželi jsme u toho včetně koupání celé odpoledne. Postavili jsme si malou nádrž na vodu a po naplnění jsme ji dole propíchli a sledovali, jak voda bere sebou to, co jsme jí přichystali do cesty. Bylo to období radostného života a nic na tom neměnili ani škrábance, ani oděrky. Rodiče u nás věděli a my jsme dodržovali dohodnutou dobu návratu domů. V září budeme mít sraz po 70 letech od ukončení základní školy. Těším se na to, i když to bude zřejmě sraz poslední. Z 32 nás zůstalo asi 10. Sváťo, děkuji za vaše psaní, děkuji za to, čím jste rozmnožil příběhy našich posluchačů v noční lince na téma Takhle jsme si hrávali. A v té příští hodince budete mít znovu šanci dovolat se na 731 800 900. A nemyslete si, pořád vedu v patrnosti i to, co jsem slíbil, například Františkovo psaní ze Židlochovic, ale dívám se, že vás přibývá docela hodně. Takže těch vzkazů, těch příběhů na téma Takhle jsme si hrávali bude víc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ještě sice neodbyla půlnoc, ale stane se to za pár vteřin. A tím pádem vás vlastně už teď můžu přivítat nejen v novém dni, ale také v novém týdnu. Takže teď už opravdu platí nové datum 3. srpna 2026. U mikrofonu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček a před námi další hodina noční linky na téma Takhle jsme si hrávali. Musím konstatovat, že v té předchozí hodině to byly vlastně jen samé dámy, kterým se to poštěstilo dovolat si na 731 800 900. Ale podstatné není ani to, jestli jsou to muži nebo ženy, ale vaše příběhy na téma. To je vlastně každý den trošku jiné. Třeba ta příští noční linka, která začne vlastně za nějakých 23 hodin, tak ta bude mít co by téma Můj rodný dům a moderovat i pro vás bude Jitka Lukešová. Nicméně teď si povídáme o tom, jak jsme si hrávali, když jsme byli menší. No, možná hodně malý. 7, 8, 10, 12 roků. Tam někde bych viděl všechny vaše vzpomínky umístěné. Ale možná mě překvapíte, možná si hrajete dodnes venkovní hry, ať už na školu, nahoněnou, naschovávanou. Ale já se v úvodu té další hodiny budu spíš věnovat tomu, co jste napsali. Moment, musím se podívat, jestli na klávesnici je vedle C-čka klávesa X. Ano, je tam. Takže to zřejmě byl Michal, který napsal jenom tři slova. Na slepou bábu. Tu jsme ještě nejmenovali. Ono to potom s přibývajícím věkem je tahle hra mnohdy oblíbenější a oblíbenější, tedy pokud se jedná o smíšené publikum herní. To víte, děvčata vyspívají, takže potom ta na slepou bábu, víte, co myslím. No, ale další vaše vzkazy, třeba Olga. Já jsem ročník 55, já si vzpomínám na hry s míčem, třeba na prostředního, nebo třeba s malým míčkem, kdy bylo potřeba míček odrazit od zdi, klesknout a pak míček chytit. Těch úkolů byla celá sada. Nebo skákání přes gumu. Těch pohybových her bylo také hodně. Chodili jsme domů docela uběhaní. A zdravím všechny ponocující, napsala Olga z Brna. Mimochodem, ta hra na prostředního mě docela zaujala, já ji do dneška neznal, takže jsem se zkusil poradit s umělou inteligencí, ale protože my se sice navzájem respektujeme, ale moc si nevěříme, tak jsem se radši podíval na web předškoláci.cz a víte, jak se hraje hra na prostředního? Dva hráči si stoupnou naproti sobě, jeden z nich vezme do ruky míč, mezi tyhle dva hráče si stoupnou ostatní hráči a hráčky a ten, kdo má míč, se ho snaží přehodit právě přes ten, řekněme, chumel prostřední svému protihráči, respektive tomu, co stojí naproti němu. Prostřední hráči míč chytají a když se jednomu z prostředních podaří míč chytit, vymění si místo s hráčem, od kterého míč chytil. A hraje se to pořád dokola, dokud tahle hra hráče baví. Cílem hry je procvičit si házení a být rychlý. Nebudu vám radit, abyste byli rychlí. Hlavně, abyste měli štěstí, abyste se dovolali na číslo 731 800 900. Nejde o rychlost, ale o tu dávku fortuny. Takže možná po písničce Petra Muka uslyšíme další váš příběh na téma Takhle jsme si hrávali.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na tenhle okamžik si ještě počkáme. Zatím platí časový údaj 6 minut po půlnoci a je tu noční linka, ve které si povídáme o tom, jak jsme si jako malí hrávali. Paní Zdenu, zdravím do Pardubic, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak jste si hrávala, když vám bylo 10, 12 roků?
1: Tak já nejdříve pozdravím pro všechny posluchače. A jak jsem si hrála, nejradši jsem měla míčovou školku, to právě před chvílí tady paní taky říkala. Potom lezení po stromech hlavně, protože jsem vyrůstala v podhůří Orlických hor, takže kolem dokola samý kopce, samý lesy, takže do lesa hrát na vojáky, všechny ty hry, které už tady byly vyjmenované, a jednou, to vám řeknu příběh, maminka pěstovala husy, všechno možné, to, co se na vesnici dříve pěstovalo. A měli jsme malý kačata a říkala, běžte s nima na potok, za barákem nám tek potok skrze les. A tam byla taková prostě jenom písek a trochu vody, tak ať se tam ty kačata jako pobrouzdají. No tak dobře, tak jsme je tam šli hlídat a jenomže kluci řekli, budeme hrát na vojáky. Tak jsme hráli na vojáky a všechno kačata, jako jsme občas koukli, byli. A pak jsme se tak zahráli, že jsme zapomněli na kačata a když jsme skončili, tak tam leželi chudáci všechny mrtví, protože tam byla asi lasička nebo něco takového a zakouslo je. Takže bylo po kačatech.
0: To jste asi doma měla vojnu potom, že? Když jste si hráli na vojáky, tak jenom na to navazuju. Od maminky jste asi nebyla pochválená.
1: No tak maminka byla dost přísná, takže jako denní vejprask jako byl pomalu jako v oběd.
0: Já si vzpomínám, jak jsem vzal druhou od futer, ale pokračujte dál, já se znovu nořím do vzpomínek.
1: Potom, co se nám líbilo, když tatínek šel sekat louku u lesa a my jsme tam museli za ním jako rozhrabovat tu trávu a to víte v lese světlušky, tak my za níma jsme běhali. A to bylo taky hrozně pěkný. Jinak to víte, lezení po stromech, různý tyhle hry, které už tady byly vyjmenovány všechny, skákání, když se dovezlo seno na půdu, tak jsme vylezli nahoru na trám a skákali jsme do toho dolu. Nebo se tam uskladňovala sláma. No tak to bylo to samé. A jednou můj brácha, o 5 let starší, tak když mě bylo 10, jemu bylo 15 a to už teda on vymýšlel takový hry, že jako pro nás už byly dost nebezpečný, protože vymyslel, že si uděláme na půdě, kde byly složený jako sláma, tak jsme pod tím dělali tunel a tam jsme prolejzali a teď si představte, kdyby se to bývalo, jako aby za námi ten tunel spadnul, tak jsme se tam udusili, jo. Takový hry on třeba vymýšlel.
0: No to si ani nemusím představovat, protože já jsem si taky hrával na těch, no, stozích. Ano, byl to stoh vlastně se balíky se slámou, že kdo vyleze nahoru, skočíme dolů do té slámy, tam už byla taková hodně, tam už nebyly ty balíky, tam už byla taková rozňahňaná, když to řeknu nespisovně.
1: Jo.
0: Ale tím, jak jsme tam neustále lezli nahoru, tak se uvolnilo to horní patro a jednou do skoku dolů, krásně jsem to zvládl, skoro jako s Kristiánkou na závěr, tak na mě jeden ten balík spadnul. Au, do dneška to cítím, jak mě křuplo v hlavě.
1: Pánečko.
0: Od té doby dělám moderátora. No. Paní Zdeno, moc krát vám děkuju, vy jste mě znovu vrátila do dětství a Mám už jenom jednu otázku. Lezení po stromech, chápu, pohybové aktivity, chápu, míčová školka, chápu. Ale když jste si hráli na vojáky, jakou jste měla hodnost nebo funkci? Byla jste aspoň zdravotnice nebo radistka?
1: Ne, my jsme v lese prostě nazbírali šišky a házeli jsme to po sobě, jako že to jsou střely, jo.
0: Rozumím, takže vřava, to... jako vždycky.
1: Jo, jo. A jinak ještě vám řeknu, to jsme měli, tatínek udělal, že jo, to se jezdilo do lesa, dělalo se dříví na zimu a udělal tyčovinu, protože dělal plot takovej okolo baráku. No a my jsme si vždycky tu tyč vzali a prostě jsme skákali přes potok. Jako třeba skáčou do vešky, že jo, přes tyčku, tak my jsme skákali tak, takovýmhle způsobem přes potok.
0: Jo, jo, jo.
1: A to bylo taky pěkná hra.
0: A co třeba chůdy? Zkusila jste někdy?
1: Jo, tak chůdy jsme taky měli, no, to víte, že jo. A v zimě jsme na dvoře prostě, to byl takový velký dvůr mezi barákem a stodolou. No tak tam bylo vždycky hodně sněhu, že jo, na horách. A to tak kluci udělali kluziště. Prostě to polili večer, v noci mrzlo, že jo. A my jsme měli pánečku kluziště a jak se hrál hokej, no to byly boje. Takže takových všelijakých her bylo. Krásný téma dneska. Děkuju vám za něj.
0: Paní Zdeno, já děkuju vám. Mějte se pěkně a přeju krásné léto.
1: Vy taky, všem posluchačům přeju taky krásné léto a mějte se moc hezky. Hlavně zdravíčko.
0: Děkuju.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. My jsme si hráli, píše Inka, na Honzo vstávej, kolik je hodin, ale taky na tichou poštu, na schovávanou, na vybíjenou a hráli jsme badminton. Ale zatím nikdo nezmínil, že by si hrál na Vinetu a Old Shatterhanda. Nám rodiče postavili srub v lese. My si vyráběli tomahavky, luky, čelenky z péry a hráli si na indiány. To bylo venku, ale doma to byly karty, halma, Člověče nezlob se, Mikádo, Město, moře, řeka, jméno a tak dále. No měli jsme pestrou zábavu. Všechny zdraví, Inka z Hradce Králové. Takhle jsme si hrávali. To je téma Noční linky, kterou posloucháte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes je to jedna hra našeho dětství za druhou. Ptám se samozřejmě proto, jak jste si hrávali i pana Mirka, který čeká na telefonu a je to vlastně první muž, který nám přijde, nebo už je tady, řekne, jak si hrával on, když mu bylo 10. Mirku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. No já jsem byl velice rád, že paní přede mnou řekla, že třeba indiáni a kovbojové nebo takhle, jo, to si hrála moje máti v roce tam 70, jo. A jinak já jsem to měl jako všichni ostatní takhle ty hry, jo, karty, všechno, ale já bych vám spíš radši řekl, co mi povídal můj táta, oni měli taky hry, oni byli tři bratři, ale oni si hráli trošku jinak, jo. A oni třeba taky raubíři a oni třeba někde ukradli slepici. No, i když nebyli hladem, ale taky podle receptu nasolili, oblali plátem, upekli podzemí, že jo. No a pak to rozbili a ono to bylo spálené na uhel, takže se nenajedli. No tak zkoušeli ty různé věci, to byli prostě kluci, no.
0: To jako jo. Skutečnou živou slepici upekli?
1: Ne, tak oni samozřejmě předtím zabili, jo.
0: Tak to je, to už není hra, to je příprava na život, že jo?
1: No tak oni byli takový, no když vám řeknu další, tak třeba to už bylo zakázané v té době, tady u nás po strání chytali vždycky, našli někde na hrnec starý a nazbírali si raky, jo, a prostě uvařili vodu, i bez soli prostě, uvařili si raky. A vždycky, že tam chodil mladý myslivec z lesa a kluci, to vy nemůžete, ale to se nesmí. No a tak oni, ježišme, tak smíte s náma, tak si dejte. A tak oni vždycky sedlo, tak mu dali za pár raků, že to byla strašná dobrota, no krásně. On to krásně prej voní, když se to vaří, tak on vždycky je prej vyčuchal, jo, to je ten myslivec. Vždycky měl přišel kluci, ale to už je naposledy. To už je naposledy, to už nesmíte.
0: Ano, a to oni, je 685. vážné varování, je to naposledy.
1: Tak si za náma sedněte, ano, a vždycky ho dostal si taky, že jo, klepíčka, tam je to nejlepší, že jo.
0: Ano, ano.
1: To masičko, a takže jo, to jsme oni tak dali takhle, jako, že jo. No, a samozřejmě to bylo tady, no, tady bylo za to, tady utíkali Němci, takže oni místo myčili, kolikrát našli německou helmu, jo. Takže oni si kopali německou helmou, to byl taky takový malý příběh krátkej. No a taky jednou našli jednou brašnu a tam byla malá německá pistole.
0: Jej.
1: Nábojníci do toho a oni si chodili, táta tenkrát, on táta byl nejmladší ze tří bratrů, a oni si chodili po baráku tady o kilometru a půl dolů, do lesa třídit do stromu, jo. No ale pak přišel jedno za tatem jejich, za panem Zouharem, přišel pan myslivec a říkal, že tam těmi kluci, oni tam třídit do stromu, pistola. Ježiš, to byla ale pre. On jim to zebral, zmrzkal je. A on dělal tenkrát tady v, no, nebo říkal, kde přímo, ale ve fabrice. On to nažavil, dal to do toho a udělal jim z té pistole krásnou kostku. Kovovou malou kostku, jo. On to, on to s Bucharem, on to Bucharem nažavil a Bucharem to stval do kostky. Tak teď si hrajte, kluci. Jo. Takhle to bylo takový můj otce dětství. Jinak třeba, jak dřív byly ty vozy, tak oni si udělali z toho pružidla kůž. No a u sousedů, oni to už to poprvé zkoušeli, blbci, tak normálně to jim to vystřelilo a proletilo to oknem sousedům do druhého patra a bylo to zaseklý půl metru ve stropě, jo. Takže kdyby tam někdo stál, tak taky taková blbá hra, no.
0: No a to jsem si myslel, že dáme mladým, kteří třeba náhodou, nějakou náhodou zaslechnou aspoň kousek Noční linky, dáme návod, jak si hrát. No tak tohle teda ne. Tohle radši ne.
1: Ale ještě teda mám jednu. Oni našli, když jsem si stěhl tady k nám do baráku, tak oni našli ten nejstarší hrabal v sedně a říkal, dívej, člověče, co tady je. Člověče, tady je toto. Oni vyhrabali celou motorku postupně, protože ono asi za války to někdo zkoval, aby to Němci našli, jo. A oni to postupně kluci složili. A pak Sosed Srnec, naproti, ona to sedlo, že to zkusí, jo. No mu si zasekl plín a on projel u vrata v ostrole s tím, jo. Ale to ten motocykl takový ten starý, že se ještě řadilo pravou rukou pod u motoru. Nějaký ten Triumph, nebo prostě.
0: Jo.
1: No teďka by to mělo strašnou hodnotu a pak dědek se na něm nasral, prodal to někomu na traktůrek.
0: No, Mirku, já vám moc krát děkuju. Chtělo to sice trošku dávku představivosti, ale já přímo vidím toho chlapíka se zaseklým plynem, jak proráží vrata. Děkuju.
1: Jo, a to byl malý kluk, to bylo tenkrát asi 12-13 roku, jo, nejstarší měl asi 15, jo.
0: Hmm.
1: To byli malí kluci, jo. A to stejno s tou pistolí,
0: no. No, to už je trošku horší zábava.
1: Říkám, ale ono, dívejte, ve městech se děti hrály jinak, ale tady na venkově se válelo. Jak to bylo v tom filmu, se sedím na konáři a je mi dobré.
0: Jo, anebo v obecné škole.
1: Děti hrály, jakože s tím vším možným, ano, tak tady vlastně, oni místo míčů, kde si kopali do německé helmy, no.
0: Jo, jo.
1: A ještě vám řeknu jednu věc, víte, na to se nejlépe hodí německá helma?
0: No, na...
1: No, dáte na ní takhle ze strany asi tak 3-metrovou, 4-metrovou, pěkný dlouhý klacek a s tím vybíráte senku rovňu a dáváte to po stromy.
0: Ano, ano.
1: A to se to hodí nejlíp.
0: Ano.
1: Německá, no. Tak se na mě nezlobí, že jsem...
0: Ne, vůbec, absolutně ne.
1: Protože všichni mluví o míčích, ale můj táta si hrál i takhle.
0: Já vám naprosto rozumím, no tak po druhé světové válce, já to mám z mnoha míst a z mnoha zdrojů, podobné příběhy, některé skončily bohužel tragicky, ale v tomhle případě konec dobrý, všechno dobré. Mirku, mějte se hezky, dobrou noc. Dobrý večer vám přeje i František, já vám slíbil, že bez jeho vzkazu prostě nemůže být noční linka. Jako kluci jsme si dokázali vyrábět různé hračky, na které jsme byli patřičně pyšní. Byly to hlavně praky, luky a taky šipovky. To bylo vyřezané z desky, píše František. Trochu to připomínalo jakoby pažbu. Místo hlavně tam byl vyřezaný járek, rozumíte rýha. Do toho járku se vložila jehlice na pletení, která měla na konci dřevěný špalíček. Potom se tam připevnila guma, která se natáhla za ten špalíček. A ještě tam byl kohoutek na spuštění té gumy. No a ta jehlice letěla tak 15 metrů, třeba po slepici. Byla to dost nebezpečná zbraň. V Kupšicích je kus lesa, kterému se říká džungla. Tam jsme si hrávali na vojáky. Nakonec jsme se i poprali. Hračky jsme si hlavně dělali ty, které bouchaly a dalo se s nimi střílet. A taky jsme uměli chytat holuby a vrány do řitice. Tak tady bych potřeboval vysvětlení. Bylo toho mnohem víc, ještě dneska bych to mohl dětskám ukázat, píše František ze Židlochovic a dodává, mimo zmíněného jsme skákali přes gumu, myslím, že to byl trénink na důchod. Vždycky si na to vzpomenu při venčení. Vodit dva psy a ještě potkat kamarády je dost náročné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Právě nám odbíjí půl jedné. No, takže už jen necelou půl hodinku na noční linku. Mám tím na mysli na tu aktuální noční linku na téma Takhle jsme si hrávali. A v té první části, když se dovolali samé dámy, jsem si o to vlastně řekl sám, že jsem si říkal, a vlastně i nahlas jsem říkal, to jsem zvědavý, jestli se ozvou pánové. No, ozvali se, ale v těch jejich vzkazech a příbězích a všem tom, co zmínili, ať už Mirek, anebo citovaný František, to hodně bouchalo a střílelo. Tak jsem rád, že se nám znovu dovolala dáma. Paní Marie, jak vy jste si hrávala, když vám bylo 10, 12 roků?
1: Tak, víte co, já jsem totiž tady už všechno vyslechla, takže všechny ty hry docela znám, ale ještě se tady nemluvilo o školce ve skákání na švihadle.
0: No tak to musíte vysvětlit, jak se to hraje, protože já to nikdy neuměl.
1: No tak vidíte, tak 10krát musíte skočit s nožmo. 10krát. 9krát jednou nohou dopředu. 8krát druhou nohou dopředu. 7krát střídavě nohy. 6krát po jedné noze. 5krát po druhé noze. 4krát dozadu. 3krát se skříženýma nohama.
0: Mimo ta hlava.
1: A potom dvakrát. Dvakrát, že se to švihadlo jenom tak jako to se dalo, že se s ním jako zametalo a to se přeskočilo a jednička byla to vajíčko. No a potom to šlo od devítky, od osmičky a takhle jsme se naskákali až. Tak o tom se nemluvilo. Pak se tady nemluvilo o přehazované, což je teda přes volejbalovou síť, ale protože tady byli akční rodiče, kteří hráli volejbal, tak ta přehazovaná, to znáte, to se...
0: Ne?
1: Hraje tak, že jako vybíjená, že se přehodí ta síť a musí to někdo tam chytit. Čili jako volejbal, ale není to pinkání, je to házení. A tam to někdo buď chytí, nebo nechytí. Když to chytí, tak je to dobrý, přehazuje zpátky. Když to nechytí, tak jako to mají bod špatný. Tak.
0: Něco podobného jako hra na prostředního, kterou jsem tady citoval.
1: Ano, to jste citoval. No. Pak jsme hrávali na sochy. To je taky velice inteligentní hra. To jsme prostě jako se nějak, vždycky jeden je roztočil ty sochy a každá socha něco dělala. A taky ta socha se mohla potom, přišel nakupující a říkal, dobrý den, prosím vás, máte nějakou sochu, tady se podívejte, máme jich habaděj. A co ty sochy umějí? Tak on jako je natáhl ty sochy a pak třeba tam vodník začal chodit a říkal, jako rozumíte. Takový docela blbý, ale...
0: Vy to máte v živé paměti, Marie, to je krásný.
1: Kdo si to vymyslel? A pak jsme ale taky ještě zimní hra. V zimě, aby tady jsme měli činžák u lesa, že nás tady bylo vždycky hodně těch dětí. Jsme hráli, to byl ještě sníh, to už ani vy nepamatujete. A ten sníh, prostě jsme hráli na stopovanou. Ale ne po cestách, ale v tom lese. A to už jsme měli taky finty, že třeba ten sníh nebyl u stromu. Těsně u stromu ten sníh nebyl. Tak jsme takhle vymýšleli trasy, aby nás ty druhý jako nemohli najít. No. Tak to bylo pěkný. A pak jsme hrozně rádi jsme hráli ještě to země město, to teda to jsme hráli spíš doma. Jako to mě hrozně bavilo. A na pikolu, to taky nikdo neříkal.
0: Jak se hraje na pikolu?
1: Na pikolu stojíte někde u stromu nebo někde a teď počítáte 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Před pikolou, za pikolou nikdo nesmí stát nebo nebudu hrát.
0: No to je schovávaná.
1: Ostatní, no dobře, ty ostatní se rozběhnou, no ale my jsme tomu říkali na pikolu.
0: Jo, no tak no, takže, krajová specialita.
1: Takhle si, a víte, že to děti neznali, tak já jsem potom jako učila a když ty děti to hrozně milovali a když vám něco řeknu, jak se tady naříkalo, že děti dnešní nebudou jako mít, děti dnešní budou mít krásné vzpomínky na dětství, jako máme my. Víte, o co já spíš mě jde? Mně jde o to, že dneska děti mají všechno, na co si vzpomenou. To se mi nelíbí, jako my jsme třeba si stany postavili dvě kůly, přesto pro vás, přesto deky, ale my jsme v tom i spali. A dneska to by děti snad ani, já nevím, prostě každý toho má hodně. Hraček, habaděj a všeho dost. A bojím se jenom, aby jednou v životě jim ten luxus neskončil a měli potom třeba, jako nepřeju to nikomu, ale mám obavy, aby prostě se neměli potom nějak hůř, než se mají teď. Já říkám, že to mají všechny děti, ale někdo opravdu má všeho moc už, no, tak.
0: Já vám moc dobře rozumím, paní Marie. Konec konců ukrajinské děti taky asi měly víc hraček, než jsme mývali my. A teď už nemají nic. Mají tam občas nějaký dron, to jo. Ale sem se radši nebudeme pokládat.
1: Nebudeme se o tom bavit, to, protože to mi vadí. Na obou stranách mi to vadí. Je mi líto každého umřitýho člověka. Já jsem to zažila v nemocnici, tam pracovala Ukrajinka, uklízečka, jednou tam přišla taková úplně to nebyla ona. Já říkám, tak pojďte sem, co se vám stalo, ona nic. Já pan tady si, ale že mě poslechla, co se divím, tady si sedněte. To já jsem se snažila mluvit rusky, ale očeň plochou asi, ale. A tak ona si tam sedla a já pan, co se vám stalo. A ona říkala, mě zabili si jako na Ukrajině ve válce. Hele, já jsem fakt brečela s ní, no to je ale potom strašný, když se s tím setkáte takhle jako v realitě. Když si představíte tu maminku, že jo.
0: Přesně. No. Paní Marie, já vám děkuju. Vrátíme se k tématu, takhle jsme si hrávali, noční linka končí za 25 minut, ještě další dostanou šanci. Ale vám samozřejmě patří dík.
1: Nashledanou.
0: Mějte se hezky. Všechny posluchače zdraví Zdeněk z Ostopovic a píše, jak jsem zjistil téma, hned jsem si vzpomněl, jak jsme trávili čas venku po škole. Prakticky každý den venku, fotbal, kolo. A pak byly speciály, jsem ročník 68, a bavili jsme se tak, že se jednou za týden jsme se sešli se všemi vrstevníky ve Velké Meziříčí a třeba hráli turnaj v pingpongu, taky Ameriku kolem stolu, to je taky vlastně varianta pingpongu, nebo každý donesl svou autodráhu a dělali se závody na čtyřech pruzích a podobně. A jak jsme byli starší, tak se nosili fošny, tedy LPčka, LP desky, a kopírovali se Beatles a ABBA z desek na pásky a později na kazety. Jo, to byly doby. Taky pamatuji poslech desek na VKV a nahrávání třeba AC/DC. To dnešním mladým nevysvětlíš. Jo, Zdeňku, tohle si pamatuju. A ještě Kája. Na hry v dětství se nedá zapomenout, i když je to téměř 70 let. Na slovácké vesničce, kde jsme měli jako děti absolutní volnost, jsme se scházeli a hráli jsme hry Už je půcka v důlku, na krvavého dětka, na četníky a na zloděje, vybíjenou, na ovečky a na vlka, a skákali jsme panáka, hráli jsme kuličky. Zabavili jsme se až do večera, kdy se dospělí vraceli z polí a nás vzali domů. Dnešní děti neznají žádné venkovní hry a ani neví, o co přichází. Všechny zdravím a přeju dobrou noc. Kája.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Drobným omylem jsem připsal Františkovi to, co napsala Blanka. A hned se to taky pokusím napravit, protože Blanka se ozvala vícekrát, s kterým mám tě na mysli písemně. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, dnes na téma Takhle jsme si hrávali a nejen telefonáty na 731 800 900 už čeká další posluchačka, ale i to, co napíšete na rozhlas.cz/linka je přínosné. Blanka píše, přestože jsem už usínala, tak jste mě rozesmál tím vzkazem od paní Dany. Musela jsem tím pádem napsat. Já jako malá holka jsem si většinou hrála s klukama na indiány, na policajty a lezla jsem po plotech a s partou jsme vyráželi krást třešně, taky schovky, švihadlo a různé bunkry. No a pak už jen to, co jsem omylem připsal Františkovi, mimo zmíněného jsme skákali přes gumu, myslím, že to byl trénink na důchod. A teď jsem se dopustil dalšího omylu, protože to napsala Eva z Litvínova a Blanka píše ještě jednou, možná by bylo dobré téma noční linky nepovedené a zkomolené vzkazy. Sám jsem si teď jeden lajznul. Jano, dobrý večer nebo hezké ráno.
1: No, hezký večer nebo dobré ráno, to už je jedno jak.
0: Jak jste si hrávala, když jste byla malá? To znamená tak před 10 lety.
1: No, tak já jsem 90. ročník a chtěla bych se pochlubit, že jsem asi ta poslední generace, která nebyla postižena, když to řeknu blbě, internetem a tou virtuální realitou. Já jsem ještě zažila, co to znamená plné sídliště dětí a hráli jsme si takové ty klasické hry, co tu zazněly, to už bych se nerada opakovala, že mnohé posluchačky to tu říkali, to jsme hrávali taky, ale já bych se chtěla pochlubit, že já jsem měla takovou speciální panenku, jsem si dokázala vyrobit a to z toho, když jsem mamině pomáhala utírat nádobí, tak jsem si pak vždycky odložila takovou vařečku a tu vařečku jsem jí udělala šatičky, my jsme měli takové pestrobarevné utěrky, pěkné, květované, tak z toho jsem jí omotala šatičky.
0: Ale to já si vlastně pamatuju, to bývalo v televizi, to bylo v pohádkových dívánkách, kdy Pavlína Filipovská dělala návod, nebo vykládala dětem, jak se dělá právě z vařečky a jak se to musí, ano, to jsem,
1: no vidíte to?
0: No, si pamatuju, jsem viděl.
1: No a z lásky, co mi udělala, jestli pamatujete, to se ještě prodává, myslím, že dnes, jak jsou citrony v takové té žluté síťce, nebo cibule, ty oranžové, takové ty, tak z toho jsem mi udělala lásky a to jsem si šeli, jak třeba omotala gumičkama, no a musím říct, že mě to teda stačilo ke hře, no, měla jsem takovou pěknou panenku z toho a vyhrála jsem si teda pěkně, no, s tím.
0: No vy jste šikovná, Jano, podle toho, co říkáte.
1: A tak ještě toto taky nikdo nezmínil a to myslím, že taky spoustu hlavně holčiček zažilo a to bylo to, že když jsem si chodila hrávat k babičce na zahradu, tak tam měla spadaný jabka a já jsem z toho udělala takovou vždycky moji specialitu, jsem to říkala, že jsem si vzala ty jabka a na to jsem nakydala rozředěnou hlínu s vodou a říkala jsem tomu, že to jsou jablka v čokoládě, no. To
0: bylo jablka v županu.
1: Specialitka. No, tak, s čokoládem v županu, třeba, jo.
0: Okoštoval někdo, třeba, ochutnal někdo?
1: No, tak jako doslova

0: a vařili. No prosím, Jana pekla, Dana vařila. Co kdo donesl a hlavně tvořili? Mnohé. Halmu a prší hrajeme dodnes. Děkuju moc krát, Dano. A děkuju vlastně i za jedno vysvětlení, protože jsem potřeboval pomoct s tím, co je to řitice. Tak František znovu napsal, řitice je kulaté síto, se kterým se přesívala třeba čočka, fazole. Síto jsme dali na zem, jednu stranu jsme zvedli, tu druhou jsme podložili kolkem, na kterém byl přivázaný provaz, ten vedl někam bokem a pod tu řitici jsme nasypali pšenici. Jak tam přišel třeba holub, tak jsme cukli provazem a holub byl náš. Ti muži, ty jejich hry, schovávaná v kanalizaci.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: No to už byly potom hry od zhruba 15 let, tedy mluvíme-li a zpíváme-li o laciném víně. Ale mě spíš zajímá, jak jste si, když vám bylo dejme tomu 10-12 roků, hrávali v těch dobách, kdy bylo Hinkovi 10-12, tak to byla 60. léta, že Hinku? Dobrý večer.
1: Asi tak, dobrý večer, Bolku, tobě i všem. Já vzpomínám na to, protože dneska jsem se zúčastnil pouti v mých různých na Loučanech a byl to zážitek zase tak jako vždycky, co máme, stačí nám to na rok. Protože tam jsme se sešli všichni kamarádi, nebo většina, někteří už mezi náma nejsou, ale většina těch kamarádů, s kterými jsme to mládí trávili, a pochopitelně jako ti dědoušci jsme seděli pěkně na lavičce a klimbali a kecali o tom, jak vzpomínali jsme opravdu na naše mládí, co jsme tam zažili, kde jsme co vyvedli. Takže to byl dneska zážitek, já jsem to ještě plnej, protože to byla zase nádherná neděle a jak říkám, nejenom, že jsme si vzpomněli na ty hry, ale taky

0: jsme si vzpomněli na to, že jsme taky museli pracovat. Že i jako děcka, tak aspoň ty kozy jsme chodili pást, že jo?
1: No,
0: takže
1: no.
0: I to byla práce, anebo chodili jsme králíkům na trávu, takže to byly povinnosti, které dneska děcka moc neznají už, že se taky něco muselo dělat. To, když přišel pro mě kamarád, jestli můžu jít ven, tak automaticky zaznělo, a máš už obraný brambory na vaření na pařák? No a to prostě, to se muselo udělat. Když jsem přišel k němu, tak tam to bylo, oni měli hospodářství větší, takže tam to bylo ještě větší zářehul. Ale prostě všechno se udělalo a pak se šlo ven. A šli jsme taky, ještě nikdo to neříkal, no to, že jsme chodili třeba na ryby. Jo? Takže chodili jsme chytat u nás jako potok Jasinka a tehdy byl plný pstruhu, takže nebyl problém prostě, když se vyrazilo na pstruhy, tak dokud jsem neměl 10 pstruhů, tak jsem domů nešel.
1: A chytali jste do ruky?
0: Prosím?
1: Chytali jste do ruky nebo na udici?
0: No, oba dva způsoby. Kde byly větší tůně, tak tam se muselo chytat na udici, ale samozřejmě nejkrásnější bylo to šáhnout pod kořeny nebo pod kamen, to obstruhat a namakat, vzít si ho a to se, když se zadařilo, tak i dva najednou jsem vytáhl.
1: No tak, to byl větší frajer než já. Mně se to nepovedlo nikdy.
0: Jedna z ryb, který vydrží, dotek. Jo, on neuteče. Jak si ho pod tím kamenem ošaháš a až jsem ho držel tak, aby nemohl utíct, tak samozřejmě jsem ho vytáhl a bylo to hotový, no. A tohle už se nemá cenu opakovat to, co všechno tady zaznělo. Já jsem jenom zoufal, dovolám se nebo nedovolám, abych se taky tady do toho zapojil, protože to naše mládí, ale ještě nikdo neřekl, že třeba když přišla bouřka, tak jsme si stavili hrázky, protože tekla voda po silnici a stavili jsme hrázky a dělali jsme takový malý přehrady a nic nám nevadilo, že prostě jsme byli špinaví, protože jsme se cechtali v blátě. A přišlo se domů, nebo se skočilo ještě do řeky vykoupat a aby byl člověk čistý a bylo to hotový, no. Takže takhle jsme vzpomínali dneska právě v těch Naloučanech na to naše mládí.
1: No tak ty jsi to vlastně natrénoval, Hinku, a teď už to jenom zopakoval. No.
0: To je pravda, ano. Je to tak, jako, protože sešli jsme se a vzpomínali jsme na to, co jsme tam vyváděli. A my jsme nevyváděli jako žádný špatný věci. Ono tak nikdo se nezapojil, že by vyváděl něco špatného. Ale
1: bylo no, mnohdy to, si to děti neuvědomí, že třeba to, co dělají, není zrovna bezpečné. Jo? To už byl ten mnou zmíněný skok ze stohu a na mě potom spadl ten balík slámy. No. Ale
0: no, tak
1: pády ze stromů můžou být velice nebezpečné třeba, jo, ale prostě neuvědomí si to děti.
0: Protože jsem skočil do slámy a on tam byl vahadlo, jak se dával na zvůz a já jsem padl zádama na to vahadlo, vyrazil jsem si dech a chvilku jsem o sobě nevěděl. To se taky stávalo, to se dalo dělat. To by patřilo už k tomu, no.
1: Hinku, děkuji za tenhle exkurs do tvého dětství, do dob, kdy jsme si nejdřív museli splnit povinnosti a teprve potom byl čas na zábavu. Mimochodem, na čem sáňkoval jsi? Já jsem to už tady chtěl někomu položit tu otázku, ale nedostal jsem se k tomu. Měl jsi vlastní sáňky, protože tehdy asi boby nebyly. My jsme jezdili třeba i na igelitech, protože jak se žabovřesky tehdy stavěly, tak tam bylo vůbec plno stavebního materiálu a odpadu. No a ty igelity k tomu sváděly.
0: Já už jsem tady to zmiňoval v několika těch nočních linkách. Pamatuješ, že jsem vykládal o tom, jak jsem jezdil na Slavněnkách.
1: No právě proto se ptám, abys to znovu řekl.
0: To bylo ono. Můj táta byl pekař, a takže ty vyřazené Slavněnky, to byly prostě ošatky, na kterých se dával kynout chleba, aby potom se pekl. Takže to bylo to, co jsme používali. Samozřejmě jsem taky tátovi občas šlohl nějaký tu, která ještě nebyla vyřazená, no ale to už patřilo k tomu. A on to toleroval.
1: Slaměnky.
0: Bezbytová byl kopeček, tak jsem se polil, co jsem taky jedna paní vykládala o tom, že se udělalo kluziště, když jsme polívali ten kopeček a z toho kopečka jsme jezdili.
1: Mm-hmm.
0: Takže takhle. A ty slaměnky, to si pamatuju, že se mi ptával, co to vlastně je. No.
1: No právě proto jsem si to chtěl zopakovat. Hinku, děkuju moc krát a protože se blíží jedna hodina, budeme muset ukončit náš hovor stejně jako noční linku. Byl s tím posledním, kdo řekl, jak jsme si hrávali.
0: Já děkuju, že jsi mě zvedl a chtěl bych tímto pozdravit všechny ti naučáky, kteří poslouchají, protože jsme, i o tom jsme se bavili, že mě slýchávají vlastně v té noční lince, takže zdravím do Naloučan, do mý rodný jediný.
1: Díky a naslyšenou.
0: Hezkou dobrou noc, ahoj.
1: Vzkazy, které jsem stihl přečíst, i ty, které jsem nestihl, tedy to, co jste napsali k tématu na rozhlas.cz/Lomítko Linka, už za chvilku na zmíněné webové adrese uslyšíte. A pokud jste se dnes nedovolali, patří vám moje omluva, ale 2 hodiny nejdou nafouknout. Víc toho nešlo slyšet. Nebylo možno přijmout a tím pádem nebylo slyšet. Takže zase příště naslyšenou a ta další noční linka, začínající za 22 hodin, bude s Jitkou Lukešovou na téma Můj rodný dům. Dobrou noc přeje Borek Kapitančík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši je tu opět, aby oprášilo trochu zasuté zvukové vzpomínky z rozhlasového archivu. A i když ani tentokrát nepřijdete o zajímavé herecké tváře a hlasy, tak hlavní slovo bude mít někdo docela jiný. A víte vy co? Nechte se překvapit. Možná vám už ta první písnička trochu napoví.

0: Milování, směřování, láska. To všechno jsou témata nejenom pro písničku Hanky Zagorové, ale taky, no, přiznejme si, často pro psychiatra. A jestli se někdo věnoval lásce, milencům a manželství v rozhlase po léta, v mnoha pořadech a ještě navíc s notnou dávkou humoru, byl to doktor Miroslav Plzák. Jeho první zvukové stopy najdeme v 60. letech v magazínu Pojďme se mít rádi.
1: Voláme milence, dvojice, jednotlivce. Voláme nešťastně zamilované, ty, co chtějí milovat, váhavé, stydlivé, průbojné, brunety, blond i zrzavé. Voláme všechny, co si ještě chtějí mít rádi. Tento vysílací čas, tato vlna, toto ladění bude každých 14 dní patřit jen vám. Jednoho dne seděli redaktor a lékař u malého kulatého stolku a povídali si. A když byla láhvička s vynětou tři grácie napůl prázdná, hovor se stočil k tomu, že snad na všechno na světě jsou návody, předpisy, recepty. Když chcete, dovíte se, jaký příbor k rybě, jak se chovat na recepci, na 5 o'clock tea, zda má dáma jít první se schodů, zda druhá. Jaké plavky se hodí na Riminy, jaké do Podolí, jak se dělá kachna po Portugalsku, jak se otevírá kompotová sklenička 25. Ale o tom, jak se seznámit, jak pozvat dívku do garsoniéry podívat se na sbírku motýlů, zda kytičku sněženek nebo norka k jmeninám milované, o tom se nikde nedočtete. A tak vznikl náš pořad Pojďte se mít rádi. Budeme si povídat, budeme vám hrát. Tak nejdřív hrajeme a pak má slovo lékař, doktor, psychiatr, asistent, to všechno jeden pán.

0: Pozoroval jsem paní, tedy mě dobře známou paní, jak si vybírá boty. Vybírala si 20 minut a nevybrala. Tatáž paní si po dvakrát vybrala manžela během 10 vteřin. Říkala, já ho prostě cítím, jak stoupí do dveří a to neomylně poznám, že to je ten, který musí být můj. Tato paní se tedy neomylně dvakrát rozvedla a nyní 20 minut vybírala boty doprovázena třetím mužem, opět neomylně poznaným během 10 vteřin. Tak, jak ovládala eleganci pohybu nohy před tím podivným zrcadlem, upevněným v obchodech s obuví u země, přesně tak neovládala mechanismus výběru svého manžela. 20 minut vybírat obuv a 10 vteřin manžela. No to je podle mého názoru školský případ žensky půvabného omylu, jemuž by se snad přece jen bylo možné vyhnout. Domnívám se aspoň. Jsou módní návrháři, kteří vám řeknou, co sluší línii vašeho těla a jsou odborníci, kteří vám určí barvu vaší rtěnky. A my se pokusíme hledat cesty, jak nacházet patřičné manžele a manželky. Nejen poučováním, ale diskusí, střetnutím smělých hypotéz a všedních zkušeností. Prostě, pořád pojďte se mít rádi, bude jakousi dialektikou lásky. Bylo mi dopřáno cti, abych zval k mikrofonu své příznivce a také své odpůrce. Budeme se hádat a budeme si poklepávat po ramenou, lichotit i spílat. S tím prosím počítejte. Láska je ožehavým polem samého lidského jsoucna. Pro lásku lidé skáčou v zimě do studené vody pod vlak, jedí neuvěřitelné množství prášků. Snězte 20 tablet uspávadla a nechte si pak vypumpovat žaludek a uvidíte, jak zžíravý cit to musí být. Vezměte jen tak někdy v plné pohodě a radosti žiletku a řezejte se do zápěstí a pochopíte, kam se nám to zakutálel, lépe řečeno, kam se umí zakutálet citový prožitek, který má být zdrojem radosti především. Já budu s napětím čekat na vaše dopisy, které zodpovím, jak jen bude v mých silách.
1: Vážený pane doktore, se zájmem jsem přečetla vaši knížku a zjistila, že moje manželství je vlastně velký omyl. Pane doktore, ani nevíte, jak jste mi pomohl tím, že jste mě před týdnem vyhodil z vaší ordinace. Pochopila jsem naprostou nicotnost a bezvýznamnost svých starostí.
2: Doktore, jestli pak víš, že tě platí za naše peníze. Místo toho svýho věčného kecání uděláš líp, když budeš pomáhat zedníkům.
0: Otevřeme katedru lásky, jakousi školu tohoto mezilidského citu a v ní způsobem elementárním, ale v duchu tradic Jana Amose Komenského objasníme základní pojmy tak, aby naše debata a naše dorozumívání náležitě rostlo a mělo žádoucí úroveň. Pomáhat nám budou žáci této školy Jan Láska a Květa Toužící. Jedním z poznatků obecné psychologie jest, city, pocity a emoce jsou vůlí neovlivnitelné. Řekněte, slečno toužící, co z toho vyplývá pro naše téma, to jest pro lásku.
1: Že cokoliv provedu pod vlivem tohoto velkého a něžného citu, je předem omluveno.
0: Takže zamiluje-li se váš manžel do své sekretářky a opustí vás pro tento svůj nový a něžný cit, je omluven?
1: Ne, to ne.
0: Dávejte pozor. Mohu mít rád škubánky posypané mákem a mohu k smrti nenávidět špenát. Je možné, abych si nařídil, že od dnešního dne budu mít rád špenát a že budu k smrti nenávidět škubánky s mákem?
3: To jistě nemohu a bojím se, že tím chcete říci, že přestane-li mě mít moje manželka ráda, že jsem proti tomu bezmocný.
0: No vidíte, jak jste přemýšlivý, pane lásko. Bojíte se právem, ale já tím chci říci, že bezmocná je proti tomu především ona. Přestane-li vás vaše manželka mít ráda, tak ona za to nemůže a ona sama o sobě si nemůže rozkázat, aby vás znovu milovala.
1: To je ale hrozné.
0: A pomůžete něčemu, když o tom budete říkat, že je to hrozné? Je to prostě tak a táží se znovu. Co z toho vyplývá?
3: Vyplývá z toho, že je vrcholně problematické mít to své manželce za zlé.
0: A tak nějak bude vypadat naše katedra lásky, v níž citlivostí a ohleduplností nám všem vlastní se budeme dotýkat témat, jež naplňují obsah výzvy či snad rozkazu pojďte se mít rádi.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
5: Vedle mnoha jiných rozhlasových pořadů byl v 70. respektive 80. letech doktor Miroslav Plzák také hostem Chalupářů. Nepravidelného setkání skupiny, do které patřili třeba Adolf Born, Ilja Hurník, Zdeněk Podskalský nebo Ivan Vyskočil. Ale jednou chyběli skoro všichni a naopak zase Adolfa Borna a Miroslava Plzáka doplnil host jako na zavolanou Miloš Kopecký.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se tady díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: To jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ale já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbec, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, byste to neřekl. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější.
2: Přehodnotíte.
0: Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste těm dvěma, na kterých žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: Netroufám si pronést usudek o komkoliv jiný než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že? A pak se hned jsem na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představ. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano. Jo? Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jdou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou oni zhasnou a říká, Hergory, mi ta trapná nejistota. A to je starý.
2: No, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranty? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranty, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem naloží, že jo. Říká, ven okamžitě, a říká, počkej, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. A říká, tak ho přikryj, ať se nenastýlá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že...
0: To říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak tam ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě do tomu. Já řekl, že to tak úplně není. Dovolíte má expoze?
3: Ano.
0: Já si říkám, že to není totiž láska, ale sebeláska. Jo? Lidi snadno řeknou, miluju tě, no proč vy ne, ta huba se zavře stejně, nebo otevře stejně, no, to nic. Ale to není láska, protože lidi třeba říkají, já miluju švestkový knedlíky. Miluje někdo švestkový knedlíky? Ne. K švestkovým knedlíkům mu fuk, ale chutná mu, že jo. Milovat švestkový knedlík by znamenalo ptát se, jak je švestkovýmu knedlíku, když jde jícnem dolů. Rozumět, jak je jemu. Kdybych někoho miloval, tak to by znamenalo, že je mi dobře, když jemu je dobře. Ale žárlivě se právě na druhým pólu.
3: A z vás mluví moudrost, jak
0: staletí,
3: si určitý...
0: Staletí, já bych se chtěl říct, že jsem strašně starý.
2: Já vás musím doplnit. Vy jste se přiblížil jaksi k nejmodernější teorii lásky, která tvrdí, že miluje-li člověk v skutku, svoji ženu nad tou nejvyšší, takovým tím třetím stupněm horké krvavé lásky, tak jí dokonce nevěru přeje.
0: No ano! No. Ano, asi, ale já to nedokážu. Já to nedokážu. Přiznám, že vím, jak je to.
3: A to je moderní teorie.
2: Ano, no tak je to možná, že jenom módní. No, možná, že jenom módní. A, myslím, a ne moje tedy.
3: A ta se objevovala v literatuře.
0: No ne, ale něco na tom je. Něco na tom. Skutečně, když to domyslí, to nemůže být jenom. Je to na tom něco. Přece nemůžete, víte, to jako s tím ošidným slovem věrnost, že jo? Máte rád slovo věrnost? Já to považuji za strašně... Snadno to slovo používá, často se používá a je nedomyšlený, co zase znamená. Jestli se obudu mě vymáčknu, někdo řekne, tak já jsem věrnej té a té myšlence, já jsem věrnej té a té ženě. Já si myslím, že není o co stát. Když jsem s nějakou ženskou, tak jsem s ní, protože se mi s ní chce bejt a tudíž jaká pak věrnost. Ano? Jestliže už s ní nechce se mi bejt, tak proč bych jí byl věrný? To znamená, že bych se z jakéhosi principu nutil k tomu s ní. Ale proč? Kde je ten příkaz, ten zákon, který praví, že s ní musím být? Kde to je?
2: V té ženě.
0: A lidi, kteří říkají, že jsou věrný myšlence, tak říkají, že ta myšlenka už je nepřitahuje? Že jsou jí pouze věrný? Rozumíte to? Myslím, jdu s touto myšlenkou, protože je pro mě stále živá, žhavá a drží mě. Ale co, já jsem jí věrnej?
3: Ano.
0: To je předsudek, to je příkaz, to je nějaká povinnost.
3: Vy popíráte vlastně to sloveso.
0: Ano.
3: Ne ten fakt, ale to
0: ano,
3: sloveso.
0: Ano, ano. Proti tomu slovu ne, proti, ano, ano. Naopak. Ježišmarja,
3: to není sloveso vlastně.
0: Jít s nějakou věcí, ať už je to s člověkem, nebo s myšlenkou, co je krásnějšího. Ale to slovo věrnost je mi podezřelý. A všimněte si, že není náhodou, že nacisti tak milovali slovo věrnost. No. Ano, no i z SS-áku, odznak za věrnost, prsgot, za věrnost vůdci, prsgot, už měli medaily, že za věrnost. Bože, by nemusel být věrný, pač nesměl myslet.
2: Vy jste mě úplně rozložil. Já jsem rozložený.
0: Já se vás složím.
3: Ještě
0: cigaretu.
2: Já vám dám cigaretu, ale ještě bych vám s tou věrností, dejte pozor. Když, co je to platné, když, teď dávejte, teď prosím, ano. Soustředíte se tak, jak já jsem se soustředil, je v povaze muže, a to si jednou řekněme, z očí do očí, že jaksi kontakt s novou ženou má v sobě mnoho lákavého, čili ve své už vlastní vaší psychické podstatě může být zakomponována nevěra. Vy byste pak nemohl udržet žádný vztah jako trvalý.
3: Já bych to dodal, nevěra je taky někdy konvence. Víte, jak si prostě já znám, budu hovořit o přátelích, že jo, teďko. Ale nebudu je jmenovat, jako samozřejmě. Jako. Já mám několik dobrých známých, kteří vlastně jsou už vlastně nějak tak příliš pohodlní z různých důvodů na ten akt té nevěry, ale donutí se k ní, aby sami sobě dokázali, že jsou pořád mobilní.
0: Ano, to je už to je velice špatný, ale to je skutečně špatný.
3: To je špatný, no.
0: Myslím si, že všechno, co člověk dělá z nějakých důvodů, které nejsou z té věci samé, jo, je to vždycky špatný. Aby si dokázal, že není starý, nebo aby jí jak si dal ostruhy a vyprovokoval kláse, to je vždycky vedle. Nutně musí vedle. Jestliže to je ten člověk, protože na to má strašnou chuť, tak to je přece vadný, ne?
2: Co no a teď co uděláme s tím faktem, že v tuto chvíli jsme tady tři muži a nikdo z nás neví,
0: co dělají ženy.
2: Ano.
0: Je doma a je-li doma, je doma sama.
2: Ano.
3: No, že bychom si šli za
0: to. Není sama s kým je?
2: A dozvíme
0: a jestli,
2: se to.
0: A jestliže s někým je, jaký je?
2: Ano.
0: A jestliže je takovej, co dělají?
2: A uvědomil jste se, že se nikdy do konce svého života nedozvíte, co teď v tuto chvíli vaše žena dělá.
0: Jistě, že no jistě.
2: Zatímco ona to ví, pokud není v bezvědomí.
0: Ano. Nikdy se to velmi správně.
3: To je a naplně vás to o některých věcech se
0: nikdy nedozvíte.
2: Ano, to je nejistota nikdy. A věřte mi, že žárlivost je neschopnost vyrovnat se s nejistotou vztahu.
3: Člověk bez obrazotvornosti to má vlastně dobrý. Až nepřemýšlí o tom, co jeho žena dělá zrovna v momentu, kdy on je v rozhlase.
2: Jenže už lehký stupeň debility umožňuje malou obrazotvornost. Takže normální člověk, zvlášť muž, tvrdí se, že muž má více fantazie, než žena ten jí má. Proto taky muži jsou strašnější.
3: To se nejsem jist.
0: Já si, Pardon, abych vám...
3: Jenom s tím nábojem té fantazie si nejsem zcela jist, tvrdí se to skutečně? Vy to tvrdíte?
2: Pardon, to netvrdím já. To se všeobecně tvrdí,
0: co jste,
2: že...
0: Já jsem neposlech,
2: já vám to řeknu ještě jednou, cituji, schovávám se za autora Eysenck například, tvrdí, že fantazie muže je větší, že ženy musí všechno prožít, kdežto mužům stačí, že si to představí.
3: Fantazie muže je morbidnější. Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, skutečně prastarých, až faktů z odpuštění. Vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. Tak je logický, že to, co říká doktor Plzák, asi tak je. To není o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnané, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná. Že, než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější tvorové.
2: Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože ano. Všechno musí prožít a pokud možno nákladně, ano. Když to my si to velice ano. Levně představíme.
0: Ano.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jak víme, zdaleka ne všechno, co se natočilo před lety, se nakonec taky odvysílalo. Cenzura byla bdělá, a to nejenom prosím z hlediska politiky, ale i morálky a mravů. Takhle se třeba do silvestrovského vysílání nedostaly některé lékařské historky. I když takzvaná medicína v županu, anekdoty z lékařského prostředí byly vždycky velmi žádané a oblíbené. No a Miroslav Plzák nemohl samozřejmě chybět.
2: Vážení přátelé doktoři, tak vás srdečně vítám na naší silvestrovské besedě. Jak vidíte, víno i káva jsou na stole a můžeme tedy začít. Poněvadž zřejmě půjde o vyzrazování lékařských tajemství, a sice ve velkém, nebudu nikoho z vás oslovovat jménem. Poprosím tedy jako prvního toho, kterého docela určitě nikdo z posluchačů nepozná. Nuže, pane doktore P., začněte prosím.
3: Já vám mám jeden silvestrovský příběh, který se jako nám vždycky může stát až po silvestru. Mě psala jedna paní o tom, že jak strávila silvestra s žárlivcem. On prostě nechtěl, on za žádnou cenu nechtěl do společnosti, tak byli spolu. A ona mě napsala, vypadalo to takhle. Chvíli se pokoušel o milování, chvíli o sebevraždu. Nedařilo se mu ani jedno, ani druhé. Tak se mu navrhla, že budeme hrát Člověče, nezlob se. A představte si, i v tom prohrával.
4: My ve své praxi potřebujeme ku správné diagnoze našich pacientů také zjistit informace z jejich prostředí domácího, ze zaměstnání, z bydliště a tak dále. A tak když jsem se snažil získat zprávu o jednom svém pacientovi, tak jsem trochu k svému úžasu četl v jeho zprávě z pracoviště. Opilý do práce nechodí, když se ožere, nepřijde vůbec.
3: Měl bych podotknout, že kolega je psychiatr.
2: Ano.
3: Já se vám ještě k těm dopisům, mě to pořád láká. Za ta léta člověk dostává šelistos, ale lidé, kteří mě píšou, jsou někdy taky rozrušení. Takže ten dopis jako začnou psát, ale nedopíšu. Já vám mám kuriozní dopis, kde je napsáno, pane doktore, buďte tak velice laskav, a pak děkuji vám.
5: No. O bodu jaksi interních velikánem byl samozřejmě také Thomayer, nestorem českého vnitřního lékařství spolu s Pelnářem. A byl někdy ale ke svým podřízeným trochu strohý, někdy lakonický, ostřejší. Takže ti mu také vyváděli různé drobné kousky. A potřeboval pro přednášku studentům nějaký zajímavý případ. Měli tam jaksi pacienta s rozsáhlou rozedmou plicní. Je celkem tato rozedma často typická pro foukače skla, pro profesionální trumpetisty, saxofonisty a podobně. No a mladý asistent Prusík vybral pro přednášku tohoto pacienta. Thomayer rozvinul všechny teorie o tomto pacientovi a říkal, vidíte, tak to vypadají plíce profesionálního hudebníka. A říká, na který nástroj hrajete? A pacient říká, já jsem prosím bubeník.
3: Jsou vám zajímavý způsoby, jak se dostane k nám žárlivec do léčení. To byl jednou přivedl vlastně sám sebe. Pohádal se s manželkou, ona si nechtěla vzít kostým, který on chtěl. A najednou on říká, no snad se oblékáš kvůli mně. On říká, kvůli tobě se oblékám, ale nepřeji si vědět, kvůli komu se slíká.
4: Noční služba je vždy pro lékaře vyčerpávající záležitost. Vzpomínám, jak jsem ještě kdysi v Vojenské nemocnici v Plzni sloužíval noční službu nejenom na oddělení, ale zároveň i příslužbu na chirurgii. A jednou takhle kolem 3 hodiny z rána mě vzbudí imperativní řinčení telefonu. A do telefonu se ozve hlas jinak velice dobrého, vrátného. Pane doktore, spěte klidně. Na chirurgii přivezli děsně rozbitýho chlapíka, ale říkali, že vás k tomu vůbec nebudou potřebovat. Tak snad, abych vás ani nebudil. Naschledanou.
2: Já nejsem sice lékař, ale můžu vám říct, abych vás trošku rozveselil, jeden lékařský vtip.
6: Samozřejmě.
2: No tak takový venkovský lékař po těch 100 pacientech odpoledne, pozdním odpoledne v letě si vyjde do luk a háju, aby se nadýchal trošku svěžího vzduchu. A teď jde po takové pěšině a potká starou babičku a ta ho z dálky zdraví, křičí na něj: dobrý odpoledne, pane doktor. A on říká: dobrý odpoledne, Horáčková. Poslouchejte, dáváte starýmu ty teplý obklady, jak jsem vám ráno říkal? A ta se lekne a říká: ježíš, pane doktore, vždyť jste říkal, že mu mám dávat studený. A doktor se zamyslí, říká: no jo, ale od té doby medicína značně pokročila.
3: Já si vzpomínám, co všechno dokáže chlap, když jako žena jde nesprávným způsobem. Jedna žena si přečtla knížku o hypnóze a dospěla k takovému závěru, že lze muži vyhypnotizovat, aby jí měl rád. Jo. Tak to byl rybář, tedy musím podotknout. Tak ona se na něj tak dlouze pořád koukala, snažila se mu tedy vyhypnotizovat lásku a on jí řekl: Heleno, si víš na mě jako chcíplá plotice? Co to má znamenat?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Tak se nám to pěkně spojilo. Tahle rybářská hypnóza a další vyprávění doktora Plzáka o rybách a rybářích, které bude právě následovat. Nakonec, jestli se o rybářích traduje, že co rybář, to tichý blázen, tak proč ne? Ale já z toho setkání u řeky před lety vybírám víc než jen zamyšlení populárního psychiatra. Taky třeba povídky spisovatele Jiřího Mahena nebo rybářské historky herce Bohumila Bezoušky. Mimochodem, to je ten, kterého jsme slyšeli před chvílí v tom neodvysílaném Silvestru.
7: Já myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřivdí jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a do dneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních zálib. Rozumíte, jsou záliby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti. Radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záliby, to jsou takové záliby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřena ekonomicky může být velice malá. A to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, co to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečnou, nekonečně velkou trpělivost. Že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět. A ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí, sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu, já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem, a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boj. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těma si vědí radí, to nevadí. Ale nechtěje, a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, tedy má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale zůstávají-li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku hrát riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje, a i v tom je trošku toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rádi jistotu a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, který třeba 3 roky nic nechytil. A přesto tam každý den jde na tu řeku, tedy každý den tady v tu povolenou dobu, a je rád a je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neuroz a tím méně budeme mít my práce.

Kdo jednou okusí, jak krásné je sedět u vody a čekat na rybu nebo jít za rybou, lovit, což se pro nezasvěceného velice těžko dá popsat slovy, kdo to všechno jednou pozná, ten už se velice těžko odtrhuje od těch vodních pout. Jedním z těch, kterého tato záliba provázela životem, je Jiří Mahen. Napsal o tom i rybářskou knížku, ze které si, když dovolíte, dnes budeme trochu číst.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské náruživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mě tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z Labe, co jsem se s ním nazlobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách, co jsem se s ním namlátil o balvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou dopalen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijaký

0: O rybě se říká, že je němý tvor. Kdyby mohla promluvit, kolik by toho napovídala o rybářích a zážitcích s nimi. O krásných dobrodružstvích kolem nalíčených udic, těch udic, za kterými je nutno vidět člověka. Ale bohužel nemluví, a tak nám nezbývá, než se ptát rybářů.
1: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů, a nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mě dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počůvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťávnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počůvadlo položené přímo pod legendární Sitno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger, a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojil s ní a zastavil se, aby jí zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napíjala, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
0: Rybář, který nám tu tak trochu o sobě a tak trochu o rybách povídal, byl člen Národního divadla Bohumil Bezouška.

No tak vidíte, začali jsme u lásky a zamilovanosti a končíme na rybách. No, vlastně taky láska. A mimochodem tahle rybářská hodinka, ze které jsme citovali dnes na závěr, přinesla i jiné zajímavé postřehy rybářů, například Jaroslava Vojty nebo Jana Vericha. A my se k ním určitě zase někdy vrátíme. Do té doby všechno dobré přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.